Nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko. V našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

starý mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starý mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky.

starý mužem, pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starý mužem, budu svoje místo mít u okna, kavárny, avion. Koupím si pergamen na štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi, a budu starý.

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít a hodné víno ze čpánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už starý muž.

Vítejte u poslechu pořadu Na cestě, ve kterém se vrátíme na loňský bluegrassový festival Banjo Jamboree do Čáslavy. A bude to už po desáté. Poslechneme si poslední dvě kapely sobotního večera. Progresivní Jumper Cables a legendární Poutníky. Jejichž vystoupení zaznamenal Český rozhlas Olomouc, který právě posloucháte. Od mikrofonu klidný poslech přeje Jarka Nosková.

Tak takhle hrají muzikanti Jumper Cables, startovacích kabelů. Byli v Čáslavi před poslední kapelou po 10. večerní a diváky opravdu nastartovali. Hudební maraton už probíhal více než 12 hodin a už jsme měli za sebou i páteční koncert, ale na Banjo Jambory se spadne jezdí.

Na banjo jamboree zní docela pestrá směsice různých odnoží bluegrassu, jak dokládá právě kapela Jumper Cables, kterou právě posloucháme. O tom se mohli přesvědčit jak návštěvníci tohoto nejstaršího bluegrassového festivalu v Evropě, anebo i posluchači Českého rozhlasu Olomouc, protože na jeho vlnách zaznělo 10 hodin záznamu jen z loňského 53. ročníku. A to nepočítám živé koncerty bluegrassových kapel u nás ve velkém studiu. Zvu vás třeba hned ve středu 20. května, kdy vystoupí ryze dámská bluegrassová kapela Odplotný skok. A pokud nestíháte, nebo to do Olomouce máte daleko, záznam si můžete najít na internetu. Ostatně stejně jako kapelu Jumper Cables, která už naším hostem na koncertě byla a kterou právě teď posloucháte v pořadu Na cestě s Banjo Jamboree.

Jak jsme mohli slyšet, Jumper Cable se zabrousili třeba i k trumpskému autorovi Vickymu Rivolovi. Zazněly ovšem taky skladby z repertoáru Dylana, Stinga. A teď si dáme ještě rock and roll.

Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc posloucháme v pořadu Na cestě vystoupení kapely Jumper Cables z 53. ročníku Banjo Jamboree.

A to už jsme slyšeli na vlnách Českého rozhlasu Olomouc legendární kapelu Poutníci, která hraje už více než 55 let. A opět šlo o záznam vystoupení z loňského banjo jambory. Zahráli osvědčené instrumentálky nebo i klasické poutnické hity a dostalo se taky na autorskou tvorbu současných poutníků.

V pořadu Na cestě se předvedla nejmladší generace současných poutníků Petr Vošta a Kuba Bílý. A my se teď ještě vrátíme k poutnické klasice, tak jak zazněla na Banjo Jamboree.

Poutníci byli poslední vystupující kapelou loňského 53. ročníku Banjo Jamboree, který se konal v Čáslavi. Letošní 54. ročník, ten už je taky připraven. A program je bohatý. Nechybí zahraniční hosté, tentokrát kromě Slovenska a Ameriky, taky z Polska či Švédska. Hrát se bude opět v pátek a sobotu. A sobotní koncert zahájí česká legenda, propagátor pětistrunného banja u nás Marko Čermák s kapelou Paběrky. Objevila se jména nových kapel, na které jsem zvědavá. Nebude chybět ani doprovodný program, muzikantské workshopy, přednášky, prezentace hudebních nástrojů, dětský program. Předprodej vstupenek už běží a veškeré informace se dají najít na stránkách pořadatele, kterým je Bluegrassová asociace České republiky.

0: to už je z loňského Banjo Jambory všechno. Zvu vás na letošní 54. ročník, který se bude konat 12. a 13. června tradičně v Čáslavi. A Český rozhlas Olomouc taky nebude chybět. Všechno zaznamenáme, aby bluegrass mohl znít i na rozhlasových vlnách. Od mikrofonu pořadu Na cestě se loučí Jarka Nosková a úplný závěr bude patřit ještě poutníkům.
1: Pěk.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Co je z toho strudona?
4: My bychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Saskia Budešová. Dobrý den, vítejte.
6: Dobrý den, moc se na vás těším.
5: Dámy a páni, chlapci a děvčata si užijí dnešní veselí s Pavlem a Saskií.
0: Humoriáda.

0: Eva Farná zpívala, Saskia Burešová se smála, hlavně v závěru písně. Čemu, čemu?
1: Ne, já ji mám moc ráda, Evo Farno. Ano. Se líbí, když se někdo umí dělat legraci sám ze sebe, to je roztomilý.
0: Tak to není jste tady kolik, úplně správně
1: ale
0: u nás.
1: Já bych jenom dneska chtěla pozdravit v úvodu všechny Moniky, protože dnes mají svůj svátek. A jenom tak na doplnění, ráda bych prozradila, že původ je vlastně v řeckém slově monos a to se překládá jako osamělá nebo jedinečná. A potom je tam další takový výklad, to je rádkyně, ale úplně nejvíce mi líbí ten nejzásadnější výklad a to je bohyně. Mm-hmm. Takže všechny Moniky
0: všechny
1: jste bohyně. Všechno nejlepší.
0: Ano, dělá čest svému pořadu kalendárium, vidíte to, přijde a hned říká, kdo má svátek, možná se dostaneme i k tomu, kdo má dnes narozeniny, nevím. Každopádně všechno nejlepší Monikám a ptáme se na první výběr, paní Saskie, kdo to bude?
1: No, já mám strašně ráda Mirka Horníčka, protože jsem s ním také účinkovala, takže já myslím Mirka Horníčka, že bychom dali.
0: Nejsem proti.
2: A tak jsem začal s těma sochama si povídat, co prožívají a zjistil jsem, že některé sochy to mají velice těžké. Velice, například jsem našel v Praze sochy takových dvou mladých dívek, který stojí asi ve třetím poschodí na takovém soklíku, které je menší než jejich nohy. Takže ty prsty jim přečuhují přes ten soklík, z dole je to jasně vidět. A jedna drží jako košík na rameni, ta druhá má takhle hlavu, drží tady si hlavu takhle, jako kdyby říkala, nemá tady někdo algénu, jo, takový výraz. A v obě dvě trnou. No pochopitelně, postavte mladý holky do té vejšky a teď oni denně celý léta se dívají dolů. Strašný pocit, strašný. Nebo jiná zase drží třeba vavřínový věneček, usmívá se, je něžná, ale ten strach v těch očích je. Protože ten soklík je malej, ta vejška veliká, dole proudí lidi. Co když se neudrží, že jo? Dívenka nahoře. Je to taková určitá neodpovědnost. A to jsou prostě dospělé bytosti. Ale představte si, že sochaři třeba do té výšky umístí dítě. Holčičku, chlapečka, 2-3 roky starýho, tedy vytesanýho, že jo? Tak to víte, dítě se usmívá, dítě netuší to reálný nebezpečí, dítě dovádí. I doma vám leze po kredenci a vytrnete, tak tady taky. Dítě stojí na kraji balkonku, kouká dolů a netuší tu hrůzu, co je neodpovědnost. Sochařská neodpovědnost. A nebo sedí na takovém soklíku, kouká vyděšený děťák. Ale nerad bych vás děsil, ale tady jedna budova v Praze, ne je daleko od Pravy, a na té budově nahoře stojí paní, tedy kovová paní, samozřejmě mluvím o sochách teď. Kovová paní celá vyvedená z kovu, z jakýho to nevím, já jsem neskoušel ten vrib. A ta drží v ruce, také stojí a drží takovou věc, asi to je pochodeň, já nevím, ale vypadá to jako takový veliký kornout se zmrzlinou, jako takhle velikou zmrzlinu má v ruce, a vedle ní lev, veliký lev, v nadživotní velikosti takový, a před ní pravou tlapou přidržuje kouli. V pátém poschodí nad hlavama chodců kouli. Já vím, že lev se dá vycvičit. Lev se dá vycvičit daleko složitějším úkolům, než je podržet chvilku kouli. No jo, jenomže přece jenom je to zvíře a člověk neví, co když ho zamane tou tlapou se podrbat někdy, jo? Vždycky na to místě přejdu na protější chodník, vždycky. I kuň se dá vycvičit, i kuň. Jsem viděl v manéži dámu v dlouhý toaletě, udělala hup a pět koní na zadní tlapky, také odešla k pudlici. Normálně vyvedla z manéže po zadních nohách. No jo, jenomže když tohle zkusí někdo na budově nahoře, všimněte si ty tři koně, jak tam stojí, přímo nad vašima hlavama, že jo? Na vozejku dáma, která to drží na opratě, tak je hej, ona má křídla, kdyby něco paní odlítla, co mi dole? Vždycky taky tam přejdu na protější chodník, radši jdu kolem kavárny Slávy, když to vidím, ten výjev tam nahoře. Je to určitá taková, bych řekl, sochařská neodpovědnost.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik z kabaretu u Dobré pohody Miroslav Horníček na téma prohlídka Prahy a také slavné sousoší. Miroslav Horníček si zaslouží určitě vzpomínku od paní Saskie.
1: Určitě, protože já jsem s tím strávila mimo jiné taky dva krásné roky v kinoautomatu. Kinoautomat, jak asi mnozí posluchači vědí, měl veliký úspěch tenkrát na Expo 1967 v Montrealu. No a pak někdo prostě přišel na geniální nápad, že by, když to bylo tak úspěšné v Montrealu, že kinoautomat by se mohl také uvádět u nás v Praze. A dokonce teda v kině Světozor vybudovali tlačítka zelené, červené a tak dále. Vždycky se diváci rozhodovali, jako jestli mají mít kladnou odpověď nebo zápornou. Fungovalo to báječně, ovšem do té doby, než někdo pojal nápad, že na to jedno představení, které jsme měli odpoledne a večer a vždycky bylo vyprodáno, pozvou delegaci z UV Komunistické strany Československa. A tam byl takový úvodní film, kdy Mirek Horníček říká, víte, to je zajímavé, že vždycky, když někdo vybočí z onoho kýženého středu, tak mu vždycky dají honem rychle najevo, aby se vrátil tam, kam patří. No tak to se soudruhům tedy moc nelíbilo. A řekli, to se musí celé přestříhat, takže ten film se teda celý přestříhal a potom stejně jako došli k závěru, že to vůbec ten pořad nemá správný kulturně politický dopad, no a zrušili nám Kinoautomat. Ale nicméně já na tu dobu strašně rád vzpomínám, protože bylo to jedna krásný představení a pak jsme tam měli takovou báječnou partu, samozřejmě pan Činčera, Janík Roháč, za náma tam chodil Satinský a tak dále, všichni ty kamarádi, takže to bylo moc hezký vzpomínání. Opravdu nedá se na to zapomenout.
0: Závěrečné heslo a poučení, co je úspěšné, se nechává a neruší.
1: Ano.
0: Tak, my pokračujeme dál, buď to s Miroslavem Horníčkem na prohlídce Prahy, anebo s Bohumilem Kleplem o cizích jazycích. Vyberte si, dámy a páni u rádia, SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 01 04. Telefonujete na 731 800 900. Těšíme se na vás.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Zdraví vás dnešní posádka Humoriády, Saskia Burešová a Pavel Kučera. Na výběr máme v tuto chvíli Miroslava Horníčka nebo Bohumila Klepla. Pojďte na našem telefonu přímo ve vysílání přidat své hlasy. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne. Pavle, zdraví vás i paní Burešovou.
3: Ano, dobrý den.
2: Vy jste mě překvapila s tím jménem Monička, to je moje vnučka.
3: No, vidíte.
2: Tak jsem je ráno gratuloval a teď jsem mi řekl, že je bohyně.
3: Ano, a měla radost.
2: No. Tak vám děkuju.
1: Řekla, dědo, ty jsi boží.
2: A jsi Ačko.
1: Děkujeme.
3: Ačko.
1: Naslyšenou.
2: Děkuju vám.
3: Ano, naschledanou.
1: Dobrý den.
4: Dobrý den, zdravím paní Burešovou.
3: Ano, dobrý den.
4: Samozřejmě vás, Pavle, Karel Vojkovi. A já bych si přál pokračování.
1: Děkujeme pěkně a naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Dobrý den, Brno z Martina. Hlasujem za Bečko.
1: Ano.
5: A prajem vám pohodový deň. A možno sa niečo, pani Sasky?
1: Skúste.
3: Určite.
5: Tak, pani Sasky, a vy ste rodáčka z Tornály.
3: Ano.
5: Ste sa narodila, vy ste išli priamo do Čech, alebo zo 2-3 roky ste prežila v Tornále?
3: Ne, tak ja som sa narodila českým rodičům v Tornále.
5: Ano.
3: Asi to tam ano. Na maminku prišlo nejak dřív, takže určitou dobu, ale asi jenom pár měsíců. Ale rozkošné bylo, že my sme sa v té Tornále potom setkali. Byla som tam s pořádem Pepička Zímy v Tornále.
5: Ano.
3: A Pepíček tam nepředloženě řekl, že jsem se tam narodila. Nedovedete si představit ten poprask. Po skončení představení nám lidi nosili slivovičky, klobásky, jasné. Dobroty. No, úžasný to bylo. A on pojal takový nápad, říkal, hele, to je dobrý nápad. My teďko jedeme ještě do několika těch slovenských měst. No, tak bychom mohli říct, že se tam narodila. No, samozřejmě to byl Ford, on by neudělal, ale jinak bylo to vtipné.
1: Hezký zážitek.
5: Dobře,
1: tak stačí.
5: Děkujem a ano. Příjemný den. Dovidění.
3: Taky přejem.
1: Dobrý den.
6: Dobrý den, zdravím paní Sasky i vás.
3: Ano, dobrý den.
6: A přála bych si Bčko.
1: Máme zapsáno, děkujeme, hezký den.
6: Děkuji, nastanou.
1: Další, prosím, vítejte u nás.
7: Moment, já vypnu rádio. Tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem, zdravím super hvězdu České televize a můj idol z dětských let na českých obrazovkách, paní Sasky a Pavla Kučeru.
1: Zdravíme.
3: Já děkuji, protože jsem zdravím. Taky pejskařka.
1: Nápodobně.
7: Taky máte, jakýho máte psa?
3: Border teriéra.
7: Jo, já vím, jak to... Já mám zase kříženku, která vypadá jako zmenšená labradorka.
3: No vidíte.
7: Je to kříženka.
3: Hlavně, že jsou hodní ty pejsci.
7: Jsou, no. Aha. Takže dáme, klepneme Boba.
1: Dobře, Boba, máme super. To tam zapsáno, děkujeme super. Pěkně.
7: Boba klepla, klepneme.
1: Tak, ať to tam můžeme klepnout, tak se loučíme, hezký den přejeme, tak pozdravujte
3: ano,
1: pejska.
3: Hezký den, naslyšenou. Zdravím pejska.
1: Ano, tak přátelé, po součtu všech hlasů, včetně SMS, tady máme výsledek. Bohumil Klepl v divadle Kalich povídal o cizích jazycích, tak si kousek poslechneme.
8: Pane Kleple, opravdu umíte italsky? Slyšel jsem vás v televizi vyprávět, jak jste se domlouval v Itálii na tržišti, ale nevím, jestli vám tam rozuměli.
9: Já jsem lingvista, ale neumím jedinou řeč, kromě teda té azbuky.
10: Italsky umím proto, protože v jedné hře u Karla Hermánka hraju homosexuálního impresária za Ványho, který mluví italsky. Ta hra pojednává o americké tanečnice Isadore Duncan. A ty věty jsou jenom o tančení, ale já je zdárně používám ve všech situacích v Itálii. To znamená, když jsem na tržišti a někdo si kupuje třeba hadry nebo ovoce, tak se ho zeptám. Teď vám to řeknu česky a pak vám to předvedu teda italsky. Říkám, já jsem vás v životě neviděl, vůbec nevím, kdo jste, ale zajímalo by mě, jestli víte, jak ta Isadora Duncan tančí a co to je za typ. Takže přicházím k tržišti, kde stojí italský trhovec a já říkám, señor, non ho mai visto la signora Duncan danzare, devo descrivere la sua arte superiore. Che cosa posso dire? A italský prodejce říká, che cosa? A já říkám, la vostro in familia, il vostro in come famosos. E allora vi prego, signora, ditemi che cosa fate, eh? A ještě dodám, ma quale tipo di danze? A on říká, tango. Bravo. Ale mám historku ještě, teď se nechci vytahovat, ale v roce 92 jsem točil hlavní roli ve francouzském filmu, vážně. Mirek nepaparti, Mirek se nevrátil, hrál jsem českého emigranta, který se skutečně nevrátil z emigrace a ten film byl točen systémem skryté kamery, takže byl hranej, ale zároveň byla skrytá kamera a mně se často stávalo, že jsem musel mezi těma Francouzema dělat jako, že umím francouzsky, takže třeba byly dvě kamery schované někde, jako třeba můžou být i tady, někde byly schované a já sedím v restauraci, piju víno, jako herec klepl, ale nikdo to neví, protože nikdo tam klepla nezná. A Francouzi se připojou k hovoru, jsou družní. A já neumím francouzsky ani slovo, takže jsem dělal asi tohle. Takhle jsem řekl, sava, sava, sava. Je fajfí. Bonjour, oh, l'air très bien, la fille. De la canifio, même bien, le parfio. Lumière, lumière, stupide, stupide humeur, t'es là. T'es Françoise. Chvilku koukali, pak řekli, pardon. A odešli.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Vděčné věčné téma cizí jazyky a používání cizích jmen, cizích slov.
3: Klepl je strašně vtipný a je tak zvláštně namíchaný, protože on se narodil v Moskvě. Maminka je Arménka, celý život to dává k dobrému a tatínek je Vodíčína. Ale ta intonace byla dokonalá.
1: Ano, je globální.
3: Ano, je globální.
1: Skoro multikulty.
3: Mě to připomnělo Vlastu Buriana, to je známý výrok. Slon vlizí do tramvaje, že remandl
1: na
3: lupasí.
1: Na té chase je konci pasie, on je, že je, on papa, on je se, on kaká. Tak,
3: ano, rozumíme si dobře. Ano.
1: Tak, Sasky, vy jste měla nějaký hlasatelkovský v úvozovkách problém s cizími jmény nebo názvy nebo nějaký takový zádrhel, kdy to nakonec vyznělo tak velmi vtipně po letech?
3: No, vtipně nevím, ale v každém případě jako je důležité, aby se člověk z toho vždycky uměl nějak vylhat. Samozřejmě těch případů, těch příhod je celá řada, to bych tady nerada zdržovala, ale vzpomínám si, že před mnoha a mnoha, mnoha lety, kdy jsem taky uváděla televariete, tak jsem musela vždycky vítat všechny ty diváky v různých jazycích. Co pak němčina dobrý, ruština dobrý, bulharština dobrý, ale maďarština. Oh. To je ten nepolapitelný jazyk. Jo? Takže do dneška umím tu úvodní větu, já jsem se to učila i ve frontě na zeleninu, no prostě pořád jsem si to a umím to doteď. Jo, ještě kiváno, ke dveř, nezejk.
1: To znamená?
3: Dobrý večer, vážení a milí přátelé.
1: Krásný,
3: doufám, že poslouchá nějaký Maďar.
1: No tak třeba zavolá, ale já mu rozumět nebudu, vy ano, možná. No. Tak vidíte to, k čemu všemu se hlasatelka dostane během své kariéry i k maďarštině. A pak, že čeština je nejsložitější.
3: Ale říkají, je krásná.
1: Je nádherná, maďarština je horší. Padá hvězda, Dalibor Janda bude zpívat a vy během té písničky můžete hlasovat. Bohumila Klepla, pokračování, zvolíte Ačko, pokud chcete Bedřicha Zelenku, dáte Bčko, Humor, Mezera A nebo B, SMS na 90 011 04, a už jenom jedno číslo připomenu, 731 800 900, náš telefon.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Dalibor Janda nám zaspíval, Saskia mě trošku překvapila, čekal jsem, že bude faninka Karla Gotta a ona změnila během kariéry Dalibora Jandy názor. Dá se to tak říct?
2: No, ale jako Karla Gotta jsem samozřejmě nezavrhla.
1: No, ale pak ho Dalibor sesadil a ne, všechny to dámy to nesly lehce.
2: No,
1: tak jo, tak jsme si zaspívali a teď si jdeme popovídat s našimi posluchači na téma Bohumil Klepl nebo Bedřich Zelenka. To jsou další dvě hvězdy, které můžete slyšet. Komu by dala přednost Saskia v tuto chvíli?
2: No tak pro změnu, protože život je změna, tak Bedu Zelenku bych já dala.
1: Ano. To je úspěšný, ne komik, ale autor i komických výstupů.
2: No, třeba Hlustvy Siháka psal pro Mirka Homolu a Mirka Lipského. A mimo jiný, to možná málo kdo ví, to je taky bratr Oty Zelenky. A Ota Zelenka byl dramaturg a autor mnoha televizních inscenací.
1: Zelenkovi nám to celé okupovali.
2: A pak má ještě úspěšného syna režiséra.
1: No tak, prosím, tak to je ne. A ještě Jitka Zelenková, ale tak k ním asi nepatří.
2: Ne, tak k ním nepatří, ne, to je shoda jmen.
1: Ta je z jiné rodinky. Tak dobré odpoledne, kdo je s námi? V naší rodince je Humory Jádnické.
3: Ano, dobrý den, tady je Jitka. Zdravím paní Saský i pana Pavlíka a prosila bych pana Klepla.
1: My vám děkujeme.
3: A pěkně
2: vám přeji. Ano,
1: dobrý den.
4: Dobrý den, tady František Albert Vltavou. Zdravím paní Sasky, empatickou dámu.
2: Ano, dobrý
4: a vás,
2: den.
4: Pavlíku, a je to dneska to je pohoda. Mele rád vás poslouchám.
2: Jsme prosím rádi.
4: Vás a ten Peďu Zelenku, to je kralupák. Ten se tady narodil, ten je odkojenej Vltavou, jak
1: ten je
4: říká.
1: Váš, dobře.
4: Kdybyste mi ho tam mohli dát. Děkuju vám.
1: Píšeme si hlas.
4: Zdraví.
2: Ano, děkuji.
1: Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, já vás zdravím, pane Pavle, a paní Sasky, taky zdravím. Každou tu ji sleduju, furt to dávají v televizi.
1: Každý týden.
5: A dala bych Bčko.
1: Děkujeme pěkně, naslyšenou.
5: Mějte se hezky a naschledanou.
2: Ano, vy taky, naschledanou.
1: Dobré odpoledne.
6: Hezké slunečné odpoledne přeji vám, Pavle, posluchačka Stanislava, a srdečně vítám paní Sasky.
2: Ano, děkuji.
6: Kterou mám strašně ráda a si ji vážím.
2: Ježiš,
6: takže
2: děkuji.
6: Tak přeji hodně, a říkám to upřímně. Takže přeji vám hodně zdraví, štěstí a pohody a vybírám Pavle Bčko.
1: Máme zapsáno?
2: Ano, a my vám taky přejeme hodně štěstí a pohody a hlavně zdraví.
6: Děkuji.
1: Dobré odpoledne i vám.
7: Dobré odpoledne, Pavlíku Božena. Zdravím vás a srdečně taky zdravím paní Sasky Burešovou.
2: Dobrý den.
7: Taky vás mám ráda. Vlastně my máme všechny tyhle ty moderátory a hlasatelé rádi, protože to byly jedničky. A chtěla bych Bčko. A přeju vám taky hodně zdraví, štěstí, úspěchu a prostě užívejte život tak, jak se má žít.
2: Přesně tak. Děkujeme.
1: Tak děkujeme pěkně. Jdeme se číst hlasy opět všechno dohromady. Tady máme a Bedřich Zelenka bude pokračovat.
2: Ale.
1: Máme to pestré, jak říkala paní Saskia před chvílí. Takže Bedřich Zelenka o rodině a fyzkultuře.
8: Tělocvičná nářadí pro mě skýtala ústavičná záludná nebezpečenství. Tak například na šplhadle jsem si odřel záda, na kladině obočí a švihadlem jsem si způsobil záškrt. Při vrhu koulí jsem se udeřil do malého mozku. Tomu se všichni divili, pač já mám velký mozek, malej a malej skoro žádnej. Tak jsem to zkusil s plaváním. No ze startem to ještě šlávalo, to mě tam prostě srazili pěstí. Ale hrozně potom vyčerpávali ty záchranné práce. Když se mi v jinožském věku podařilo jednou rukou, ještě k tomu levou, schodit naši kočku z kanape, tak jsem začal uvažovat o těžké atletice. Řecko-římský zápas například, jo. Na lopatky mě položit nemohli, protože my jsme u nás měli jenom krátkou tělocvičnu. Taky jsem zkoušel box, to mě pár řídící radil. Víš, takhle kolem soupeře mávej těma rukavicema, možná, že aspoň v tom průvanu nastydne. Zkrátka v těch sportech jsem tak nějak nemohl se prosadit, ani v těch zimních, vám řeknu, krasobruslení například, jsem nemohl rozvinout na plný pecky, protože už při jednoduchým soudruhu Salchovovi jsem poškodil chladicí zařízení. No ani na lyžích při tom obřím slalomu jsem nějak zvlášť nezazářil, protože hned po prvních metrech sešupu jsem způsobil takovou oblevu, že ty ostatní za mnou už jenom trhali fialky. Možná, že to bylo i tím, že jsem neuměl správně zatloukat ty skoby a dělat ten uzel na laně. Pardon, to si pletu s horolezectvím zase. No, s horolezectvím. Tak jsme s bráchou chtěli udělat Matterhorn a nakonec jsme udělali jenom praděda.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: A jsme u sportovního tématu, no. Paní Saskyně, máte ráda sport?
2: Já ano? Ještě jenom doplním k tomu Bedovi no. Zelenkovi, proč tolik úrazu, on totiž měřil skoro 2 metry, jo, takže to ještě na vysvětlenou. Strašně dlouhý,
1: tak tomu se hodí volejbal, basketbal a další věci už mě nenapadají, pak už je to komplikované možná. No. Co vy a sport?
2: No tak to je, nemáte lepší otázku?
1: Mám, můžete to vzít i z toho fanouškovského hlediska, jo, teď je mistrovství v hokeji.
2: Ano, ano. No. Já ráda sportuji na kanapy, když je hokej, jinak tak ráda plavu, jo, ale sport, já sleduju všechno. Pod sportu. Mně se to strašně líbí, ale nejsem aktivně zapojená, to je
1: ano,
2: pravda.
1: To vůbec nevadí, já jsem se chtěl vyhnout otázce, jak to děláte, že tak skvěle stále vypadáte.
2: Ježi, děkuju.
1: Takže sportem to není, prostě to má v genech a je to asi životním
2: veselá
1: přístupem. No,
2: a taky
1: přesně.
2: Tím, že poslouchám Humoriádu, no. Protože ono se říká, že 1 minuta smíchu prodlouží náš život okolik, o 20 minut. Takže tak já si to vždycky spočtu a hned se cítím mladší.
1: Dobře, přátelé, tak ať se máme čemu smát, ať prodloužíme o hodně i za dnešek ten život. Pojďme hlasovat. Bedřich Zelenka pokračování a nebo Lubomír Kostelka. Vyberte si jednu z těchto dvou hvězd. SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04 telefon 731 800 900.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tady je Humoriáda, připomenu aktuální souboj. Máme tady Bedřicha Zelenku ve výstupu Konečně doma z nahrávky Československého rozhlasu 1967 anebo Lubomír Kostelka, Silvestrovský večer, Československá televize 1971. To jsou léta, kdy už Saskie mohutně uváděla, ano, řečeno ano. Familiérně.
2: Ano, ano.
1: Měla jste ráda Silvestry?
2: Já jsem je měla hrozně ráda a taky jsem je často sloužila. Někdo prostě si umanul, že budu sloužit Silvestry, že jsem silvestrovský typ. Aha. Takže já jsem pořád sloužila toho Silvestra, ale mezi náma měla jsem z toho radost. Ano. Byla to hezká služba.
1: Takže jste možná v tom roce 71 uváděla i toho Lubomíra Kostelku?
2: Ale v roce 71 jsem ještě nebyla hlasatelná.
1: Aha.
2: Jo.
1: Ale moderátorka už.
2: Moderátorka, ano.
1: Konferenciérka.
2: Ano. Co říkalo, správně, ano.
1: Dobře, tak Zelenka nebo Kostelka, u vás by to vyhrál kdo v tuto chvíli?
2: Já teď nevím, ale tak pan Zelenka už byl, tak jenom tak pro změnu já bych vzala toho Lubomíra Kostelku.
1: Touha po pestrosti, ano. Paní Saskie pokračuje.
2: Navíc to byl kamarád vládě Benčíka, že jo?
1: Samozřejmě. Tak, přátelé, zeptáme se posluchačů, kam nás nasměrují v tuto chvíli. Dobré odpoledne.
3: Dobrý den, tady Anička ze Zubří. Já bych dala pana Kostelku a prosím pěkně, mohla bych něco na paní Burešové se zeptat?
2: Určitě.
1: Jestli bude vědět odpověď, já
3: paní
1: myslím,
3: Burešová,
1: že ano.
3: Já jsem ze Zubří a v roce 1968 nebo 1969, to je hrůza, že?
2: Ano.
3: Let, můj tatínek vám napsal do televize nějaké povzbuzení a aha, vy jste mu za odměnu poslali fotky holky.
2: Aha.
3: Paní Panírková, Dvořáčková,
2: ano.
3: Povodová,
2: ano.
3: Ostranská, paní Čechová, no a samozřejmě paní Burešová, že?
1: Prostě legenda.
2: A měla radost.
3: Ty fotky máme, já mám teďka husí kůži, ale to je let.
2: No, a měl radost tatínek? Měl radost?
3: No, obří.
2: Jo,
3: no on byl ročník 1905, jo, on
2: Ježiš,
3: byl takový písma,
2: no
3: cel básně a takhle. Aha. Jo, takže my ty fotky vaše máme.
2: Jejda.
3: A my na to koukáme velice často. A teď, když jsem to slyšela, že tam jste, tak jsem si říkala, musím vám to povědět.
2: To jste hodná. To
3: no,
2: jste hodná.
3: Ale je to strašně dávno. No,
2: no. Jo, bohužel.
3: No, nevadí, nevadí.
2: Čas utíká, no.
3: Čas běží, ano, nevadí, my máme vzpomínky krásné.
1: Tak paní Aničko, hlasovali jsme.
3: Takže?
1: Hlasovali jsme, paní Aničko. Dobře, dobře, dobře. Děkujeme,
3: jo,
1: naslyšenou.
3: Děkuju.
1: Mějte
3: taky
1: se krásně.
3: A mějte se hezky, paní Burešová.
2: Ty taky, děkujeme, naschledanou.
1: To je ale vzpomínání. Dobré odpoledne.
4: Do krásný čtvrtek, Pavle, tady Rakovník, srdečný přeju vám i paní Saský Burešové krásný den.
2: Děkujem.
4: Moc se mi to... Dobrý den.
2: Dobrý den.
4: Taky jsem stálou posluchačkou kalendária.
2: To mě těší.
4: Je to... A ráda bych dala hlas za A.
1: Uh-huh.
4: A popřála krásný víkend a má být čím dál tím jako slunečnější počasí, tak ať si to užijeme. Přeji hezký víkend a...
1: Děkujeme.
2: Užijem si to na zahrádce.
4: Ať se vám stále daří... Stále daří
1: a stále daří. Tak jo, děkujeme pěkně.
2: Ano,
1: víkend
2: děkujeme,
1: má
2: ať se vám taky daří.
1: Až tropické teploty nás čekají o víkendu.
2: Ajajaj.
1: Máte ráda teplo? Asi ne.
2: Ano,
1: jak
2: ale jo. Já jsem zrozenec slunce, tak jo.
1: Dobrá, výborně. Kdo dál je s námi? Dobrý den. Haló.
5: Ano, ano, slyšíme se.
1: Slyšíme se, Josefe, povítejte.
5: Ano, ano, dobrý den, přeji
2: vám pěkný
5: den a hlavně zdravíčko, paní Saský Burešovo i vám.
2: Děkuji, děkujem.
5: Pana Kostelku.
1: Děkujeme a mějte se hezky.
5: Tak
1: zdravíme dalšího. V podstatě rozhodující hlas v tuto chvíli je vyrovnáno naprosto v našem hlasování. Tak co vy na to?
6: Dobrý den, dobré humoriádnické odpoledne. Zdravím vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Sasky Mudešovou.
2: Ano, dobrý den, paní dobrý,
6: Mudešová.
2: Dobrý,
6: přeji dobrý vám vše dobré a se vám daří. Hlasuji, Pavle, pro Bčko a všem posluchačům a vám oběma přeju hezký jarní večer či příjemné páteční ráno s příjemným probouzením do nového dne všem posluchačům humoriádnice Růže na Rychnovsko. Nashledanou.
2: Děkujeme, zdravíme na Rychnov.
1: Přesně tak. Díky moc, naslyšenou. No a je rozhodnuto Lubomír Kostelka, to může spustit, s ním tam bude Jiří Lír plus nějaké ty ženy, jak už to k Silvestru patří.
7: Pane Boru,
8: dobrý večer.
7: Oni jsou moc hodní.
8: Ano, koukám.
7: Máme lístky do divadla a dědeček se nám ještě nevrátil z lázní, tak jsem si řekla, pan Borůvka je pořád tak sám chudák. Tak si aspoň zjedna zahraje, člověče, nezlob se.
8: Já se nezlobím.
7: Ale nepříliš dlouho, děti musí brzy spát. Jste moc laskav, že nám tak ochotně vycházíte vstříc. A tady jsem vám přinesla vánočku novoroční. Sama jsem ji pekla. Tak děti, ne abyste zlobili pana Borůvku a ne abyste ho obehráli o všechny peníze. Tak pane Borůvku, šťastný a veselý, nashledanou.
8: Ano, šťastný a veselý. Ježišmarja, kde jsou ty děti, tady byli? Dětičky, holem si to spalte. Pojďte do ložnice, tam si budete zatím míchat figurčičkama. Tak holem, šuplí to, holem. Tak, šuplí. Tolik jsem se těšil, že budu dnešní večer sám. To snad není možné.
7: Petře, jsme sami?
8: Kláro, kde máte vánočku?
7: Prosím.
8: Já jsem si totiž trošičku zdymnul, víte? A jsem z toho celý takový tumpachovej.
7: Ani krok. Nepřibližujte se.
8: Proč nemám kráčet?
7: Petře, propadám se hanbou, ale musela jsem přijít, byl to silnější než já.
8: Kde je Oskar?
7: Oskar, ach ano, já jsem řekla, že mě bolí hlava, že mi není dobře a šla jsem si lehnout, jako samozřejmě. Ano. Oskar je ve svém klubu, znáte jeho klub?
8: Samozřejmě, že znám, vlastně, abych pravdu řekl, tak on ty kluby tak nějak divně často střídá, víte, že...
7: Petře, já jsem vám přišla říct něco, co se vám chystám říct už rok.
8: Co pak?
7: Dejte mi cigaretu.
8: A počkejte. Kvůli cigaretě jste mohla přijít už březnu, Kláro.
7: Ne, Petře, důvod je jiný. Já vás miluji.
8: Ježišmarja.
7: Neomlouvejte se, Petře, já vím, ne. Že jste samotář.
8: Ne, tak to není.
7: Nemáte si s kým promluvit.
8: Vy přeháníte.
7: Nikdo vám nepodá šálek čaje. A dnes, poslední den v roce, samota je hrozná věc, vidíte, všude se o tom píše.
8: Ano, jsem jako trosečník.
7: Co to bylo?
8: Já mám bíbu, zastydlou bíbu.
7: Ano,
8: já mám zastydlou úplně bíbu.
7: Už jsem se rozhodla, Petře. Zůstanu s vámi, budeme tady spolu sami.
8: Ježiš, to bych tak rád, ale mám o tom určité pochybnosti, Kláro.
7: Ne, život chystá nejrůznější překvapení, Petře.
8: Adolf s Dominem, já to tušil.
7: Ne, to je Oskar. Nikdo nezvoní tak energicky jako on. Peťo, co se mnou uděláte?
8: Udělejte něco raději se mnou. Víte co, jděte do ložnice a zahrajte si s dětičkama. Člověče, nezlob se. Tady totiž je všude plno, víte? Všude je tu plno.
7: Bože, jak on má z té samoty halucinace. Ale já jsem ještě nikdy nebyla v ložnici cizího muže, to ne. Raději do koupelny.
0: Humoriáda.
1: Tak jak nám to dopadne v závěru humoriády? Bude ještě Lubomír Kostelka a spol, jako v této scénce, anebo nastoupí Luděk Kopřiva? Vyberte si, dneska to máme hodně pestré s paní Sasky Budešovou, těšíme se na vás. SMSky humor mezi A nebo B na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě chvíli můžete, přátelé, hlasovat, přidat své hlasy pro Lubomíra Kostelku nebo Luďka Kopřivu. To je ten správný výběr, správná dvojice. No a paní Saskie má něco ještě k jednomu z těchto dvou?
2: Ne, já jsem jenom chtěla dodat, že Lubinovi Kostelkovi se říkalo, že je rekordman v počtu televizních a filmových rolích. On je skutečně natočil asi přes stovku. Byly to sice malé role, ale za to hodně. Měl jednu velkou hlavní roli a to bylo v Juráčkově filmu Případ pro začínajícího kata. To byla jako jediná velká role. Jinak měl ty malý, ale zapsal se jako do povědomí diváku, protože to je přesto, to je dost přesto. Mm-hmm.
1: Tak pan Kostelka by byl možná vaším favoritem v tomto souboji. Pan Kopřiva to ale vyhrál v tuto chvíli.
2: Jo,
1: už máme
2: jo,
1: sečteno, podtrženo. Ten je zase také herec menších rolí, jasný. I když ty nejvýraznější měl Otík. V závěru kariéry. No, ano, pan Farář Otík. My si poslechneme, jak umí vyprávět fórky.
3: Na schůzce, aby tu jeli, už je to tady. Kde je ta Bohdalová? Táže se na schůzce abiturientů po 20 letech jeden spolužák druhého. A ty máš nějaké děti? Ano, praví druhý pyšně. 8. No jasně, vždyť ty si už ani ve škole si nikdy nedával pozor.
4: Ještě jednou asi, že?
5: Ještě.
4: Pokračuj.
3: Já to ale stejně neřeknu. Táže se na schůzce abiturientů po 20 letech jeden spolužák druhého. A ty máš nějaké děti? Ano, praví druhý pyšně. 8. No jasně. Vždyť ty si už ani ve škole si nikdy nedával.

0: Takhle má vypadat Silvestr.
1: Tak ještě jednou. Takže se na schůzce abiturientů po 20 letech jeden spolužák druhého. A ty máš nějaké děti? Ano, pravý druhý pyšně. 8. No jasně. Vždyť ty jsi už... No jasně, vždyť ty jsi si už ani ve škole nikdy nedával pozor.
2: Úspěšně dovyprávěno. Naše setkání s legendou končí v dnešní humoriádě. Děkujeme Saskii Burešové. No je to velká škoda, ale bude snad příště, doufejme.
3: Ano, určitě.
2: Přeji hodně zdraví, děkuji za návštěvu.
3: Já taky moc děkuji a všechny zdravím.
2: Pavel Kučera se také loučí, přeji dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu a mějte se hezky.

0: je 5 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Kvůli machinacím se zakázkami na údržbu městských bytů v Havířově obvinila policie 20 lidí. Studentka po napadení u střední školy v Pardubicích zemřela. Život lidí na vozíku dnes přiblíží akce v Českém Těšíně. Bude slunečno, postupně oblačno a teploty do 23 stupňů. Dobré ráno vám přeje Tereza Hájková. Detektivové obvinili 20 lidí kvůli ovlivňování zakázek na údržbu a opravy městských bytů v Havířově. Podle policie se údajně zmanipulované zakázky týkaly let 2022 až 2023. Obviněné stíhají policisté na svobodě, hrozí jim až 12 let vězení.
2: Trestní stíhání je vedeno pro trestné činy spojené s veřejnou soutěží, účastí na organizované zločinecké skupině, podplácení a přijetí úplatku.
3: Říká mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Bytový fond spravuje v Havířově městská realitní agentura. Její mluvčí Simona Součková potvrzuje, že tam detektivové v posledních dnech zasahovali.
4: Policie se zajímala o další zakázky staršího data.
3: Mezi obviněnými je podle informací Českého rozhlasu i bývalý jednatel městské agentury Robert Masarovič. Jako zastupitel zvolený za hnutí ANO je dál předsedou finančního výboru Moravskoslezského kraje. Z Havířova Marta Pilařová, Český rozhlas.
0: Maximální cena benzínu ode dneška vzroste, nafta naopak zlevní. Informovalo o tom ministerstvo financí na svém webu. Litr benzínu zdraží o 15 haléřů, řidiči ho natankují na nejvýš za 45 korun a 23 haléřů a nafta naopak o 12 haléřů zlevní na 42 korun a 31 haléřů za litr. Tyto ceny budou platit do pondělí. Střední průmyslová škola chemická v Pardubicích zůstane po napadení mladé studentky i během dneška uzavřená. Českému rozhlasu to potvrdil hejtman Pardubického kraje Martin Netolický z uskupení 3PK. Policisté zasahovali včera nedaleko školy v Poděbradské ulici kvůli útoku nožem. Podle Netolického byla obětí studentka tamní školy a šlo o osobní problémy ve vztahu.
5: Je to selhání jednotlivce, kterému se bohužel nedá vůbec předejít, přestože školy jsou připravovány na nejrůznější situace, včetně aktivního střelce, protože celá situace nás velmi mrzí. Škola v této chvíli přerušila výuku až do konce týdne, stejně tak maturitní zkoušky a všechno bude pokračovat od pondělí.
0: Studentka po převozu do nemocnice zemřela. Podezřelého útočníka na místě zadržela policie. Český Těšín dnes organizuje štafetu na vozíku. Akce má lidem přiblížit život lidí s handicapem. Na místě si budou moct zájemci sami vyzkoušet jízdu na vozíku a zdolat trasu, která simuluje běžné bariéry ve městě, říká mluvčí radnice Nataša Cibulková.
6: Program začíná v 10 a končí v 18 hodin. Kromě hlavní štafety je nachystaný i hudební program a aktivity pro děti. Terezci mohou vyzkoušet také rodiče s dětskými kočárky, pro které jsou městské bariéry podobnou výzvou. Na místě se představí i poskytovatelé sociálních služeb na Těšínsku.
1: Počasí.
0: Ráno bude v Moravskoslezském kraji slunečné, výjimečně s mlhami. Během dne má částečně přibývat oblačnosti a v Jeseníkách se můžou výjimečně objevit přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na horách do 17.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Žádné nehody teď hlášené nemáme. Pokud víte o aktuálních problémech na cestách, volejte na bezplatnou linku Zelené vlny 800 553 553.
1: Zelená vlna, známe lepší

0: cestu.
1: Je to tady pátek, 22. květnový den roku 2026, hodiny ukazují 4 minuty po páté. Začíná Dobré ráno Českého rozhlasu Ostrava, o které se dnes postarají mezi pátou a devátou Tereza Hájková a Petr Soukup. Přejeme vám pěkný den.

0: Babira Něga a Raduza teď je společně v nahrávce Lohlomont v dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava. 5 hodin 10 minut. Rytířský sál ve Frýdeckém zámku je do odvolání uzavřený. Na stropě se objevily praskliny. Následný průzkum prokázal, že dřevěná konstrukce stropu je nahnělá a napadená houbami. Podrobnější informace k tématu v reportáži krátce před 17:30. Teď opět souhrn historie, která se týká dnešního data 22. května.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Pátek 22. května. Svátek mají soutěživí, horliví a pracovití chlapíci jménem Emil. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Sjednocením svazu, družiny a jednoty československých legionářů byla přesně před 105 lety v roce 1921 založena Československá obec legionářská. První derby na dostihovém závodišti ve Velké Chuchli se konalo v roce 1921. Neslo název Cena československého hokejklubu. Německý státní ministr pro Čechy a Moravu Karl Hermann Frank byl v pankrácké věznici popraven přesně před 80 lety. Muž odpovědný za tisíce životů našich lidí si den předtím vyslechl rozsudek smrti. Ihned zažádal o milost ministra spravedlnosti Jaroslava Stránského. Ten mu však poslal místo odpovědi do celé Bibli. 22. května 1946 ve 13 hodin a 37 minut kat navlékl K.H. Frankovi před 5000 diváky o prátku.
3: Good morning, Mr. Phelps.
2: Tom Cruise jako Ethan Hunt se pustil do první nemožné mise s nulovou šancí před 30 lety.
3: Ethan Hunt will be your point man as usual.
2: V roce 1996 měl premiéru první film z řady Mission Impossible.
3: Good luck, Jeff.
2: Ve filmu si zahráli velké role i naši herci Marek Vašut a Karel Dobrý. Ostatně Praha se stala kulisami nejenom jedničky. Kulatou osmdesátku má dneska skladatel, jazzový hudebník a podnikatel Martin Kratochvíl. A já přeju krásný pátek a skvělý víkend.

0: počasí.
1: Jak to dnes bude vypadat a také jak to vypadá s počasím, tak to zjistíme. Právě teď vypravíme se do regionu, podíváme se na dvě konkrétní místa. Všude je většinou jasno nebo polojasno a teď už pojďme k teplotám. V Opavě teď naměříte 7 stupňů Celsia, ve Frenštátě pod Radoštěm je teď na teploměru údaj 6,6 stupně. No a jak to bude vypadat dnes s počasím? Čeká nás celkem příjemný den, mělo by být dnes většinou hezky, tedy jasno. Během dne ale bude částečně přibývat oblačnosti a v jeseníkách přijdou výjimečně přehánky. Teploty velmi příjemné, až 23 stupňů Celsia, na horách naměříte okolo 15.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 5:22 a jste ve společnosti Českého rozhlasu Ostrava a my se teď zaměříme na aktuální dění v našem regionu. Frýdek Místek dočasně přišel o jeden z hlavních reprezentačních sálů. V rytířském sále na tamním zámku město předává ceny významným osobnostem, vítá nové občánky anebo spojuje lidi do manželství. Ve stropě se ale objevily praskliny a Muzeum Beskyd se kvůli bezpečnosti rozhodlo sál do odvolání uzavřít.
1: Prosím, nemusíte se bát, že nás prostor.
2: S ředitelem Muzea Beskyd Lukášem Lisníkem jsme teď vstoupili do rytířského sálu. Na první pohled bych si asi nevšiml ničeho, ale přece jenom tam v rohu ty štuky, tam to nějak praská. To bylo asi, co vás upozornilo, předpokládám.
1: Samozřejmě, objevující nové praskliny nás upozornili, že se něco děje. Proto byl 21. dubna proveden firmou průzkum stropní konstrukce. A to ve dvou místech.
2: Když se podíváme blíž, tak jsou vidět praskliny v rozích.
1: Jsou to dvě místa, které jsou vlastně, na kterých jsou nejpatrnější nové praskliny. Přičemž byla prozkoumána kompletně stropní konstrukce v tom místě, včetně trámu.
3: Do dřevěné konstrukce pravděpodobně zatékala voda, dřevo začalo zahnívat a objevily se dřevokazné houby.
1: A v severovýchodní části štuky jsou povolené, tudíž firma doporučila uzavřít z pohledu bezpečnosti sál pro veřejnost.
2: Co zámecký okruh bude nějakým způsobem omezený?
4: Ano, rytířský sál nám omezil i zámecký okruh, který teď vlastně bude v kratším čase, ale my se budeme snažit ho teď rozšířit, a to expozici Frýdek a Místek, a návštěvníci můžou vlastně navštívit i naši ledovnu, která je umístěna v zámeckém parku.
3: Říká mi náměstkyně ředitele Muzea Beskyd Andrea Vlachovská. Podle zřizovatele muzea, kterým je Moravskoslezský kraj, nehrozí výraznější škody, například zhroucení stropu. Hejtmanství ale ještě čeká na kompletní zprávu o výsledcích průzkumu.
5: Pokud nemáme detailní zprávu, nelze přesně říct rozsah škod ani cenu oprav. Jisté je, že bude potřeba statické zesílení stropu a zásah odborníků na historické konstrukce.
3: Říká mluvčí kraje Miroslava Chlebounová. Kdy se tedy sál znovu otevře, zatím není jasné. Z Frýdku Místku František Kuča, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Po 9. hodině magazín Křížem krajem, po 10. Moravskoslezský rozhlasový kvíz a po 11. hodině host ve studiu. K tomu během celého dopoledne aktuální informace a zajímavosti z Moravskoslezského kraje. Poslouchejte každý všední den Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Bylo 17:30.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Přijímací zkoušky na vysoké školy by mohl zajišťovat stát. Aktuálně si o tom, jak budou přijímačky vypadat, rozhodují sami fakulty. Polovina českých škol využívá placené testy od společnosti SCIO. Podle ministerstva školství to může znevýhodňovat děti z chudších rodin, které si nemůžou dovolit přípravné kurzy. Rýmařov má nový dům se zvláštním režimem. Město ho postavilo v areálu nemocnice na Hornoměstské ulici. Radnice tak reaguje na dlouhodobě rostoucí potřebu specializované péče pro osoby se sníženou soběstačností. Nový dům má kapacitu pro 39 klientů. Novojičínští policisté dopadli zloděje, který ukradl charitativní kasičku v obchodním domě. Lidé do ní věnovali zhruba 6 tisíc korun, které měly pomoct nevylečitelně nemocným. Podle policie muž ukradené peníze utratil. Případ se teď bude řešit v přestupkovém řízení. Spojené státy vyšlou dalších 5 tisíc vojáků do Polska, oznámil to americký prezident Donald Trump. Vysvětlil to dobrými vztahy s polským prezidentem Karolem Navrockým. Není zřejmé, kdy ani odkud vojáci dorazí. Trump minulý týden naopak ohlásil, že 4 tisíce amerických vojáků z evropské země odvolá. Milovníkům amerických aut dnes bude patřit program v ostravském dole Michal. Lidé tam uvidí historické i současné vozy. V 15 hodin pak vyjedou na spanilou jízdu. Součástí akce je i doprovodný program s hudbou a soutěžemi. Ráno bude v Moravskoslezském kraji slunečné, během dne má částečně přibývat oblačnosti a v Jeseníkách se můžou výjimečně objevit taky přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: S úplnou uzavírkou počítejte v Karviné ráji v ulici Šeříková. Pracuje se tam na inženýrských sítích. Omezení potrvá až do konce června.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Máme po krátkých zprávách, které nabídla Tereza Hájková, teď necháme zpívat Karla Gotta a také poté Ivone Přenosilovou. A pak už se dozvíte, jak bude vypadat náš dnešní dopolední program mezi 11. a 12. hodinou.

0: noci pochodem vchod.
1: Zpívala nám Ivona Přenosilová, teď je 5 hodin 39 minut. Naším dnešním dopoledním hostem bude Miroslav Kubina, který už 15 let pracuje v armádě spásy a pomáhá těm, kteří o to stojí, s návratem do běžného života. Ve volném čase pak svůj čas věnuje dětem, které seznamuje se základy juda, a také svému psovi, kterého si odvezl z útulku. Našeho hosta vyspovídá Iva Piskalová v čase mezi 11. a 12. hodinou. Buďte u toho. Teď britský zpěvák James Blunt. You're Beautiful, tak se jmenuje písnička, která zazní, a hned poté budeme mluvit o počasí s našimi meteorology. Mějte pěkné ráno.

0: počasí.
1: Počasí teď v programu Českého rozhlasu Ostrava probereme s meteorologem Petrem Drobkem. Pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Začneme jako vždy. Jaká je aktuální situace?
2: Tak v Moravskoslezském kraji je teď jasno nebo skoro jasno a teploty se pohybují od 7 do 11 stupňů. V údolích klesla teplota i níže. Rýmařov, Světlá Hora a Nové Heřminovy tam máme kolem 4-5 stupňů. Na horách, na Lysé hoře 6 stupňů a podobná teplota je i na hřebené Hrubého Jeseníku, na pradědu. Vítr fouká slabý, proměnlivý, s rychlostí do 4 metrů za sekundu.
1: Je tady pátek, 22. květnový den. Co máme od počasí čekat?
2: Zpočátku bude jenom malá oblačnost, jasno nebo skoro jasno, v průběhu dne ji bude přibývat a v Jeseníkách se může ojediněle vyskytnout slabá přeháňka. Teploty vystoupí na 19 až 23 stupňů, na horách na 13 až 17 a vítr povane zpočátku slabý, ale během dne mírný severní až severovýchodní s rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Tolik dnešek, jaké počasí přijde v noci na sobotu a co první víkendový den?
2: V noci bude polojasno nebo skoro jasno. Teploty budou klesat na 11 až 7 stupňů, zase při uklidnění větru může teplota klesnout až na hodnoty kolem 5 stupňů. No a povane jenom slabý proměnlivý vítr do 3 metrů za sekundu. Zítra přes den podobný vývoj jako dneska. Očekáváme polojasno, během dne přechodně i oblačno, obejde se to už bez srážek a teploty o stupeň vyšší přibližně než dnes 24 stupňů na horách od 14 do 18. Ráno slabý proměnlivý vítr a v průběhu dnes rozfouká mírný severovýchodní s rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Informace o počasí pro nás měl Petr Drobek. My za ně děkujeme a přejeme příjemný den.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Český rozhlas Ostrava zve automobilové fandy na talk show Martina Straky, nazvanou Hvězdy F1 v Ostravě. Populární televizní komentátor a fotograf automobilových závodů představí příběhy pilotů Formule 1, kteří závodili v České republice. Vyprávění doprovodí unikátními fotografiemi a videi. Přijďte ve středu 27. května v 18 hodin k nám do studia S1 na talk show Martina Straky. Vstupenky za 99 korun si můžete zakoupit v recepci Českého rozhlasu Ostrava.
3: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Hodin 52 minut jsme Český rozhlas Ostrava a pokud nás budete poslouchat odpoledne po 13. hodině, dočkáte se pravidelné páteční poradny, řekl bych, o zdraví a zdravém životním stylu. Teď hovořím o pořadu Veselé a zdravě, který pro vás připravují Kateřina Cajdamová a Patrik Rozehnal. Jaké téma si na dnešek připravili?
1: Dnešní téma... Nazvali jsme ho ztráta čichu.
2: Tuhle nepříjemnou zkušenost má v poslední době čím dál víc lidí. Je to něco, co nám komplikuje život.
1: Stává se vám, že na čas jakoby ztratíte schopnost ucítit všechny typy vůní a váš nos nezachytí to, co dřív?
2: Káva už tak pronikavě nevoní, vyprané prádlo vám přijde bez vůně, jídlo už nemá ten správný čichový a někdy ani chuťový říz.
1: Nebo se vám dokonce stalo, že jste čich ztratili úplně? Bojíte se to říct doma nebo doktorovi? Nebo to ostatní bagatelizují?
2: Dejte nám vědět, jak se to stalo a my zkusíme pomoci.
1: Své problémy se slábnoucím čichem nebo jeho ztrátou nám popište ve formuláři, který najdete na stránce veseleazdravie.cz.
2: Nebo nám své obavy namluvte na záznamník s číslem 221 553 770.
1: Nebojte se, ještě jednou zopakujeme to telefonní číslo, ať si můžete zapsat. 221 553 770.
2: Ztrátě čichu se budeme věnovat živě už dnes odpoledne po 13. hodině v pořadu Veselé a zdravě.
1: A reprízu si můžete poslechnout dnes večer po 20. hodině.
2: Téma je Ztratili jsme čich.
3: Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Je 6 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Radní ve Frýdku Místku plánují novou sportovní halu. České zemědělství je podle agrární komory v krizi. Vládu chce vyzvat k mimořádnému jednání. Slezské divadlo v Opavě znovu rozšíří působení studentů v operních inscenacích. Bude většinou oblačno a teploty do 23 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Tereza Hájková. Frýdek Místek chce postavit novou sportovní halu naproti hokejové haly Polárka. Nové sportoviště má tvořit 25-metrový plavecký bazén se soutěžními parametry a tréninková ledová plocha pro hokejisty. Teplo z chlazení kluziště by se využívalo pro vyhřívání bazénu. Jak říká mluvčí města Jana Musálková-Jekelová, obě sportoviště budou sloužit sportovním klubům i veřejnosti.
2: Projekt sportovně relaxačního areálu má být, pokud vše půjde podle plánu, hotov do roku 2027. K výběru zhotovitele by mělo dojít v roce 2028. Zároveň stále platí memorandum s Moravskoslezským krajem, ve kterém se město zavázalo se finančně podílet na rekonstrukci krytého bazénu na střední škole řemesel.
0: Rekonstrukce krajského bazénu má stát zhruba 200 milionů korun. Město zaplatí polovinu. Agrární komora plánuje vyzvat vládu k mimořádnému jednání. Prezident komory Jan Doležal řekl, že je zemědělství v krizi kvůli rostoucím nákladům a nízkým cenám komodit. Vláda by proto podle něj měla přijmout kroky, které zemědělství stabilizují. Ministr zemědělství za SPD Martin Šebestián v reakci řekl, že kabinet bude zemědělcům naslouchat. Pokračuje mluvčí rezortu Vojtěch Bílý.
3: Ministerstvo zemědělství situaci průběžně monitoruje a možná řešení budeme hledat i na evropské úrovni. Pokud existují nástroje, které lze v rámci Evropské unie využít, včetně krizových mechanismů, budeme usilovat o jejich využití.
0: Mezi požadavky komory je nezdaňování dotací, úlevy na sociálním pojištění anebo zvýhodnění produkčního zemědělství. V Česku přibývá dřevostaveb. Minulý rok se jich postavilo okolo 2000. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Rodinné domy ze dřeva tvoří zhruba 15% českých domů. Nejvíce jich vzniká v Libereckém kraji. Bytových domů ze dřeva je míň. To by se ale mohlo změnit po loňské úpravě stavebních norem. Nově můžou dosahovat výšky až 22,5 metru. Slezské divadlo v Opavě rozšiřuje působení studentů z projektu fakultního divadla. V letošním roce se mladí lidé z uměleckých škol podíleli na vzniku čistě studentské inscenace. Umělecký šéf operního souboru Miloslav Oswald teď některým nabídl i menší role v připravovaných titulech na další sezónu.
4: Budeme pokračovat so študentami fakultného divadla, ktorých obsadíme priamo do titulov, ktoré nasadíme. Takže vlastne to fakultné divadlo sa týmto pádom premieta do normálneho provozu divadelného. Takže samozrejme nie sú to všetci študenti, ktorí tam boli, ale budú to študenti, ktorí sme vybrali, vytipovali.
1: Počasí.
0: Ráno bude v Moravskoslezském kraji slunečné, během dne má částečně přibývat oblačnosti a v jeseníkách se můžou výjimečně objevit přehánky. Nejvyšší teploty mezi 19 a 23 stupni Celsia, na horách naměříte maximálně 17.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Kravařích na Opavsku v ulici Komenského probíhají stavební práce. Jezdí se tam kyvadlově jedním pruhem, tak s tím počítejte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Další ranní zprávy, které nabídla Tereza Hájková, jsou za námi. Pokračuje dnešní Dobré ráno Českého rozhlasu Ostrava. U mikrofonu Petr Soukup, hezký den i poslech. Krásný den čeká na všechny Emily. Právě toto jméno dnes figuruje v kalendáři. Je to jméno, které má latinský původ. Volně by se dalo přeložit jako hodlivý anebo pracovitý. Všem oslovencům přejeme krásný sváteční den a posíláme nahrávku Jiřího Korna.

0: Zpívá nám Bonnie Tyler 6 hodin 12 minut ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Už je za chvíli naše rozhlasová rozcvička. Ale čemu se budeme věnovat krátce před 6:30? Testovací poptávková doprava už rozváží cestující na Osoblažsku. Moravskoslezský kraj tak sbírá data, která může využít při plánování dopravní obslužnosti regionu v budoucnu. Objevují se ale problémy, třeba to, že lidé službu zneužívají. Jak? To vám řekneme za 10 minut.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Cvik bude na zemi. Posadíme se. Spažíme ruce nad hlavu a spojíme dlaněmi k sobě. Kolena pokrčená. S výdechem rolujeme záda směrem vzhůru do propnutí. Opět s výdechem se vracíme zpět na podložku. Celý cvik opakujeme 20krát. Hezký den s pohybem!

0: počasí.
1: Přátelé, máme před sebou velmi příjemný den. Pojďme se nejprve podívat, jaké je ráno na severní Moravě a ve Slezsku. Většinou všude svítí slunce, na Slezské hartě na Bruntálsku teď teploměr ukazuje necelých 10 stupňů Celsia. V Třinci je trochu chladněji, teď tam naměříte 6,5 stupně. No a co od dnešku říkají meteorologové? Pátek by měl být zpočátku dnem slunečným, během dne má částečně přibývat oblačnosti, ale přehánky by z toho být neměly, pouze v jeseníkách může výjimečně drobně zapršet. Teploty se budou pohybovat od 19 do 23 stupňů, na horách pak naměříte do 17 stupňů.
2: Naším pátečním dopoledním hostem bude Miroslav Kubina, který už celých 15 let pracuje v armádě spásy a pomáhá těm, kteří o to stojí, s návratem do běžného života. K poslechu zve Iva Piskalová.
3: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Ostrava teď nabídl i skupinu Očinasky 6 hodin a 21 minut. Lidé na Osoblažsku můžou nově využít poptávkovou dopravu. Stačí jim k tomu mobilní aplikace anebo objednání po telefonu. Zarezervovat jízdu jde až týden dopředu. Službu zřídil Moravskoslezský kraj. Podobný systém poptávkové dopravy testují třeba na Slovensku anebo v Itálii.
1: Učím dceru jezdit do Osoblahy, jelikož tam má kroužek, jezdí tam na koně. Autobus ve spoje jsme nestíhali.
2: Iveta Michnová pracuje v Liptáni, ale bydlí se svou dcerou ve městě Albrechticích.
1: Mi to ulehčilo v tom, že už ji nemusím vozit, protože jsem v práci. Někdy potřebuju zůstat déle. Přes to léto to mívá jako později, ale třeba potom v těch chladnějších obdobích, tak to mívají dřív ty kroužky, takže já nejsem schopná třeba vůbec ji tam zavést.
3: No je zájem velký, jezdím od rána do večera. Myslím si, že by se to klidně mohlo zkrátit o 2 hodiny.
2: Auto poptávkové dopravy jsem zastihl na zastávce v Třemešné. Pavel Muroň je řidič a zrovna pomohl naložit věci jedné cestující. Lidé si údajně na službu velice rychle zvykli a najdou se i tací, kteří by ji využívat nemuseli.
3: Několika těch zastávek už se mi stalo, že jsem odjížděl ve stejnou dobu přímo úplně společně s autobusem tam, kde oni chcou jet.
2: Petra Řezničková-Kunovská je manažerka mikroregionu Osoblažsko a připomíná, komu je poptávková doprava určena.
4: Jako příklad mě napadá odborné vyšetření ve spádovém městě, pro nás je to Krnov. Vyšetření vám skončí v čas, kdy vám zpět nic nejede. Nemáte rodinu, která by vám pomohla, nespadáte do kategorie, že by vám dali sanitní vůz. Z Krnova už se do Albrechtic nějakým způsobem dostat dá. Do Albrechtic zajíždí poptávková doprava, doveze vás domů.
2: Služba nemá nahradit taxislužbu. Řidič může zájemce vyzvednout jenom na zastávkách hromadné dopravy. Podle mluvčí Moravskoslezského kraje Miroslavy Chlebounové teď hejtmanství bude sbírat data.
5: Sleduje se chování cestujících i praktické fungování v terénu. Pak budeme mít konkrétní data o přínosech, nákladech i případných úsporách. Už nyní ale platí, že cílem není plošné nahrazení autobusových linek, ale hledání nejvhodnější kombinace dopravy podle reálné poptávky.
2: Poptávková doprava bude v regionu jezdit do 11. října. Z Osoblažska Adam Tomáš, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Bruntálsku.

0: Ve studiu už je Tereza Hájková, dozvíte se, co je nového v krátkých zprávách.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
1: Česká ekonomika podle Evropské komise poroste pomaleji, než se očekávalo. Hrubý domácí produkt se podle odhadu komise letos zvýší o 1,8%. Loni to bylo o 2,6%. Spotřeba českých domácností tak loni poprvé překonala úroveň před pandemií COVID-19. Nové semafory na ulicích Frýdecká a 1. máje v Třinci jsou ve zkušebním provozu. Dodavatel teď postupně nastavuje intervaly na světelných křižovatkách, aby zohledňovaly například dopravní špičky při střídání směn v železárnách. Lidé můžou napsat své připomínky a podněty k fungování semaforů na odbor dopravy. V Městském domě kultury v Karviné začala rekonstrukce vstupního vestibulu. Modernizace zhruba za 8 milionů korun promění dispoziční řešení prostoru. Jak uvedla mluvčí magistrátu Monika Danková, součástí renovace budou i úpravy povrchů, výměna vstupních dveří a instalace úsporného osvětlení. Bruntálská radnice chce vyčistit dno kobylího rybníka od rdestu kadeřavého. Vodní rostlina už několik let pokrývá hladinu rybníka. Bahno by měl odsát sací bagr. Náklady na vyčištění budou okolo 2 milionů korun, řekl mluvčí města Jiří Ondrášek s tím, že město musí získat stavební povolení. Začínají dny soukromých hradů a zámků. Ode dneška do neděle se tak volně zpřístupní hrady, zámky a další objekty v soukromém vlastnictví. Návštěvníci si budou moct podívat i do prostor, které jsou normálně nepřístupné. Na programu jsou komentované prohlídky, koncerty a nebo třeba výstavy. Ráno bude v Moravskoslezském kraji slunečno, během dne má částečně přibývat oblačnosti a v Jeseníkách se můžou výjimečně objevit taky přehánky. Nejvyšší teploty mezi 19 a 23 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Českém Těšíně počítejte s uzavírkou v ulici Lípová. Probíhá tam rekonstrukce mostu přes potok Hrabinka. Objížďka vede po ulicích k Antoníčku, Ostravská a Sokolovská. Práce skončí až v listopadu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
0: I dnes dopoledne budeme trochu poznávat náš Moravskoslezský kraj, teď hovořím o magazínu Křížem krajem po 9. hodině. Kam nás dnes zavede, to uslyšíte za pár minut. Teď bude zpívat Ilona Čáková.

0: Na 60. léta jsme teď vzpomínali s Petrem Spáleným 6 hodin 39 minut. Suchdol nad Odrou a Mankovice, to jsou dvě místa u nás, kde se můžete projít parkem Moravských bratří. Členové této protestantské církve založené v třetí třetině 18. století v hornolužickém Hernhutu totiž právě z těchto míst uprchli, aby mohli svobodně vyznávat svou víru a mnozí z nich byli i významnými misionáři. Právě do parku Moravských bratří nás dnes zavede redaktorka Romana Kubicová v magazínu Křížem krajem. Pokud se tam chcete podívat s námi, poslouchejte 10 minut po 9. hodině. Teď kanačtí toutou, pak se zaměříme na počasí.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Čeká nás krásný prosluněný den, i to dnešní ráno je jako vymalované všude na severní Moravě a ve Slezsku. Svítí slunce, zaměříme se teď na teploty, srovnáme vyšší a nižší polohy, začneme na Lysehoře v Beskydech. Je tam necelých 7 stupňů Celsia, naproti tomu v Karviné teď naměříte 10 stupňů. Jak to bude dnes a v pátek vypadat? Čeká nás slunečný den, minimálně tedy dopoledne. Odpoledne může přijít více mraků a oblačnosti, ale pršet by z toho nemělo, jen výjimečně, a to v oblasti Jeseníků. Teploty se dnes budou pohybovat relativně vysoko, ukáží až 23 stupňů Celsia. Na horách v těch vyšších polohách na hřebenech naměříte okolo 15 stupňů Celsia. Užijte si den.
2: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.
3: Bezpečný průvodce džunglí zločinu, to je pravidelný seriál Českého rozhlasu Ostrava. Každý pátek po 15. hodině se společně s policejními preventisty a kriminalisty vypravíme na setkání se zločinem, kterému se za dodržení určitých zásad můžete pokaždé vyhnout. Váš bezpečný průvodce džunglí zločinu začíná každý pátek po 15. hodině.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: S Ivetou Bartošovou se loučíme v 6 hodin 53 minut. To proto, že pro vás teď máme pár pátečních tipů s datem 22. května. Nový Jičín ožije novojičínským jarmarkem, tentokrát s podtitulem Květinový. Uskuteční se od 8 do 17 hodin na Masarykově náměstí. Těšit se můžete na bohatý výběr květin, sazenic a zahradních dekorací. V areálu Dolu Michal v Ostravě se uskuteční dvoudenní setkání amerických automobilů. Těšit se můžete na přehlídku typických amerických vozů od historických modelů až po moderní automobily. Začíná se dnes odpoledne, pokračuje se zítra po celý den. Dneškem také začíná festival Dream Factory Ostrava. Trvá do 28. května, uskuteční se už po 18. Těšit se můžete na to nejlepší z divadla. Přijedou soubory z Prahy, Olomouce či slovenského Prešova. Přehlídku dnes slavnostně zahájí herec Oskar Hess v Porubském pokladu, a to v představení Dějiny násilí. Bude se tam prezentovat Švandovo divadlo.
1: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás.

0: areálu. Den rodin ve Frýdku Místku představí organizace poskytující sociální služby nebo práci pěstounů. Počasí dnes bude oblačné s teplotami do 23 stupňů. Hezké páteční ráno vám přeje Tereza Hájková. Detektivové obvinili 20 lidí kvůli machinacím se zakázkami na údržbu a opravy městských bytů v Havířově. Podle policie se údajně zmanipulované zakázky týkaly let 2022 až 2023. V posledních dvou letech je to už třetí případ související s městskou realitní agenturou, která městské byty v Havířově spravuje. Právě předchozí kauzy podle dozorujícího vrchního státního zástupce Radima Dragouna pomohly policistům k odhalení nejnovějšího případu.
1: Tato trestní věc se týká jiného jednání, než jaké je předmětem dalších již vedených trestních věcí souvisejících s byty v Havířově. V nich je činné okresní státní zastupitelství v Karviné. Mohu dále uvést, že z těchto dříve zahájených trestních řízení vyplynuly některé poznatky, které vedly k nyní prováděným úkonům trestního řízení, které nyní dozorujeme.
0: Mezi obviněnými je podle informací Českého rozhlasu i bývalý jednatel městské agentury a současný krajský zastupitel zvolený za ANO Robert Masarovič. Všem obviněným hrozí až 12 let vězení. Současný systém přijímacího řízení na vysoké školy není podle rezortu školství spravedlivý. Téměř polovina vysokých škol v Česku totiž využívá spoplatněné zkoušky od společnosti SCIO. To může podle rezortu vytvářet nerovné podmínky, třeba tím, že si děti z bohatších rodin můžou připlácet za přípravné kurzy. Podle České konfederace rektorů je to naopak výhodné, protože výsledek z jedné zkoušky uzná více škol. O podobě přijímaček si teď školy rozhodují sami. Pokud by je chtěl rezort měnit, musel by upravit zákon. Sokol Brantice na Bruntálsku má zpět své zázemí v tamním sportovním areálu. Obec dokončila obnovu kabin. Zázemí poničila povodeň v roce 2024. Kabiny slouží kromě sportu taky obci při pořádání kulturních a společenských akcí, říká nezávislá starostka Brantic Jiřina Hejnišová. V budově jsou totiž i toalety a kuchyň.
2: Sportovní kabiny byly zatopené z velké míry, byla tam opravdu voda ve výšce až skoro 2 metry. Zůstala hrubá stavba, takže muselo dojít opravdu k obnově celých těch prostor.
0: Den rodin ve Frýdku Místku dnes představí organizace poskytující sociální služby a podporu rodinám. Od 9 hodin je připraveno promítání filmu Najednou jsme rodina pro školy. Na projekci naváže diskuze na téma rodinné péče. Odpoledne začne program v sadech Bedřicha Smetany. Doplňuje mluvčí města Jana Musálková-Jekelová.
3: Oceníme práci pěstounů na přechodnou dobu, kteří poskytují dětem bezpečí, stabilitu a péči v době, kdy ji nejvíc potřebují. Cílem akce je seznámení veřejnosti se službami a navazujícími aktivitami, které jsou ve městě dostupné jak jednotlivcům, tak rodinám, a to od novorozenců až po seniory, včetně osob se zdravotním postižením.
4: Počasí.
0: Ráno bude v Moravskoslezském kraji slunečné, během dne má částečně přibývat oblačnosti a v Jeseníkách se můžou výjimečně objevit taky přehánky. Nejvyšší teploty mezi 19 a 23 stupni Celsia, na horách naměříte od 13 do 17.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Aktuálně nemáme hlášené žádné nehody. Pokud víte o problémech na cestách, volejte na bezplatnou linku Zelené vlny 800 553 553.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Sedm hodin a čtyři minuty, posloucháte páteční Dobré ráno Českého rozhlasu Ostrava s datem 22. května. Kromě Terezy Hájkové u mikrofonu také Petr Soukup, my oba přejeme krásný a slunečný pohodový den. Co pro vás budeme mít v nejbližších zhruba 25 minutách? Podíváme se do Frýdku Místku, budeme hrát dobrou muziku, třeba od Leony Michálkové, Věry Špinarové anebo Elvise Presleyho, ale také tady bude Artur Kubica. Už za pár minut se ozve úvodní znělka jeho rubriky Dvakrát měř jednou řeš. A dnes se Artur zaměří na bateriové zahradní stroje.

0: Zpívala nám Věra Špinarová, teď je 7 hodin a 11 minut. My se krátce před půl osmou podíváme do Frýdku Místku a toto město dočasně přišlo o jeden z hlavních reprezentačních sálů. V Rytířském sále na tamním zámku město předává ceny významným osobnostem, vítá nové občánky a nebo tam spojuje lidi do manželství. Ve stropě se ale objevily praskliny a Muzeum Beskyd se kvůli bezpečnosti rozhodlo dát sál do odvolání uzavřít. Řekneme mnohem více. Teď je ale pravidelná rubrika, kterou pro vás den co den připravuje Artur Kubica.
1: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu.
2: Spousta výrobců zahradní i dílenské techniky prodává některé přístroje na stejnou baterii. Pro nás kutily je to velmi výhodné. Baterie, tedy akumulátor, je obvykle nejdražší část nově zakoupené vrtačky, pily, sekačky nebo jiného nářadí. Navíc je určitě dobré mít záložní baterii. Co kdyby ta první ztratila sílu? Co kdyby se vybila? Než ji nabijete, ztrácíte čas a ta druhá mezi tím může pracovat, no a ta vybitá se nabíjí. Když se na to podíváte tímto pohledem, pak je dobré kupovat si nářadí fungující na stejný typ akumulátoru. Navíc můžete mít vždy jeden záložní nabitý a přitom si nemusíte kupovat ke každému přístroji další. Tím snížíte počet různých nabíječek, které se vám potom doma povalují, zmenší se vám nepořádek ve skříni a teď to hlavní, ušetříte peníze. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: Elvis Presley a Český rozhlas Ostrava, 7 hodin 17 minut.
1: Počasí.
0: Ráno je jako vymalované, všude na severní Moravě a ve Slezsku svítí slunce, pojďme k teplotám, nejdříve východ. Horní Lomná na Jablunkovsku hlásí 9 stupňů Celsia, mnohem tepleji je na západě, na Bruntálsku. V městě Albrechticích už teď 15 stupňů. No a prognóza na pátek, ta hovoří o tom, že dopoledne bude slunečné, odpoledne může přijít více mraků, ale pršet by jen výjimečně mělo v oblasti Jeseníků. Teploty od 19 do 23 stupňů. V nížinách, na horách naměříte až 17 stupňů.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Skupina jela na 7 hodin 22 minut. My teď míříme do Frýdku Místku. Tamní rytířský sál v zámku je do odvolání uzavřen. Na stropě se totiž objevily praskliny a následný průzkum prokázal, že dřevěná konstrukce stropu je nahnilá a napadená houbami.
1: Prosím. Nemusíte se bát, na starost.
2: S ředitelem Muzea Beskyd Lukášem Lísníkem jsme teď vstoupili do rytířského sálu. Na první pohled bych si asi nevšiml ničeho, ale přece jenom tam v rohu ty štuky, tam to nějak praská. To bylo asi, co vás upozornilo, předpokládám.
1: Samozřejmě. Objevující nové praskliny nás upozornili, že se něco děje. Proto byl 21. dubna proveden firmou průzkum stropní konstrukce. A to ve dvou místech.
2: Když se podíváme blíž, tak jsou vidět praskliny v rozích.
1: Jsou to dvě místa, které jsou vlastně, na kterých jsou nejpatrnější nové praskliny. Přičemž byla prozkoumána kompletně stropní konstrukce v tom místě, včetně trámu.
3: Do dřevěné konstrukce pravděpodobně zatékala voda. Dřevo začalo zahnívat a objevily se dřevokazné houby.
1: A v severovýchodní části štuky jsou povolené, tudíž firma doporučila uzavřít z pohledu bezpečnosti sál pro veřejnost.
2: Co zámecký okruh bude nějakým způsobem omezený?
4: Ano, rytířský sál nám omezil i zámecký okruh, který teď vlastně bude v kratším čase, ale my se budeme snažit ho teď rozšířit, a to expozici Frýdek a Místek, a návštěvníci můžou vlastně navštívit i naši ledovnu, která je umístěna v zámeckém parku.
3: Říká mi náměstkyně ředitele Muzea Beskyd Andrea Vlachovská, podle zřizovatele muzea, kterým je Moravskoslezský kraj, nehrozí výraznější škody, například zhroucení stropu. Hejtmanství ale ještě čeká na kompletní zprávu o výsledcích průzkumu.
5: Dokud nemáme detailní zprávu, nelze přesně říct rozsah škod ani cenu oprav. Jisté je, že bude potřeba statické zesílení stropu a zásah odborníků na historické konstrukce.
3: Říká mluvčí kraje Miroslava Chleboňová. Kdy se tedy sál znovu otevře, zatím není jasné. Z Frýdku Místku František Kuča, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Zatímco Eva s Karlem míří do manželské poradny, operace Jany končí dramatickými komplikacemi. Seriál vyprávěj. ČT 2. Řidič kamionu v čele vzpoury proti skorumpovaným policistům. Akční komedie Konvoj. A ČT Art. Legenda české country v hudebně zábavném pořadu z pera scenáristy Oldřicha Dudka, který slaví významné životní jubileum. Stodola Michala Tučného. Páteční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Ostrava pro vás má krátké zprávy. U mikrofonu Tereza Hájková.
3: Je 7:30.
4: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Moravskoslezský kraj testuje na Osoblažsku poptávkovou dopravu. Má pokrýt hluchá místa, kdy tam nejezdí žádné vlaky a autobusy. Lidé si můžou po telefonu nebo přes mobilní aplikaci zarezervovat auto, které je doveze na danou zastávku hromadné dopravy. Testovací provoz potrvá do podzimu. Zlínský soud propustil z vazby posledního obviněného ve fotbalové korupční kauze. Potvrdil to olomoucký vrchní státní zástupce Radim Dragoun. U obžalovaného už podle Dragouna nehrozí, že by mohl ovlivňovat svědky. Podle informací ČTK by mělo jít o bývalého funkcionáře FC Zlínsko a někdejšího rozhodčího Pavla Bímu. Americký prezident Donald Trump změnil názor ohledně přítomnosti amerických vojáků v Polsku. Minulý týden ohlásil, že jich 4 000 z Polska odvolá. V noci na svém sociálním účtu naopak ohlásil, že Spojené státy do Polska dalších 5 000 vojáků pošlou. V Ralsku na Českolipsku začíná mezinárodní tábor skautů. Míří tam proto tisíce mladých nejen z Česka, ale i ze zahraničí. Mezinárodní akce Intercamp se do Česka vrací po 10 letech. Organizátoři pro účastníky připravili program přímo na tábořišti i v okolní přírodě. Ostravské divadlo Loutek dnes odehraje poslední premiéru letošní sezóny. Inscenace Jonáš je příběhem o obyčejném chlapci s neobyčejnou fantazií. Otevírá témata zvládání emocí i potřebu bezpečného prostoru, kde je možné zejména hněv a frustraci pochopit. Představení je pro děti od 4 let. Ráno bude v Moravskoslezském kraji slunečno, během dne má částečně přibývat oblačnosti a v jeseníkách se můžou výjimečně objevit taky přehánky. Nejvyšší teploty mezi 19 a 23 stupni.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Dopravní nehodu se zraněním aktuálně hlásíte z centra Ostravy z ulice Veleslavínova. Počítejte tam s omezením provozu. Přejeme vám šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: K dnešnímu počasí se skvěle hodí anketa, kterou vám nabídneme už za pár minut. Má totiž typicky letní téma. Více po nahrávkách od Lucie a Petra Nováka. Pěkné páteční ráno přejeme.

0: Léto a s ním spojené období dovolených se už blíží a tak někteří plánují, kam vycestují. Rozhodování je často ovlivněné cenou, počasím a nebo popularitou dané destinace. Pro někoho, k dovolené patří moře a exotika, jiní dávají přednost domácímu prostředí. My jsme se na plánování letní dovolené zeptali v pravidelné rozhlasové anketě.
1: Myslím si, že tak 2 měsíce vopred maximálně a vyberáme to asi skôr tak, aby to bylo dostupné, aby jsme mohli zobrať psa, aby jsme tam mohli dojít aj autom, takže to vyzerá také Taliansko alebo Albánsko a podobně.
2: Minulý měsíc a něco už máme dokonce zarezervované, zaplacené, protože my důchodci máme čas, my se v tom můžeme prostě probírat a co se líbí a co je prostě možné i finančně, tak hned. A někdy třeba i týden před odletem.
3: To nechávám na manželovi, takže on to vybírá tak týden předtím, než jedeme. My jezdíme do Chorvatska pořád autem, takže v podstatě to je asi jedno. Vždycky něco najde.
4: Těsně před ní. A orientuju se podle toho, kam chci jet, no.
5: Já víceméně ani jak moc neplánuju. Já jsem celkem autista, jezdím pořád na to samé místo, takže plánuju jenom podle toho, jaké je počasí u Baltu.
6: Dovolenou máme většinou nárazově. Prostě v létě se rozhodneme, buď někde jedem autem, spíme v autě, necháváme to vždycky, jaké bude počasí.
7: Tak dovolenou si plánuju podle těch lokalit, které mám opravdu rád, tam jezdím velmi často a plánuji si už v průběhu roku.
8: Letní dovolenou už máme dávno zaplacenou.
9: Podle destinace asi a podle samozřejmě počasí. V zimě někde do teploučka a tak nějak.
10: Tak já spíš teďkom řeším takový zimní dovolenou, je docela láká Asie a byl jsem ve Vietnamu, tak bych rád se tam podíval třeba znova. Některá místa, kde jsem prostě vynechal nebo jsem se tam nedostal, takže to je taková ta větší dovolená, kterou musím plánovat hodně dopředu.
11: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Probereme počasí, a to s ostravským meteorologem Václavem Smolkou po telefonu. Příjemné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Zastavme se u toho, jak to právě teď vypadá v regionu s počasím.
2: Tak obloha je jasná až polojasná, teploty jsou nejčastěji od 11 do 15 stupňů a vane slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu.
1: Co nás s ohledem na počasí dnes čeká?
2: Tak zpočátku ještě bude slunečno, během dne oblačnosti částečně přibyde a jen s malou pravděpodobností se mohou v jeseníkách vyskytnout přeháníky. Maximální denní teploty budou dnes od 19 do 23 stupňů, na horách to bude kolem 15 stupňů a vítr bude během dne mírný severní až severovýchodní od 2 do 6 metrů za sekundu.
1: Tolik tedy dnešek. Jaké počasí máme čekat v noci na sobotu a co přinese první víkendový den?
2: Noc by měla být polojasná nebo skoro jasná, minimální teploty budou od 11 do 7 stupňů, v údolích a při uklidnění větru to bude ojedněle až kolem 5 stupňů, vítr bude jenom slabý, proměnlivý do 3 metrů za sekundu. Zítra očekáváme polojasno, během dne přechodně oblačno, maximální denní teploty od 20 do 24 stupňů, na horách kolem 16 stupňů Celsia a vítr bude slabý, proměnlivý, během dne přechodně mírný, severovýchodní od 2 do 6 metrů za sekundu.
1: Jak to vypadá s tlakem a s vlhkostí vzduchu?
2: Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře je aktuálně 1029 hektopaskalů a relativní vlhkost se v kraji pohybuje nejčastěji kolem 80%.
1: Informace o počasí pro nás měl Václav Smolka. Děkujeme za to a přejeme pěkný pátek.
2: Děkuji, hezký den, naslyšenou.

0: o nejlepší písničky nazvaný Chtěl bych mít kapelu přichází každou sobotu v 18 hodin s 12 vynikajícími dechovkami a vy můžete svým hlasem ovlivnit jejich postavení v žebříčku těch nejlepších a nejúspěšnějších, anebo naopak. Hitparádu najdete také v internetovém archivu ostrava.rozhlas.cz. V sobotu po 18. hodině se na vás týden co týden těší Artur Kubica, dechovek plná krabica.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Zpívala nám Lucka Vondráčková, teď je 7 hodin 50 minut. Pojďme se věnovat pozvánkám s dnešním datem 22. května. Na dvoudenní akci vás můžeme pozvat do Orlové dny. Města lákají na několika scénách, na hudbu, tanec a zábavu a program nabitý hvězdami české i slovenské scény. Vystoupí například Adam Mišík, Lipo, Pražský výběr, Pem Rabbit anebo No Name. Děti pak zabaví veselý cirkus, kreativní dílny anebo taneční hrátky s Janem Onderem. To další pozvání míří do Trojanovic, tam se dnes koná Cérka Design Forum. Akce se koná přímo v budově bývalé strojovny někdejšího dolu Frenštát. Nultý ročník multioborového setkání k tématům design budoucnosti regionu, architektury a veřejného prostoru nabídne i odpolední blok pro širokou veřejnost. Kromě diskuzních panelů zahrne komentovanou prohlídku dolu o 16:30 odpoledne anebo večerní koncerty a promítání o Trojanovicích. V Kravařích si pak celý květen můžete užít jarní ptačí stezku Koutama. Začátek je u vlakové zastávky Kravaře Kouty. Čeká vás procházka jarní přírodou plná her, objevování ptačího světa. Více informací nabídne facebooková stránka Kouty stezek.
1: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

0: Divadelní festival Dream Factory Ostrava slaví plno letost.
1: A k 18. mu přijedou popřát Oskar Hess,
0: Simona Levandovská,
1: Martin Mišička,
0: Anna Kameníková,
1: Mark Christian Hochman
0: nebo Miroslav Krobot.
1: Oslavy odstartují 22. května.
0: Mediálním partnerem je Český rozhlas Ostrava.
2: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
3: Je tu týden s Teskomou. Od 18. května do 1. června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
4: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.

0: 8 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Investigativní tým Českého rozhlasu získal nové detaily k sázkařské kauze ve fotbale. Rýmařov dokončil stavbu domu se zvláštním režimem. Ve Valašském

0: policejních dokumentů, do kterých Český rozhlas nahlédl. Server Odkryto.cz nedávno informoval, že Petřík usiluje o dohodu o vině a trestu. Petřík Českému rozhlasu řekl, že po dohodě s advokátem nebude kauzu komentovat. Rýmařov má nový dům se zvláštním režimem. Město ho postavilo v areálu nemocnice na Hornoměstské ulici. Radnice tak reaguje na dlouhodobě rostoucí potřebu specializované péče pro osoby se sníženou soběstačností. Nový dům má kapacitu pro 39 klientů.
1: Dům nabídne zázemí lidem s Alzheimerovou chorobou a dalšími typy demence. Kromě ubytování budou mít klienti k dispozici taky denní místnosti, čajovny i venkovní terasy. V objektu vyroste i zázemí pro zdravotnický personál a lékaře. První klient se do domu nastěhují nejspíše v červnu. Z Rýmařova Adam Tomáš, Český rozhlas.
0: Americký ministr zahraničí Marco Rubio poděkoval premiérovi Andreji Babišovi z hnutí ANO i českým zdravotníkům za přijetí Američana, který byl v kontaktu s nakaženým ebolou. Rubio na sociální síti X napsal, že jsou Spojené státy Česku hluboce vděčné. Americký lékař přišel do kontaktu s virem v Africe. Od úterního večera je izolovaný v pražské nemocnici na Bulovce. Zůstane tam minimálně 3 týdny, tak dlouho totiž trvá inkubační doba nákazy. Valašské Meziříčí dokončuje projekt nového volnočasového areálu v místě bývalé železniční vlečky. Podle místostarostky Ivony Vojačkové z hnutí ANO bude jeho součástí taky skatepark, speciálně navržený tak, aby nerušil okolní zástavbu.
2: Vznikne v podstatě volnočasový areál, kde bude nejen skatepark, ale bude tam i hřiště pro koloběžkáře, bude tam malé hřišťátko pro děti a přibude tam i pumptracková dráha.
0: Moderátor Václav Moravec večer spustil vlastní mediální projekt Moravec.cz. Nová platforma bude každý týden nabízet celkem 5 formátů, včetně nedělní politické debaty Poledne s Moravcem. Moderátor působil do letošního března v České televizi. Byl tváří pořadu Otázky Václava Moravce. Odchod zdůvodnil tím, že nemůže dál garantovat redakční nezávislost své práce a kritickou reflexi událostí.
3: Počasí.
0: Ráno bude v Moravskoslezském kraji slunečné, během dne má částečně přibývat oblačnosti a v jeseníkách se můžou výjimečně objevit přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na horách do 17.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Pozor na trase Opava-Ostrava. Na silnici číslo 11 před sjezdem ke Globusu v Plesné se stala nehoda a bouralo se taky v centru Ostravy v ulici Veleslavínova. Počítejte s omezením provozu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Petr Soukup, zdraví všechny posluchače Českého rozhlasu Ostrava, 8:04. Přeji krásný slunečný pátek. Co pro vás budeme mít v té nejbližší půlhodině? Budeme mluvit o takzvané poptávkové dopravě na Osoblažsku. Ještě předtím, ale Martin Písařík uvede svou pravidelnou rubriku Co v učebnicích nebylo. Dnes se vypravíme do zvířecí říše, tady konkrétně za nejrychlejší mesavci. No a z muziky vidím před svou jména jako No Name, skupina PH, anebo třeba Barbara Streisand. Přejeme pěkný den.

0: Testovací poptávková doprava už rozváží cestující na Osoblažsku. Moravskoslezský kraj tak sbírá data, která může využít při plánování dopravní obslužnosti regionu v budoucnosti. Objevují se ale problémy, třeba to, že lidé službu zneužívají. Jak to vám povíme v reportáži krátce před 8:30. Teď do vysílání přichází Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že nejrychlejším savcem na planetě není gepard? Široce rozšířené tvrzení připisuje rekordní rychlost africké kočkovité šelmě, která žije v Africe a také v jihozápadní Asii. Gepard štíhlý je skutečně velmi rychlý, jeho pomyslný tachometr může ukazovat až 130 km v hodině. V dospělosti má v kohoutku skoro metr a váží obvykle kolem 50 kg, takže si ho rozhodně nemůžete splést s domácím mazlíčkem. Gepard štíhlý je nejrychlejším savcem pouze na souši. Absolutní rekord mu totiž vyfoukl jiný tvor, který neběhá, ale létá. S výkonem až 160 km v hodině je v třídě savců jedničkou Tadarida guanová, netopír hojně žijící v severní, střední i jižní Americe. Tento drobný tvor se živí takzvaným vzdušným planktonem. Stačí mu otevřít tlamu a drobný hmyz do ní díky své rychlosti snadno nachytá. Tito netopíři žijí ve velkých hejnech, která čítají často až desítky milionů jedinců. Zhlukují se hlavně v jeskyních, kde po tak velkých skupinách zůstává ohromné množství trusu. Tomu se říká guána a od toho je také odvozen název tohoto druhu netopíra Tadarida guánová.
1: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho

0: Ve studiu je Tereza Hájková, čekají vás krátké zprávy.
1: Je 8:30.
2: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
1: Maximální cena benzínu oproti včerejšku stoupla, nafta naopak zlevnila. Informovala o tom ministerstvo financí na svém webu. Litr benzínu zdražil o 15 haléřů, řidiči ho teď natankují na nejvýš za 45 korun a 23 haléřů. Nafta naopak o 12 haléřů zlevnila na 42 korun a 31 haléřů za litr. Tyto ceny budou platit do pondělí. Frýdek Místek chce postavit novou sportovní halu naproti hokejové haly Polárka. Nové sportoviště má tvořit 25.

0: 20-metrový plavecký bazén se soutěžními parametry a tréninková ledová plocha pro hokejisty. Projekt chce město dokončit příští rok a v roce 2028 by chtělo vybrat zhotovitele. Ve švédském Helsingborgu začíná dvoudenní zasedání ministrů zahraničí zemí NATO. Hlavním tématem jednání budou přípravy na nadcházející červencový summit Severoatlantické aliance v Ankaře. Česko bude ve Švédsku zastupovat šéf diplomacie Petr Macinka z motoristů. Novojičínští policisté dopadli zloděje, který ukradl charitativní kasičku v obchodním domě. Lidé do ní věnovali zhruba 6 tisíc korun, které měly pomoct nevylečitelně nemocným. Podle policie muž ukradené peníze utratil. Případ se teď bude řešit v přestupkovém řízení. Přesně před 80 lety v pankrácké věznici v Praze Kati popravili nacistického zločince Karla Hermana Franka. Vysoký velitel SS a policie byl odsouzen k trestu smrti za válečné zločiny, teror a nebo třeba vyhlazení lidic a ležáků. Poprava Franka byla veřejná, přišlo se na ní podívat zhruba 600 lidí. A ještě počasí. Ráno bude v Moravskoslezském kraji slunečno, během dne má částečně přibývat oblačnosti a v jeseníkách se můžou výjimečně objevit taky přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Pozor stále na trase Opava-Ostrava. Na silnici číslo 11 před sjezdem ke Globusu v Plesné se vyšetřuje nehoda. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Protipovodňová ochrana na řece Opavě, téma, kterému se v našem vysílání budeme věnovat za pár minut. Pěkné ráno.

0: Kapela Tým v dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava. Agentura ochrany a přírody krajiny České republiky dokončila studii na popovodňovou obnovu horního toku řeky Opavy. Výsledky prezentovali odborníci v Karlovicích a lidem ukázali, jak by tam mohla nová opatření vypadat. A byl u toho i náš reportér Adam Tomáš, kterého zdravím. Tomáši, pěkné ráno.
1: Dobré ráno. V Karlovicích se chtějí poučit ze zkušeností, tedy z povodní v letech 1997 a 2024. Ten problém, který zástupci obce vidí, je v tom, že po roce 1997 se vše vrátilo do téměř původního stavu před povodní a pak přišla povodeň znova a zničila obec úplně stejně jako předtím. I proto se teď snaží vlastně změnit způsob, kterým by se měla ta koryta opravit.
0: No a co by se tedy podle té studie mělo změnit? Jaká jsou ta konkrétní opatření?
1: V základě jde o to, aby ochrana obce nebyla na 20-letou vodu, ale na 100-letou vodu. A konkrétní opatření jsou rozdělená do několika kategorií. Základní je rozšíření koryta, v nejširším místě může mít až 70 metrů. To jde ale ruku v ruce taky se stavbou hrází. V současnosti se počítá s maximální výškou do 1,2 metru. Dalším opatřením je třeba lapač splávy. Jeho funkci mi vysvětlil Michal Krejčí z Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky.
2: Co to je splávy? To jsou plovoucí předměty po hladině. Nejčastěji jde teda o vyvrácené stromy, které skončí v korytě toku za povodní, který v horských a podhorských oblastech bývá hodně. Vzniká problém v obcích, tam, kde jsou mosty lávky, že dochází k zátarasům, k vybřežení toku, řeka pak teče jinudy.
1: Ten lapač splávy má mnoho podob, ale na fotkách v prezentaci vypadal jako takový hřeben postavený na hřbet přímo v korytu. Vlastně jde o takovou řadu sloupů, třeba ze železa, ale i ze dřeva, která je schopná pochytat materiál, který zmínil Michal Krejčí. Zároveň ale lapač propustí malé kamenivo, které musí řeka tlačit před sebou a tím ztrácí energii a nepůsobí dále po proudu takové škody.
0: No a kdy se Karlovice a tamní občané dočkají těch opatření?
1: Správce toku je v obci Povodí Odry a státní podnik teď dokončuje výběrové řízení na projektanta a ten má naplánovat práce s přírodě blízkými prvky. Co ale se studií udělá, není jisté. Na té prezentaci zaznělo, že navrhovaná opatření ve studii jsou pracnější, drahší a časově více náročné než prostá obnova po povodni, což mi dříve potvrdilo i samotné Povodí Odry. Až státní podnik projektanta vybere, tak bude společně se zástupci ministerstva zemědělství Povodí Odry i Karlovic jednat. Obec se poté stane součástí výboru pro přípravu protipovodňových opatření. Jde o peníze, samozřejmě definitivní rozhodnutí je na straně státu. Podle odhadů by mohlo být hotovo do roku 2029. Karlovice taky podepsali memorandum o spolupráci s obcemi Nové Heřminovy, Ludvíkov a Karlova Studánka. Společně chtějí usilovat o lepší protipovodňovou ochranu.
0: Popovodňová obnova horního toku řeky Opavy, to je téma, které jsme teď ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava probrali s Adamem Tomášem. Děkujeme za to, hezký den.
1: Naslyšenou.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Bruntálsku.

0: počasí.
1: Před závěrem ranního programu Českého rozhlasu Ostrava ještě jednou pohled do regionu na aktuální počasí. Všude na severní Moravě a ve Slezsku teď svítí slunce. A máme také relativně vysoké teploty. Teď v tuto chvíli Bohumín hlásí 16,5 stupně Celsia. Podobná teplota je i na Opavsku, konkrétně v Chuchelné. No a co říká meteoprognóza na dnešek? Že bude dopoledne slunečné, odpoledne přijde více oblačnosti, ale srážky jen výjimečně a pokud ano, tak v oblasti Jeseníků. Teploty 23 stupňů v Nížinách, na horách naměříte do 17.
0: Český rozhlas Ostrava zve automobilové fandy na talk show Martina Straky, nazvanou Hvězdy F1 v Ostravě. Populární televizní komentátor a fotograf automobilových závodů představí příběhy pilotů Formule 1, kteří závodili v České republice. Vyprávění doprovodí unikátními fotografiemi a videi. Přijďte ve středu 27. května v 18 hodin k nám do studia S1 na talk show Martina Straky. Vstupenky za 99 korun si můžete zakoupit v recepci Českého rozhlasu Ostrava.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Jen 9 minut nás dělí od konce toho dnešního Dobrého rána Českého rozhlasu Ostrava. Rád bych vás pozval k poslechu odpoledního vysílání, kdy po 16. hodině vysíláme humoriádu, pořad nabitý dobrou náladou a slovami smíchu. Do pořadu dnes dorazí jako herec, jako host herec Pavel Nový a ty různé komické scénky a výstupy bude nabízet společně s moderátorem Patrikem Rozehnalem. Poslouchejte 4 minuty po 16. hodině. Co se nejbližšího programu našeho vysílání týče, máme pro vás tradiční vtip, který nabídne Artur Kubica. Zahrajeme ještě dvě nahrávky od Sandry a kapely Rangers a pak už začne Dobré dopoledne a za mikrofonem bude Vláďa Šmehlík. Pro dnešek se loučí Petr Souku. Pěkný den.
1: Zasmějte se s námi. To nadává maminka synovi. Ty jeden lumpe, proč si tak zmlátil do krve toho hodného a slabého sousedovic Daliborečka? A ten syn povídá: no musel jsem, maminko, protože mě pořád urážel. A co ti tak hrozného říkal, ptal se ta smutná a nešťastná maminka. A ten kluk povídá: víš, maminko, on mě všude pomlouvá, že jsem rváč. A to přeci není pravda. A jestli se chcete zasmát ještě více, tak každou sobotu po 11. hodině v pořadu s Dechovkou na zločince a v neděli po 11. hodině v pořadu Chaloupka strýčka Artura. Veselý den s Českým rozhlasem Ostrava vám přeje Artur Kubica.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Přijímací zkoušky na vysoké školy nejsou podle ministerstva školství spravedlivé pro všechny uchazeče. O jejich podobě chce jednat. Třinecký magistrát testuje nové semafory. Život lidí na vozíku dnes přiblíží akce v Českém Těšíně. Bude většinou oblačno a teploty do 23 stupňů. Dobré dopoledne vám přeje Tereza Hájková. Ministerstvo školství upozorňuje, že současné přijímací zkoušky na vysoké školy mohou pro část uchazečů vytvářet nerovnosti v přístupu ke vzdělání. Placené národní srovnávací zkoušky společnosti SCIO využívá v Česku téměř polovina fakult veřejných vysokých škol. Přijímací řízení si přitom nastavují sami, ministerstvo do jejich podoby nemůže zasahovat. Podle České konference rektorů mají jednotné testy pro uchazeče výhodu, můžou je využít při přihláškách na více fakult. O změnách systému chce ministerstvo školství se školami jednat. Pokračuje mluvčí úřadu Ondřej Macura.
2: Minister školství Plaga nechce mít podle svých slov bariéry v žádné části přístupu do vzdělávací soustavy. A vysoké školy podle něj mají dostatek prostředků a jsou vrcholnými orgány vzdělávací soustavy, tedy by měly být schopny si správně vybrat uchazeče pro jednotlivé obory tak, aby zde nebyla žádná sociální bariéra.
0: Nové semafory na ulicích Frýdecká a 1. máje v Třinci jsou ve zkušebním provozu. Dodavatel teď postupně nastavuje intervaly na světelných křižovatkách, aby zohledňovaly například dopravní špičky při střídání směn v železárnách. Podle mluvčího města Stanislava Češlara mohou lidé napsat své připomínky a podněty k fungování semaforů na odbor dopravy.
3: Signální plán byl navržen v souladu s příslušnými technickými podmínkami a zásadami pro řízení silničního provozu. Připomínky odboru dopravy i veřejnosti jsou průběžně vyhodnocovány a v případě potřeby budou provedena další dílčí nastavení signálních plánů jednotlivých semaforů.
0: Lidé v Pardubicích vyjadřují lítost nad tragickým úmrtím studentky. Před střední průmyslovou školou chemickou zapalují svíčky a pokládají květiny. Dívku ve čtvrtek u školy pobodal násilník, po převozu do nemocnice zemřela. Policie útočníka rychle zadržela. Škola je dnes zavřená. V Praze 2. dnem pokračuje mezinárodní bezpečnostní konference GlobSec Forum. Letošním tématem je globální systémová transformace. Dnes proto vystoupí například maďarská ministryně zahraničí Anita Orbánová, její polský protějšek Radoslav Sikorsky, estonský ministr obrany Hanno Pevkur a zástupci Severoatlantické aliance. Na programu je mimo jiné taky projev předsedy ODS Martina Kupky. Český Těšín dnes organizuje štafetu na vozíku. Akce má lidem přiblížit život lidí s handicapem. Na místě si mohou zájemci sami vyzkoušet jízdu na vozíku a zdolat trasu, která simuluje běžné bariéry ve městě, říká mluvčí radnice Nataša Cibulková.
4: Program začíná v 10 a končí v 18 hodin. Kromě hlavní štafety je nachystaný i hudební program a aktivity pro děti. Terezci mohou vyzkoušet také rodiče s dětskými kočárky, pro které jsou městské bariéry podobnou výzvou. Na místě se představí i poskytovatelé sociálních služeb na Těšínsku.
1: Počasí.
0: Teď ráno ještě v Moravskoslezském kraji slunečno, během dne má částečně přibývat oblačnosti a v jeseníkách se můžou výjimečně objevit taky přehánky. Nejvyšší teploty mezi 19 a 23 stupni Celsia, na horách naměříte 13 až 17.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Žádné nehody aktuálně hlášené nejsou. Pokud víte o problémech na cestách, budeme rádi, když nám zavoláte. Číslo je 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Devět hodin a čtyři minuty, tohle byla Tereza Hájková a zprávy Českého rozhlasu Ostrava. Ty další vám nabídneme za 55 minut, tedy v 10 hodin dopoledne. Péťu Soukupa u mikrofonu vystřídal Vladimír Šmehlík, začíná dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava a jako tradičně i dnes začínáme magazínem Křížem krajem. Tentokrát se podíváme do parku Moravských bratří a také do dějin Moravských bratří. Čeká nás výlet do Mankovic na Novojičínsku. Začínáme za malou chvíli. Ještě předtím ale kapela Buty a taky třeba Beatles. Tak tedy krásné dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Je 9 hodin a 13 minut a je nejvyšší čas se začít toulat. Dnes v krajině Horní Odry.
1: Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
0: Suchdol nad Odrou a Mankovice. Tak to jsou dvě místa u nás, kde můžete projít parkem Moravských bratří. Členové této protestantské církve založené v třetí třetině 18. století v hornolužickém Hernhutu, tedy Ochranově, totiž právě z těchto míst uprchli, aby mohli svobodně vyznávat svou víru. Mnozí z nich byli i významnými misionáři. Více se už ale dozvíme od nezávislé starostky Mankovic Martiny Blaškové a především od redaktorky Romany Kubicové.
2: Velmi dobře víme, že ve vedlejším Suchdole nad Odrou je muzeum Moravských bratří, ale byla jsem překvapena, že i tady v Mankovicích vlastně jste uctili jejich památku a není to jenom náhodný akt. Jak vlastně Mankovice souvisí s historií celých Moravských bratří?
3: Tím způsobem, že vlastně v Mankovicích se narodil Matouš Stach, což byl moravský bratr a hlavně první misionář v Grónsku. A protože obec Mankovice už někdy v roce 2013 dala pamětní desku na dům, kde vlastně stával rodný dům Matouše Stacha, tak to povědomí nějaké tady už o Matouši bylo. A naše kronikářka, když se dozvěděla, že jsme koupili pozemek hned vedle domu Matouše Stacha, přišla s nápadem, že bychom mohli ve středu toho pozemku vysadit strom, což je jilm z betabary, který dovezli moravští bratři přímo z místa, kde Matouš Stach zemřel, to znamená Severní Amerika, stát Karolina. A tím to vlastně všechno začalo. Zastupitelstvo začalo jednat a vlastně ten nápad potom vznikl takový, že bychom se mohli té historii Moravských bratří věnovat trošku více.
2: My jsme tady na takovém vyštěrkovaném pozemku naproti kostelu, kde je asi nějaká stará studna mankovická. Tady chodili mankovičtí pro vodu?
3: Ano, ano, určitě, protože tady stával statek, takže ta studna to bylo jediné, co se z toho statku zachovalo. No a šikovná architektka, paní inženýrka Škrovová, vše zakomponovala do návrhu, do projektu vlastně parku a do toho projektu se teda vešla i socha svatého Jana Nepomuckého, která je nejstarší kulturní památkou v obci, takže se to tak všechno zakomponovala a myslím si, že to místo vypadá moc hezky a hlavně naplňuje ty prvky selských statků, protože a vůbec toho místa tady v Poodří, protože kameny, kterým je i studna obložená, jsou přímo z Odry. I štětová dlažba, která je kolem studny a kolem Jana Nepomuckého.
2: A vy se tak hezky usmíváte, že se dílo podařilo. Pokud jsem dobře hledala informace, tak park byl vysázen a vlastně zpřístupněn v roce 2023, to jsou 3 roky.
3: Ano, ano, jsou to 3 roky. 14. září 2023 jsme slavnostně otevírali.
2: Tak se pojďme podívat, jak stromy mezi tím rostou. Který je vlastně ten strom, o kterém jste hovořila, jak byl na začátku?
3: To je přímo tady ve středu, je to vlastně jeden z těch dvou, ten druhý je lípa z Hernhutu, protože moravští bratři utíkali do německého Hernhutu, kdy vlastně pozemky věnoval hrabě Zinzendorf moravským bratrům, aby si osadu vybudovali. Takže vlastně proto máme jilm z Betabary, kde Matouš Stach zemřel. Jak naše kronikářka říká, vrátil se po 300 letech zpátky domů. A vlastně ta lípa z toho Hernhutu.
2: No, jít misionáři do Grónska, to je poněkud chladná myšlenka. Nevíte, jak se mu tam vedlo?
3: Víme docela dost toho, protože vlastně misionáři podávali informace přímo těm svým moravským bratrům do Hernhutu. Takže víme, že první roky tam měli velmi těžké, ale protože se museli naučit jazyk a potom se přizpůsobovali vlastně životu těm domorodcům. A pro nás je velmi zásadní to, že Matouš Stach dokonce vytvořil slovník a gramatiku přímo grónského jazyka. Takže máme to přímo na těch pamětních deskách. Pokud by tady někdo chtěl přijet, všechno se dozví. A je to historie nejenom o Matoušové rodině, ale i celkově o Moravských bratřích.
0: Říká starostka Mankovic Martina Blašková s tím, že autorkou textů na naučných tabulích je místní paní kronikářka Pavlína Ďuricová.
1: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku.

0: Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte magazín Křížem krajem, vracíme se zpátky do Mankovic. Německá lípa, americký jilm a lotyšský buk. To jsou tři stromy z míst, kde působili moravští bratři. A všechny tři rostou v parku moravských bratří v Mankovicích. Ostatně park jsme si už před písničkou představili společně s mankovickou starostkou Martinou Blaškovou a redaktorkou Romanou Kubicovou. V procházce budeme pokračovat i teď.
2: Teď jsme pořád u těch dvou stromů, ale tady ten zadní kout parku taky láká k prozkoumání. Je tady nějaká malá zvonička, plní přání?
3: To možná taky, ale tu zvoničku jsme přidávali letos před Vánoci, aby si mohli všichni zazvonit. Takže ta úplně nepatří do toho konceptu toho parku, ale protože se nám líbila, tak jsme ji tady nechali i přes rok.
2: No, líbí se mi i teď, pojďme si zazvonit. Štěstí není nikdy dost a štěstí potřebuje každý v každé době. Tak paní starostka bude zvonit?
3: Zvoneček je slyšet na všechny strany.
2: Dobře, a pojďme prozkoumat ještě tady tu zadní část. Budete ještě rozšiřovat ten park třeba novými sazeničkami stromu, nebo už
3: zatím
2: tak je to?
3: Ne, zatím ne, protože si myslíme, že až se to rozroste, protože to jsou všechno keře, které dál budou růst a budou tvořit takovou trošku stěnu proti těm přilehlým pozemkům, takže čekáme, jak to bude vypadat. Zatím je to i takové úspěšné, protože zatím se uchytilo všechno, co se uchytit mělo, takže to vypadá zatím všechno dobře.
2: Ono docela hojně i prší teďka.
3: No teď ano, ale i celkově ten první rok jsme čekali, jak to dopadne, ale bylo hodně sluníčka, ale taky díky sluníčku nám trošku vybledla hlavně jedna tabule, která je obracena na jih, protože jsou to speciální stojany, které vymyslela právě paní inženýrka Škrovová. Je to sice krásné, dobře se z toho čte, ale opravdu to sluníčko na to svítí hodně, takže teď opravdu se zabýváme spíš rekonstrukcí některých těch tabulí, aby se obnovil ten text. Přečíst se to ještě dá, ale není to tak pěkné, jak by to mělo být.
2: Tak já jenom podotknu, že tady opravdu se dozvíte celou historii Via Exulantis, Exulantus z Mankovic. A vidíte, Via Exulantis, prochází poutníci přes Mankovice?
3: To právě ani moc ne, protože dlouho se nevědělo, že teda vlastně vždycky se zahrnoval hlavně Suchdol nad Odrou, protože je pravda, že ti exulanti z Mankovic utíkali do Suchdolu a ze Suchdolu potom absolvovali pěšky, což je docela podstatná informace pro nás velmi, až do toho Hernhutu v Německu.
2: A což je zhruba 350 kilometrů. A vím, že někteří, třeba pan Říčan, to šel,
3: ano,
2: že pěšky?
3: Ano, ano, právě moravští bratři ze Suchdolu nad Odrou, to je vlastně ten Moravian spolek, tak oni to absolvovali v celé, takže jako klobouk dolů.
2: Tak já jsem myslela, že pouze dva zahraniční stromy tady máte. Ale
3: ještě máme buk z Lotyšska, ten jsme taky dostali z Muzea moravských bratří, protože to tak bylo součástí té jejich cesty, kdy vlastně i moravští bratři z Lotyšska šli do toho Hernhutu, takže vlastně a taky sazenice a taky se pěkně ujal.
2: No teď mě napadá, je nějaký strom třeba v Lotyšsku nebo někde v Americe i tady od nás z Poodří?
3: Tak to netuším, to je spíš otázka na pana Říčana, který tam byl všude.
2: Tak myslím, že brzy navštíví Muzeum moravských bratří. Park moravských bratří tady v Mankovicích je celoročně přístupný, cedule jsou dosud čitelné, i když se na nich podepsalo ostré sluneční záření, takže toto je pozvánka k návštěvě hezkého místa tady v Poodří. Z Mankovic Romana Kubicová, Český rozhlas.
0: Všechny díly magazínu Křížem krajem najdete včetně fotek na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: A Romana Kubicová nás vezme na výlet, rozhlasový výlet i v pondělním magazínu Křížem krajem. Tentokrát se vydá ještě výše proti proudu řeky Odry, a to až na Marienstein, tedy k poutnímu místu Panna Marie ve skále. To leží na území městysu Spálov v malebném údolí řeky Odry a Romana Kubicová tam s námi probere nejenom legendy, ale i vroucí zbožnost lidí v minulosti i dnes. Magazín Křížem krajem tady bude zase v pondělí po 9. hodině.
0: Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.

Krátce po 9:30 posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. I na dnešek má Jarka Vykoupilová pro vás připravenou babskou radu. Tentokrát o citronu, o vodě a o minutě času, který povzbudí vaše trávení a zajistí svěží vzhled. Za malou chvíli.

0: Pražské rady.
1: Citronová šťáva s vodou patří k jedním z nejlevnějších a nejdostupnějších ranních lektvarů, které vám pomohou odkyselovat organismus. Krátce po probuzení nemůže být nic lepšího než sklenice s vodou a citronovou šťávou, ještě dříve, než se nasnídáte. Nastartujete tak svůj trávící trakt, žaludek, játra, ledviny i střeva začnou pracovat a připraví se na přísun potravy. Citrony samozřejmě obsahují vitamin C, který je nezbytný pro fungování organismu a dobrou funkci imunity. Také však tento vitamin odpovídá za stimulaci kolagenu v organismu a ten má na starosti mladě vypadající a pružnou pleť bez vrásek. Tenhle nejlépe vlažný nápoj stimuluje tělo i k lepšímu odbourávání tuků a brání také přílišnému zadržování vody v těle. Tak to vyzkoušejte.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Naším pátečním dopoledním hostem bude Miroslav Kubina, který už celých 15 let pracuje v armádě spásy a pomáhá těm, kteří o to stojí, s návratem do běžného života. K poslechu zve Iva Piskalová.
0: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Je 9 hodin a 40 minut a nad Severní Moravou a Slezskem máme krásné počasí. Doufám, že si užíváte páteček 22. května. Pokud nemáte plány na víkend, tak za chvíli přidám jednu velmi zajímavou pozvánku. Mazlíčkárna, jízda na oslících i soutěž o nejhezčí zvíře. Tak to vše čeká návštěvníky víkendové výstavy drobného zvířectva v Kobeřicích. Tam vás pozvu za malou chvíli.

0: A v dobrém dopolední Českého rozhlasu Ostrava teď zamíříme do Kobeřic. Tamní chovatelé totiž chystají tradiční májovou výstavu drobného zvířectva. Začíná už zítra a my tam teď máme na telefonní lince organizátorku výstavy Markétu Svobodovou, která nám prozradí více. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Už jsme prozradili, že výstava začíná v Kobeřicích zítra. Jak se připravujete vy a jak vaši zvířecí šampioni?
1: Tak připravujeme se už dlouhodobě i na takovouto akci, jako máme my. Je to vesměs od výběru zvířete až po několika měsíční péči pro vlastně výběr potom na tu výstavu. Ale co se týče výstavy, tak vlastně už máme všechno postaveno, přichystáno a už se můžeme těšit jenom na dnešní přípravy a příjem zvířat.
0: Jaká zvířata teda budou o víkendu v Kobeřicích k vidění?
1: Jedná se o výstavu drobného zvířectva, to znamená, že hlavní vlastně vystavená zvířata jsou králíci, drůbež, veškerá a holuby, ale budou samozřejmě k vidění ještě i další.
0: K výstavě vždycky patří doprovodný program. Pokud se nemýlím, tak u vás se bude jezdit na oslících, mám pravdu?
1: Ano, budou tam i oslíci, ale bude potom ještě další doprovodný program. Bude tam vystavena také zemědělská technika, která samozřejmě k zvířatům patří. Budou tam nadále i morčata, se kterými se budeme moci, nebo děti a i dospělí se budou moci pomazlit. Budou tam ještě i nějaké šlapací auta a bude se moc s nimi závodit a dále tam bude potom doprovodný program, hlavně pro ty děti. Bude tam spousta soutěží. A samozřejmě je ta samotná výstava.
0: Takže bude o zábavu postaráno.
1: Ano.
0: Ještě nám prozraďte, paní Svobodová, kdy a kde v těch Kobeřicích ta výstava zítra začne? Tradiční výstava drobného zvířectva.
1: Výstava proběhne i v sobotu, i v neděli, vždycky od 8 hodin ráno. A je to v centrálním parku přímo uprostřed Kobeřic. A myslím si, že kdo by k nám chtěl zavítat, tak máme všude cedule, takže určitě nezabloudí.
0: Konec konců park v Kobeřicích určitě najdou všichni. Tak jo, ano. Tak děkujeme za tady tu milou pozvánku, přijdeme se podívat. To byla Markéta Svobodová a tradiční výstava drobného zvířectva v Kobeřicích. Díky moc a hezké dopoledne.
1: Děkuji vám také, budeme se těšit.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Opavsku.

Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Už za 4,5 minuty vám Tereza Hájková nabídne další aktuální zprávy. Dozvíte se například, že Moravskoslezský kraj testuje na Osoblažsku poptávkovou dopravu, nebo že v Česku přibývá dřevostaveb. Zprávy tady budou v 10 hodin.

0: Je tu týden s Teskomou. Od 18. května do 1. června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu teskoma.cz. Teskoma, česká značka s nápady.
1: Zprávy s Terezou Hájkovou za okamžik.
2: Je 10 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Moravskoslezský kraj testuje na Osoblažsku poptávkovou dopravu. V Česku přibývá dřevostaveb. Minulý rok se jich postavilo okolo 2000. Rytířský sál ve Frýdeckém zámku je do odvolání uzavřený. Bude oblačno s teplotami do 23 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Tereza Hájková. Na Osoblažsku jezdí nová poptávková doprava. Má pokrýt hluchá místa, kde tam nejezdí žádné vlaky ani autobusy. Lidé si můžou po telefonu anebo přes mobilní aplikaci zarezervovat auto, které je doveze na danou zastávku hromadné dopravy.
4: V těch chladnějších obdobích tak to mývají dřív ty kroužky, takže já nejsem schopná třeba vůbec jí tam zavést.
5: Říká Iveta Michnová. Poptávková doprava jí pomáhá s dcerou. Ta jezdí na kroužek do Osoblahy a běžné spoje nestíhá. Mluvčí Moravskoslezského kraje Miroslava Chleboudová dodává, že hejtmanství teď sleduje, kdy lidé jezdí nejčastěji a jak služba funguje v praxi.
6: Platí, že cílem není plošné nahrazení autobusových linek, ale hledání nejvhodnější kombinace dopravy podle reálné poptávky.
5: Autopoptávkové dopravy obsluhuje pouze zastávky hromadné dopravy a bude v regionu jezdit do podzimu. Z Osoblažska Adam Tomáš, Český rozhlas.
2: Rodinných domů ze dřeva loni v Česku vznikly zhruba 2000. Ukazují to data Českého statistického úřadu. Jejich podíl na celkové výstavbě rodinných domů je už několik let kolem 15%. Firmy spíš podle svazu podnikatelů ve stavebnictví víc než dřív využívají dřevo v kombinaci s dalšími materiály. Čistě dřevěných rodinných domů v Česku vzniká nejvíce v Libereckém kraji. Mají zhruba čtvrtinové zastoupení, říká mluvčí Českého statistického úřadu Jan Císlar.
7: Zájem o dřevostavby pozorujeme v poslední dekádě. Zatímco v roce 2000 činil podíl dřevostaveb necelá 2%, v roce 2015 se skokově přehoupl přes 13% a od té doby kolísá mezi 13 a 16%.
2: Naopak u bytových domů a dalších budov je podíl dřevostaveb necelá 2%. Změnit by to mohla úprava legislativy od loňského roku, díky které je možné dřevěné budovy stavět až do výšky 22,5 metru. Muzeum Beskyd muselo z bezpečnostních důvodů uzavřít rytířský sál ve Frýdeckém zámku. Na stropě se začaly objevovat velké praskliny. Jak popisuje ředitel muzea Lukáš Lisník, následný průzkum prokázal poškození stropní konstrukce.
8: V minulosti došlo asi pravděpodobně k zatíkání a v souvislosti s vlhkostí došlo k výskytu dřevokazných hub. Trámy již neplní svou původní funkci, jak by měly. Štuky jsou povolené, tudíž firma doporučila uzavřít z pohledu bezpečnosti sál pro veřejnost.
2: Dnes je Mezinárodní den biologické rozmanitosti. Svátek, který upozorňuje na vymírání druhů a ztrátu biodiverzity, si svět připomíná od roku 1993. Napříč Českem proto dnes nabídnou zvláštní program botanické zahrady i univerzity. Akce pro veřejnost mají seznámit návštěvníky s významem zahrad pro uchování přírodního a kulturního dědictví.
3: Počasí.
2: Během dne bude v Moravskoslezském kraji přibývat oblačnosti a v Jeseníkách se můžou výjimečně objevit taky přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na horách do 17.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Ve Frýdku Místku na hlavní třídě v křižovatce s ulicí Třebíského se stala nehoda. Projíždějte opatrně. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: 10 hodin a 4 minuty posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. I pro dnešek jsem si pro vás připravil jednu záludnou otázku Moravskoslezského rozhlasového kvízu. Nabídnu vám ji hnedka poté, co zaspívá Petr Novák a taky slovenská kapela Elád. Dnešní Moravskoslezský rozhlasový kvíz nás zavede do minulosti. Podíváme se na Moravu a na Slezsko 15. století. No a ti z vás, kteří si troufnou a dobře odpoví, můžou vyhrát cestovatelský balíček Českého rozhlasu Ostrava. Najdete tam třeba polštářek, sluneční brýle nebo bloček na poznámky. Tak co? Kdo z vás je jistý dějinami Moravy a Slezska 15. století? Troufnete si? Tak uvidíme. Vladimír Šmehlík vám přeje krásné dopoledne.

0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi právě teď o zajímavé ceny. Volejte Český rozhlas Ostrava 59 611 22 66.
1: Dobré dopoledne, tady je Český rozhlas Ostrava. Kdo pak se nám dovolal?
2: Dobrý den, pane Vladimíre, tady je Jarka.
1: A já vás zdravím, Jarko. Tak co, jak moc se vyznáte v 15. století?
2: No, vůbec. Opravdu.
1: Takže to bude typovačka, myslíte, jo?
2: Ano, typovačka. A zkoušela jsem jenom tak zavolat a furt pořád nikdo nevolal. Jo? Vždycky jsem se dostala na...
1: Super, no, tak nikdo se asi moc netroufá, vy si aspoň typnete. Dobře, tak jdeme na to, jste připravená?
2: Jsem připravená.
1: Tak dobře, poslouchejte. Jak se jmenoval uherský král, který v letech 1469 až 1490 ovládal Moravu a Slezsko, čímž došlo k faktickému oddělení těchto korunních zemí od Čech, ve kterých tehdy vládl Jiří z Poděbrad a později Vladislav Jagellonský. Jedná se o jediné období v našich dějinách, kdy byly české země od sebe odděleny. A malá nápověda, symbolem tohoto uherského krále je černý havran s prstenem v zobáku. A máte možnosti. Za A byl to Matyáš Korvín, za B Ludvík Jagellonský a za C János Hunyády. Tak co myslíte? Komu se podařilo oddělit Moravu se Slezskem od Čech? Matyáš Korvín, Ludvík Jagellonský.
2: Maďarský.
1: Uherský král, přesně tak.
2: Maďarský nebo
3: bulharský?
2: Uherský.
1: Takže ještě jednou. Matyáš Korvín, Ludvík Jagellonský nebo János Hunyády?
2: To je těžko říct. Víte co? Já zkusím Ludvíka Jagellonského. Já mám poslední dobu stejně smůlu, tak...
1: To teda máte, nevadí, každopádně zkusila jste to a zkusí to někdo další. Mějte se krásně. Dobré dopoledne, tady je Český rozhlas Ostrava.
4: Dobrý den.
1: Dobrý den, slyšela jste otázku?
4: Ano.
1: A co myslíte?
4: Matyáš Korvín.
1: Ano. Je to přesně tak, Matyáš Korvín, Matyáš z rodu Hunyády, Korvín latinsky Corvinus, tedy havran, vrána. A byl to přesně tak, Matyáš Korvín byl ten, který dokázal oddělit Moravu a Slezsko od Čech. Stalo se to jeden jedinkrát v celých dějinách a trvalo to období 21 let. A vy vyhráváte, moc blahopřeju.
4: Děkuji.
1: A zůstaňte prosím na telefonu.
4: Ano, děkuji.
0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

Hudební hlídka. To je pořad Českého rozhlasu Ostrava, který pro vás připravuje hudební publicista Milan Bátor. Poslouchejte každou neděli po 18. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

10:23 ladíte dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava a Severní Moravu a Slezsko. Čeká nabitý víkend plný mimořádných kulturních a společenských událostí. Jen si to představte, v Ostravě už dnes začíná 18. ročník divadelního festivalu Dream Factory. V sousední Orlové potom velkolepé dny města, na kterých vystoupí celá řada známých umělců. V Dolní Lomné budou Slezské dny. Na Černé Louce v Ostravě se setkají modeláři a sběratelé modelů. V Třinci akce Tyra pomáhá. Z nedělního programu třeba vzpomínka na Františka Palackého v jeho rodných Hoclavicích nebo promítání filmu Vlny ve Frýdecké Nové Osmičce. Je toho opravdu moc a když se kouknete na náš web ostrava.rozhlas.cz, tak tam najdete celou řadu tipů na celý víkend. Třeba v areálu Dolu Michal očekávají sjezd amerických automobilů. Bude toho opravdu hodně. Další tipy vám přidáme hned po písničce.

0: Posloucháte Dobré dopoledne, teď už teda slíbené pozvánky Českého rozhlasu Ostrava. Ta první nás zavede na Frenštátsko, konkrétně do Bordovic, kde se dnes koná smažení vaječiny. Tradiční akce v Bordovicích se koná v Dobečkově hájku a to od 15:30 odpoledne. Sebou si vezměte vajíčka a chleba. Součástí programu je tam výstava zvířectva a také pohádka pro děti. V případě, že by se to počasí neudrželo, ale ono se myslím udrží, ale kdyby ne, tak se smažení vaječiny přesune do obecního úřadu v Bordovicích u Frenštátu. No, další pozvánka, tak ta už se jmenuje Aviou Jižní Amerikou, je to název akce v Opavském kupé, začíná v 18 hodin. Dozvíte se podrobnosti o syrové a autentické expedici legendární Avie Amálky z Velkých Heraltic, která projela napříč 7 státy. Zavítáte do And, ekvádorského pralesa i na fiestu do Bolívie. Opavské kupé dnes v 18 hodin. No a ve výstavním prostoru u pěstebního skleníku v Arboretu v Novém Dvoře si prohlédnete výstavu s názvem Kořeny Joy Adamsové. Připomíná spisovatelku, malířku i ochránkyni přírody, která se narodila v Opavě. Další pozvánky, celou řadu pozvánků na pátek, na sobotu i na neděli najdete potom na webu ostravského rozhlasu ostrava.rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Český rozhlas Ostrava,

10 hodin 33 minut, tohle je Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava, tohle je Village People a YMCA. No a my za chvíli pozveme na další docela fajn akci. Dnešní počasí přímo vybízí k nějaké procházce nebo k výletu. Zítra dopoledne pak můžete vyrazit do sedel a šlápnout do pedálů v Ostravě a okolí. Bude se totiž konat 9. ročník akce Léto na kole. Pozveme za malou chvíli.

0: Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Už zítra vyjedou po 9. cyklisté v Ostravě na společnou sousedskou cyklovýjížďku. Akci s názvem Léto na kole připravuje celkem 6 ostravských obvodů a obcí z okolí Ostravy. Cyklisté vyjedou v 10 hodin dopoledne z Bělského lesa a já už ve vysílání vítám Davida Věžníka z pořádající organizace Kultura Jih. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne všem.
0: Které obvody a které obce se do této akce každoročně zapojují a ještě nám, Davide, prozraďte, kudy povede trasa?
1: Tak vyjmenuju ty obce v podstatě i v pořadí, ve kterém ten letošní rok ta trasa povede. Startujeme v Ostravě Jihu a dále těmi pořadatelskými obvody a obcemi jsou Stará Běla, Nová Běla, Krmelín, Paskov a Hrabová. Ta trasa letos bude mít celkem 18 kilometrů a na každém z těch v každém z těchto obvodů nebo obcí bude připraveno takové zachytné stanoviště.
0: Co jste na ty stanoviště připravili? Co tam na cyklisty čeká?
1: Tím hlavním budou razítka, protože ten závod je, nebo ta cyklojízda je postavená na tom, že každý účastník a každá účastnice by měli projet všechna ta stanoviště, takže na začátku dostanou účastnickou kartičku a na každém tom stanovišti dostanou razítko za to, že úspěšně teda tou trasou projeli a tím stanovištěm, že to stanoviště zvládli. No a kromě toho, každá ta další obec nebo obvod si tam připravilo třeba drobné občerstvení, abychom závodníky a závodnice posilnili.
0: Dobře. Mohou se ještě naši posluchači k té akci nějak přidat, registrovat, připojit se zájemci, kteří by si chtěli taky vyjet na kole?
1: Určitě stačí v sobotu, čili zítra, je to tak, ano, zítra v 9 ráno dorazit ke kolibě v Bělském lese na 9. hodinu. Samotný závod startuje v 10. A ještě bych dodal, že je zároveň i akcí, že je zároveň součástí Dní fajné rodiny, takže kromě účastnické kartičky Léta na kole si každý může vyzvednout i kartičku Dní fajné rodiny a sbírat razítka i do ní.
0: Tolik pozvánka od Davida Věžníka z organizace Kultura Jih k zítřejší cyklojízdě v rámci Léta na kole. Tak teda díky a hezký den na jih.
1: Taky hezký den.
2: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na petunie, begonie a muškáty. S myslivci probereme nepůvodní zvěř v našich lesích a poradíme, jak zprovoznit zahradní bazén.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
2: Vyhrajte víkendový wellness pobyt v květnové soutěži Českého rozhlasu Ostrava. Chcete si užít pohodový víkend v krásné beskydské přírodě? Poslouchejte naše vysílání, dovolejte se jako první po zaznění soutěžního signálu a budete zařazeni do týdenního losování o víkendový pobyt v beskydském wellness hotelu Bavária. Losovat budeme vždy v pátek v našem odpoledním vysílání. Každý výherce dostane CDčko Tulky českou minulostí a jeden týdenní výherce pak poukaz na víkendový pobyt. Soutěžíme celý květen vždy od pondělí do pátku. Vyhrávejte s Českým rozhlasem Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

10 hodin 48 minut, tohle je Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Za malou chvíli vám nabídneme tradiční seriál Dvakrát měř a jednou řeš, tedy dobré rady všeho druhu. Tentokrát se náš rozhlasový kutil a zahradník Artur Kubica zaměří na výhodu toho, či mít doma zahradní pomocníky na stejnou baterii. Za malou chvíli.

0: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu.
1: Spousta výrobců zahradní i dílenské techniky prodává některé přístroje na stejnou baterii. Pro nás kutily je to velmi výhodné. Baterie, tedy akumulátor, je obvykle nejdražší část nově zakoupené vrtačky, pily, sekačky nebo jiného nářadí. Navíc je určitě dobré mít záložní baterii. Co kdyby ta první ztratila sílu? Co kdyby se vybila? Než ji nabijete, ztrácíte čas a ta druhá mezi tím může pracovat, no a ta vybitá se nabíjí. Když se na to podíváte tímto pohledem, pak je dobré kupovat si nářadí fungující na stejný typ akumulátoru. Navíc můžete mít vždy jeden záložní nabitý a přitom si nemusíte kupovat ke každému přístroji další. Tím snížíte počet různých nabíječek, které se vám potom doma povalují, zmenší se vám nepořádek ve skříni a teď to hlavní, ušetříte peníze. Zdraví vás kutil tělem i duší Artur Kubica.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

máš to ctí známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit,

Richard Miller v dobrém dopolední Českého rozhlasu Ostrava a z Ostravska bohužel přišla i smutná zpráva. Neočkovaný předškolák tady zemřel po onemocnění záškrtem. Hygienici nabádají rodiče, aby zkontrolovali očkování u svých dětí. Podrobnosti přineseme ve zprávách v 11 hodin.

Přešel jsem na pořádný vytápění od Primagasu. Propan ze zásobníku mi pohodlně vytopí celý dům. Na jedno otočení knoflíku a nezávisle na plynové síti. Mrkněte i vy na primagas.cz.

0: Je 11 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Na Ostravsku zemřelo dítě na záškrt, nebylo očkované. Rýmařov dokončil stavbu domu se zvláštním režimem. Zlínský kraj dá 600 tisíc korun na obnovu turistických tras a cyklostezek. Bude oblačno a teploty do 23 stupňů. Dobré dopoledne vám přeje Tereza Hájková. Neočkovaný předškolák z Ostravska zemřel po onemocnění záškrtem. Hygienici nabádají rodiče ke kontrole očkování u dětí. Výskyt záškrtu je v Česku vzácný. Další podrobnosti zjišťujeme. Ministerstvo školství chce jednat o podobě přijímacích zkoušek na vysoké školy. Stávající systém podle úřadu vytváří nerovnosti v přístupu ke vzdělávání. Česká konference rektorů ale upozorňuje, že placené jednotné národní srovnávací zkoušky od společnosti SCIO mají pro uchazeče výhody. Můžou je využít při přihláškách na více fakult. Jejich zajištění ale může převzít stát, podobně jako u maturit, říká předseda České konference rektorů Milan Pospíšil.
2: Třeba pro fyziku, chemii, matematiku, takže by to mohly být různé sady testů a kdyby to organizoval ten Cermat, tak co se týká právě tady těch třeba přírodovědných a technických oborů, bylo by to že jednotný, hned by každý věděl, jestli na to má nebo nemá.
0: Rýmařov má nový dům se zvláštním režimem. Město ho postavilo v areálu nemocnice na Hornoměstské ulici. Radnice tak reaguje na dlouhodobě rostoucí potřebu specializované péče pro osoby se sníženou soběstačností. Nový dům má kapacitu pro 39 klientů.
3: Dům nabídne zázemí lidem s Alzheimerovou chorobou a dalšími typy demence. Kromě ubytování budou mít klienti k dispozici taky denní místnosti, čajovny i venkovní terasy. V objektu vyroste i zázemí pro zdravotnický personál a lékaře. První klient Klienti se do domu nastěhují nejspíše v červnu. Z Rýmařova Adam Tomáš, Český rozhlas.
0: Zlínský kraj letos podpoří turistické značení částkou 600 tisíc korun. Peníze získá Klub českých turistů na obnovu tras pro pěší, cyklotras i údržbu nebo výměnu směrovníků a turistických map. Ve Zlínském kraji je aktuálně vyznačeno asi 2,5 tisíce kilometrů pěších stezek a kraj jejich obnovu podporuje pravidelně už od roku 2007. Pokračuje mluvčí hejtmanství Jan Vandík.
4: Dobře značené turistické trasy jsou důležité nejen pro obyvatele našeho kraje, ale také pro návštěvníky z tuzemska i zahraničí. Přispívají k rozvoji cestovního ruchu a umožňují lidem bezpečně poznávat přírodní i kulturní zajímavosti regionu.
0: Moderátor Václav Moravec spustil vlastní mediální projekt Moravec.cz. Nová platforma bude každý týden nabízet celkem 5 formátů, včetně nedělní politické debaty Poledne s Moravcem. Moderátor působil do letošního března v České televizi, byl tváří pořadu Otázky Václava Moravce. Odchod zdůvodnil tím, že nemůže dál garantovat redakční nezávislost své práce a kritickou reflexi událostí.
1: Počasí.
0: Během dne bude v Moravskoslezském kraji přibývat oblačnosti a v Jeseníkách se můžou výjimečně objevit taky přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na horách naměříte do 17.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Aktuálně nejsou hlášené žádné nehody. Pokud víte o problémech na cestách, budeme rádi, když zavoláte na bezplatnou linku Zelené vlny. Ta má číslo 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Tak to byla Tereza Hájková a zprávy Českého rozhlasu Ostrava. Ty další zprávy v pravé poledne už vám nabídne Lucie Kociánová. Za malou chvíli v dobrém dopoledni nabídneme další sérii, další rozhovor z cyklu Host Českého rozhlasu Ostrava. Tentokrát to bude na téma bezdomovectví. S Miroslavem Kubinou z armády Spásy si bude povídat Iva Piskalová. Ještě předtím ale Xindl X a taky třeba Jennifer Rush. Tak tedy krásné dobré dopoledne. S Českým rozhlasem Ostrava vám přeje Vladimír Šmehlík.

0: Českého rozhlasu Ostrava.
1: Dobré dopoledne, od mikrofonu Českého rozhlasu Ostrava vám přeje Iva Piskalová a samozřejmě ve studiu vítám také mého hosta, kterým je pan Miroslav Kubina. Dobrý den, pane Kubino.
2: Dobrý den, taky bych chtěl pozdravit všechny posluchače Českého rozhlasu Ostrava.
1: Já za ně děkuju. Já musím říct, že jste se trošku zdráhal, když jsem vás zvala, ale nakonec to všechno klaplo a jste tady. A já věřím, že si to s námi ten čas rozhlasový užijete. Nejste zvyklí na pozornost médií, jste říkal.
2: Nejsem zvyklý na pozornost médií, ale je to pro dobrou věc, tak prostě šel jsem do toho.
1: Super, já se těším. Začnu úplně obyčejnou otázkou. Když se vás vaši ne úplně známí, ale zeptají, Míro, co ty vlastně v té armádě spásy děláš? 15 let!
2: No, za těch 15 let jsem prošel cestu vlastně, kdy jsem jako pracovník v sociálních službách dělal na denních a nočních směnách. Dělal jsem vlastně na noclehárně, nízkopravém denním centru a azylovém domě, kde se to střídalo podle směn, podle potřeby. A v podstatě dnes dělám koordinátora veřejné služby, takže ranní směny nebo denní směny, která je vlastně ve spolupráci s úřadem práce a jedná se o 30 pracovních míst po 30 hodinách. Je to vlastně pro lidi, kteří mají určité zdravotní omezení a dnes mají problém sehnat práci, a teda nejen zdravotní omezení, ale tato služba jim vlastně pomáhá s pracovním návykem a také mají pocit, že jsou prospěšní. Mm-hmm. Samozřejmě je tam i nějaká finanční motivace.
1: No jasně, tak ta je možná a správně asi na jednom z prvních míst, ale řekněte, my musíme ještě dodat, že ty věci, o kterých jste mluvil, se odehrávají vlastně, to je Vítkovice část, anebo Mariánské hory a Hlubáky?
2: Mariánské hory.
1: Už to patří?
2: Jo, je to Mariánské hory, ano, u Nových Válcoven.
1: U Nových Válcoven, vždycky se říká, jak je ta benzinka, tak tam odbočte a dojedete na konec cesty, kde cesta končí.
2: Ano, navigace plno lidí navadí přes nás za domy, za námi, takže, ale dál se nedostanete.
1: Já ten areál dobře znám, opravdu pamatuju si ho ještě, jak byl starý, ta noclehárna a to denní centrum, což byly unimobuňky na sebe poskládané, ale teď už to je úplně o něčem jiném, takže vy jste vlastně celý ten přerod toho místa, kde se převážně muži tedy snaží vrátit tak nějak do normálního života zažilo.
2: No ano, co se týče toho prostředí, tak je pravda, že se to neustále zlepšuje, rozšiřuje. Azylový dům a noclehárna měli vlastně stejný vchod.
1: Ano.
2: A dnes jsou to opravdu dvě samostatné budovy, nové. A došlo tam k modernizaci vlastně veškerých těch budov. V jedné budově navíc sídlí ordinace pro chudé.
1: Jo, ta je skvělá.
2: A ve druhé je krizová pomoc pro lidi, kteří mají nějaký zdravotní problém a nemůžou být v nemocnici, ale na ulici taky ne, takže se tam vlastně jako dolečují.
1: Počkejte, a to je nějaká novější věc, to znamená,
2: je že to krizová pomoc, no, jsou tam pouze tři místa, ale
1: aha,
2: je to takový.
1: Že můžou přespat tam i.
2: Jsou tam vlastně 24 hodin denně.
1: Jo, takhle.
2: Jo, je to krátkodobé, není to.
1: Jo, že tam můžou být jenom na tu nejakutnější dobu toho, ano. Jejich, tu ambulanci si úplně vybavuju, paní doktorku Pekárkovou, která s ní začínala, ale
2: ona
1: která
2: začínala,
1: už.
2: Ona začínala, ta je v Praze, ano.
1: Ano, a ta už je teď v armádě spásy, má vysokou hodnost, že?
2: Ano, ta rozjela teď Prahu, no, rozjela Ostravu a přesídlila se do Prahy. No a
1: ale to myslím, že byl obrovský počin z její strany, úplně si vybavuji ty její komunikaci s ní, působila na mě jako velmi silně jako osobnost.
2: No, oni celá rodina jsou velice provázaní s armádou spásy, vlastně i manžel, ten je vlastně vedoucím toho sboru.
1: Mm-hmm. Tak vidíte, to jsem netušila. A vy jste měl nějakou návaznost někoho, než jste přišel do armády před těmi 15 jubilujícími roky?
2: Ne. Já jsem vlastně kdysi trénoval děti a vlastně dělal jsem judo a práce s dětmi a s lidmi mě bavila. A v podstatě chtěl jsem to zkusit. A uviděl jsem inzerát vlastně, armáda spásy přijme lidi, Tak jsem prostě podal nabídku, no, vyhrál jsem to, no, a jsem tam.
1: 15 let, neuvěřitelný.
2: Jsem tam 15 let.
1: Krásné pracovní výročí má můj dnešní host Miroslav Kubina.

0: Můj dnešní host Miroslav Kubina je spojený s armádou spásy už neuvěřitelných 15 let. Pro mě jako v takové práci, těžké, psychicky, je 15 let jako dost.
1: Si myslím, že ne. Záleží, jak to máte nastavené. Jo? Já to mám nastavené, v podstatě tu práci s lidma mě baví a ta práce se dá vlastně vykonávat i více let, vlastně
0: ale jasně,
1: od začátku pracovního procesu až
0: ale
1: do konce.
0: Ale upřímně, Mirku, teď ty lidé jsou jako jiní. Jsou na tom psychicky často hodně špatně, jsou na tom, jsou závislí na nejrůznějších věcech. To znamená, že vy se nepotkáváte s těmi úplně jako standardními lidmi, kteří chodí ráno mezi 7:30 a 16:00 do práce.
1: No právě to je na tom to zajímavé, že já mám pro každého vlastně takový, dá se říct, čistý list papíru, a prostě začínáme psát nějaký příběh. Nějaký příběh se odehrál předtím a teď se odehrává nový příběh. A záleží vlastně na těch lidech, jaký ten příběh napíšeme, s jakým koncem, pokud nejlépe šťastným, že samozřejmě. Takže,
0: můžete nám namodelovat takovou situaci, třeba komunikace s vaším klientem, jak to vlastně začíná? Když je to někdo, kdo chce tedy se dostat jen z toho denního přespávání z ulice, tak se chce dostat někam dál. Tak.
1: No, první musíte zjistit vlastně jeho potřeby, co chce. Nesmíte mu podsouvat otázky.
0: Mm-hmm.
1: Jo? Protože dneska je taková doba, že jsou lidi, kteří na té ulici vyrostli. Jo, jakoby, nebo vyrostli v azylových domech pro matky s dětmi a vlastně pro ně je to přirozené prostředí. Oni slovo domov neznají. Jo? Oni nejsou zvyklí někde bydlet. Jo? Dříve chodili mladí muži, chodili na vojnu, byli nějaký systém,
0: takže potvrdíte,
1: nějaký pořádek.
0: Potvrdíte, že tady z těchto vašich vlastně klientů se často rekrutují lidé, kteří nezažili do svých třeba těch 20 let nic jiného než azyláky nebo prostě...
1: No teď už ano, teď už je další generace lidí vyrostla, no a... kteří jsou třeba i na ulici, jo, a samozřejmě jsou starší lidi, kteří se chcou posouvat někam, posouvat na ty byty a tady ty lidi to neznají.
0: Aha, takže vy, když s něma začínáte komunikovat a oni chtějí něco změnit, to je první krok.
1: Ano.
0: Vy prostě neříkáte, hele, tak a tak. Tak vy nějak jako nenápadně z nich dostáváte tu jejich situaci, nebo když říkáte, že se nesmíte, já si to, ten dialog si představuju jako.
1: No, tak je třeba zjistit potřeby, no. Je třeba si stanovit nějaký plán, no. Kde se chcou posunout. Někdo chce si sehnat práci, aha, někdo bydlení.
0: Což právě, promiňte, tady toto, jak jste zmínil, ta sociální služba je takový první krok, ne?
1: Ano, první krok. Tak u nás je to i odstupňované, že někdo přijde a přijde úplně z ulice, tak je na noclehárně.
0: Jo?
1: Přespí, může přespat v teple, dostane polévku, osprchuje se a pak se může posunout dál. Je tam azylový dům, na azylovém domě už je 24 hodin denně. Zase s ním pracují sociální pracovníci a zjišťují se cíle a někam posunout. Pak máme ještě i tréninkové byty, kde ti lidé...
0: A to už je úplně jako...
1: No, máme vlastně 7 bytů, mm-hmm, a na těch 7 bytech někteří můžou být umístěni po nějakou dobu a tam si, protože i ta samota pro některé je těžká. Jo? Na tom azylovém domě, když oni přijdou,
0: tak
1: oni jsou jakoby v nějaké komunitě, mají tam kamarády, nějak si třeba povykladají, pomáhají, když to na těch bytech v podstatě
0: je to
1: jsou sami
0: moc
1: a někdy, někdy
0: rozumím.
1: I tohle to třeba je těžké zvládnout. Jo? Takže my za nima dojíždíme, docházíme, komunikujeme s nima, jo, a snažíme se i na těch bytech, aby měli nějaké zájmy, koníčky, někam se posouvali.
0: Takže vy jste v podstatě v tu chvíli takový nějaký jejich náhradní rodič. Že ten jejich pravý aktuálně možná nefunguje zrovna, jak by měl. Když se bavíme o mladých lidech, v těch mladších.
1: Ano, pokud se bavíme o mladých.
0: 20 plus, tak.
1: Ano, tak mohlo by se i to takhle nazvat. Mm. Ale samozřejmě fakt ty věkové kategorie jsou různé. Takže.
0: Jasně, takže i vrstevníci, protože 50 vám už bylo, ať se vás nedotknu.
1: Určitě ano.
0: Dobře, tak s mým milým dnešním hostem, panem Miroslavem Kubinou,

0: Mým dnešním hostem je pan Miroslav Kubina, který pracuje v armádě spáse s lidmi, kteří se pokoušejí vrátit do nějakého jiného světa než toho na ulici a bezdomová. Říkal jste, že jste předtím, než jste přišel před 15 lety do armády, dělal judo, ale to asi nebyla vaše jako hlavní práce, ne?
1: Ne. Já jsem vlastně dělal prodejce jako nářadí a svářicí techniky, vlastně jako odborný prodejce.
0: Jo.
1: A tam byl, dá se říct, takový počátek práce s lidmi, protože dělali jsme nabídky, odpovídal jsem na dotazy, musel jsem nabídnout odpovídající zboží, takže s těma lidmi jsem se vlastně učil komunikovat už tam, jo, takže to byl takový, řekněme, průprava.
0: Takže vy jste zorientovaný v tom, co se pokud se týká nářadí, a když je potřeba, takže přesně víte, jakože vás nenachytají, jakože...
1: Tak určitě doba jde dopředu.
0: Máte dílny tam nějaké, teď mě napadá?
1: Máme tam i dílny, máme tam dva údržbáře vlastně, kteří pracují.
0: A zapojujete ty chlapy do toho, třeba do takových těch běžných úklidových věcí nebo kolem azylového domu, když je potřeba trávu a podobně?
1: No, já už jsem zmínil, že vlastně mám na starosti veřejnou službu, která je s tím úřadem práce, a vlastně je tam 30 pracovních míst. Někdy ti lidé vypadnou, třeba nechodí, ale prostě zapojují se do vlastně práci a do údržby areálu a do těch pomocných prací, vlastně papírky v okolí.
0: Ale já myslím, že jdou i jako do Mariánských hor a tak.
1: Máme tam příjezdovou cestu,
0: ano.
1: Jako to blízké okolí,
0: takže
1: ale,
0: to byste měli...
1: ale ne, nepotkáte je

0: Třeba na náměstí to ne.
1: Jo, jako. Ale měli byste prostě se starat o to, aby bylo čisto kolem vašeho areálu. To by měli zajišťovat.
0: To je priorita. Ano. A to se starají vlastně ti lidé, kteří vykonávají tu veřejnou
1: službu.
0: Jsou
1: muži u vás převážně? Nebo jenom muži, ne?
0: Ano, takhle. Noclehárnu máme pro muže i pro ženy. Azylový dům pro ženy a matky s dětmi je na Fifejdách, ten je bokem. Ano. Ale azylový dům je pro muže, takže ano, většina z těch lidí, kteří to vykonávají, jsou muži. Ale občas se i nějaká žena
1: najde. A řekněte mi, jak dlouho to může vykonávat tu práci? Na jak dlouho mu tu práci dáte veřejnou?
0: Tak záleží na smlouvě, jakou máte postavenou s úřadem práce. Mm-hmm. Vždycky je nějaké období, po kterém my můžeme ty smlouvy uzavírat. Ale mám tam jako lidi, kteří vlastně tu veřejnou službu vykonávají, já nevím, víc jak 5 let třeba.
1: Opravdu? To znamená, že mají návyk, že teda ráno se musí jako vypravit?
0: No tak je to pouze 30 hodin zase, jo?
1: Týdně.
0: Ne, měsíčně.
1: Měsíčně. Mm-hmm.
0: Měsíčně, takže není to takže oni, je to opravdu třeba lidi, kteří nemůžou sehnat tu práci, jsou třeba i nějak zdravotně handicapovaní, nebo mají nějaký problém se umístit na tom pracovním trhu, takže oni to třeba dělají po hodině a půl.
1: A mají k tomu třeba důchod? Nebo to se podaří zajistit?
0: Ne, oni jsou vedeni na hmotné nouzi a vlastně jim to zvyšuje ten příjem trošku a vlastně návyk na práci a takovou i tu potřebu být užiteční.
1: Ano, tomu rozumím. A jak je to třeba s placením zdravotního sociálního pojištění u těch lidí?
0: Tak to je už zase všechno přes úřad práce.
1: Přes úřad práce, jo. Čili v tohle mají oni zajištění, se nemůže stát, že si neplatí zdravotní, což je první věc, kterou lidé na ulici nedělají, že jo. Takže tady u těchto vašich žijících v azylovém domě vlastně je to zajištěno. Že, anebo těch, o které vy máte pod sebou, tak, když to vezmu. Na tu veřejnou službu?
0: No tak tu veřejnou službu určitě nevykonávají lidé, kteří nejsou vedeni na úřadu práce nebo nejsou nějak registrováni. Není to nějaká práce takzvaně na černo. Jo?
1: Je
0: to...
1: Všechno je prostě. Takže když uvidíme, jsou nějak označení vaši chlapi?
0: Ne, vůbec ne.
1: Takže jenom,
0: nejsou to tu veřejnou službu, ano, vykonávají i technické služby, nebo tak, kdy oni mají ty oranžové vestičky.
1: Ti prostě chodí a uklízejí, aby ulice Železárenská se jmenuje, ne? Ne.
0: U nás je u Nových Valcoven, Železárenská je na Vazovici.
1: Je hned na Vazovici, aby bylo uklízeno a čisto. Tak vidíte, co se dá všechno s Miroslavem Kobinou, který je 15 let spojený s armádou spásy, probrat. Trošku jsme tedy pronikli do té veřejné služby.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: A v těch závěrečných minutách dnešního pořadu vám můj dnešní host Miroslav Kubina, který pracuje v armádě Spásy tady v Ostravě, řekne, z čeho má radost ve své práci i po těch 15 letech. Vy se tam těšíte ráno?
1: Tak radost mám určitě z toho, když ti lidé se někam posunou. Máme třeba u nás i lidi na vozíčku, kteří přijdou z ulice a mají problém se někam dostat do nějakého navazujícího zařízení, nebo jsou prostě i lidé na vozičku na ulici, a když se vlastně našim sociálním pracovníkům podaří je někde dostat, kde ti lidé mají vlastně důstojný život, tak bych řekl, že z toho mám asi tak největší radost.
0: No. A třeba zašel jste za někým do toho přístavu, když se podařilo ho umístit? A zašel jste se podívat teda, jestli prostě tam...
1: No, není to jen do přístavu, jsou to i na zařízení, nebo mají i svoje samostatné bydlení, a s některými už jsem se potkal.
0: Jo.
1: Takže ano.
0: Že to není jako, že je vypustíte z toho hnízda vašeho, kde jako vypipláte a pak už o nich nic nevíte, nebo třeba oni se zastaví za váma a řeknou, dívejte, tak...
1: Stalo se i, že někteří se staví za námi. V podstatě bych řekl, že i za nima jsme se někdy stavili, nebo máme o některých přehled. Jak bohužel nejsmutnější je, když se někteří lidé vrátí. Jo. Jako i to se stává v té naší práci.
0: Jakože třeba nezvládnou to bydlení samostatné, myslíte?
1: Že i třeba to? Nezvládnou to bydlení samostatné.
0: Není lepší třeba, když jdou ve dvou do toho bytu?
1: Tak v některých bytech jsou po dvou, jo.
0: Když si sednou ti chlapi, že jo, tak většinou si myslím, že když u vás něco získají, nějaký ten, a vy je potom ještě podporujete, pochopila jsem to dobře,
1: ano.
0: Že vy je vlastně potom ještě v těch bytech podporujete psychicky.
1: V tréninkových bytech, ano, ale někdy patří pod jinou sociální službu a tam potom jsou další sociální pracovníci, kteří se jim věnují.
0: A to judo se dá, kterému se věnujete, když jste s dětmi, trénujete děti, dá se i tam nějak? Někteří chlapi chtějí třeba, abyste jim něco ukázal z toho?
1: Ne. judo jsem nikdy v práci ne.
0: Kroužen
1: já o tom
0: judo
1: nemluvím, ani tohleto je opravdu můj koníček. Využil jsem maximálně ty svoje organizační schopnosti, kdy jsme organizovali nějaké závody a v podstatě s těmi dětmi jsem se naučil i tu práci, že nemusí být ten vždycky výsledek to nejlepší, jako že to dítě vyhraje závody, ale někdy to je i to, že vlastně maminka rozhodne, že dítě sedí denně u počítače a už má nadváhu, tak ho tam prostě přivede, neumí udělat ani kotoul a prostě tu ho máš a starej se, jo. A největší úspěch je vlastně, nebo pokládám to za velký úspěch, když to dítě to začne bavit a potom už ten kotou udělá hvězdu. Jo. Někdy je to víc, než když vám talentované dítě vyhraje, já nevím, nějakou medaili.
0: A vnímáte to teda, nebo já to vnímám tak, že to je pro vás potom relax po té práci. Že za těmi dětmi jdete úplně jako s jinou hlavou, že tam nadechnete úplně jiný vítr do plachet.
1: No, je to tak. Prostě děti jsou bezprostřední, co mají na mysli, to mají na jazyku, jak se říká. Takže tam je to takové otevřenější a přátelštější.
0: Když bych se zeptala, jestli se ta práce dá dělat ještě jako dalších 15 let třeba, tak aby člověk nevyhořel a fakt se ráno netěšil.
1: Určitě ano. V podstatě, když někteří odcházejí a z azylového domu od nás a přijdou a podají vám vlastně ruku a poděkují vám, tak to je pro vás vlastně taková ta největší odměna a to vás jako nabíjí, popohání dopředu. Jo. Samozřejmě důležitá je i zázemí, rodina, kdy člověk má doma prostě děti, manželka, procházky s pejskem a takové ostatní věci.
0: S útulkou musíme dodat.
1: Takže to člověka nabíjí samozřejmě energii, člověk se musí naučit i relaxovat, vypínat, ale jo, ta práce
0: takže
1: má smysl.
0: Za 5 let budete slavit 20. výročí v armádě spásy, myslíte?
1: No, za 5 let to už budu v důchodu,
0: tak.
1: Ale třeba tam vydržím déle, uvidíme, ale tak určitě je tam fajn kolektiv, je tam více lidí, kteří to mají podobně nastavené, jo, v podstatě vedoucí, lidé kolem jsou v pohodě, takže ta práce vás potom baví.
0: Krásná tečka za dnešním povídáním s Miroslavem Kubinou, který pracuje v armádě spásy. Odborně bychom měli říct na pracovišti Adelant.
1: Adelant je azylový dům.
0: Tak. Děkuji vám za váš čas a vám, milí posluchači, že jste byli s námi. Loučí se Iva Piskalová. Naschledanou.
1: Naschledanou.
2: Všechny díly pořadu Host Českého rozhlasu Ostrava najdete na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
3: Posloucháte Dobré dopoledne, je 11:45 a než do studia přijde ještě Lucie Kociánová s novými a aktuálními zprávami, tak si spolu můžeme zasoutěžit. Čeká nás totiž květnová soutěž. Ten, kdo se dovolá první hned po písničce, tak vyhrává automaticky CDčko s rozhlasovým pořadem Toulky českou minulostí a zároveň bude slosován do týdenního losování nebo zařazen do týdenního losování o víkendový byt v beskidském wellness hotelu Bavária v Horní Lomné. Soutěž tady bude hned po písničce.

0: Vyhrajte víkendový wellness pobyt v květnové soutěži Českého rozhlasu Ostrava. Volejte právě teď na telefonní číslo 59 611 22 66. Pokud se dovoláte jako první, získáte hned CDčko Toulky českou minulostí. Také vás zařadíme do týdenního slosování o víkendový pobyt v hotelu Bavária.
1: Dobré dopoledne, tady je Český rozhlas Ostrava. Komu můžu poblahopřát?
2: No, tady je Marie z Komarova u Opavy.
1: Marie, tak já vám blahopřeju, máte krásnou cenu, vyhráváte určitě CDčko Toulky českou minulostí, což je legendární rozhlasový pořad, ale zároveň už dnes půjdete do slosování o víkendový pobyt ve wellness hotelu Bavária v Horní Lomné. Kdy jste naposledy byla v Beskydech v hotelu?
2: Nikdy ještě.
1: Tak třeba dneska to vyjde. Takže ještě jednou, blahopřeju do Komárova, paní Marie, a dneska buďte pozorná, protože vám určitě půjdete do slosování s předešlými pěti soutěžícími a jeden z vás pěti do té Horní Lomné do Bavárie určitě pojede. Tak teda krásný den a prosím, ještě zůstaňte na telefonu.
2: Ano, děkuji moc, nashledanou.
0: Vyhrajte víkendový wellness pobyt v květnové soutěži Českého rozhlasu Ostrava. Chcete si užít pohodový víkend v krásné beskydské přírodě? Poslouchejte naše vysílání, dovolejte se jako první po zaznění soutěžního signálu a budete zařazeni do týdenního losování o víkendový pobyt v beskydském wellness hotelu Bavária. Losovat budeme vždy v pátek v našem odpoledním vysílání. Každý výherce dostane CDčko Toulky českou minulostí a jeden týdenní výherce pak poukaz na víkendový pobyt. Soutěžíme celý květen vždy od pondělí do pátku. Vyhrávejte s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: A dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava míří do svého finále. Za chvíli vám nabídneme aktuální zprávy. Dozvíte se například, že město Bílovec a okolní obce odmítají plány na zrušení policejní služebny. Na pondělí 25. května proto mimořádně svolávají zasedání zastupitelstva, kterého se zúčastní jak zástupci policie, tak starostové okolních obcí. Lucie Kociánová toho ví mnohem více a prozradí vám to v pravé poledne ve zprávách Českého rozhlasu Ostrava.

0: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je tu týden s Teskomou. Od 18. května do 1. června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bude poledne. Připraveny jsou zprávy Českého rozhlasu Ostrava a s nimi Lucie Kociánová.
4: Je 12 hodin.
5: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
4: Neočkovaný chlapec z Ostravska zemřel na záškrt. Mimořádné zastupitelstvo v Bílovci bude řešit rušení policejní služebny. Inscenace o emocích i bezpečném prostoru má dnes premiéru v ostravském divadle Loutek. Odpoledne bude polojasno až oblačno, teploty do 23 stupňů. Dobré poledne přeje Lucie Kociánová. Předškolák z Ostravy zemřel na záškrt, nebyl očkovaný. O úmrtí informovala krajská hygienická stanice v Ostravě. Chlapce hospitalizovala Ostravská fakultní nemocnice. Po zhoršení stavu pacienta převezli zdravotníci do fakultní nemocnice v Praze Motole, kde v pondělí zemřel. Pokračuje mluvčí krajských hygieniků Aleš Kotrla.
6: Celá rodina byla hospitalizována na klinice infekčního lékařství fakultní nemocnice v Ostravě a přilečena antibiotiky. A ve školním kolektivu byla nařízena protiepidemická opatření. Rizika pro veřejnost jsou velmi nízká, hygienická služba zareagovala obratem, dotrasovala všechny kontakty a tím zajistila, aby se onemocnění nešířilo dále.
4: Bílovec a okolní obce odmítají plány na zrušení policejní služebny. Od na pondělí 25. května proto zastupitelé svolali mimořádné zasedání, kterého se zúčastní i zástupci policie a starostové okolních obcí. Tamní oddělení chce policie České republiky sloučit se sousední Studénkou. Podle nezávislého starosty obce Martina Holuba to lidem zkomplikuje život. Bílovec navíc působí jako obec s rozšířenou působností.
7: Občan si něco vyřídí, zajede do Studénky, na policii pak pojede zpátky, nedává to smysl tohleto. Jsou tady pozvaní starostové okolních obcí, starostové ORPčka, prostě asi k tomu vyjádřit a že s tím něco uděláme, že prostě nechceme se vzdát tady policie, aby tady policie nebyla v Bílovci.
4: Zasedání začne v pondělí ve 13 hodin. V Česku přibývá dřevostaveb. Minulý rok se jich v Česku postavilo okolo 2000. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Rodinné domy ze dřeva tvoří zhruba 15% českých domů. Nejvíc jich vzniká v Libereckém kraji. Bytových domů ze dřeva je míň. To by se ale mohlo změnit po loňské úpravě stavebních norem. Nově můžou dosahovat výšky až 22,5 metru. Ostravské divadlo Loutek dnes odehraje poslední premiéru letošní sezóny. Inscenace Jonáš je příběhem o obyčejném chlapci s neobyčejnou fantazií. Otevírá témata zvládání emocí i potřebu bezpečného prostoru, kde je možné zejména hněv a frustraci pochopit. Jak upřesnila mluvčí divadla Lucie Blažek-Mičková, představení je pro děti od 4 let.
8: Za inscenací stojí slovenské nezávislé divadelní uskupení Odivo, které od svého vzniku v roce 2014 účinkovalo na více než stovce domácích i mezinárodních festivalů, kde získalo řadu ocenění.
5: Počasí.
4: Odpoledne bude na severní Moravě a ve Slezsku polojasno až oblačno, nejvyšší dnešní teploty 19 až 23 stupňů. V noci a zítra bude polojasno až jasno, během dne pak přechodně až oblačno. Noční teploty klesnou na 11 až 7 stupňů, přes den vystoupají na 20 až 24 a na horách zítra naměříme okolo 18 stupňů Celsia.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
4: V Opavě je uzavřena křižovatka ulic Fignerova a Holasická. Objížďka je značena pro všechna vozidla a uzavírka potrvá do 8. června.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: 4 minuty popolední, tak tohle byla Lucie Kocianová a aktuální zprávy nejen ze Severní Moravy a Slezska. Ladíte Český rozhlas Ostrava a právě ladíte v době, kdy bude začínat hudební pošta. Tedy pořad, ve kterém si písničky vybíráte sami. Stačí, když se k nám dovoláte. Telefonní číslo je pořád stejné, je to 596 11 22 66. A pokud se jmenujete Emil nebo Rita, tak vám blahopřeju. Máte totiž dneska svátek. Dnešní hudební poštou vás bude provázet Vladimír Šmehlík, to jsou já a začínáme za malou chvíli. Tak tedy hezké poledne na Moravu i do Slezska.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A naše dnešní rozhlasové putování za přáními a písničkami začínáme ve Slezsku. Míříme na západ od Opavy do Slezských Nížin. V jedné z nejmenších a nejmalebnějších vesniček našeho kraje nás čeká paní Jarka. Hezký dobrý den do Jamnice.
2: Dobrý den, pane redaktore, zdravím vás a všechny, co tento pořad poslouchají. Včera oslavila paní Marie Pruskova 80 let. Milá Maruško. Už to nevím, jsem to musela. Život pádí milovými kroky. Já však přeji ještě dlouhé roky. V kruhu své rodiny mnohé šťastné hodiny. Mnoho zdraví, štěstí, božího požehnání. I přeje Jarka a holky z Jamnice. Další přání bude pro paní Jiřinku Ešikovou, která bude mít narozeniny brzky v pondělí. Milá Jiřinko, a ti chutná jídlo pití a vše dobré, co má svět, zdraví, štěstí, spokojenost, alespoň do 100 let. To ti ze srdce přeje švagrova Jarka a Aleš. Vám, pane redaktore, děkuji a přeji pěkný den.
1: Rádo se stalo, paní Jarko. Mějte se krásně a pozdravujte v Jamnici. Naslyšenou.
2: A vy tež.

0: Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava, jediný pořad, ve kterém si písničky vybíráte sami. Já už v našem vysílání vítám Jirku z Ostravy Dubiny a zároveň teda blahopřeju k výročí. Jiří, tak povídejte.
1: Děkuji, pane Vladimíre, za přání. Dneska bych se chtěl poslat písničku moje manželce Emilce za 60 let společného života. Milá lásko, já ti děkuji za celých 60 let, co jsi mě spolu. A poděkování prostě jenom tobě, že jsme spolu vydrželi. Takže díky a mějte se hezky. Naschledanou.
0: Taky se mějte a blahopřejeme.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A z jihu Ostravy se teďka přesuneme na Vítkovsko, na Hornatinu, do Kopečku, do Leskovce. Volá nám paní Broňka. Hezký dobrý den.
2: Hezký dobrý den, ještě jednou vám přeji, vašim kolegům a všem věrným posluchačům. V neděli oslaví své jmeniny paní Jančka Pazarková z Hertic. Na příští týden oslaví její syn Maxik i také jmeniny. A zítra oslavuje své jmeniny pan Vladimír Dubovej z Lazdezové. A náš pan redaktor, pan Vladimír, který mě krásně přijal.
1: Děkuju.
2: Všem přeji hezké prožití Velikonoc, hezké prožití svátku, hodně zdraví, štěstí, pohody, úspěchu v práci, hodně zdravíčka a hodně božího požehnání vám přeje Broňka za rodinou. Připojují se také ostatní příbuzní a známí a chtěla bych tímto pozdravit také paní Elišku z Funeku, paní Věrku z Frýdku a ostatní známé. A vám přeji hezké zbytek dne a dobré přijetí domů.
1: Moc krát vám děkuju, paní Broňko. Děkujeme. Mějte se krásně, to byla paní Broňka z Leskovce, vy posloucháte Hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava.

0: Český rozhlas Ostrava zve automobilové fandy na talk show Martina Straky, nazvanou Hvězdy F1 v Ostravě. Populární televizní komentátor a fotograf automobilových závodů představí příběhy pilotů Formule 1, kteří závodili v České republice. Vyprávění doprovodí unikátními fotografiemi a videi. Přijďte ve středu 27. května v 18 hodin k nám do studia S1 na talk show Martina Straky. Vstupenky za 99 korun si můžete zakoupit v recepci Českého rozhlasu Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava dnes s Vladimírem Šmehlíkem a my míříme za dalším hudebním přáním, tentokrát do Třince. Volá nám paní Jarmila. Hezký dobrý den.
3: Hezký den i vám, pane Vladimíre, tady je Jarmila z Třince.

0: Písaničko, ať vám slouží zdravíčko. Humor, ať vám neschází, je to lék všech nesnází. K tomu mnoho štěstí, lásky od nejbližších, Boží požehnání a pohodu ve vašich rodinách vám ze srdce přejí vaše rodiny a připojují se manžele Jarmila a Kazimír Lipkovi Střince Dolní Lištné. Zdravíme také vaše manželky Ingrid a Aničku. A protože zítra máte, pane Vladimíre, vy také jmeniny, proto vám ze srdce přejeme především zdraví, štěstí, Boží požehnání, mnoho lásky a osobních i pracovních úspěchů. Mějte se moc hezky a přeji vám krásný celý dnešní a vůbec víkend.
1: Moc krát vám děkuju. Krásně. Děkuju za přání, paní Jarmilo. Krásné přání a posíláme písničku. Mějte se hezky, naslyšenou. Děkuji.

0: Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava, tedy pořad, ve kterém si písničky vybíráte sami. Před malou chvílí jsme byli v Třinci a teď se pojedeme podívat na Vítkovsko. Míříme do Lesních Albrechtic, kde nás čeká paní Líba. Hezký dobrý den.
1: Já vás zdravím, pane Vladimíre. Chtěli bychom poslat přání písničkou všem květnovým oslavencům. 12. května slavila narozeniny vzácná, obětavá, laskavá a vaše věrná posluchačka, paní Broňka Pavlíková z Leskovce. Vaším prostřednictvím popřeje všem z celého širého okolí, a za což i patří upřímný dík i obdiv. Milá paní Broňko, přejeme vám hlavně pevné zdraví, neboť to je ten poklad pravý. Vždy hodné ochotné lidi kolem sebe a v těžkostech pomoc přímo z nebe. Ještě dlouhá léta bez starostí, hodně lásky i radosti. To vše vám přeji ti, co vás mají rádi a znají. A v našem klubu slavili narozeniny 14. května paní Milenka Urbanková a 16. května pan Karel Černý v Lesních Albrechticích. Zítra slaví svátek Vladimirové a máme taky Vladimír Dubový z Březové i jeho syn a samozřejmě vaše maličkost, pane Vladimíre, vám moc přeju a děkujem za to, co vy pro nás děláte, že jste ochotný, trpělivý. A ty verše, co tady budu mít, to bude i pro vás. A v neděli zase slaví paní Jany a tak posíláme paní Jance do Vešové do Opavy a paní Jance Zaveské do Tisku. Vážení a milí, ať slavíte svátek či narozeniny, my máme přání jediné v radosti, abyste všichni žili, žádné neduhy vás netrapily, ať se vám splní všechna přání z večera i za svítání. Co život přináší, všichni dobře znáte, proto přejeme, ať dny i roky jen šťastné máte. Pevné zdraví, dlouhá léta, hojnost božího požehnání v tom pozemském putování, to vše a ještě mnohem víc. Vám přeji všichni, co vás mají rádi, vaši nejbližší a našim členům, všichni členové klubu důchodců z Lesních Albrechtic. Vám moc děkuji, pane Vladimíre, mějte se hezky a zase někdy naslyšenou.
0: A já moc děkuji za přání, paní Líbo, mějte se krásně. Naslyšenou.

0: Bezpečný průvodce džunglí zločinu, to je pravidelný seriál Českého rozhlasu Ostrava. Každý pátek po 15. hodině se společně s policejními preventisty a kriminalisty vypravíme na setkání se zločinem, kterému se za dodržení určitých zásad můžete pokaždé vyhnout. Váš bezpečný průvodce džunglí zločinu začíná každý pátek po 15. hodině.
1: Ty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: A vy stále posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava. Za další písničkou se teď vypravíme do Zubří. Tam nás čeká paní Jiřina. Hezký dobrý den vám přeju.
3: Hezký dobrý den i vám přeji všem v rozhlase. Já bych chtěla nechat zahrát k nedělnímu svátku Janičkám. Je to Janička Ručková ze Zubří, Janička Povořilova taky ze Zubří, všetci jsou ze Zubří, Jana Hofrová a Janička vnučka Válková taky ze Zubří. Všem Janičkám přeju hodně štěstí, zdraví, lásky a božího požehnání, hodně lásky a tak dále, a se mají dobře. A vám, pane Vladimíre, k zítřejšímu svátku taky hodně zdraví. Děkuji vám moc a nashledanou.
2: Já vám taky moc děkuju a přeju hezký víkend do Zubřího.

0: Je 3:15 ladíte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava a míříme do Hatě. Tentokrát za Lucií, za paní asistentkou paní Aničky. Tak já vás zdravím, Lucie, povídejte, co máte na srdci.
1: Dobrý den, já bych chtěla poslat písničku vám k zítřejším jmeninám a tady paní Aničce. Chtěla bych poslat písničku od Valdemara Matušky s Bohem lásku.
0: Tak my moc děkujeme. Pozdravujte paní Aničku, já děkuju za přání k svátku a budu se těšit zase na příště.
1: Děkujeme moc.
0: Díky a hezký den do Hatě.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A hudební pošta s datem 22. května míří do svého finále. A finále, halo, halo. Slyšíme se? Tak neslyšíme. Bohužel, v finále jsme měli mít zařízené z horní Bečvy. Na telefonní lince měla být paní Lidka, ale Bůh ví, co se stalo, nikdo neví. Prostě nám vypadlo. No a tak si to finále uděláme sami a uděláme si ho s písničkou od Beatles.

Zuzana Navarová uzavírá hudební poštu s datem 22. května. Za malou chvíli tady budou zprávy, potom veselé a zdravě a odpoledního vysílání už se ujme Pavel Janošec. Vladimír Šmehlík se pro tuto chvíli loučí od mikrofonu Českého rozhlasu Ostrava. Uslyšíme se zase v pondělí. Mějte krásný víkend na Moravě i ve Slezsku.

0: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radiotika.cz.
1: Přešel jsem na pořádný vytápění od Primagasu. Propan ze zásobníku mi pohodlně vytopí celý dům. Na jedno otočení knoflíku a nezávisle na plynové síti. Mrkněte i vy na primagas.cz.
2: Je 13 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Soudy v Česku letos vyhlásily 255 firemních bankrotů. Kvůli zavřené lávce v Českém Těšíně budou jezdit speciální autobusové linky. Rytířský sál ve Frýdeckém zámku je do odvolání uzavřený. Zítra bude jasno a teploty až 24 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Soudy v Česku za první čtyři měsíce letošního roku vyhlásily 255 firemních bankrotů. To je nejvíc od roku 2019. V porovnání s loňským rokem pak případů přibylo o 6%. Vyplývá to z údajů společnosti KRIF. Insolvenčních návrhů soudy od ledna do konce dubna přijaly 447. To je meziroční nárůst o 18%. I to je nejvyšší počet od roku 2019. Autobusy v Českém Těšíně budou od příštího týdne zajíždět do městské části Svibice. Lidem usnadní cestu do centra, kterou zkomplikovalo zavření lávky přes železniční trať na ulici Podzvonek.
4: Radnice Mostek pro pěší uzavřela, protože je v havarijním stavu. Jde o jedinou lávku, která místním umožňuje přechod přes železnici. Další podchod je kilometr a půl daleko. Dopravce vypraví speciální spoje pro školáky ráno a odpoledne po vyučování. Z Českého Těšína Natálie Janešková, Český rozhlas.
2: Muzeum Beskyd musí opravit strop v rytířském sále ve Frýdeckém zámku. Začaly se tam objevovat praskliny. Může za to poškozená dřevěná konstrukce stropu. Podle průzkumu trámy napadaly dřevokazné houby.
5: S ředitelem Muzea Beskyd Lukášem Lisníkem jsme teď vstoupili do rytířského sálu. Když se podíváme blíž, tak jsou vidět praskliny v rozích.
6: Praskliny nás upozornili, že se něco děje.
5: Co zámecký okruh bude nějakým způsobem omezený?
7: Ano, rytířský sál nám omezil i zámecký okruh, ale my se budeme snažit ho teď rozšířit, a to o expozici Frýdek a místek, a návštěvníci můžou vlastně navštívit i naši ledovnu.
8: Říká mi náměstkyně ředitele Muzea Beskyd Andrea Vlachovská, kdy se tedy sál znovu otevře, zatím není jasné. Z Frýdku místku František Kuča, Český rozhlas.
2: Ode dneška do neděle mají lidé možnost podívat se do hradů, zámků a dalších památek v soukromém vlastnictví, a to včetně běžně nepřístupných prostor. Na programu akce Dny soukromých hradů a zámků jsou taky koncerty nebo výstavy a speciální prohlídky, říká prezident Asociace majitelů hradů a zámků Michal Farník.
9: Já bych mohl pozvat návštěvníky například na zámek Karlova Koruna, hrad Kost, hrad Houska nebo zámek Palupin a Neústupov, právě na tyto objekty, kde budou provázet přímo sami majitelé.
3: Počasí.
2: V noci a zítra bude na severní Moravě a ve Slezsku polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno. Noční teploty klesnou na 11 až 7 stupňů, přes den vystoupají na 20 až 24 a na horách zítra naměříme okolo 18 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Nehody v tuto chvíli v kraji nemáme. Pokud ale víte o nějaké dopravní komplikaci, volejte linku Zelené vlny a varujte tak ostatní řidiče. Číslo znáte 800 553 553.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
10: Takto k tomu přistupujeme v následující hodině s doktorkou Kateřinou Cejdomovou a Patrikem Rozehnalem. Dobrý den.
11: Dobrý den, já jsem se nadechovala, abych řekla, cítím ve vzduchu,
10: co?
11: Že bude dnes krásný den a úžasný pořád. Jestli pak víte proč, Patriku?
10: O pocitech.
11: No, ale taky, že něco člověk čuchá, čuchá člověčinu.
10: A nečuchá, nečuchá, nečuchá, že vlastně ztratí čich.
11: Ano.
10: Takže o ztrátě čichu.
11: Ano, přesně tak. Pak, a o tom, jak je důležitý.
10: Že prostě necítí.
11: Ano.
10: A taky ten prohlášení, nějak se necítím, řekl pacient doktorovi, po amputaci nosu.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Rozbité zrcadlo, Karel Černoch, rozbila někdy zrcadlo, doktorka Kateřina Cejdanová?
1: No, jejda.
0: Jo.
1: Ano. A byla jsem velmi pověrčivá a bylo to zajímavé, protože to je sebenaplňující proroctví, jak člověk si říká, tyjo, co špatného se stane, vždycky něco najde.
0: Teď k tématu, které ano. budeme mít v pořadu Vesele a zdravě, ono se ho vlastně dozvíme i z ukázky z archivu zábavy, když už je to Vesele a zdravě, připomene nám to Miloslav Šimek a Luděk Sobota.
2: A co vy, s čím vy tam jdete?
3: Já? Já s nosem, pane, s nosem.
2: Vy na ně jdete s dlouhým nosem.
3: Ale to nechte si to. Já ve svým věku nejsem zvědavý na nějaký vaše fóry. Já tam jdu se svým nosem, aby bylo jasno. Se svým nosem.
2: Oni čekají na výzky a on na ně jde s dlouhým
3: nosem. No dovolte, já snad tady ještě někde mám normální nos, ne?
2: Pokažte, pokažte to.
3: No prosím.
2: Máte ho normálně.
3: Vy to povídám.
2: Tak proč tam s ním teda jdete?
3: No okázat jim ho, ne?
2: A vy si myslíte, že oni jsou zvědaví na nějaký normální nosy?
3: Já nevím, milej pane, na co jsou tam zvědaví, jak to mám vědět?
2: Tak se zeptám, když něco nevím. Já vám říkám, že jestli máte normální nos, tak tam s ním jdete zbytečně. To vás ještě vyhodí.
3: Už vás nemalujte na zeď, proč by mě vyhazovali? Snad mi aspoň poraděj, ne?
2: To víte, že ne.
3: Jak to, že ne? Musej mi poradit, já ztrácím čich na obě dírky.
2: To ne, to oni ne.
3: To já vím, že oni ne, ale já jo.
2: Já jo.
3: Pro zajímavost, co ztrácíte vy?
2: Já.
3: Že se ptám vůbec. Zajímalo by mě, co ztrácíte vy?
2: To ne.
3: Nemáte takhle náhodou něco s ušima?
2: To ne.
3: Ne. Tak jsem hold blbej, no.
2: A to jo, to je pravda.
3: Tak vy nemáte nic ušima.
2: Já jenom neslyším.
3: Proč tam teda jdete?
2: Já neslyším.
3: Povídám, proč tam teda jdete?
2: Já neslyším, ne?
3: Já nekam bejt. A ty tam jdeš čím chce, dědek jeden, ale nepříjemnej.
2: Já špatně slyším, tak jdu doktorovi, ne?
3: Je nám svátek Loch Nessko.
2: Nevolali mě? Povídám, nevolali mě?
3: Co veče, co na mě řvete?
2: Protože neslyšíte.
3: Já vás slyším. Já vás slyším dobře. Já vás jenom necítím.
2: To buďte rád.
3: Proč?
2: To já cítím dobře. Ale jak tak vedle vás sedím, tak bych radši slyšel.
4: Vesele a zdravě.
1: No, tak já jsem zatímco jsme poslouchali tuhle ukázku, se Patrika ptala, z které doby to je. On říká, že z 80. let.
0: Ano.
1: Takže můžeme skonstatovat, že po 50 letech se to s léčbou moc nehnulo. Teda.
0: Takže to, nepozná je, se tedy jako
1: no,
0: problém s čichem.
1: Ten problém je v tom, že je nedostatek klinických studií, takže my například čich hodnotíme pořád kvalitativně, neboli je, nebo není, ale kvantitativně, jako kolik ho je,
0: Vy nám nemůžete jako doktoři říct tak jako u šaře, že to takhle řeknu, snížil se vám vzduch o 10%, že by to bylo s Čechem?
1: Nejsou žádné normy.
0: Aha.
1: A jsou ještě muži a ženy mají ten Čech lepší,
0: jak
1: ale
0: to?
1: My nevíme o kolik. No, on totiž Čech souvisí hodně se spoustou různých věcí a z těch čichových receptorů to jde rovnou do mezimozku a rovnou to ovlivňuje limbický systém, což je něco, co nám vytváří ty pocity, proto tomu říkáme, že někdo něco vyčuchá, nebo babička říkala, zčuchli se, teď se slejzaj. A byl na to dělaný velmi zajímavý pokus o souvislosti imunity vlastně jednotlivých pohlaví a jejich čichových jako zhodnocení a zjistilo se, že čím je imunitní systém muže vzdálenější od imunitního systému ženy, tím víc jí voní a v obráceně.
0: To znamená, že si takto podvědomě žena vybírá partnera, aby byla bohatší nějaká
1: ano,
0: imunita pro děti.
1: Ano, aby dítě mělo bohatší imunitní systém, čili že mu to prospívá.
0: O čichu a hlavně o ztrátě čichu, kdy vám třeba slábne, doktoři to ještě nedokáží přesně změřit, ale vy ten pocit určitě dokážete popsat, že to třeba bývalo lepší, nebo jste ho ztratili dokonce úplně na nějaký čas, nebo se vůbec nevrací. Tak tyhle problémy budeme řešit dnes v pořadu Vesele a zdravě.
4: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamovou na téma ztráta čichu. Připomenou nám to i posluchači, kteří opět básnili.
1: Zdraví, Mirek z Mladé Boleslavy. Abych nestratil svůj čich, nekouřím, nepáchám tento odporný hřích. Nejraději má moje nosní slizice aroma jarní přírody nejvíce.
0: A pak máme posluchače Petra.
2: Zdraví, Petr. Vlezli jsme tam pěkně potichu, jsem ale zcela bez čichu, takže mu věřím, když parťák tvrdí, zdráme odsaď, nějak to tu smrdí.
3: Ale tady si, Patriku, všimněte, jak krásně nám posluchač Petr vlastně řekl, jak je ten čich výrazně zaměřen na ty negativní čichové podněty.
0: Je to z obranných důvodů.
3: Je to z obranných důvodů a dokonce to aktivuje pud sebezáchovy, jak jsme slyšeli v této krásné básni.
0: Co všechno může vyvolat problémy s čichem, nebo jsou i nějaké zvláštní nemoci, které s tím čichem souvisí, které třeba neznáme?
3: My můžeme mít vrozenou poruchu čichu a můžeme ji mít získanou. Uhum. A u té získané může to být dočasně, to je nejčastěji zánět nosní sliznice, ať už způsobený nějakou virovou nebo bakteriální infekcí anebo alergií. To jsou ty nejčastější věci. Ale potom může být trvalá ztráta čichu a to je velký problém, protože to tady i pár našich posluchačů se ptalo a obávám se, že tam jde o tu trvalou ztrátu, kdy vlastně u té trvalé ztráty, to je onemocnění centrálního nervového systému a té vlastně dekodovací centrální části. Čili v tom nose je to možná fajn, ale jako ta centrál limbického systému a mezimozku, která
0: mozek to špatně vyhodnotí,
3: to nevyhodnotí.
0: Nebo vůbec.
3: Ano. A to může být po úraze hlavy, nádorových onemocněních mozku, třeba meningeom, ten utlačuje dokonce čichové nervy. Další mohou být neurologická onemocnění jako Parkinsonova nebo Alzheimerova choroba, tam taky je to vlastně neurologický.
0: A to může být tedy náznak toho, že třeba tahle nemoc přichází, nebo tyhle nemoce?
3: Ano, může to být k tomu, že vlastně ten pacient subjektivně, my jsme říkali, že my to změřit jako neumíme, ale on subjektivně popisuje, konstatuje, že se mu snížil čich. Tady chci poděkovat zase panu Miroslavovi za to upozornění, že kuřáci mají opravdu ty čichové receptory tak jako omráčené a ten kouř je něco, co normálně je obrovský stresor, ale kuřák to má obráceně, že on ten kouř považuje za nevýznamný vlastně podnět. To znamená, že ho vůbec nevnímá, necítí.
0: Kuřáci by asi neměli dělat tedy hasiče?
3: No, to myslím, že ani dokonce nedělají. Nevím teda, že by to bylo v nějakém dotazníku, ano, ale ne. A proto říkám, že velmi důležitá je anamnéza od pacienta, kdy to začal vnímat, co se stalo, jestli měl úraz, jestli měl nějaké onemocnění. Polypy mohou být problém. A ta diagnostika je poměrně svízelná, bohužel.
0: Můžeme i nějak špatně vyhodnocovat ty vůně, pachy?
3: Ano, můžeme mít vlastně to, co já jsem tady popisovala, je anosmie, to znamená, to je ztráta. Říká se tomu takzvaná čichotupost, to je velmi zajímavý vlastně název. A je to závažné, protože náš čich je strašně důležitým smyslem na pocit bezpečí, na rozeznávání nějakých vlastně lidí i stavů mysli těch lidí, protože pod vyděšeného člověka, to víme od psů, voní jinak než pod člověka klidného. Při konzumaci potravin my rozeznáme čichem, jestli ta potravina je nakyslá, zkažená, shnilá, něco, čili nám to zaručuje vlastně zdraví. A pokud my o ten čich přijdeme, a to může být i dočasně, i trvalé, no tak se člověk cítí ohrožen a je vlastně jako horší je to, než být možná slepý, protože není žádná kompenzace tohohle smyslu.
0: Je nějaká normální lhůta, když přijdou nemoci, třeba i ty virové nebo jiné, kdy může na čas tedy člověk přijít o ten čich, ale pak se vrátí. A teď, abychom věděli, pokud už se nevrací po téhle době, tak radši k doktorovi, nebo by mohlo hrozit, že to bude trvalé?
3: Tak, já bych šla k doktorovi v podstatě zhruba první týden po té, co ztrácím čich, aby se případně zahájila léčba, protože u těch třeba sinusitid, zánětů různých nebo polypů, tam jako dlouho čekat k čemu. To znamená raději dřív, jinak 4 týdny je ten limit, který od sebe odlišuje tu ztrátu dočasnou a ztrátu, která zavání tím, slyšíte, říkám zavání, tím, že je trvalá.
0: Doktorka Kateřina Cajdamová odpovídá na mé otázky, bude brzy už i na vaše, ty dopředu položené přes náš telefonní záznamník nebo kladené ve formuláři na stránce veseleazdravie.cz, už si pletu pořady. A pozor, dostane se brzy i na ty vaše živé dotazy na telefonní lince, ale k tomu za malou chvíli. Teď se na chvíli zase vrátíme za muzikou.
4: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Povídáme si i dnes v tomto čase pravidelně s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou, dnes na téma ztráta čichu nebo jeho výrazné omezení. Ptali jste se i dopředu přes telefonní záznamník, tady je jeden z dotazů.
1: Dobrý den, paní doktorko, zdravím vás. Prosím vás, prodělala jsem COVID hned na začátku 2020. Od té doby vůbec nic necítím. Málo kdy se mi povede, že cítím třeba česnek, nosem nic necítím. Jinak jsem stabilizovaná v pohodě. Nevím, co s tím dělat, protože ani necítím, jestli mi smrdějí nohy, nebo když se navoním, necítím to. Jsem alergik,
0: Ty problémy na s COVID. Post-covidem to bylo hodně, ano.
2: Se ptalo hodně lidí, já bych jenom chtěla říct, že to je takové povzbuzující v uvozovkách, že bohužel ke ztrátě čichu u covidu dochází a proč vědci zatím nevědí, ztráta čichu je pravděpodobně v okamžiku, kdy koronavirus infikuje ty buňky a vlastně ty buňky jsou zranitelnější, mají nedostatek výživy, z čehož zaniká jejich část. Jinak každá z těch čichových buněk má tendenci rozeznávat třeba 4 pachy, jakože nejsou specializované, ale jsou to takový...
0: jsou multitalentové.
2: Multitalentovaný, ano. A takže italští vědci zjistili, že ke ztrátě čichu u pacientů dochází ve stejné době, kdy se najde vlastně interleukin 6, který je spojovaný se záněty. To znamená, ten zánět prostě způsobí ten zánik. No a co s tím, tak nikdo moc neví. Zkouší se B vitamin, zkouší se

0: savo, které je tak intenzivně, no. Ona necítí a ten parfém cítí.
1: Že jste zajímalo říkala předtím ty spíš negativní věci, člověk
0: no,
1: cítí.
0: Běžně je to spíš v obráceně, že by to savo ještě cítila.
2: Jestli má dobře zvolený parfém, jestli jí dobře voní.
0: Tam je, ano, to je jedna moc, otázka, možnost, ale taky to může být, že došlo k selektivnímu úhynu některých buněk,
2: ano.
0: A ty jiné, které vnímají zase jiné věci, třeba parfém, ještě jsou naživu. Léky neužívají 60 let, neurolog i obvodní lékař tvrdí, že s tím nic nejde dělat, no, tak co já na to říct jiného, než že s nimi bohužel souhlasím.
2: Podobné téma tady je v dotazu i telefoním.
3: Veselý den přeje Marie. Prosím, paní doktorko, jsem zvrácená nebo nemocná psychem, když mi voní síry, jako je Romadur nebo jihočeský zrající.
2: No.
0: Není zvrácená, nevím proč by, protože kdyby to byly nebezpečné síry, no tak ani nechutnají. Ale čich a chuť jsou spojeny a v okamžiku, kdy jí prostě něco voní, a tady bych chtěla upozornit na genetické výzkumy, které říkají, že tendence k tomu, že nám některé věci voní nebo chutnají, je dána geneticky. To znamená, s věkem se zvýrazňuje a jediný případ, kdy ten čich se vlastně s věkem nebo s nějakým začátkem nemoci začne ztrácet, je právě Alzheimerovská demence a je to považováno dokonce za první z diagnostických rysů. Já tu mám ještě jeden zajímavý dotaz.
2: Ano.
0: Před 15 lety paní měla rakovinu prsu, od té doby ztratila čich vinou chemoterapie a ozařování. Tady je to vlastně zánik pravděpodobně z důvodu zánětů a vlastně určitého poškození té sliznice a cítí pouze aromatické hodně věci, ale ty negativně, jako třeba chlévská mrva, parfémy, ani květiny necítí. No, tak vzhledem k tomu, že ještě cítí ty negativní, tak já věřím, že ten čich se postupně může vracet.
2: Že je to známka toho,
0: že je to známka, že by to mohlo dobře dopadnout. Jinak to, že cítí ty negativní věci, je proto, že oni jsou významnější.
2: Také máte problémy s čichem, vytrácí se vám třeba s věkem, slábne, nebo zmizel úplně, nebo ve vlnách, jak popisovala paní doktorka, přichází tyto problémy. Cokoliv na téma ztráta čichu řešte právě teď živě s námi přes telefonní linku, kterou otevíráme vám, a vaše dotazy budou znít ve vysílání už za malou chvíli.
4: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: odpovídáme už postupně na vaše otázky, dotazy po telefonu 731 800 900. Vy posloucháte totiž pořad Vesele a zdravě na vlnách Českého rozhlasu dnes na téma Ztráta Čechu. Další volající na naší lince 731 800 900. Kdo tam je?
1: Haló, haló.
2: Doležel Stanislav, prosím vás, to je rádio.
1: Ano.
0: A Vesele a zdravě pořad. Voláte dobře.
2: Já mám takový problém opačný s čichem. Já po covidu mám čich naopak velice výrazný. Takže...
0: Ve smyslu, že je to až obtěžující, myslíte? Nebo cítíte naopak pozitivně spousta vůní a pachu?
2: No, to je až obtěžující, protože třeba když se vaří a krájí se syrová cibule, tak to je až moc. Případně při barvení vlasů špavé, které je v té barvě, tak to samé, to taky ano. Je moc.
0: Může se po té nemoci jako pročistit ten nos natolik, že dojde k nápravě i původně třeba, nechci to říct tak ucpaného nosu, ale ne tak třeba dobře funkční.
1: Pán Bůh ví, tam je otázka, jestli například tou léčbou, kterou pán absolvoval, jestli jste třeba nebral nějaké dietní doplňky, nebo co jste vlastně v době covidu se sebou dělal, abyste se té infekce zbavil? Haló, haló?
2: No takový ty běžný prášky, které se dají koupit na volno, čili že nějaký Paralen Plus a podobně.
1: Jo, takhle, čili vy jste nic lokálně nedělal.
0: Tělo si pomohlo samo.
1: Je to zvláštní, tělo si pomohlo samo způsobem, které je teda obtěžující. Chtěla bych říct to, co jsme říkali i během písničky. Je potřeba tomu sebrat ten význam, čili radovat se, že ten čich mám, protože ztráta čichu je horší, než když se ten čich zvýrazní a pracovat na tom významu, který tomu přikládáme. Čili čím víc vás to štve, tím to bude významnější, bohužel.
0: Radí, říká, prozrazuje doktorka Kateřina Cajdamlová, poradí, doufám i dalšímu, kdo má problém s čichem, dobrý den.
3: Dobrý den.
1: A někdo má puštěný rozhlas, můžete si to prosím stlumit.
3: Ano, už to vypínáme.
1: Jste moc laskav.
3: Měl jsem jemu jako
1: ano.
3: Delší dobu, našel jsem k lékaři, jakože špatně jako jsem cítil potom, no mi napsal nějaké kapky na sonek.
1: Ano.
3: No a ty, když jsem si nastříkal do nosu, tak jsem přestal cítit úplně.
1: Jasně, tady máme podobnou zkušenost pana Jana, který říká, že si po obyčejné chřipce začal taky nějakým způsobem kapat a že neví, jestli to teda byly kapky nebo náhoda. Někdy se může stát paradoxní reakce na ty kapky, že vlastně to jako kdyby poslední rána nebo poslední kapka a dojde k tomu. No. Zajímavé je, že jeho chuť pana Jana se vrátila k normálu, ale čich se mu změnil, kyselé cítí normálně, kouř úplně jinak. Je to prostě záhada a je to záhada zejména proto, že my to nemáme podpořeno žádnými moc výzkumy.
0: A co s tím, tak máme tomu
1: těžké.
0: Dávat, jak vy říkáte, ty jiné významy, že se jako na to zvyknout ano. A pozitivně tomu dát nějaký náboj, tak by to není tak špatný.
1: Ano, že aspoň něco cítím, no.
0: Jo, to je takové, no, tak jako když se jako maminka třeba zvykne na to, když přijde miminko a teď musí přebalovat stolice nepříjemně a nakonec to prostě vezme.
1: Ale je to v pohodě.
0: Takže zkusit takto k tomu přistoupit.
3: No já to už mám dlouho, ale já něco cítím trošku, jako třeba kvalitní parfém cítím.
1: Výborně.
3: A jak jsou také ty horší, tak to cítím jenom jako pudr.
1: Ano, tak jenom už bych si...
0: To je výhoda, odhalíte dobrý parfém od špatného.
1: Přesně, už bych si liboval.
3: Jenom, že mi často říkají, že cítím, jak se potím, jako tak to necítím skoro vůbec.
1: Jasně, tam člověk na svůj vlastní pot si docela
0: zvykne.
1: Často i sám
0: tak
1: zvykne.
0: Tak odfiltruje vlastně v
1: že
0: té
1: to
0: čichové
1: odfiltruje,
0: zvoně.
1: Protože to cítí pořád, no tak hold prostě poprosit, ať vás někdo očuchá a řekne, ale vážně, jako...
0: Další dotaz, telefonní u nás v pořadu Vesele a zdravě. Kdo se ptá na ztrátu čichu nebo problémy s ním? Kdo
1: halo,
0: tam je?
1: Halo.
0: Povídejte, ozvěte
4: ano,
0: se nám.
4: Dobrý den.
0: Dobrý den.
1: Posloucháme.
4: Tady posluchač z Trutnovská.
1: Ano.
4: Já bych se paní doktorky zeptat. Před 3 lety jsem byl na operaci očních kanálků.
1: Ano.
4: A tam mi doporučili, nebo dali po operaci sůl, že si mám slanou vodou ty kanáci proplachovat několikrát denně.
1: Ano.
4: Což jsem dělal, i potom po propuštění z nemocnice jsem to dělal.
1: Ano.
4: A potom jsem mi ztratil čich a do dneška ho nemám zpátky.
1: To je právě problém, že mohla být přílišná koncentrace té soli a my se v medicíně velmi často ocitáme takzvaně mezi Skylou a Charybdou, čili mezi dvěma zly, a tam vlastně rozhodnout, co je horší a co je lepší, je velmi těžké. Já začínám být kapku frustrována, protože veselé a zdravě není veselé a já nemám zázračné řešení. Já fakt nevím. Jo, v situaci, kdy je tam ale přímá příčinná souvislost, no tak prostě ty buňky pravděpodobně nějak odumřely. Mě ještě teď napadá, jak to slyším od vás povídat, tak mě napadá, jestli neskusit upravit pitný režim, protože kvalita sliznice i v nose by mohla být zlepšena tím, že nebude dehydratován ten nos. Takže zkusit, protože pokud k tomu došlo vinou solného roztoku, který byl třeba hodně koncentrován, tak by to mohlo napravit zevnitř dostatečná hydratace. Takže zkusila bych tohle.
0: Zkouška tohoto typu. Ano. Doktorka Kateřina Cajda mluvá u nás ve studiu Veselé a zdravě a téma je ztráta čichu. Ptejte se dál na telefonním čísle 731 800 900.
5: Veselé a zdravě. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Čechů.
1: My budeme stále ještě odpovídat na vaše otázky, které se týkají ztráty Čechů v pořadu Vesele a zdravě, tedy odpovídat bude doktorka Kateřina Cajdamová hledat cestu k nápravě. Telefonní číslo 731 800 900, kdo tam je teď právě? Dobrý den, vítáme
2: Dobrý
1: vás.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, u telefonu Milada Haková.
1: Povídejte.
3: Já jsem se, prosím vás, chtěla zeptat, já trpím chordomem klivu a v roce 23 jsem měla vlastně operaci a od té doby jakoby cítím velice málo.
2: Ano.
3: Mám pocit, že se mi jakoby čich, jakoby nemám intenzivní čich.
2: Můžu vědět váš věk?
3: 58.
2: Jasně. A vy jste to řekla svému obvodnímu lékaři? Ten to
3: já pravidelně dojíždím do Ústřední vojenské nemocnice do Prahy.
2: A říkala jste jim to?
3: Netukou. Říkala jsem to.
2: A co říkal?
3: Ale jakoby ten stav je nezměněný.
2: Ano.
3: Ten nádor neroste. Tak
2: ano.
3: Jako...
2: Ano. No, já jsem říkala v tom úvodu, že při určitých typech nádorů je ztráta čichu způsobená útlakem čichových nervů, jo? Takže to může být tenhle ten moment s tím, že to hlavní je sledovat, co dělá ten nádor, a pokud ten nádor neroste, tak ta věc by neměla progredovat, že by se to nemělo jako zhoršovat. V okamžiku, kdyby se vám to začalo zhoršovat, tak bych asi rychle běžela do té nemocnice zkontrolovat, jestli nádor neroste. Máte to jako takovou kontrolku, to vnímám.
3: Já tam jako jezdím dvakrát do roka vlastně na magnetickou rezonanci,
2: no.
3: Takže jakoby pod kontrolou
2: ano.
3: Si se domnívám, že jsem.
2: Oni nepočítají s tím, že se bude operovat, nebo že se to bude nějakým způsobem, já nevím, co, ozařovat nebo tak, nic?
3: Já jsem to ozářené měla na kybernetickém noži a operace v podstatě je nemožná, protože je to na nepřístupném
2: místě. Jasně. Takže tady bych asi brala tu změnu schopnosti cítit jako bohužel vedlejší účinek toho spíš nádoru a spíš bych měla radost, já vždycky doporučuji mít radost z poloplné sklenice, čili radost, že to neroste, že se to nezhoršuje. Ach jo.
1: Doktorka
2: já bych radila nějak
1: kouzelně,
2: ale tady to je fakt, každá rada drahá, bohužel.
1: Snad se nám podaří vysvětlit třeba problémy někomu dalšímu. Dobrý den po telefonu 731 800 900 naše linka, kdo tam je?
4: Dobrý den, tady je posluchačka z Moravy a chtěla bych se zeptat paní doktorky. Já jsem měla v roce 21 covida, dost těžkého, a od té doby nemám tu ani čich, ani chuť, což je docela už lustrující 5 roků. Je nějaká náděj, že by se mi něco vrátilo?
2: Jejde, mane, zase. Já děkuju za otázku, vzhledem k tomu, že tam došlo ke ztrátě i čichu, i chuti, tak pravděpodobně se jedná o nějakou centrální prostě problematiku
1: neurologickou.
2: A 5 let to už nevypadá. Jinak nám během písničky volala dáma, u které to bylo důsledkem boreliozy, a tam taky jako... Přestože boreliozu už nemá, tak furt ten čich špatný. Je to prostě čich je potvora. No.
1: Kdo se ptá další na telefonu? Ještě jeden. Poprosíme stišit rádio.
2: Rádio.
1: Vždycky, když voláte, ať rovnou, tak to se, se omlouváme. Musíme jít na další, kdo je připraven. A nevazbírám to. Dobrý den.
2: Dobrý den.
5: Prosím.
1: Ano, jste to vy. Ptejte se v pořadu Veselé a zdravě.
5: Kde jsou?
1: Ve vysílání.
5: No, už se
2: ano,
5: slyším.
2: Ano.
5: Prosím vás, paní doktorko.
1: Já vás poprosím i vás, stište nebo vypněte rádio, slyšíme vaši ozvěnu, prosím vypněte to, budete rozumět vy nám, i my vám.
5: Rozumím. Prosím vás, paní doktorko, nemohla byste aspoň z půlky těch, co volají, nakopat s proměnutím do řeči?
1: A, tak omlouváme se. A není důvod.
2: Není
1: si myslíme,
2: důvod. My děkujeme si moc za důvěru, se kterou nám lidé telefonují, a považuju to za báječné a děkujeme, že někdo volá.
1: Ano.
2: No, tak vypněte si rozhlas, když vás to zlobí.
1: Kdo pak tam je teď? Dobrý den.
2: Haló? Haló, haló? Se někdo nechal zastrašit teď? Doufám, že ne, pro boha. Je tam někdo?
0: Nenechal jsem se zastrašit.
1: Povídejte, ptejte se.
0: No, po covidu, tak před 4 rokama, nebo tak nějak to bylo, jsem měl těžký covid. Od té doby mám ztracený čich a jako chuť se mi pomalíku vrací, ale...
1: Ano, to je věc, kterou jsme tu, že vám do toho skočím, to řešili jsme mnohokrát.
2: Ano, ano. A chtěli jsme slyšet, že aspoň něco se vrací.
1: To je dobrá
2: Jinak
1: zpráva.
2: Další důležité je, aby člověk trénoval. To znamená, jakýkoliv smysl, pokud vlastně my se snažíme ho trénovat, ať už tím, že čicháme k parfémům nebo k nějakým, já nevím, věcem jako aromatickým, jako je cibule, česnek a podobně, a radujeme se, že se nám to zlepšuje, tak to bývá jako možnost, že se to vrátí. Jinak těch věcí, které ještě mohou působit, je víc, třeba roztroušená skleróza, Huntingtonova choroba a další. Čili ještě zajít vždycky k lékaři a zjišťovat, jestli zatím něco ještě není jiného než ten covid. Po covidu to většinou bývá po 4 týdnech zpátky.
1: Další téma, další shrnutí, malé a krátké, za malou chvíli v našem pořadu Veselé a zdravě.
6: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Téma ztráta Čechů v našem vysílání v pořadu Vesele a zdravě. Ještě krátké informace a pár shrnutí na závěr od doktorky Cajdamlové.
1: Tak, jsme tady v situaci, kde opravdu řešení je těžké, ale diagnostika může aspoň část těch ztrát Čechů pomoct nějak zařadit a možná i trošku zlepšit. Takže dělá se nosní endoskopie, která potvrdí nebo vyloučí, že by byly polypy nebo otoky, počítačová tomografie, magnetická rezonance, ta hledá ty nádory různé. Pacient nám musí říct, jestli neměl úraz, onemocnění, poranění, a vzhledem k tomu, že onemocnění COVID-19 je velmi častou příčinou, tak se dělá i PCR test. Dělají se i další testy na infekce, čili prosím, pokud týden nebo delší dobu pozorujete změny nějakého toho svého čichu, běžte k lékaři, protože, jak jsem říkala, Alzheimerova demence jako první příznak často bývá ztráta čichu.
0: Takové jsou rady. Najdete i na webu veseleazdravie.cz, v repríze po 20. hodině a nás ve vysílání zase za týden ve stejném čase. Paní doktorko, děkuju a hezký víkend.
1: Hodně zdraví přeju, nashledanou.
0: Mějte se pěkně, ať se daří a poslouchejte dál Český rozhlas.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: je 14 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Přesun odborů z vlády na ministerstva je podle ředitelky kabinetu Bárty definitivní. Více než 7 tisíc zájemců si zatím podalo přihlášku do druhého kola přijímacích zkoušek na střední školy. V Klimkovicích připravují nový parkovací systém na náměstí. Zítra bude slunečný den, teploty až 24 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kuciánová. Rozhodnutí vlády o přesunu některých agend týkajících se lidských práv, duševního zdraví nebo protidrogové politiky je definitivní. Potvrdila to pro Český rozhlas šéfka úřadu vlády Tunde Bárta. Změnu kritizují někteří odborníci, třeba ombudsman Stanislav Křeček nebo Asociace poskytovatelů adiktologických služeb. Podle nich se oslabí koordinování a prosazování změn. Bárta to odmítá. Rozhodnutí má podle ní zefektivnit práci a odstranit duplicity.
2: Vládu 100% zůstává předsedou všech poradních orgánů, všech rad premiér, kde zastupují ministři, tím se zachová ta nadrezortnost. A na těch odborech je už jenom ta administrativa a taková ta exekuce.
0: Šéfka úřadu vlády Bárta taky řekla, že se s kritiky plánuje setkat a vše vysvětlit. Přihlášku na střední školu si ve druhém kole přijímacího řízení podalo zatím víc než 7 tisíc uchazečů. Ukazují to data státní organizace Cermat. Na středních školách se čtyřletými a kratšími obory je podle Cermatu zhruba 24,5 tisíce volných míst. Osmiletá gymnázia nabízí 200 míst a ta šestiletá zhruba 50. I ve druhém kole si můžou uchazeči podat až dvě přihlášky na obory s talentovou zkouškou a až tři do oboru bez ní. Využít můžou elektronický systém DIPSY nebo papírovou formu. Na podání přihlášky mají žáci čas do pondělí 25. května. Klimkovice změní parkovací systém na náměstí. Řidiči tam budou platit a to v pracovní dny od 7 do 19 hodin. První dvě hodiny budou zdarma, každá další pak za 20 korun. Cílem je, aby náměstí nefungovalo jako dlouhodobé parkoviště. Systém začne fungovat ještě o prázdninách. Město teď vypíše výběrové řízení na parkovací automat. Dodává nezávislý starosta Jaroslav Varga.
3: Dvě hodiny bez poplatku považuji za důležité. Lidé si v centru stihnou vyřídit běžné věci bez zbytečné finanční zátěže, ale zároveň se parkovací místa budou lépe střídat. Nový systém parkování je první krok k tomu, aby náměstí získalo větší řád a postupně i život.
0: Valašské Meziříčí dokončuje projekt nového volnočasového areálu v místě bývalé železniční vlečky. Podle místostarostky Ivony Vojačkové z hnutí ANO bude jeho součástí taky skatepark speciálně navržený tak, aby nerušil okolní zástavbu.
4: Vznikne v podstatě volnočasový areál, kde bude nejen skatepark, ale bude tam i hřiště pro koloběžkáře, bude tam malé hřišťátko pro děti a přibude tam i pumptracková dráha.
1: Počasí.
0: V noci a zítra bude na severní Moravě a ve Slezsku polojasno až jasno. Během dne přechodně až oblačno. Noční teploty klesnou na 11 až 7 stupňů. Přes den vystoupají na 20 až 24 a na horách zítra naměříme okolo 18 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Nehody v tuto chvíli v kraji nemáme, ale v Kopřivnici dávejte pozor v ulici Severní. Probíhají tam práce na vozovce, provoz je sveden do jednoho jízdního pruhu. Mějte opatrnost a projíždějte tam opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Krásné odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava přejeme, jsou 4 minuty po 14. hodině, připraveny jsou písničky, které nestárnou, třeba Hvězdička blízkavá od Petra Nováka nebo Valčíček od Brontosaurů a připraveno je to mnohem více, třeba pozvánka na přehradu Olešná ve Frýdku Místku. O víkendu tam bude FM Sport Fest s disciplínami jako extrémní triatlon nebo překážkový běh Shrekman. Máte se na co těšit. No a ještě zmíníme Traktůrek, tedy hlavní cenu velké jarní soutěže. Zahradní traktorek je u své majitelky, jak to vypadalo při předávání, to také prozradíme a ještě pozveme na Den rodiny. Bude toho samozřejmě více. Hezký poslech Českého rozhlasu Ostrava přeje Pavel Janošec.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava a rádi bychom vás pozvali na přehradu Olešná ve Frýdku Místku, protože už zítra tam odstartují vrcholoví i amatérští sportovci v rámci FM Sport Festu. Aktivní i pasivní sportovci se mohou těšit na extrémní triatlon, překážkový běh, dětské sportovní disciplíny. Například součástí tohoto závodu a festivalu je extrémní triatlon Grizzly Man. Dalším lákadlem je překážkový běh Shrekman. No a také je tam připravená disciplína pro rodiny s dětmi, a to triatlon Kodiáček. Další informace najdete na webu FM Sport Festu. Hezký poslech.
1: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: soutěžní pořad o nejlepší písničky nazvaný Chtěl bych mít kapelu přichází každou sobotu v 18 hodin s 12 vynikajícími dechovkami a vy můžete svým hlasem ovlivnit jejich postavení v žebříčku těch nejlepších a nejúspěšnějších, anebo naopak. Hitparádu najdete také v internetovém archivu ostrava.rozhlas.cz. V sobotu po 18. hodině se na vás týden co týden těší Artur Kubica, dechovek plná krabica.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava i teď ve 14:20. A pokud patříte k našim pravidelným posluchačům, určitě vám neunikla velká jarní soutěž Českého rozhlasu. Po celý měsíc duben jste se coby posluchači snažili vyhrát zahradní traktůrek v hodnotě 100 000 korun. No a šťastnou výherkyní se stala Marie Fenešová z Karlových Varů. A tak to probíhalo včerejší předání.
1: Zdeněk Frej, zástupce společnosti Vary, otvírá vůz.
2: Tak asi bych potřeboval nějakého šikovného pomocníka.
3: Tak, jestli můžu poprosit, jestli nám někdo zašlápne nájezdy dole tady. Kontrolujte tu šířku, jakoby jestli máme správně. Dobrý?
4: Jo.
3: Přední kola, vypadají dobře?
4: To je kusan.
2: Takže za firmu Vary gratuluju ke krásnému výrobku, který jste získala. Doufám, že vám bude dobře sloužit.
5: Určitě bude, určitě. Jsem opravdu nadšená, fakt je to krásný. Moc jsem šťastná za tady tu výhru.
1: A šťastné výherkyni Marii Fenešové gratuloval i ředitel Českého rozhlasu Karlovy Vary David Jakš.
2: Já vám jdu poblahopřát jménem Českého rozhlasu.
5: Já vám moc krát děkuji, jsem opravdu šťastná, že jsem mohla vyhrát tenhle krásný traktůrek a opravdu jsem nadšená.
2: Najde uplatnění?
5: Určitě najde uplatnění minimálně, jak na léto, tak i na zimu, hodíme tomu radlici a budeme tady jezdit všichni komplet.
2: Kdo bude sekat, kdo bude odhazovat sníh?
5: Tatínek, rozhodně tatínek, ale sama si to párkrát vyzkouším určitě.
2: Ať vám dobře slouží, všechno
5: děkuji.
2: Nejlepší.
5: Moc krát děkujeme.
2: Takže když už tam tak hezky sedíte, můžeme nastartovat, to znamená plynovou páčku posunete úplně dopředu.
5: Ano.
2: Tak. Se šlápnete brzdový pedál.
5: Ano.
2: To. A otočíte klíčkem tak jako u auta. Slečna je technicky nadaná, takže instruktáž je bez problémů.
1: Říká Zdeněk Frej. Povězte nám něco blíže k tomu zahradnímu traktůrku. Je to Vary RL102H.
2: Ano, takže jedná se o klasický zahradní traktůrek na pravidelné sečení trávy se sběrem do koše. Traktůrek se vyznačuje tím, že má dvouválcový motor, tlakově mazaný, to znamená, že se dá sekat i ve svahu například. Jo, to je velká výhoda, to ne každý traktůrek má velký záběr, 102 cm, takže s ním bude práce perfektně odsejpat.
1: Šťastná výherkyně Marie, věřila jste, že vyhrajete?
5: Já jsem tajně doufala a přála jsem si to, aby jsme vyhráli, protože i mojí mamky to vlastně byl sen vyhrát tenhle traktůrek. Takže jsem opravdu ráda, že se nám podařilo a že jsme výherci právě my.
1: Jak jste sekali zahradu předtím, než jste vyhráli od nás zahradní traktůrek Vary RL102H?
5: No dříve jsme naši zahrádku sekali pouze sekačkou a dále strunovkou, když na to přišlo.
1: Budete mu nějak říkat?
5: To se ještě domluvíme celá rodina, jak mu budeme říkat, ale určitě dostane nějaké jméno.
1: Nejvíc nadšenej z celý rodiny je tatínek Štefan.
4: Ano, jsem, ano, líbí, nádherný. Je to opravdu krásný kousek.
1: Maminka Mirka, co na něj říkáte?
6: Kráska. A má je bude sedět Peti, to je červená.
1: Splněný sen, jarní.
6: Jo.
1: Z Karlových Varů Jana Strejčková, Český rozhlas.
0: Fotky a video z předávání traktůrku najdete na našem rozhlasovém webu.
7: Velká jarní soutěž.

0: Posloucháte odpolední vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Teď je 14:30, co nás čeká už za malý okamžik. Tak například se budeme zajímat o Den rodiny. To je akce, která je ve Frýdku Místku v Sadech Bedřicha Smetany. Budou tam soutěže, vystoupení a spousta aktivit pro děti i dospělé. My se tam za chvíli podíváme živě v rámci regionálního stopaře. Připraveny jsou zprávy na 15. hodinu, pak nás čeká pravidelná páteční džungle zločinu. Podíváme se i na Slezské dny a také si poslechneme pravidelnou rubriku, co v učebnicích nebylo. Vypravíme se za nejrychlejšími savci. No a pak po hodině 16. je připravena humoriáda. Dnes bude nabízet scénky a ukázky z pořadu herec Pavel Nový spolu s moderátorem Patrikem Rozehnalem nabídnou scénky a vy rozhodnete, které z nich byste rádi slyšeli. Takže si i dnes můžete vybrat humor podle svého gusta pomocí SMSek i telefonátů. Po 16. hodině v humoriádě teď posíláme písničku Ilony Čákové a samozřejmě další zajímavosti dnešního vysílání. Hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Českým rozhlasem Ostrava.

0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Naším pondělním dopoledním hostem bude Jarmila Kalvodová, výtvarnice, která léta učí na základní škole. Do života jí vstoupilo onkologické onemocnění, které zaznamenávala do deníku a taky začala systematicky malovat. Dnes své obrazy vystavuje, deník se dočká knižního vydání. Svůj příběh bude vyprávět Kateřině Huberové.
0: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Posloucháte Český rozhlas Ostrava. Hygienici potvrdili případ úmrtí na záška. To jde o neočkovaného předškoláka z Ostravska. My se k tomuto tématu dostaneme více ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava ve zprávách 15 hodin.

Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Po 9. hodině magazín Křížem krajem, po 10. Moravskoslezský rozhlasový kvíz a po 11. hodině host ve studiu. K tomu během celého dopoledne aktuální informace a zajímavosti z Moravskoslezského kraje. Poslouchejte každý všední den Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: A zveme do Frýdku Místku, do sadu Bedřicha Smetany, které patří rodinám, dětem, společnému času venku. Je tam akce Den rodiny a nabízí program plný soutěží, vystoupení a také setkání s organizacemi, které pomáhají lidem v regionu. No a přímo na místě je naše redaktorka Petra Pivková. Tak Petro, zdravíme, dobré odpoledne, co všechno na návštěvníky čeká?
2: Krásné odpoledne. Jak je možná slyšet, tak program tady v parku je naprosto v plném proudu. Zrovna teď probíhají taneční vystoupení, ale samozřejmě tady je i mnoho dalších zajímavostí, které mohou lidé navštívit, vyzkoušet. A myslím si, že kdo z Frýdku Místku dneska dorazí právě sem, tak určitě neprohloupí. Já jsem právě teď tady pod stromem na sluníčku v parku společně s náměstkem primátora Frýdku Místku za KDU ČSL panem Marcelem Sikorou. Dobrý den, řeknete mi teda, co všechno tady návštěvníky dneska čeká?
3: Tak krásné odpoledne všem posluchačům. Já bych vás chtěl pozvat k nám do Frýdku Místku na Den rodiny společně k druhým, což je vlastně akce, kde se setkávají všechny generace a můžou si tady prohlédnout služby, které na území města Frýdku Místku ty sociální služby poskytují. Je tady asi 50 stánků různých, kde i děti mohou plnit různé úkoly, potom na konci dostanou odměnu a samozřejmě třeba starší generace si zase může něco o těch sociálních službách dozvědět.
2: Máme tady k tomu i evidentně doprovodný program bohatý, tak to zajišťují místní lidové školy umění, nebo kde jste vzali tolik nadšených a nadaných dětí?
3: Ano, zrovna právě probíhá vystoupení žáků ze naší základní umělecké školy, ale potom tady ještě dorazí další skupiny hudební, které jsou místní, takže určitě se máte na co těšit.
2: Ještě nám řekněte, dokdy ten dnešní program tady v parku bude?
3: Dnes do 18 hodin, takže doražte.
2: Já si myslím, že určitě je na co se těšit. Na co se těšíte vy nejvíc, řekněte.
3: Já se těším určitě za chvíli na svého syna, se kterým půjdeme do mobilního planetária, takže to je taky pozvánka na další atrakci, která tady je.
2: Já vás nebudu více rušit, ať si to společně i se svou rodinou užijete. Moc děkuji za váš čas a věřím, že zase brzy uvidíme.
3: Děkuji a těším se, že se tady s někým potkáme.
2: Tak pokud máte zájem, rozhodně sem zamiřte, protože Frýdek Místek, tedy sad Bedřicha Smetany, ožil spoustou stánků, zábavy a zajímavostí.
1: Do Frýdku Místku, kde dnes slaví Den rodiny do sadu Bedřicha Smetany, nás pozvala redaktorka Petra Pivková. Petro, pozdravujeme do Frýdku Místku a děkujeme, naslyšenou.
2: Díky moc a naslyšenou.
0: Regionální stopař. Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.

0: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Divadelní festival Dream Factory Ostrava slaví plno letost.
3: A k 18. mu přijedou popřát Oskar Hess,
2: Simona Levandovská,
3: Martin Mišička,
2: Anna Kameníková,
3: Mark Christian Hochman
2: nebo Miroslav Krobot.
3: Oslavy odstartují 22. května.
2: Mediálním partnerem je Český rozhlas Ostrava.
4: Je tu týden s Teskomou. Od 18. května do 1. června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
5: Je 15 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
5: V části kraje platí opatření proti šíření newcastleské choroby drůbeže. Hygienici potvrdili případ úmrtí na záškrt. Jde o neočkovaného předškoláka z Ostravska. Moravskoslezský kraj testuje na Osoblažsku poptávkovou dopravu. Zítra bude jasno, teploty až 24 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Veterináři nařídili v části Moravskoslezského kraje opatření proti šíření newcastleské choroby drůbeže. Ohniska se tento týden objevila v Malochovech v Rychvaldu a Dolní Lutyni na Karvinsku i ve Slezském vojvodství v Polsku. Do takzvaného pásma dozoru spadá část Ostravska, Havířov, Bohumín nebo okolí Českého Těšína, jak upřesňuje mluvčí krajské veterinární správy Petr Vorlíček.
6: Dělají se v těch pásmech soupisy chovů drůbeže. Vedle toho musí chovatelé dodržovat pravidla biologické bezpečnosti a také se bude vyšetřovat v těch pásmech na Mátkově, se budou odebírat vzorky, jestli se tam ta nákaza neobjeví někde jinde v nějakém jiném chovu.
5: Pásmo dozoru veterináři vyhlásili do 22. června. Předškolák z Ostravska zemřel po onemocnění záškrtem. Nebyl očkovaný. Českému rozhlasu to potvrdila krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, podle které dítě zemřelo v pražské nemocnici Motol. Vakcinace proti záškrtu je povinná. Podle hygieniků by proto rodiče měli zkontrolovat, jestli je jejich dítě naočkované. Výskyt záškrtu je v Česku vzácný. Jde o závažné infekční onemocnění, které napadá dýchací cesty. Na Osoblažsku jezdí nová poptávková doprava. Má pokrýt hluchá místa, kdy tam nejezdí žádné vlaky a autobusy. Lidé si můžou po telefonu nebo přes mobilní aplikaci zarezervovat auto, které je doveze na danou zastávku hromadné dopravy.
7: V těch chladnějších obdobích tak to mývají dřív ty kroužky, takže já nejsem schopná třeba vůbec jí tam zavést.
8: Říká Iveta Michnová. Poptávková doprava jí pomáhá s dcerou. Ta jezdí na kroužek do Osoblahy a běžné spoje nestíhá. Mluvčí Moravskoslezského kraje Miroslava Chleboun-Nová dodává, že hejtmanství teď sleduje, kdy lidé jezdí nejčastěji a jak služba funguje v praxi.
9: Platí, že cílem není plošné nahrazení autobusových linek, ale hledání nejvhodnější kombinace dopravy podle reálné poptávky.
8: Autopoptávkové dopravy obsluhuje pouze zastávky hromadné dopravy a bude v regionu jezdit do podzimu. Z Osoblažska Adam Tomáš, Český rozhlas.
5: Zlínský kraj letos podpoří turistické značení částkou 600 tisíc korun. Peníze získá klub českých turistů na obnovu tras pro pěší, cyklotras i údržbu nebo výměnu směrovníků a turistických map. Ve Zlínském kraji je aktuálně vyznačeno asi 2,5 tisíce kilometrů pěších stezek a kraj jejich obnovu podporuje pravidelně už od roku 2007. Pokračuje mluvčí hejtmanství Jan Vandík.
10: Dobře značené turistické trasy jsou důležité nejen pro obyvatele našeho kraje, ale také pro návštěvníky z tuzemska i zahraničí. Přispívají k rozvoji cestovního ruchu a umožňují lidem bezpečně poznávat přírodní i kulturní zajímavosti regionu.
0: Počasí.
5: V noci a zítra bude na severní Moravě a ve Slezsku polojasno až jasno. Během dne přechodně až oblačno. Noční teploty klesnou na 11 až 7 stupňů. Přes den vystoupají na 20 až 24 a na horách zítra naměříme okolo 18 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
5: V centru Ostravy je uzavřena ulice Dvořákova u křižovatky s ulicí Přívozkou. Probíhají tam práce na inženýrských sítích. Uzavírka potrvá do 2. června. Objížďka je tam značena pro všechna vozidla. No a pokud víte o jiné dopravní komplikaci, volejte linku Zelené vlny 800 553 553.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Přejeme hezké páteční odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Za chvíli nás čeká pravidelný páteční seriál Bezpečný průvodce džunglí zločinu a zaměříme se na krádeže kabelek a tašek s peněženkami při nákupu v supermarketech. No a také pro vás budeme mít pozvánku do Dolní Lomné, kde slavnostní krojovaný průvod otevře už zítra ve 13 hodin tradiční 57. Slezské dny. No a také budeme losovat poukaz do hotelu Bavária. Pokud máte možnost, tak se také podívejte na naše webové kamery a uvidíte průběh celého losování a samozřejmě uslyšíte i jméno výherce nebo výherkyně naší soutěže. Stojí za to poslouchat Český rozhlas Ostrava a stojí za to poslouchat i písničky, které nestárnou, už je posíláme. Hezké odpoledne přeje Pavel Janošec.

0: 15 hodin 11 minut posloucháte odpolední vysílání Českého rozhlasu Ostrava a právě teď se s naším redaktorem Arturem Kubicou vypravíme za policejními preventisty krajského ředitelství v Ostravě a seznámíme vás s případem mladé zlodějky, která se specializovala na lidi ve vyšším věku, hlavně na ženy, a okrádala je v supermarketech o kabelky a tašky s peněženkami, kde byla samozřejmě kromě peněz i platební karta. Pro nás je důležité vědět, že zloděj si vás v obchodě vyhlédne a pak stačí chvilka vaší nepozornosti a jste bez osobních věcí. Začíná seriál Bezpečný průvodce džunglí zločinu.
1: Naším dnešním hostem je policejní preventistka Pavla Velnová a zaměříme se na krádeže v supermarketech. Zlodějů si v nákupním centru obvykle vůbec nevšimnete. Jsou nenápadní a velmi rychlí. O kabelku nebo tašku ve vozíku vás oberou během jedné jediné vteřiny vaší nepozornosti. Co udělat proto, abych se z obchodu vrátil i se svou peněženkou a se svou platební kartou?
2: Já nebudu nechávat své osobní věci nikdy ve vozíku, ani pokud třeba nakupuju pomocí nějaké kolečkové tašky, tak určitě svoje osobní věci, peněženku, platební kartu nebudu nechávat uvnitř.
3: Moje maminka vždycky říkala, že má pod sukní ještě kapsář a tam si takové věci dává.
2: Kapsář na těle by byl taky určitě dobrý, vnitřní kapsa je vždycky taky dobrá někde v oblasti prsou, nicméně k tomu jsou určitě ideální i malé kabelky, které si můžeme dát křížem přes tělo dopředu, aby jsme vždycky měli tu peněženku pod kontrolou. Protože ve chvíli, kdy jsme okradeni o tu peněženku, většinou v ní mají lidé i platební karty, ten pachatel se snaží co jak nejrychleji odejít z toho obchodu a tou platební kartou zaplatit, protože ví, že většina z nás má bezhotovostní platby a může vlastně s touto platební kartou většinou do té pětistovky zaplatit.
3: Ale co když já si na té kartě napíšu fixem, velkými číslicemi, ten svůj PIN kód, jakože to se často stává?
2: Tohle určitě nedělejte. Tohle je určitě ta nejhorší možná varianta, kdy vlastně dáváte tomu pachateli přímou cestu k vašim penězům.
3: Jak ten zloděj dokáže potom rychle s tou kartou pracovat?
2: Většina z nás si opravdu už dneska docela na ty PIN kódy dává pozor, ale pachatelé využívají toho, že běží do nejbližší, ať už je to nějaká trafika nebo nějaký menší obchod, a tam se snaží co jak nejrychleji kartou platit.
3: My bychom si mohli ukázat takovou tu úplně normální situaci. Já nakupuju, samozřejmě se zajímám o slevy, o zboží a přestávám dávat pozor na ten svůj vozík. Ve vozíku mám tašku, vnímám peněženku. Jak ten zloděj pracuje? Jak rychle může dojít k té krádeži?
2: Během vteřiny popadne tašku a odchází pryč. A vy si samozřejmě v tu chvíli vůbec nevšimnete toho, že on přímo s celou vaší taškou odchází. Pokud jsou to třeba ty tašky na kolečkách, tak tam se většinou snaží vytáhnout pouze tu peněženku. Ale většinou, když je pověšená taška, ať už plátěná nebo kabelka ve vozíku, tak většinou s tou celou kabelkou nebo s celou tou taškou odchází. Snaží se odcházet ne přes pokladny, ale většinou i přímo tím vstupem pro zákazníky. Tady bych určitě doporučila ve chvíli, kdy zjistíte, že jste byli přímo v tom hypermarketu okradeni, okamžitě vyhledejte nejbližšího zaměstnance té prodejny a tu věc nahlašte. Pokud máte u sebe mobilní telefon, tak určitě co jak nejdříve zablokovat tu platební kartu. Okamžitě pak už voláme na linku 158 a přivoláme i tu policii.
3: Jak zablokovat kartu?
2: Ideálně, když máme teda v mobilu uložené telefonní číslo do banky a vlastně můžeme zavolat přímo do té banky. Ti, co mají v mobilních telefonech aplikace té dané banky, tak určitě v té aplikaci jde jednoduše a rychle tu platební kartu zablokovat.
3: Když nemám ani mobilní telefon, který mi ten člověk i s tou taškou ukradl?
2: Poprosím pak tu policii nebo ty zaměstnance v té prodejny, jestli by byli ochotní a samozřejmě zavolali do té banky a pomohli mi s tou blokací té platební karty.
3: Jsou takové případy, které vás zaujaly?
2: Ano, máme jeden z poslední doby. Máme ženu, 31letou recidivistku, která právě v těch hypermarketech vyhledávala osoby seniorského věku, 90letou paní okradla o tašku s peněženkou, i s doklady, i s platební kartou, kterou měla pověšenou přímo právě ve vozíku. 75-letou ženu zase okradla právě tahle žena o peněženku s doklady i s platební kartou, kterou vlastně měla žena uschovanou v tom vozíku na kolečkách. Tahle žena páchala tuto trestnou činnost napříč Českou republikou a kriminalisté z Ostravy přívozu přímo tuto ženu zjistili, zadrželi a obvinili z několika trestných činů.
1: Bezpečný průvodce džunglí zločinu. Každý pátek po 15. hodině na vlnách Českého rozhlasu Ostrava.
4: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Naší další rozhlasovou poradnu věnujeme všem nadšeným fotografům amatérům. Jak ulovit ten nejlepší záběr, čeho se při focení vyvarovat a jak pracovat s výsledným snímkem. I o tom bude řeč se zkušeným ostravským fotografem Eduardem Paškem. K poslechu zve Romana Kubicová.
0: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava a národopisný areál v Dolní Lomné o víkendu ožije Slezskými dny. Návštěvníci se mohou těšit na krojovaný průvod, spoustu hudby, tanečních vystoupení, lidových řemesel a také regionálních specialit. Slavnosti organizuje Matice Slezská Dolní Lomná. No a my už jsme v telefonickém spojení s předsedkyní programové rady Slezských dnů a také předsedkyní Matice Slezské Dolní Lomná Marcelou Papalovou. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne posluchačům.
0: Tak kolik souborů se představí veřejnosti a podle jakého klíče jste je vlastně vybrali?
1: Na letošních Slezských dnech vystoupí více než 300 vyučujících, necelá desítka souborů. Co budou to děti, dospělí, zpěváčci, hosté z Polska a netradiční hlavní hudební program poprvé v historii bude v podobě souboje cymbálu. Ty soubory nevybíráme podle toho, kdo má nejhezčí kroj na fotografii, i když uznávám, že to by byla taky velmi pěkná soutěž. Vybíráme hlavně podle vztahu k tradici a podle toho, aby byl program pro diváky dostatečně pestrý. Letošní ročník má navíc téma Tak se slaví u nás, takže jsme chtěli ukázat folklor jako něco živého, jako radost.
0: Už je to slyšet z vašeho nadšení, že je to i pro vás radost. Některé pořady nebo umělci na akci oslaví různá, kulatá, výročí a jubilea. Tak koho budete například připomínat?
1: Letos se nám těch oslav sešlo tolik, že kdybychom ke každému výročí měli krájet dort, tak už se do těch krojů ani nevejdeme. Připomeneme si výročí, 55. výročí založení o souboru lidových písní a tanců Valašský vojvoda. Také výročí slaví ze spolupěšní tanca Žemi Češinské imění Janiny Macinkovej, který si připomíná 75 let činnosti. To je opravdu krásný důkaz toho, že těšínský folklor má sílu spojovat celé generace. A čeká nás také vzpomínkový koncert Slezského souboru Heleny Salichové. Uběhlo již 130 let od narození Heleny Salichové a 95 let od narození muzikanta Jaromíra Dadáka. To jsou osobnosti, bez kterých by slezská lidová kultura jistě nebyla tak bohatá, jak ji známe dnes.
0: A jaký má veřejnost zájem o tuto akci?
1: Slezské dny doufám, že nejsou akce, kam lidé dojdou jednou ze zvědavosti a pak zapomenou cestu. Mnozí se vracejí opakovaně. Rodinou, přáteli, další a další generací. Myslíme si, že je to dáno jedinečností areálu v Dolní Lomné. To místo pro folklorní festival má výjimečnou atmosféru. Návštěvníci dojdou prožít celý den v areálu, potkat známé, poslechnout si muziku, dát si něco dobrého a připomenou si, že tradice nejsou jen v kronikách, ale zejména mezi lidmi.
0: Festival je odkázaný na počasí, to je jasné, ale vypadá to nadějně. Většina programů se samozřejmě odehrává venku, tak které nebo jaké počasí jste objednali?
1: Objednali jsme ideální festival počasí. Sluníčko, lehký vánek, aby kroje pěkně vynikly, ale aby klobouky neodletěly až do Jablunkova. Déšť jsme také objednali, ale až na pondělí, až bude po festivalu. To byla jenom legrace. U venkovního festivalu člověk musí mít k počasí pokoru, ale my věříme, že nám počasí bude přát. Srdečně tedy zveme všechny posluchače do Dolní Lomné na 57. Slezské dny, které se konají tedy v sobotu 23. května, mše svatá pak v neděli 24. května a kromě

0: Vyhrajte víkendový wellness pobyt v květnové soutěži Českého rozhlasu Ostrava. Chcete si užít pohodový víkend v krásné beskydské přírodě? Poslouchejte naše vysílání, dovolejte se jako první po zaznění soutěžního signálu a budete zařazeni do týdenního losování o víkendový pobyt v beskydském wellness hotelu Bavaria. Losovat budeme vždy v pátek v našem odpoledním vysílání. Každý výherce dostane CDčko Toulky českou minulostí a jeden týdenní výherce pak poukaz na víkendový pobyt. Soutěžíme celý květen vždy od pondělí do pátku. Vyhrávejte s Českým rozhlasem Ostrava.
1: A vše podstatné jste už slyšeli, ano, teď telefonovat nemusíte, protože těch 5 výherců z předchozích dní už máme v seznamu. Jako první se v pondělí dovolala paní Jarmila Štalmachová, jako druhá Hana Křešťáková, pak také paní Alena Farníková, dále Lenka Rybářová a dnes se dovolala i paní Marie Vicherková. No a my máme přesně už naší zprávařku Lucii připravenou k tomu, aby vlastně vám, kteří nás sledujete přes webkamery, což do

0: poručujeme už v průběhu celého dne, tak máte možnost vidět, jak to všechno dopadne. Lucie všechny míčky hodila do osudí a teď samozřejmě se nedívá a losuje jedno číslo a my pustíme fanfáru. Tak Lucie, které to bude, ukaž na kameru, prosím. A je to číslo 1. Takže výhercem je paní Jarmila Štalmachová z Vyšných Lhot, která se dovolala v pondělí a přesně ta získá onen víkendový wellness pobyt v hotelu Bavaria v Horní Lomné. Tak my paní Jarmile Štalmachové blahopřejeme, pouštíme fanfáru. Gratulujeme, spojíme se s paní Jarmilou a probereme s ní podrobnosti. Ovšem vy, kdo posloucháte Český rozhlas Ostrava, nezoufejte, protože soutěž pokračuje i příští týden, a to až do 29. května. Takže opět, každý, kdo se dovolá, získá CDčko Toulky českou minulostí. No a jeden z těch volajících v týdnu také získá víkend ve wellness hotelu Bavaria v Horní Lomné. Blahopřejeme, oba dva s Lucí máváme do kamery, výherkyni třeba se také dívá a věříme, že i vy ostatní budete mít štěstí. Teď přejeme hezký poslech Českého rozhlasu Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejrychlejším savcem na planetě není gepard? Široce rozšířené tvrzení připisuje rekordní rychlost africké kočkovité šelmě, která žije v Africe a také v jihozápadní Asii. Gepard štíhlý je skutečně velmi rychlý, jeho pomyslný tachometr může ukazovat až 130 km v hodině. V dospělosti má v kohoutku skoro metr a váží obvykle kolem 50 kg, takže si ho rozhodně nemůžete splést s domácím mazlíčkem. Gepard štíhlý je nejrychlejším savcem pouze na souši. Absolutní rekord mu totiž vyfoukl jiný tvor, který neběhá, ale létá. S výkonem až 160 km v hodině je v třídě savců jedničkou Tadarida guanová, netopír hojně žijící v severní, střední i jižní Americe. Tento drobný tvor se živí takzvaným vzdušným planktonem. Stačí mu otevřít tlamu a drobný hmyz do ní díky své rychlosti snadno nachytá. Tito netopíři žijí ve velkých hejnech, která čítají často až desítky milionů jedinců. Zhlukují se hlavně v jeskyních, kde po tak velkých skupinách zůstává ohromné množství trusu. Tomu se říká guána a od toho je také odvozen název tohoto druhu netopíra Tadarida guánová.
0: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.

0: chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na petunie, begonie a muškáty. S myslivci probereme nepůvodní zvěř v našich lesích a poradíme, jak zprovoznit zahradní bazén.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava. Letošní rok je už 10. pochoutkovým rokem. U příležitosti tohoto jubilea spolu s vámi hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci z jednotlivých let zabojují o cenu desetiletí. A my si jejich recepty připomínáme týden co týden. Ale pozor, už je nepřipravují oni sami. Všech 36 výherních receptů má na starosti porota spolu s našimi profesionálními kolegy. No a kdo bude v neděli připravovat sladký kozičkový dezert s tvarohovými noky od Evy Mlčochové ze Seloutek, tedy nejlepší recept roku 2021 podle posluchačů? Herečka a porotkyně soutěže Naďa Konvalinková. No a Patrik Rozehnal se za ní vypravil domů.
1: Ano, ano, otevírám. Hezkou cestu výtahem.
2: No, cesta výtahem byla trochu delší. Přivolali si nás ještě do suterénu.
3: Koukám, že tady přenášit do éteru rovnou.
4: A nebojte, vás vystřílím.
3: Co to bude? Ale nebudete první ani poslední.
2: Po čase jsme se dostali i do toho správného patra k Nadě Konvalinkové a té to moc slušelo. Musela vybírat pečlivě to oblečení.
1: No, přemýšlela jsem o tom už, jak jsem se probudila. Říká, co si vezmu, aby ten Patrik byl v šoku.
4: Tak to si možná nemusela brát nic.
1: No tak to by si byl v šoku. Teda, to bych byla v šoku i já teda.
2: Ale k tomu našemu receptu. Půjde o sladké plody, které brzy porostou. A můžete si to udělat naprosto jednoduše. Jde o kozičkový dezert.
1: Kozičky jsou vlastně plody bezinek, černé kuličky. No, samozřejmě, že jsem celá v napětí, jsem z toho nervózní trošičku, ale vím, že ty mi pomůžeš, takže jsem v klidu.
2: Vytvořili jsme pro vás něco zajímavého. Něco, co by se dalo nazvat sladkou ovocnou polévkou.
1: Je, promiň, ale já sotva můžu mluvit, jak mi to chutná.
2: Naprosto chápu. Naďo, moc děkuju.
1: Já ti taky děkuju za pomoc a za to, že jsi to sejmul celý. Děkuju.
4: Sejmul. Já tě sejmu.
1: No, já jsem se rozhlasově.
4: To taky.
0: Tak ještě, že rozhlasově, jak se to Patrikovi podařilo sejmout, si můžete poslechnout už tuto neděli po 10. hodině v pořadu Pochoutkový rok. Ale recept na kozičkový dezert najdete už teď třeba na našem Facebooku nebo Instagramu a později i na stránce www.pochoutkovirok.cz a hned dostanete chuť si to připravit. Původní recept bude spolu s těmi dalšími výherními z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let.
5: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Stát podle premiéra Babiše uvažuje o prodeji firmy na výrobu výbušnin Explosia. Třinecký magistrát testuje nové semafory. Maximální ceny pohonných hmot o víkendu klesnou, mírně zlevní benzín i nafta. Zítra bude jasno a teploty až 24 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Stát možná prodá pardubickou Explosii. Dnes to po návštěvě firmy připustil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. O státního výrobce výbušnin a střelivin podle něj projevila zájem Francie a další evropské firmy. Výnos z prodeje by se podle Babiše mohly použít třeba na splnění závazku NATO, řekl to v České televizi.
2: Pokud by došlo k tomu, že by jsme Explosii prodali, tak to musí být za extrémně dobrých podmínek pro stát a samozřejmě zachování si nějaké pozice i z toho titulu vztahu Explosie a České armády.
0: Nové semafory na ulicích Frýdecká a 1. máje v Třinci jsou ve zkušebním provozu. Dodavatel teď postupně nastavuje intervaly na světelných křižovatkách, aby zohledňovaly například dopravní špičky při střídání směn v železárnách. Podle mluvčího města Stanislava Češlara mohou lidé napsat své připomínky a podněty k fungování semaforů na odbor dopravy.
3: Signální plán byl navržen v souladu s příslušnými technickými podmínkami a zásadami pro řízení silničního provozu. Připomínky odboru dopravy i veřejnosti jsou průběžně vyhodnocovány a v případě potřeby budou provedena další dílčí nastavení signálních plánů jednotlivých semaforů.
0: Maximální ceny pohonných hmot o víkendu mírně klesnou. Vyplývá to z informací na webu Ministerstva financí. Litr benzínu zlevní oproti dnešku o 12 haléřů na 45 korun a 11 haléřů. Nafta bude moct stát nejvýš 42 korun a 8 haléřů za litr, zlevní tedy o 23 haléřů. Tyto ceny budou platit během celého víkendu i v pondělí. Regulace cen pohonných hmot má pokračovat minimálně do konce května. V Karviné začala rekonstrukce vestibulu Městského domu kultury. Práce potrvají zhruba 4 měsíce. Lidé zatím musí využívat boční vchod. Do pondělka není možné se dostat ke službám, které fungují uvnitř vstupní haly. Městská budova bude nepřístupná až do poloviny června. Město postupně vybuduje přístupové trasy. Jak upřesnil náměstek primátora Andřej Bizoň ze SocDem, modernizace vyjde na 8 milionů korun.
4: Městský dům kultury je důležitou součástí kulturního života a společenského života našeho města. Ta investice, kterou tady provedeme, je dost kvalitní služeb pro naše občany a samozřejmě se pohybujeme v 21. století, to znamená, ta modernizace bude mít všechny prvky, které vyžaduje dnešní doba.
1: Počasí.
0: V noci a zítra bude na severní Moravě a ve Slezsku polojasno až jasno. Během dne pak přechodně až oblačno. Noční teploty klesnou na 11 až 7 stupňů. Přes den pak vystoupají na 20 až 24 a na horách zítra naměříme okolo 18 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Ostravě je uzavřena ulice Podmolova, probíhají tam stavební práce. Uzavírka potrvá do 16. června, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Humoriáda.
6: Už se naklonil k mikrofonu náš dnešní host.
7: Protože my to budeme vysílat, víte?
6: Ano, obvyklá a úspěšná věta Pavla Nového na začátek humoriády. Pavle, já tě vítám, zdravím.
7: Dobré odpoledne.
6: Ano.
7: Dobré odpoledne všem, co jsou na příjmu.
6: Nechceš pozdravit i ty, co nás poslouchají ráno v repríze?
7: Ano, zdravím i ty, co ráno vstávají. V kolik hodin?
6: No, ve 4.
7: Ve čtyři jo, ráno. Tak to jsou trošku blázni, ale hodně už je světlo.
6: Jo, teď chvíli,
7: teď
6: pár týdnů,
7: světlo,
6: výborně.
7: Jo.
6: Takže světlo do vašich životů ideál všem.
7: No, tímhle jsem vstával ve 4, takže to vím.
1: Humoriáda.

0: Humoriáda začíná s Pavlem Novým, Patrik Rozenal vás taky zdraví. A
1: já vás taky zdravím.
0: Ty pokládáš hlavu do dlaní. Je to takový problém vybrat první ukázku?
1: Je to napínavý, ale rozhodl jsem se, že ještě napínavější je druhý díl. A naštěstí to nebudu rozhodovat já, ale posluchači. Takže já, pro mě Izer, no, záruka toho, že to bude zábavné.
0: Jo, lidové. Ještě s Markem Dobrodinským, když byli v partě, tak tehdy v Šanci se objevila scénka nazvaná Proč ne? Parodie na takový diskuzní pořad.
1: No a právě si říkám, proč ne zrovna on?
0: Dobře.
2: Dobrý večer, dámy a pánové. Je tady další vydání našeho pořadu Proč ne? Můj dnešní host je muž pracující v rezortu ministerstva vnitra. Takový člověk se nerodí ani jednou za 100 let. Takový člověk se jednoduše vyskytne. Tento člověk se vyskytl před 30 lety v obci Bystré u Chytřan a hned od počátku k němu osud nebyl příliš přívětivý. Perzekuce nejen mezi spolužáky, v rodině, ale také od bývalého komunistického režimu. Ten ho zařadil ke studiu do pomocné školy. Ve třetí třídě přechází do diagnostického ústavu, odsud prchá a je omylem zařazen ve funkci pomocného dělníka v ČKD. Po sametové revoluci vstupuje do vojsk ministerstva vnitra a plní se mu jeho životní sen. Z řadového policisty se stává mluvčím celého rezortu. Dámy a pánové, nadporučík Alois Maňas. Pane nadporučíku Maňasi, začnu otázkou z vaší rodiny. Co váš otec, kde pracuje?
3: Táta zametá ulice.
2: Co vaše paní matka?
3: Taky zametá ulice.
2: Co vaši...
3: Já jsem jí slíbil, že jí zamává.
2: Co vaši sourozenci, máte nějaké? Sestru?
3: Ne.
2: V tom případě váš bratr, co dělá?
3: Brácha je na univerzitě v Oxfordu.
2: Je až s podivem, z jakých sociálních poměrů se jeden z vás dostal na tuto proslulou univerzitu. Co tam dělá váš pan bratr?
3: On je v lihu, má dvě hlavy.
2: Pojďme tedy ještě hlouběji do vaší rodiny. Slyšel jsem, že jste čerstvě ženatý. Dotěrná otázka, musel jste?
3: Nemusel, ale ona čekala dítě.
2: Víme o vás, že jste velice krátce pracoval také jako krmič v zoologické zahradě. Krátce říkám záměrně, protože šlo tuším o jedno odpoledne. Co se stalo?
3: Oni mě vyhodili.
2: Politika nebo...
3: Ne, že jsem moc pomalej.
2: Jak k tomu došlo?
3: Jdu takhle krmit, otevřu klec a frnk, frnk. Obě želvy zdrhly.
2: Dobrá. Je tady váš služební vůz. Je veřejným tajemstvím, že jste používal vůz Trabant 602. Ten jste ovšem musel vyměnit a ne dobrovolně. Co se s ním stalo?
3: Mě ho počůral pes. Velikej. Doga.
2: Já jsem slyšel, že šlo o vážnější incident.
3: No, on ho potom i zahrabala.
2: Dobrá, ale před naší televizí stojí váš nový služební vůz. Poznal jsem ho podle toho, že je na něm nápis policie. Je tak říkajíc ušitý na míru. Je širší, širší než delší a má stěrače nejen vně vozu, ale i uvnitř. Proč?
3: No já, když vezu kucí od nás, tak chtějí všichni sedět vepředu a dělají...
2: Prosím vás.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Zdeněk Izer a Marek Dobrodinský je první dvojce toho dnešního vysílání. Já tě tady stěšu, abys nebyl slyšet, a ty pak řekneš, že tady kašleš. Musíš si odkašlat, tak hezky.
1: Už je odkašlán.
0: Něco říct. Něco k Marku Dobrodinskému anebo Zdeňku Izerovi, tvůj vztah k ním?
1: Izer je podle mě čaroděj dobroděj, protože ať vypráví, co vypráví, vždycky je to sranda.
0: No, ne vždycky vysílatelná v čase
1: někdy
0: před 22. hodinou.
1: Úplně, ano. Ale taky máme některé vtipy, které si vyprávíme a nedají se vysílat tady v rádiu.
0: Jo.
1: A dokonce můžou to poslouchat i děti.
0: Někdo nedávno taky říkal, že jsou dva druhy vtipů, buď ty slušné, nebo ty dobré.
1: No člověče, i ty neslušné bývají dobré. Ty obzvlášť bývají dobré.
0: No právě. Tak ty jsi teď v letním, naprosto v letním. Ty máš, spodek máš vždycky letní, vršek máš?
1: Ano, mám kraťasy.
0: Ano.
1: Ty mám teda i v zimě.
0: No právě, ty jsi letní pořád dole.
1: A zrovna jsem přijel z Kladrubských her. Kladruby, to je rehabilitační ústav.
0: Ano.
1: Kousek od Vlašimi.
0: Co jsi hrál, v čem si pomáhal?
1: A je to zázračný tam, protože v těch Lurdách je zázrak tak jednou za 10 let. V Kladrubech minimálně jednou za týden. Někdo řve nadšením, že si stoup, nebo že ušel první kroky.
0: Prosím tě, tam se teď jako co běhalo, hrálo se, člověče, nezlob se, a tak podobně, co jsi dělal ty? V rámci těch her.
1: No. V rámci těch her. Ano. Hráli jsme boču, měli jsme takovej...
0: Boču je co?
1: Boča je taková hra, něco jako petank, ale hraje se to v tělocvičně. S takovýma míčkama. Některý jsou měkký, některý ne. Ano. A hodí se bílej a teď modrý a červený a teď se, kdo je nejblíž, jo.
0: A jak klasicky.
1: Vyhráli jsme, my červený jsme vyhráli. Já jsem leta v týmu červených.
0: Ano.
1: A vlastně už těch od nějakých, no od té doby, co jsem tam byl, to znamená, je to 17 let. A každý rok tam jedu na ty hry a každý rok tam jedu na plavání La Manche, to je v lednu, se plave ta vzdálenost 36,6 a něco.
0: Kilometrů
1: a všechno je toho spolupráci. I ty Kladrubské hry, protože jsou týmy a třeba převčírem jsme šli tak, že já jsem tlačil vozejk, člověka na vozejku paní, a šli s náma ještě jeden voholík a jeden normálně chodící, jak bych to řekl, chodec, ale tak jsme šli a cestou ušli jsme asi necelý 2 kilometry, ale cestou byly takové zkoušky jako co vůně, co je to za rostliny, co je to za šišky, odpovědět na některé intelektuální otázky,
0: ano.
1: Takže to se přenechával jiný.
0: Co, ty jsi poznával vůně?
1: Já, no blbosti. Já jsem tlačil ten vozejk, to stačilo.
0: Ty jsi byl za motor, dobře.
1: Jo.
0: Tak Pavel Nový je naším dnešním hostem. Vybral na úvod parodii Proč ne? V podání Marka Dobrodinského a Zdeňka Izera. Já proti nabízím klaunské anekdoty Jiřího Štuchala a vy si vybíráte na telefonním čísle 731 800 900 nebo napíšete SMS-ku s heslem Humor mezera A či B a pošlete na číslo 90 011 04.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Ty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Pokračujeme teď s telefonáty i ve vysílání a vy v nich rozhodujete o tom, jestli ještě jednu zazní Zdeněk Izer a Marek Dobrodinský, nebo dnes poprvé Jiří Štuchal a jeho klaunské anekdoty. Tak na telefonu je v této chvíli s námi kdo? Zdravíme vás s Pavlem Novým.
2: Halo, halo.
3: Dobrý den, tady je Marcela z Ústí nad Labem, já vás zdravím, Patriku,
2: a
3: vašeho hosta také zdravím, pana Pavla.
1: To je i váš host.
3: No tak i můj, ale vás...
2: Co jste pekla?
3: Co jsem pekla? Nepekla jsem nic.
2: Nic?
1: Až o víkendu.
2: Až o víkendu.
3: Ne, nepeču, dobře. U nás
2: teď jsme mluvili. Teď jsme mluvili s Orlickýma horama a teď hned Ústí nad Labem, úplně na druhý straně.
3: Ano, Ústí nad Labem a než jste začínali, tak jste říkali, jestli vás lidi poslouchají. Poslouchám vás každý den, do 4 hodiny začínáte ráno.
1: No,
2: a tak vy jste ta, která nemůže dospat?
3: No, já už ve 3 hodiny stávám.
1: A teď si představte, že v pondělí ráno se sama sebe uslyšíte takhle. Až stanete.
3: A já bych prosila Bečko.
1: Dobře, zapisuju. Moc děkuju.
2: Vám taky.
1: Nashledanou. Děkujeme moc. Ještě někdo? Povídejte.
4: Miroslav z Karviné, dobrý den, pane Nový. Dobrý den, Patriku.
2: Dobrý den, tam v Karviné.
4: Přijímalo vám se za pokračování.
1: Za pokračování, no tak jo.
2: Tam v Karviné.
1: Ano, je band? Ne, ten si nedáme. Dáme si pokračování, vybrali posluchači tvůj výběr, hlasovali pro Ačko v převážné míře, takže Zdeněk Izer, Marek Dobrodinský a parodie. Proč ne?
5: Je doba restitucí, doba navracení majetku, který uloupili komunisté. Dotkla se tato doba nějak i vás?
6: Dotkla. Mě vrátili pole.
5: Jak hospodaříte s vaší zemědělskou půdou?
6: To mi poradil táta, abych dal na půlku brambory a na druhou slepice.
5: Jaké máte výnosy, pane Maňasi?
6: Brambor mám takovouhle hromadu, ale ty slepice moc nejdou. Asi jsem je dal moc hluboko.
5: Další dotaz se týká vašeho oblečení. Ministerstvo vnitra bylo kompletně celé přestrojeno do nových slušivých uniform. Vy jste ve starém. Proč?
6: Já jsem taky dostal novou uniformu. Tohle je civil.
5: Pane nadporučíku Maňasi, je tady konečně otázka, která se týká přímo vašeho rezortu. To, co držím, je svazek Bezpečnostní informační služby, zkráceně BIS, který je veden na jednoho politika z jedné koaliční strany. Víte, o co jde?
6: Ne.
5: Já vám napovím, je to předseda jedné koaliční strany, nosí knír, kouří dýmku. Jeho jméno začíná písmeny kal a končí písmeny voda. Už víte, o co jde?
6: Ne. Já ti dám taky hádanku, jo. Hele, je to na zdi, má to 5 nohou. Když to leze nahoru, to má 5 nohou. Když to leze dolů, to má 3 nohy. Jednu ruku, je to modrý a píská to. Co je to?
5: Tak ani při troše dobré vůle nevím, aspoň byste mohl prozradit divákům, o co jde.
6: Já taky nevím.
5: Dámy a pánové, náš čas se nachýlil ke konci. Příště proti mně usedne Vladimír Žirinovský, takže můžeme očekávat podobně zajímavou debatu. Já vám děkuji za pozornost. Nashledanou.
1: Humoriáda. Ukázka z pořadu Šance. Ty jsi byl v Šanci? V pořadu?
2: Co to je?
1: Nebyl, odpovídám.
2: Byl.
1: Tak? Co jsi tam předváděl za dovednosti? To byla taková přehlídka všeho možného a dovedností, zkušeností, talentů?
2: Tak talent nemám, protože na mě nevzali pro absolutní abstinenci talentu.
1: To ti také řekli, odvodnili.
2: A to mi řekl soudruh Sklenčka.
1: Aha. A potkal se s ním potom ještě?
2: Ano, potkal. A to bylo dobrý, protože my jsme spolu točili o partizánech. A on byl samozřejmě velitel partizánského oddílu a já jsem hrál takovýho minera, co má vyhodit most do povětří železniční, tak když to ty doopravdicky chystali, ty, co dělají, aby to vybuchlo jenom jako, tak my jsme seděli na pešunku a kouřili jsme. A dědek mě pochvál, jak to pěkně dělám. Jsem si říkal, ten si naběh. A teď mu to dám. Tak jsem říkal, helejte se, vy mě teďka chválíte, ale už u zkoušek na Damu jste řekl absolutní abstinence talentu. Chvilku bylo ticho, jsem si říkal, to jsem mu to nandal. A on říkal, pak řekl, no, víš co, vlastně, víš, jak by si dopadl. 18-letý kluk z venkova do Prahy. Já mám ta kurva, vy jste mě zachránil.
1: No, takže takhle setkání. A ta Šance, vrátím se k tomu, ten pořad. Tam jsi byl s čím, pamatuješ si to?
2: Moc ne.
1: Ale byl jsi tam.
2: Já si už moc nepamatuju. On ten Rakušák, co má to německý jméno, ten mi hrozně krade.
1: No
2: on na návštěvě permanentně skoro.
1: Jo. Říkají ostatní, anebo ty si to uvědomuješ?
2: Já si to myslím.
1: No tak to ještě dobrý. Dokud si to myslíš ty, tak je to dobrý. Až to nebudeš vědět a budu to říkat ostatní, pak to možná bude pravda.
2: Dělám všechno pro to, abych to ještě pozdržel.
1: Jo. Prosím tě, dneska jsme řešili, že známkou přicházející této nemoci je i ztráta čichu. Dáváš k sobě kávu? Cítíš kávu?
2: Jo, to s čichem souvisí nějak?
1: Tak, no, jeden z projevů taky potom.
2: No to, když se uprdnu, tak hodně to cítím.
1: Radši jdeme od toho. Pavel Nový, naším dnešním hostem v Humoriádě.

0: To jedno je Pepa Dvořák a druhý je Iveta Bartošová. Tak jsem zvědavý, co si vyberete. No Pepa, já vám nebudu ani říkat, co ten Pepa Dvořák, jo. A ten ať říká, co říká, i tady v Humoriádě ho občas poslouchám, tak je to moc dobrý.
1: Jo.
0: A Iveta Bartošová je zase miláčkem úplně jiného publika. Tak to jsem zvědavý, který to publikum vyhraje.
1: No a já, když řeknu, že ještě spojí, řekněme, Jan Werich svým způsobem,
0: jo,
1: tak možná napovíme posluchačům, o co půjde. A taky jedno představení, se kterým Pepa dodnes jezdí.
0: Já.
1: Jo, a ještě, tak, no je... Řekneme to? Co to
0: no,
1: je?
0: Řek to,
1: měli bychom to uvíct, co,
0: no,
1: to,
0: ano.
1: Co to je, no?
0: No, je to Čochtar vypravuje.
1: Ano.
0: A to druhý...
1: No to je v podání tedy toho Pepy Dvořáka.
0: Pepy Dvořáka.
1: Pustíme si a pak se bude rozhodovat o tom, čím se bude pokračovat.
0: Dobře, OK.
2: Je to možný, co se tady... Slečno. Jste mě nepoznala? Čochtán! Vodník ze Zlatý Stoky, okres Třeboň.
3: A co tady děláte?
2: Co tady dělám? Mám noční. Nějaká Káča si přijde, abych si s ní zahrál. Šílený, víš, jak se dostanou k Hořeku? Jako byste to byla vyvít. Jako by se to byla vy, je, promiňte, Kateřino. Kateřinko, celý léta jsem si chtěl zahrát já s váma. Pojďte, posaďte se. Co tady dělám? Já se tady louhuju.
3: Cože se to tady?
2: Louhuju. Mně se včera večer udělalo plocho. Očeň plocho. To je taky jediný jazyk, který umíte, jo? Ráno už mi bylo čudno. Všimněte si, že my hastrmaní mluvíme zásadně světovýma jazykama. Jsem totiž včera večer vyrazil na špacír. Vrbičkama, tam dozadu k tůňce. Jste se tam koupala. Jsem si říkal, jak by vám slušely plavky. Pak jsem si říkal, s nebo bez, ono je to jedno. Hele, u někoho je to jedno a někomu nepomůže, kdyby na něm leželi 4 žebří nějaký, jo.
3: A jak je vám teď?
2: Stydno. Ale divno.
3: Jako nevolno?
2: Ne. To ne. Volno mi, volno. Bože mě, volno. A počkejte, abych to řekl tak, aby se to pochopila, jak jest mi ušmrncnuto.
3: Já vím, co myslíte.
2: To vám závidím.
3: Tak sladko, ale hořko.
2: Těžko? Ale lehko.
3: Ale není žádné parno. Je tak vláho okolo.
2: No, tak na polo, že jo?
3: Na polo?
2: Tak asi 7 deci. Kačenko, já jsem pořád ještě částečně bytost nadpřirozená.
3: A hlava se vám točí?
2: Hvězdiček mám plný oči.

0: Pozval si věty pronášel souběžně s Pepou Dvořákem.
1: No a budeme pokračovat s tím letím?
0: Ne, máme jinou ukázku už tak s Pepou Dvořákem, ale já bych možná měl říct, že Pepa, když měl přijmout tuhle roli, vlastně to hrát toho Čochtana, tak ho docela přemlouval. On se právě bál toho srovnání s Janem Verichem.
1: No, kdo by se nebál?
0: No, kdo by se nebál?
1: On se bát nemusel, protože on to pojal po svým. Hmm. A i svoje slovíčka si do toho dal, i svoje situace si do toho dal. Byl to prostě

0: Pepa Dvořák, ne Jan Werich.
1: Ano, ty jsi na tom vyrost.
0: Jo.
1: Na Čochtanově, jak
0: my
1: to?
0: My jsme měli doma desky gramofonový, takový ty 78 rychlost a museli se vyměňovat jehly a já to vyjezdil do Hladka. Už to jenom šumělo pak.
1: Takže z toho musel umět na paměť. Jo, určitě. Do dneška ti
0: taky bych se tím mohl živit, ale Pepa by to vyfouk.
1: Koho by si chtěl za kačenku?
0: Kohokoliv. Nejlepší naší kačenku.
1: Jo, jo.
0: Já mám dceru kačenku.
1: Že by si to si snízal.
0: Tam už bude brzo do důchodu. My jsme začínali na rozdíl od dnešních docela brzo.
1: Jo, jo.
0: No tenkrát nebylo co Lauter co dělat, tak jsme dělali děcka.
1: To je hezký obrat, Lauter co dělat, to už se tolik nepoužívá. Vážení, tak Josef Dvořák je ve hře teď s Jaroslavem Uhlířem a Karlem Šípem v ukázce nazvané Baletní mistr. A nebo já proti těmto hercům nasadím koho? Tak zkusím Jiřinu Bohdalovou a Vladimíra Dvořáka. Televarieté o těšení se.
0: To je těžká volba.
1: Vyberte si.
0: To jste dal lidem dát těžký úkol.
1: No, nemůžu to mít pořád lehké. Tak ať rozhodnou, ať se vyjádří ti, co chtějí, na telefonu sem do Humoriády vedoucím 731 800 900. Tak pokud se neprovoláte, napište nám SMS-ku hlasovací s heslem Humor mezera A nebo Humor mezera B. Podle toho pro jakou ukázku hlasujete. Číslo je 90 011 04. Je to na vás.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Je to tak, užijte si to a můžete tento víkend vařit s Nadí Konvalinkovou, bude připravovat kozičkový desert.
2: Co bude připravovat?
1: Kozičkový desert.
2: To je z kozy, co bude?
1: To je z koziček. To jsou na Moravě plody černého bezu.
2: Aha, no. Počkej, plody, teď to teprve kvete.
1: No, tak jsme museli využít ten zavařený.
2: Jo, tak.
1: Protože opakujeme to, recepty z předchozích.
2: My si to sušíme a děláme z toho čaj šípky, ano. A černý bez a děláme si z toho čaj a ještě mám rakitník do toho.
1: Jo, tak si letos nesušte všechno a na webu pochoutkovýrok.cz si podle receptu Nadí můžeš udělat kozičkový desert.
2: To bude doba radosti, kozičkový desert. Už se těším.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: My ale pokračujeme s humoriádou ve hře tedy. Josef Dvořák po boku Karla Šípa Jaroslava Uhlíře nebo Vladimír Dvořák s Jiřinou Bohdalovou. Kdo na telefonu rozhoduje a hlasuje?
3: Dobrý den, tady David, dávám pokračování.
1: Dobře, děkujeme.
2: Děkujeme.
1: Kdo další na telefonu? Ne, někdo vypadl,
2: halo, halo.
1: Tak na sledující telefonát.
4: Mauctá pánové, tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem, zdravím pana Hrázního Palicu do rádia, jo. A Patrika Rozehnala,
1: my taky zdravíme.
4: Humoristický chvět.
1: Dobře.
4: A dáme si Bčko.
1: Dobrá.
2: Bčko, děkujeme.
1: Ještě někdo.
2: Děkujeme.
5: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás oba chlapy a hlasuji taky pro Televariete.
1: Taky pro Televariete.
2: Honza, odkuď?
5: Díky.
1: Z Vlkavy. A pozor, vyhrálo to Bčko. Uděláme změnu, navštívíme Televarieté v režii Pavla Háši a Jiřina Bohdalová, Vladimír Dvořák, povídání o těšení se.
6: Těšit, to je krásné, těšit se. Já se těším rád.
7: Taky.
6: A dlouho vydržím se těšit. Já se vám kolikrát třeba i hodinu těším, že mi přijede tramvaj.
7: No jo, no tak. Helejte, ono. Ono, těšení je potěšení. Jeden můj známý trafikant si postavil vilu.
6: Pardon, trafikant jste říkala.
7: Jo, trafikant, to aby to bylo veselější. Tak. No, postavil si vilu, v pondělí byla kolaudace a v úterý já jsem se byla do té vily podívat. No já vám řeknu, nádhera, ovšem, nejkrásnější ze všeho koupelna. Vana v zemi,
6: jo.
7: Starorůžový obklady,
6: já to vidím,
7: že... aerodynamický umyvadlo a nad ním 3 nablejskaný kohoutky.
6: Tak to 3.
7: No tak horká voda, studená voda a vlažná voda.
6: Tak.
7: No, já povídám, pane, jo, ale tady se to bude koupat. A ten pyšnej majitel na to, no tak taky nemáte ponětí, jak já už se těším na sobotu.
6: Oni, popravdě řečeno, lidi se nám hodně těší, to je
7: jo,
6: fakt.
7: Jo.
6: Ale většinou, víte, na takový hmotný požitky, jako na zabíjačku, na banány, na vejplatu.
7: Samý takový pomíjivý věci.
6: No právě, no. Zejména ta vejplata je dost pomíjivá.
7: Jo.
6: Čím dál tím víc.
7: Aha.
6: Člověk přijde domů, dělá stojku.
7: No a co čert, nechtěl, v dobírce chybí 20 korun.
6: Je.
7: A manželka udělá scénu, kde je těch 20 korun. Emile, přiznej se. Ty máš milenku.
6: Fakt je, že lidi by se měli aspoň občas těšit taky na kvality z oblasti morální a estetický.
7: To je těžký.
6: No já vím, že to
7: už zavinil praotec Čech na Řípu. On neřekl svým druhům, helejte, to je krásný plac na budování mezilidských vztahů. Nepak, ne. Jeho zajímaly stavy kanců a produkce mlíka a strdí. A přitom se ani nevšim, jak daleko je k moři.
6: A to já myslím, že ho podceňujete. Já ho vidím, ne, to byl chytrý člověk. Já si ho přímo představuji, jak stojí na tom vršku, na tom Řípu. a říká, Hrgo, tady je daleko k moři. Chlapi, tady zůstaneme a já založím čedok.
7: No a staří Čechové se na to těšili, protože nevěděli, co to bude.
6: No, ty já stali. No.
7: Stejně vám řeknu, já nemám ráda lidi, kteří se netěší. To jsou u mě pesimisti, skeptici a já bych to řekla hezky, to jsou podivní děti téhle doby.
6: Tak, tak, jako kadrnoška, hezky. Jo, hezky, jako kadrnoška, ten vám seděl takhle ráno u snídaně, netěšil se vůbec a povídá, mamino, mě se nechce do té školy. Děvčata si ze mě dělají legraci, kluci mě podrážejí nohy, učitelé mě nemají rádi, já do té školy nepůjdu. A kadrnošková povídá, musíš, jednou seš tam ředitel, nedá se nic dělat.
0: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.
1: Úžasní tihle dva, musím říct.
2: Geniální.
1: Ano.
2: Neuvěřitelný a musím říct, že těžký to bylo, protože Jiřina furt by chtěla zkoušet. A ono to pak je, protože když to má naskoušený, tak pak se dá snadno improvizovat i.
1: Ano.
2: Protože se ví, co si může dovolit a co ne, co k tomu patří a co ne.
1: Praotec Čech založil Čedok. Kam ty si jel poprvé s Čedokem?
2: Já jsem s Čedokem nikdy nikde nebyl.
1: Ty jsi jezdil po vlastní ose na blind?
2: My jsme nejezdili, protože jsme nemohli. My jsme byli jednou na dovolený v Baltu.
1: Ano.
2: To jsme museli mít tak výjezdní doložka, to byla nějaká. A když jsme jeli přes Berlín, nebo jakože okolo Berlína, tam byli ještě ruský vojáci, a já jsem měl touhu vidět tu Braniborskou bránu. A tak jsem, to bylo tak zařízený, že ty jednosměrky tam nevedly. A my jsme skončili v jámě nějakého staveniště, spučený brachovým trabantem kombi. Tak jsme ho tam teď vyjeli za asistence nějakého stavivědoucího, s kterým jsem se domluvil rukama, nohama. A ještě jsme neopustili ten, já to nevěděl, to obklíčení toho Berlína, to vojenský. A teď jsme tam jako někde sjeli ze silnice a že si uděláme nějakou sváču a že tak jakože pojíme a pak pojedeme dál. Hele, během snad 10 minut tam byli ruský vojáci se samopalama, nabitejma a hnali nás odtamtud, že jsme v zakázaném území a tak jsme museli opustit. A já to nevěděl teprve. Pak jsem se dodatečně dověděl, že prostě okolo toho Berlína existovala zóna, která byla vyloženě vojenská.
1: Ano.
2: A kde teda kromě domácích nesměl nikdo ani zastavit.
1: A vy tam takhle vyvádíte.
2: Byla hnusná doba.
1: No.
2: Ještě, že to je za náma.
1: Pavel Nový vzpomíná nad ukázkou s Jiřinou Bohdalovou a Vladimírem Dvořákem. Budeme mluvit o nedoslýchavosti, nebo budeme poslouchat jejich vyprávění na tohle téma, anebo o počuraném Holanďanovi od Bohumila Bezoušky nabízím proti já druhá.
2: Člověče, no? Počuraný Holanďan by mě taky zajímal.
1: Víď?
2: No, ale já si myslím, že tady si tipnu, že vyhraje Jiřina s panem Dvořákem.
1: Půjdete proti tvrzení Pavla Nového anebo s ním? 731 800 900 náš telefon do studia a SMS-kové číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B?

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: S Pavlem Novým vysíláme dnešní Humoriádu a taky s vámi. Můžete si rozhodnout, jestli chcete na závěr slyšet Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Dvořákem nebo Bohumila Bezoušku. Dobrý den, kdo to rozhoduje taky?
2: Tady komika Jeho svět ze Dvora Králové nad Labem a dáme si Cukrouška Bezouška.
1: Dobře, děkujeme za ten hlas.
3: To je další. Dvě BB, to je jako Bardotka. To jeden si nechal vytetovat na zadek a na každou půlku to B, protože byl velký obdivovatel a vystrčil na kamaráda zadek jako podívej, co mám. A on říkal, Bob, co to znamená?
1: Kdo tam je teď na telefonu?
3: Halo, halo.
4: Dobrý den, tady znovu David, dávám Bčko.
1: Dobře, Bohumil Bezouška dostává bod. Ještě někomu přijde další? Dobrý
3: halo,
1: den.
3: Halo.
5: Dobrý den vám přeji, Kroměříž Bčko, děkuji.
1: Bčko, dobrá, do Kroměříže pozdrav od nás z Humoriády.
3: Kroměříž, to bylo...
1: S kým to uzatřeme?
3: Kroměříž je nádherný město, ano. Teda opravdu vzácně.
1: Dobrý den.
5: Halo.
1: Ano, halo, halo. Ačko nebo Bčko, povídejte.
5: Já Bohdalovou.
1: Bohdalovou.
3: Bohdalovou.
1: No, bylo to málo.
3: To B.
1: Bylo to málo. Hele, Bohumil Bezouška to vyhrál.
3: Prosím tě, no, já tak jsem si tipnul v obráceně.
1: No.
3: Tak jsem nevyhrál.
1: Musíš chodit častěji, abys dokázal udarnout. Tak pozor, Bohumil Bezouška a povídání vzpomínka nazvaná Počúranej Holanďan.
6: Problém, který mnohé zajímá, sice alkohol a divadlo. Já bych... tom problém neviděl, jak víte, alkohol je za volantem přísně zakázán a v divadle, že je zakázán, to jak si samozřejmě předpokládáte, ale pač lidstvo je nádoba hříšná, tak vás nepřekvapím sdělením, že občas z tohoto zakázaného stromu si někdo v divadle utrhne a pak tedy je zle. Takovým vážným momentem byl případ, který se stal před lety v Ostravské opeře, kde odpoledne slavili velice vehementně MDŽ, tedy Mezinárodní den mužů. A skutečně taky jeden osvětlovač se tam zrichtoval, jak se patří, který měl právě službu večer při představení Bludného Holanďana. A představení začalo a role Holanďana, jak víte, začíná tím, že přijede ten jeho tajúplný koráb k břehu, on vyleze a zpívá teď tu dlouhou arii o těch oceánech a jak bloudí těch 7 let vždycky, než smí na tu pevninu a pokusit se tedy, aby ho nějaká ženská z toho pekla vysvobodila, aby přišel do jiného pekla, že jo. No a tak ta loď přijela, tohle místo nepřehledněte, prosím, teď se zrovna Holanďan v Národním hraje, jak přirazí tu loď, ty chlapi k tomu dřevěnému břehu, tak se zakýmácí celý divadlo i s lustrem. Je velice zábavný. A ten Holanďan vylez v tom nepromokavým námořnickým kabátě, v tom klobouku, udělal pár kroků dopředu, přesně po ten osvětlovací můstek a spustil tu árii. Za 7 let je pryč. A teď na něj začalo z toho můstku kapat. Ty kapky se proměnily v takový souvislý čůrek, který v reflektorech vypadal jako stříbrná nit na vánočním stromku. On zneklidnil, jak mu to bubnovalo. Podíval se nahoru, ale teplej pramírek téct nepřestával. Nikdo nemohl tušit, že na vině je ten Mezinárodní den žen, že tam v teple těch lamp usnul a že se mu ve spánku přihodilo něco docela lidského. No tak... řeknete si, stalo se, stalo, vem to čert, ale od té doby začali tomu milému Holanďanovi říkat kolegové a potom celá Ostrava postupně Počúranej Holanďan. Oni to říkali o něco neslušnějc, ale já se přidržuju prozatím literární formy. Dopadlo to tak, že nakonec musel se angažmá, pač jinak mu nikdo neřekneš.
0: Humoriáda.
3: Tak. No, tak to skončilo.
1: Ano.
3: Dneska Počúraným Holanďanem.
1: Ano, a příště to začne.
3: My se s váma musíme rozloučit, ať chceme nebo nechceme, protože čas je neúprosný. Takže mějte se hezky, opatrujte se a užijte si, bude teď vedro.
1: Choďte v kraťasech.
3: Připravte se na to. Zásoby piva, vína a jiných nápojů doporučuju rychle přepadnout samoobsluhu co nejbližší a mějte se moc krásně. Ať nejste Počúraný Holanďani.
1: Pavel Nový a Patrik Rozenal opouští studio, ale vy zůstaňte u vysílání Českého rozhlasu. Mějte se hezky.
7: Někdy se mi zdá, že to moc letí, že je to včera, co jsme byli.

0: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Je 17 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Předškolák z Ostravska zemřel po onemocnění záškrtem. Evropská komise řeší možný střet zájmů Andreje Babiše z ANO. Do Česka poslala další dopis. Kvůli zavřené lávce v Českém Těšíně budou jezdit speciální autobusové linky. Sobota bude slunečná, teploty vystoupají na 24 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Neočkovaný předškolák z Ostravska zemřel po onemocnění záškrtem. Potvrdili to hygienici Moravskoslezského kraje. Dítě zemřelo v pražské nemocnici Motol. Výskyt záškrtu je v Česku vzácný. Jde o závažné infekční onemocnění, které napadá dýchací cesty. Vakcinace proti němu je povinná, říká hlavní hygienička Barbora Macková.
3: Je velmi důležité a znova to ukazuje na to, jak zásadní je očkování proti infekčním nemocem a že je velmi důležité vlastně dodržovat ta pravidla, která máme nastavena v České republice s pravidelným očkováním dětí.
1: Rodiče by proto měli zkontrolovat, jestli je jejich dítě naočkované, a to u pediatra anebo v aplikaci EZ Karta. Očkování proti záškrtu je součástí povinné hexavakcíny, která chrání taky před tetanem nebo dětskou obrnou. Státní zdravotní ústav varuje, že vakcína z dětství nechrání celoživotně. Přeočkování v dospělosti ale v Česku není hrazeno ze zdravotního pojištění. Evropská komise poslala do Česka druhý dopis kvůli možnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z ANO. Upozornil na to server iRozhlas. Informaci webu potvrdilo stálé zastoupení při Evropské komisi, obsah ale komentovat nechtělo. Ministerstvo pro místní rozvoj na dotazy ohledně sdělení dopisu zatím nereagovalo. Evropská komise v únoru žádala o potvrzení, že Česko dodržuje všechny zákony týkající se střetu zájmů. Úřady pak v březnu odpověděly, že prevence je podle nich dlouho době dobře nastavená. Autobusy v Českém Těšíně budou od příštího týdne zajíždět do městské části Svibice. Lidem usnadní cestu do centra, kterou zkomplikovalo zavření lávky přes železniční trať na ulici Podzvonek.
4: Radnice Mostek pro pěší uzavřela, protože je v havarijním stavu. Jde o jedinou lávku, která místním umožňuje přechod přes železnici. Další podchod je kilometr a půl daleko. Dopravce vypraví speciální spoje pro školáky ráno a odpoledne po vyučování. Z Českého Těšína Natálie Janešková, Český rozhlas.
1: Ostravské divadlo Loutek dnes odehraje poslední premiéru letošní sezóny. Inscenace Jonáš je příběhem o obyčejném chlapci s neobyčejnou fantazií. Otevírá témata zvládání emocí i potřebu bezpečného prostoru, kde je možné zejména hněv a frustraci pochopit. Jak upřesnila mluvčí divadla Lucie Blažek-Mičková, představení je pro děti od 4 let.
5: Za inscenací stojí slovenské nezávislé divadelní uskupení Odivo, které od svého vzniku v roce 2014 účinkovalo na více než stovce domácích i mezinárodních festivalů, kde získalo řadu ocenění.
2: Počasí.
1: V noci a zítra bude na severní Moravě a ve Slezsku polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno. Noční teploty klesnou na 11 až 7 stupňů, přes den vystoupají na 20 až 24 a na horách zítra naměříme okolo 18 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Ostravě se na Rudné za sjezdem na Porubu srazila 3 osobní auta. Počítejte tam s možným zdržením.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
6: 4 minuty po 17. hodině nabízíme přehled toho, co nabídneme v rámci zpravodajského Dne v kraji. Uslyšíme o testovací poptávkové dopravě, která rozváží cestující na Osoblažsku. Moravskoslezský kraj tak sbírá data, která může využít při plánování dopravní obslužnosti. Dále se podíváme do rytířského sálu ve Frýdeckém zámku. Ten je totiž do odvolání uzavřený, na stropě se objevily praskliny. My detaily k tématu přineseme už za malý okamžik. Také vás pozveme na show Na hlas. Podíváme se na přípravy, kdy budou hrát bubny, zpěv, bude vidět i tanec a na řadu přijde i pořádná dávka energie. No a také slavnostní krojovaný průvod otevře zítra ve 13 hodin tradiční 57. Slezské dny v areálu Dolní Lomné. A ještě přidáme pravidelnou předpověď počasí v telefonátu s meteorologem. Tolik dnešní den v kraji, který je připravený. Hezký poslech přeje Pavel Janošec.
2: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Moravskoslezském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Předškolák z Ostravska zemřel po onemocnění záškrtem. Nebyl očkovaný. Českému rozhlasu to dnes potvrdila krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, podle které dítě zemřelo v pražské nemocnici Motol. Vakcinace proti záškrtu je povinná. Podle hygieniků by proto rodiče měli zkontrolovat, jestli je jejich dítě naočkované. Toto závažné infekční onemocnění, které napadá dýchací cesty, je v Česku vzácné. Veterináři nařídili v části Moravskoslezského kraje opatření proti šíření newcastleské choroby drůbeže. Ohniska se tento týden objevila v Malochovech, v Rychvaldu a Dolní Lutyni na Karvinsku i ve Slezském vojvodství v Polsku. Do takzvaného pásma dozoru spadá část Ostravska, Havířov, Bohumín nebo okolí Českého Těšína. Pásmo dozoru platí do 22. června. Nové semafory v ulicích Frýdecká a 1. máje v Třinci jsou ode dneška ve zkušebním provozu. Dodavatel teď postupně nastavuje intervaly na světelných křižovatkách, aby zohledňovali například dopravní špičky při střídání směn v tamních železárnách. Podle mluvčího města Stanislava Češlara mohou lidé napsat své připomínky a podněty k fungování semaforů odboru dopravy. Na Osobašsku jezdí nová poptávková doprava. Má pokrýt hluchá místa, kde nejezdí žádné vlaky a autobusy. Lidé si prostřednictvím telefonu nebo mobilní aplikace mohou zarezervovat auto, které je doveze na danou zastávku vlaku nebo autobusu. Auto poptávkové dopravy obsluhuje pouze zastávky hromadné dopravy a bude v regionu jezdit do podzimu. Muzeum Beskyd muselo z bezpečnostních důvodů uzavřít rytířský sál ve Frýdeckém zámku. Na stropě se začaly objevovat velké praskliny kvůli dřevokazné houbě. Podle zřizovatele muzea, kterým je Moravskoslezský kraj, nehrozí výraznější škody, například zhroucení stropu. Hejtmanství ale ještě čeká na kompletní zprávu o výsledcích průzkumu. Kdy se tedy sál znovu otevře, zatím není jasné.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava, zpravodajský přehled Den v kraji. Lidé na Osoblažsku mohou nově využít takzvanou poptávkovou dopravu. Stačí jim k tomu mobilní aplikace nebo objednání po telefonu. Rezervovat jízdu je možné týden předem. Službu zřídil Moravskoslezský kraj. Podobný systém poptávkové dopravy testují třeba na Slovensku nebo v Itálii.
1: Učím dceru jezdit do Osoblahy, jelikož tam má kroužek, jezdí tam na koně. Autobus ve spoje jsme nestíhali.
2: Iveta Michnová pracuje v Liptáni, ale bydlí se svou dcerou ve městě Albrechticích.
1: Mi to ulehčilo v tom, že už ji nemusím vozit, protože jsem v práci. Někdy potřebuju zůstat déle. Přes to léto to mívá jako později, ale třeba potom v těch chladnějších obdobích, tak to mívají dřív ty kroužky, takže já nejsem schopná třeba vůbec ji tam zavést.
3: No je zájem velký, jezdím od rána do večera. Myslím si, že by se to klidně mohlo zkrátit o 2 hodiny.
2: Auto poptávkové dopravy jsem zastihl na zastávce v Třemešné. Pavel Muroň je řidič a zrovna pomohl naložit věci jedné cestující. Lidé si údajně na službu velice rychle zvykli a najdou se i tací, kteří by ji využívat nemuseli.
3: Několika těch zastávek už se mi stalo, že jsem odjížděl ve stejnou dobu přímo úplně společně s autobusem tam, kde oni chcou jet.
2: Petra Řezničková-Kunovská je manažerka mikroregionu Osoblažsko a připomíná, komu je poptávková doprava určena.
4: Jako příklad mě napadá odborné vyšetření ve Spáru ve městě, pro nás je to Krnov. Vyšetření vám skončí v čas, kdy vám zpět nic nejede. Nemáte rodinu, která by vám pomohla, nespadáte do kategorie, že by vám dali sanitní vůz. Z Krnova už se do Albrechtic nějakým způsobem dostat dá. Do Albrechtic zajíždí poptávková doprava, doveze vás domů.
2: Služba nemá nahradit taxislužbu. Řidič může zájemce vyzvednout jenom na zastávkách hromadné dopravy. Podle mluvčí Moravskoslezského kraje Miroslavy Chlebounové teď hejtmanství bude sbírat data.
5: Sleduje se chování cestujících i praktické fungování v terénu. Pak budeme mít konkrétní data o přínosech, nákladech i případných úsporách. Už nyní ale platí, že cílem není plošné nahrazení autobusových linek, ale hledání nejvhodnější kombinace dopravy podle reálné poptávky.
2: Poptávková doprava bude v regionu jezdit do 11. října. Z Osoblažska Adam Tomáš, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Ostrava. Frýdek Místek dočasně přišel o jeden z hlavních reprezentačních sálů. V rytířském sále na tamním zámku totiž město předává ceny významným osobnostem, vítá nové občánky nebo třeba oddává lidi v manželství. Ve stropě tohoto sálu se ale objevily praskliny a Muzeum Beskyd se kvůli bezpečnosti rozhodlo sál do odvolání uzavřít.
1: Prosím, nemusíte se bát, by nás
2: s ředitelem Muzea Beskyd Lukášem Lisníkem jsme teď vstoupili do rytířského sálu. Na první pohled bych si asi nevšiml ničeho, ale přece jenom tam v rohu ty štuky, tam to nějak praská. To bylo asi, co vás upozornilo, předpokládám.
1: Samozřejmě, objevující nové praskliny nás upozornili, že se něco děje. Proto byl 21. dubna proveden firmou průzkum stropní konstrukce. A to ve dvou místech.
2: Když se podíváme blíž, tak jsou vidět praskliny v rozích.
1: Jsou to dvě místa, které jsou vlastně, na kterých jsou nejpatrnější nové praskliny. Přičemž byla prozkoumána kompletně stropní konstrukce v tom místě, včetně trámu.
3: Do dřevěné konstrukce pravděpodobně zatékala voda, dřevo začalo zahnívat a objevily se dřevokazné houby.
1: A v severovýchodní části štuky jsou povolené, tudíž firma doporučila uzavřít z pohledu bezpečnosti sál pro veřejnost.
2: Co zámecký okruh bude nějakým způsobem omezený?
4: Ano, rytířský sál nám omezil i zámecký okruh, který teď vlastně bude v kratším čase, ale my se budeme snažit ho teď rozšířit, a to expozici Frýdek a Místek, a návštěvníci můžou vlastně navštívit i naši ledovnu, která je umístěna v zámeckém parku.
3: Říká mi náměstkyně ředitele Muzea Beskyd Andrea Vlachovská. Podle zřizovatele muzea, kterým je Moravskoslezský kraj, nehrozí výraznější škody, například zhroucení stropu. Hejtmanství ale ještě čeká na kompletní zprávu o výsledcích průzkumu.
5: Pokud nemáme detailní zprávu, nelze přesně říct rozsah škod ani cenu oprav. Jisté je, že bude potřeba statické zesílení stropu a zásah odborníků na historické konstrukce.
3: Říká mluvčí kraje Miroslava Chleboňová. Kdy se tedy sál znovu otevře, zatím není jasné. Z Frýdku Místku František Kuča, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: A v rámci Dne v kraji nabízíme další pozvánku. Pozvánku za hudbou, tancem a rytmem, protože ty dnes večer budou v Kopřivnici v nebezpečné koncentraci. V katolickém domě totiž vrcholí přípravy na show Na hlas. A nebude to jen otázka zpěvu, bude se také bubnovat a bude tam energie a nezapomenutelná atmosféra. Přímo na místo vyrazila naše redaktorka Petra Pivková, se kterou jsme živě ve spojení. Petro, dobré odpoledne. Co všechno návštěvníky dnešního koncertu čeká?
2: Krásné odpoledne. No právě teď tady probíhá generální zkouška, takže já jsem viděla i pár čísel a musím říct, že návštěvníky dnešního koncertu čeká opravdu velká show a úžasná zábava. No a to všechno má na kontě hlavní organizátorka tady tohoto koncertu, paní Švorcová. Dobrý den. Řekněte mi, kolik vašich vlastně studentů tady dneska vystoupí?
3: Prajem krásný dobrý den. Tak dneska vystoupí 20 studentů, ale nie sú to iba moji študenti, speváci, ale zahrajú nám aj bubeníci z Miss Music a Adelka Svobodová, nová študentka konzervatoře v Ostrave.
2: A ještě mi řekněte, čím je ten koncert vlastně zvláštní, protože já jsem viděla nádherná čísla, která tak jako standardně v Zušce asi děti nemají.
3: Trošku je výnimočný tým, že hlavně v prvom radě chceme, aby si to všetci speváci i bubeníci užili. Začali jsme spolupracovat s tanečnou kapelou Cinco Pasos z Oder a dievčata připravují choreografii a speváčky s nimi nielen zpěvají, ale si aj zatancují.
2: No a my tady jednu zpěvačku i máme. Je to Natálie, říkám to správně. Dobrý den. Řekněte mi, co vy dnes na koncertě předvedete?
4: Dobrý den, tak já mám připravenou skladbu Where is my husband od zpěvačky Ray a bude to, doufám, show, no. Je to tanec, zpěv, takový trošku muzikálový rozměr, což mě baví moc.
2: Tak já přeju, ať to dneska klapne, nejste jediná, koho si tady můžeme vyspovídat. Další je i už zmiňovaná Adéla. Adélko, ahoj, my se známe, já co přiznám. Adélko, ahoj, jak se těšíš na koncert a co od tebe dneska návštěvníci koncertu uslyší?
5: Tak dobrý den a ahoj. Tak já dneska zahraju na bicí Places od Louise Tomlinsona a rozhodně se na to velice těším, protože tu skladbu moc jako mám ráda, takže už se těším, až ji zahraju.
2: Děláte takovýhle koncert poprvé, nebo je to pravidelný závěr školního roku?
3: Nedělám to poprvé, je to už asi 12. ročník, ale tentokrát to máme dvakrát v roku. Jeden můžeme vidět v Bilovci a jeden se odohrává v Kopřivnici, ale musím povedať, že ta laťka se neustále zvyšuje, ty výkony se zvyšují, ale hlavně chceme si to užít, hlavně chceme, hudbu milujeme, zpěv milujeme a chceme, aby si to všetci užili, jak v sále, tak na jevišti.
2: Tak já přeju, ať to všem účastníkům dnešního koncertu vyjde, moc vám držím pěsti, ať to klapne, zlomte vás. Děkuji moc, že jsem tady mohla být, díky.
3: A my moc děkujeme.
2: Tak pokud byste chtěli takovou inspiraci, jak jinak se dají udělat takové předehrávky v Zušce, tak klidně můžete vyrazit do Kopřivnice a vyzkoušet to.
1: Na show Na hlas v Kopřivnici nás pozvala redaktorka Petra Pivková. Děkujeme, naslyšenou.
2: Díky moc a naslyšenou.
0: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Ostrava a už jen pár hodin zbývá do začátku tradičních slezských dnů. Národopisný areál v Dolní Lomné zítra ožije krojovaným průvodem, spoustou hudby, tanečními vystoupeními, lidovými řemesly i regionálními specialitami. Na detaily jsme se ptali Marcely Papalové z organizátorské Matice Slezské v Dolní Lomné.
1: Na letošních slezských dnech vystoupí děti, dospělí zpěváčci, hosté z Polska a netradiční hlavní hudební program poprvé v historii bude v podobě souboje cymbálu. Vybíráme hlavně podle vztahu k tradici a podle toho, aby byl program pro diváky dostatečně pestrý.
0: Některé pořady nebo umělci na akci oslaví různá, kulatá, výročí a jubilea, tak koho budete například připomínat?
1: Letos se nám těch oslav sešlo tolik, že kdybychom ke každému výročí měli krájet dort, tak už se do těch krojů ani nevejdeme. 55. výročí založení souboru Valašský vojvoda, také výročí slaví ze spolupěšní tance Žemi Češinské imění Janiny Macinkovej, který si připomíná 75 let činnosti. To je opravdu krásný důkaz toho, že těšínský folklor má sílu spojovat celé generace. A čeká nás také vzpomínkový koncert slezského souboru Heleny Salichové. Uběhlo již 130 let od narození Heleny Salichové a 95 let od narození muzikanta Jaromíra Nadáka.
0: A jaký má veřejnost zájem o tuto akci?
1: Mnozí se vracejí opakovaně. Myslíme si, že je to dáno jedinečností areálu v Dolní Lomné.
0: Festival je odkázaný na počasí, to je jasné, ale vypadá to nadějně. Většina programů se samozřejmě odehrává venku.
1: Objednali jsme sluníčko, lehký vánek, aby kroje pěkně vynikly, ale aby klobouky neodletěly až do Jablunkova. Srdečně tedy zveme všechny posluchače do Dolní Lomné na 57. slezské dny, které se konají tady v sobotu 23. května, mše svatá pak v neděli 24. května. A kromě krojovaného průvodu a regionálních dobrot vás čeká také řemeslný jarmark, paličkování krajek, výroba slavníků, košíků a hlavně atmosféra, kterou člověk doma u televize nezažije.
2: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Naším pondělním dopoledním hostem bude Jarmila Kalvodová, výtvarnice, která léta učí na základní škole. Do života ji vstoupilo onkologické onemocnění, které zaznamenávala do deníku a taky začala systematicky malovat. Dnes své obrazy vystavuje, deník se dočká knižního vydání. Svůj příběh bude vyprávět Kateřině Huberové.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině.
2: Český rozhlas Ostrava zve automobilové fandy na talk show Martina Straky, nazvanou Hvězdy F1 v Ostravě. Populární televizní komentátor a fotograf automobilových závodů představí příběhy pilotů Formule 1, kteří závodili v České republice. Vyprávění doprovodí unikátními fotografiemi a videi. Přijďte ve středu 27. května v 18 hodin k nám do studia S1 na talk show Martina Straky. Vstupenky za 99 korun si můžete zakoupit v recepci Českého rozhlasu Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Den v kraji Českého rozhlasu Ostrava pokračuje také aktuálními informací o počasí a u telefonu je Václav Smolka z Českého hydrometeorologického ústavu. Hezké odpoledne přejeme.
1: Dobré odpoledne.
0: Václave, jak to právě teď vlastně s počasím vypadá?
1: Je celé odpoledne takové, co se týče oblačnosti, proměnlivé, střídají se období slunečné a období se zvětšenou oblačností. Maximální denní teploty dnes byly od 19 do 23 stupňů Celsia, teď jsou jenom nepatrně nižší a vane aktuálně mírný severní vítr od 2 do 6 metrů za sekundu.
0: Co nás ohledně počasí čeká v noci a zítra?
1: Oblačnost by se měla postupně rozpouštět, v noci už bude polojasno až jasno, minimální noční teploty budou od 11 do 7 stupňů v údolích a při bezvětří to bude až kolem 5 stupňů, vítr bude slabý, proměnlivý do 3 metrů za sekundu nebo bude bezvětří. Zítra očekáváme ráno ještě slunečné, během dne ale bude oblačností postupně přibývat, maximální denní teploty budou nejčastěji od 20 do 24 stupňů, na horách to bude kolem 18 stupňů a vítr bude během dne přechodně místy mírný, severní až severovýchodní od 2 do 6 metrů za sekundu.
0: A ještě poprosíme o výhled na neděli a pondělí.
1: Tak v neděli očekáváme slunečné počasí, zejména v té první polovině dne, potom odpoledne a večer oblačnosti od severu přechodně přibyde a lokálně se také mohou vyskytnout i přeháníky. Minimální noční teploty budou od 12 do 8 stupňů, v údolích to může být až kolem 6 stupňů. Maximální denní teploty, ty budou asi nejvyšší z tohoto týdne, to znamená 24 až 28 stupňů. Vítr bude slabý, proměnlivý, během dne přechodně místy mírný, severní od 2 do 5 metrů za sekundu. V pondělí tam už čekáme polojasnou, během dne až jasnou oblohu, minimální teploty od 14 do 10 stupňů, maximální denní v pondělí o něco nižší než v neděli, to znamená 22 až 26 stupňů a vítr slabý, proměnlivý, během dne přechodně místy mírný, severní od 2 do 5 metrů za sekundu.
0: Informace o počasí je Václav Smolka z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkujeme za předpověď. Naslyšenou.
1: Děkuji, hezký den, naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava a zítra se můžete ve vysílání těšit například na návštěvu areálu bývalého dolu Frenštát v Beskydech. Už patří obci Trojanovice, která tam spouští svůj vlastní projekt CERK, zaměřený na výzkum, vědu, volný čas a teď se po desítkách let znovu otevře veřejnosti. No a cestou se zastavíme i v Kopřivnici, kde tamní nadšenci spolu s odborníky z Muzea Novojičínska připravili prezentaci vzácných divokých orchidejí. Všechny jsou chráněné, některé dokonce ohrožené a rostou na svazích kolem tohoto průmyslového města i na bývalé sjezdovce. No a také zprostředkujeme průběh 22. ročníku her bez venkovských hranic. Konají se zítra v Bernardicích nad Odrou, pořádá je každoročně region Poodří pro obyvatele tamních obcí, kteří soutěží v řadě netradičních disciplín.
1: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Zatímco Eva s Karlem míří do manželské poradny, operace Jany končí dramatickými komplikacemi. Seriál vyprávějí. ČT 2. Řidič kamionu v čele vzpoury proti skorumpovaným policistům. Akční komedie Konvoj. A ČT Art. Legenda české country v hudebně zábavném pořadu z pera scenáristy Oldřicha Dudka, který slaví významné životní jubileum. 100 dola Michala Tučného. Páteční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Mimořádné zastupitelstvo v Bílovci bude řešit rušení policejní služebny. Českou diplomacii čeká první setkání s novou maďarskou vládou. V Klimkovicích připravují nový parkovací systém na náměstí. Zítra bude slunečný den, teploty vystoupají až na 24 stupňů. Dobrý podvečer přeje Lucie Kociánová. Bílovec a okolní obce odmítají plány na zrušení policejní služebny. Na pondělí 25. května proto zastupitelé svolali mimořádné zasedání, kterého se zúčastní i zástupci policie a starostové okolních obcí. Tamní oddělení chce policie České republiky sloučit se sousední Studénkou. Podle nezávislého starosty Bílovce Martina Holuba to lidem zkomplikuje život. Bílovec navíc působí jako obec s rozšířenou působností.
4: Občan si něco vyřídí, zajede do Studenky, na policii, pak pojede zpátky, nedává to smysl tohleto. Jsou tady pozvaní starostové okolních obcí, starostové ORPčka, prostě a se k tomu vyjádřit a že s tím něco uděláme, že prostě nechceme se vzdát tady policie, aby tady policie nebyla v Bílovci.
3: Zasedání začne v pondělí ve 13 hodin. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů se sejde s novou maďarskou vicepremiérkou a ministryní zahraničí Anitou Orbánovou. Serveru iRozhlas to potvrdil ministr Macinka. Orbánová zastupuje novou vládu premiéra Pétera Maďara. Jeho strana TISA v dubnových volbách porazila 16 let vládnoucí Fidesz Viktora Orbána. Schůzka má být prvním oficiálním kontaktem mezi českou diplomacií a novou maďarskou vládou. Klimkovice změní parkovací systém na náměstí. Řidiči tam budou platit, a to v pracovní dny od 7 do 19 hodin. První dvě hodiny budou zdarma, každá další pak za 20 korun. Cílem je, aby náměstí nefungovalo jako dlouhodobé parkoviště. Systém začne fungovat ještě o prázdninách. Město teď vypíše výběrové řízení na parkovací automat, dodává nezávislý starosta Jaroslav Varga.
5: Dvě hodiny bez poplatku považuji za důležité. Lidé si v centru stihnou vyřídit běžné věci bez zbytečné finanční zátěže, ale zároveň se parkovací místa budou lépe střídat. Nový systém parkování je první krok k tomu, aby náměstí získalo větší řád a postupně i život.
3: Muzeum Beskyd muselo z bezpečnostních důvodů uzavřít rytířský sál ve Frýdeckém zámku. Na stropě se začaly objevovat velké praskliny. Jak popisuje ředitel muzea Lukáš Listník, následný průzkum prokázal poškození stropní konstrukce.
6: V minulosti došlo asi pravděpodobně k zatíkání a v souvislosti s vlhkostí došlo k výskytu dřevokazných hub. Trámy již neplní svou původní funkci, tak jak by měly. Štuky jsou povolené, tudíž firma doporučila uzavřít z pohledu bezpečnosti sál pro veřejnost.
0: Počasí.
3: V noci a zítra bude na severní Moravě a ve Slezsku polojasno až jasno. Během dne přechodně až oblačno. Noční teploty klesnou na 11 až 7 stupňů. Přes den vystoupají na 20 až 24. A na horách zítra naměříme okolo 18 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: V Ostravě se na sjezdu z Místecké ulice směrem k autobusovému nádraží stala dopravní nehoda. Počítejte tam se zdržením.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: 4 minuty po 18. hodině přejeme příjemný podvečer s Českým rozhlasem Ostrava a začíná Ostravská rozhlasová rodinka. Máme připraveny vaše vzkazy s přáním o písničky, rádi je vyřídíme už za okamžik, ale nevynecháme ani ostravské folklorní kalendárium, které začíná o 6:30 a dnes v něm mimo jiné upozorníme na 21. ročník festivalu Poodří Františka Líska ve Staré Vsi nad Ondřejnicí, také zmíníme 57. Slezské dny v Dolní Lomné a přiblížíme nadcházející svátky křesťanů, svátky svatého ducha, tedy letnice. Ostravské folklorní kalendárium připravila, slovem vás bude provázek Zdeněk Tofel. Pavel Janošec přeje hezký podvečerní poslech.

0: Ostravská rozhlasová rodinka.
1: A první vzkaz už je připravený. Zahrajte prosím písničku našemu milému manželovi, švagrovi, strýci Jaroslavu Ďuráňovi z Ostravy, který dnes slaví své 78. narozeniny. Milý Járo, co víc bychom ti měli přát? Hlavně zdravíčko, štěstí, pohodu, klid a lásku tvých blízkých. Ať se ti splní každé tajné přání. To ti za celou velkou rodinu přejí švagrové Dáša a Alena. No a zahrajte prosím písničku od Lidečanky, co stařeček říkávali. Přání rádi plníme.

0: Ostravská rozhlasová rodinka. Písničková přání a vzkazy ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: A další vzkaz v ostravské rozhlasové rodince vypadá takto. Zahrajte prosím 22. května směs hornických písniček k svátku pro pana Emila Klepka, předsedu klubu důchodců dolu Darkov závod 2 ve Stonavě a člena klubu krojovaných horníků. Oslavenci přejí vše nejlepší k svátku, hodně zdraví, spokojenosti a pohody všichni členové klubu důchodců dolu Darkov závod 2. No a za všechny je podepsán Alois Valošek. A my rádi skok přes kůži od malé černé hudby posíláme.

Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Hudební hlídka. To je pořad Českého rozhlasu Ostrava, který pro vás připravuje hudební publicista Milan Bátor. Poslouchejte každou neděli po 18. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Pěkný májový podvečer vám přejí z ostravského studia Českého rozhlasu mistr zvuku Aleš Huber a od mikrofonu Zdeněk Tofel. Dnes mají svátek Emil a Rita. Gratulujeme všem nositelům těchto jmén. Křestní jméno Emil pochází z latiny. Bylo odvozeno z římského rodu Aemilus. Dá se přeložit jako z rodu Aemilů. Jméno vzniklo ze slova Aemilianus, které se z latiny překládá jako pracovitý, horlivý nebo soutěživý. Jeho ženským protějškem je Emílie nebo

protektorátního prezidenta a byl jim až do zániku protektorátu v květnu roku 1945. Méně známa je Háchova činnost právně teoretická, literární a překladatelská. Dále slavný atlet Emil Zátopek, rodák z Kopřivnice, čtyřnásobný olympijský vítěz ve vytrvalostním běhu. Emil Škoda, zakladatel strojírenské továrny Škoda v Plzni. Ze světa hudby, jazzový pianista, skladatel Emil Vykrický, narozen v Olomouci, nebo od nás dechová sedmička Emila Rýdla. Z folklorismu je to například hráč na indický sitár Emil Pospíšil, ostravský zpěvák Emil Červený, romský zpěvák Emil Bišumiko nebo hornácký zpěvák Emil Tomešek. Tady znovu připomenu klavíristu Emila Vyklického, který ve své tvorbě často vychází z etnické hudby. Poslechněme si ve stylizované úpravě lidové písně Janíček je čirý zbojník trio Emila Vyklického s cymbalistkou a zpěvačkou Zuzanou Lapčíkovou a vokálním Kvévoxem v živé nahrávce, kterou jsme pořídili s mistrem zvuku Lubomírem Vírkem v červnu roku 2002.

0: milá, zobleč šaty. Zobleč, milá, zobleč šaty. Boti idem hlavu ztratit.
1: Všem Emilům a Ritám k svátku a našim posluchačům zpívala cymbalistka Zuzana Lapčíková, Kvévox hrálo trio Emila Viklického. Zastavme se u výročí osobnosti širšího spektra hudby. Zítra bude slavit 84. narozeniny zpěvák, herec a textař Jiří Štědroň, synovec klavíristy a muzikologa Bohumíra Štědroně a bratranec hudebního skladatele Miloše Štědroně, znalce Janáčková díla, též autora hudby k představení Balada pro banditu. V současné době Jiří Štědroň opět veřejně hraje a zpívá.

je členem divadla Semafor v Praze. Pozítří bude mít 85. narozeniny americký folkový zpěvák, kytarista a autor řady písní Bob Dylan. Narodil se jako Robert Alan Zimmerman v USA 24. května 1941. Bob Dylan ovlivnil svým protest folkovým repertoárem celé řady interpretů, členy legendárních The Beatles nevýjímaje. A ještě připomenu osobnost dirigenta Petra Altrichtera, který se narodil 24. května 1951 ve Frenštátě pod Radoštěm a v současnosti působí doma i v zahraničí. Pozítří budeme gratulovat Petru Altrichtrovi k jeho 75. Poslechněme si americkou lidovou s textem Vladimíra Dvořáka. Láska sladká, láska zlá. Zpívá Jiří Štědroň a sbor Lubomíra Pánka. Hraje orchestr Karla Vlacha.

0: zkazá.
1: Dnešní pořad staroveské zámecké arkády začal už 18 hodin, ale ještě ji stihnete, na nádvoří staroveského zámku, kde vystoupí dětské i dospělé soubory. Zítra v sobotu 23. května budou v 11 hodin dopoledne zahájeny před zámkem ve Staré Vsi nad Ondřejnicí staroveské obecní slavnosti, kde vystoupí dechová hudba Petr Valďanka a ostravská Kalata se svým historizujícím folkem. Následuje jízda kole obila, slavnostní objezd veškerých hranic staroveských. V zámeckém parku vystoupí zítra o 14 hodin odpoledne žáci mateřské a základní školy, dětský folklorní soubor Malá Ondřejnica a lašský soubor písně a tanců Ondřejnica. Všichni ze Staré Vsi nad Ondřejnicí. Následně muzička Písklata, cymbálová muzika Ondřejnica junior, cymbálová muzika Ancifor, cymbálová muzika Ondřejnica a vysokoškolský soubor lidových písní a tanců Polana z Brna. Více najdete na webu www.festival-poldry.cz. Hudební pozvánce na festival Poldří Františka Líska si poslechneme zpívající ředitelku slavností Marii Matějovou a cymbalovou muziku Ondřejnica s primášem Kamilem Šperlínem v písni Ach, co je to za slavíček. Nahrávka vznikla v březnu roku 1990 v našem studiu S1. Hudební úprava je od Václava Hlosty.

Na vlnách Českého rozhlasu Ostrava posloucháte pravidelný páteční pořad Ostravské folklorní kalendárium. Od studiového mikrofonu vás zdraví Zdeněk Tofel. Druhá pozvánka je na 57. Slezské dny, které proběhnou zítra pozítří v Dolní Lomné v malebném národopisném areálu pořádající Matice Slezské. Ve 13 hodin vyjde krojovaný průvod, následuje slavnostní zahájení festivalu a ve 14 hodin začne pořád Cimbál, jak ho neznáte, autoru Evy Hovorkové a Daniela Skály. V 15 hodin následuje výroční pořad souboru písně a tanců Valašský vojvoda z Kozlovic k 55 letům jeho činnosti. O 16:30 odpoledne začne pořad dětských souborů Běží voda běží autorky Barbory Vlčkové. V 17:30 nabídne výroční pořad ke své 40. Slezský soubor Heleny Salichové. V 19 hodin začne pořad ze spolu písní a tanca Žemi Češinské jmě Janiny Marcinkovej, věnovaný loňskému výročí 145 let folkloru nad Olší. Festivalovou sobotu uzavře od 21 hodin večera cymbálová muzika Švěrčini. Slezské dny vždy otevírala znělka národopisných slavností Dolní Lomná od Jaromíra Gelnera v podání cymbálové muziky Technik. Nahrávka je z roku 1975.

Jak jsme už uvedli před znělkou, program 57. Slezských dnů začíná zítra a skončí v neděli 24. května. V neděli vystoupí od 10:30 dopoledne folklorní soubor Lomňánek a slavnostní mše svatá začne v 11 hodin, vše na pódiu Křínov. Slezské dny jsou bohaté i na doprovodné programy. Mezi tradiční patří jarmark řemeslné výroby s předváděním řemesel a zapojením účastníků, včetně dětí do tradičních řemesel. Ve stylových dřevěnicích pořádají členové Matice Slezské takzvaný Slezský krmáš, kde se podávají tradiční jídla, například bramborové placky, jelítko se zelím bachora a jiné lahůdky. Další informace najdete na webu Dolní Lomné nebo pořádající Matice Slezské. Hudební pozvánce na 57. Slezské dny v Dolní Lomné uslyšíme hudební úpravě Jaromíra Dadáka, písně ze Skřípova. Zpívají a hrají členové cymbalové muziky jubilujícího slezského souboru Heleny Salichové s primáškou Evou Prauzeovou.

Přibližme si nadcházející svátky křesťanů, svatého ducha, letnice, tedy seslání ducha svatého, nebo božího cvatodušní, či svatodušní svátky. Slaví se 50 dnů po Velikonocích a 10 dnů po na nebe vstoupení páně. Letos to bude v neděli 24. května i v pondělí 25. května. Letnice pocházejí z židovského svátku týdnu Šavuot, který se teologicky vztahuje v židovství k přidání zákona na Sinaji a v křesťanství k seslání Ducha svatého na apoštoly po Ježíšově na nebe vstoupení. Letos bylo na nebe vstoupení páně ve čtvrtek 14. května. O těchto svátečních dnech křesťanů si více povíme po milostných písních z Luhačovického zálesí v titulu Zpívání v máji, podání zpěvačky Bronislavy Zellingerové a cymbalové muziky Linda s primášem a upravovatelem Stanislavem Škubalem. Nahrávka vznikla v našem studiu S1 roku 1999.

Ve starověku slavila církev svátek seslání Ducha Svatého poměrně brzy. První zmínky se objevují ve 3. století našeho letopočtu, protože v křesťanském chápání letnice mi vrcholí 50-denní oslava Velikonoc, byly a nadále jsou letnice považovány za jednu z nejvýznamnějších křesťanských slavností. V českých zemích se slavily od příchodu křesťanství, ale ještě dlouho poté přetrvávají v lidovém prostředí pohanské obyčeje. Byť narubované na nové náboženství. Ve 4. století se začala v předvečer této slavnosti slavit vigílie a po ní se slavil oktav, seslání Ducha Svatého. Liturgická barva letnic byla vždy červená. Červená barva roucha, ve kterém tento den kněz celebroval při bohoslužbách, vychází z barvy ohnivých jazyků, které vyšlehly z nebe za mocného hukotu vichru při seslání Ducha Svatého na apoštoly a označili každého z nich, jak popisují skutky apoštolů. Dřevěná nebo živá holubice, spouštěná z chrámové klenby za zvuku trub, pak symbolizovala Ducha Svatého a bouření vichru. V lidovém prostředí se odháněly zlé síly. Lidé se chránili před čarodějnicemi, slavnostně vyháněli dobytek na pastvu, pasáci práskali biči, zdobili rohy dobytka pentlemi. Vše bylo orientováno k prosperitě a ochraně hospodářství. K tomu se vázaly zvykoslovné praktiky, tančily se obřadní tance a zpívaly písně. Seslání Ducha Svatého je tedy 8. nedělí velikonoční doby, kterou tato doba končí. Letos to bude v neděli 24. května. Během sváteční neděle, ale i v pondělí se podle tradice smaží vaječina. Poslechněme si titul Květen, vítej nám máji v podání muziky Bohemiky, kterou řídí Jaroslav Krček. Pochází z LP desky Radujme se, veselme se. Láskyplný májový podvečer vám přeji z ostravského studia Českého rozhlasu Mistr zvuku Aleš Huber a od mikrofonu autor pořadu Zdeněk Tofel.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: GIBS zabavila přes 10 litrů tekuté extáze. Část našla u policisty z Prahy. Neočkovaný chlapec z Ostravska zemřel na záškrt. V Karviné začala přestavba vstupu do Městského domu kultury. Zítřek bude slunečný, teploty až 24 stupňů. Dobrý večer přeje Lucie Kociánová. Vyšetřovatelé Generální inspekce bezpečnostních sborů zajistili víc než 10 litrů tekuté extáze. Látku našli při domovních prohlídkách u dvou mužů. Jeden z nich pracuje v Praze jako policista. Podle GIBSu drogu sám užíval a podávali i své bývalé partnerce. Druhý muž měl navíc nelegální látku přímo vyrábět. Pokračuje mluvčí GIBSu Jakub Augusta.
2: Jde o druhé nejvyšší zajištěné množství na území České republiky od doby zařazení GBL na seznam návykových látek. Proti oběma osobám již bylo zahájeno trestní stíhání.
0: Tekutá extáze je v Česku nelegální od roku 2025. Říká se jí taky predátorská droga. Násilníci ji totiž házejí do pití svým obětem. Ty jsou po požití bezvládné, ztrácejí zábrany a mívají výpadky paměti. Předškolák z Ostravy zemřel na záškrt, nebyl očkovaný. O úmrtí informovala krajská hygienická stanice v Ostravě. Chlapce hospitalizovala Ostravská fakultní nemocnice. Po zhoršení stavu pacienta převezli zdravotníci do fakultní nemocnice v Praze Motole, kde v pondělí zemřel. Pokračuje mluvčí krajských hygieniků Aleš Kotrla.
3: Celá rodina byla hospitalizována na klinice infekčního lékařství fakultní nemocnice v Ostravě a přilečena antibiotiky. A ve školním kolektivu byla nařízena protiepidemická opatření. Rizika pro veřejnost jsou velmi nízká, hygienická služba zareagovala obratem, dotrasovala všechny kontakty a tím zajistila, aby se onemocnění nešířilo dále.
0: Americký lékař, který byl v kontaktu s nakaženým ebolou, je dál bez příznaků. Na sociální síti X to napsala fakultní nemocnice Bulovka. Muž je tam v izolaci po dobu inkubační doby, kdy se u něj můžou objevit první příznaky nemoci. Pro veřejnost ani běžný provoz nemocnice hospitalizace lékaře nepředstavuje riziko. Američan přiletěl do Česka ve středu. V Africe léčil nakažené ebolou. O jeho přijetí do Česka požádala americká ambasáda. V Karviné začala rekonstrukce vestibulu Městského domu kultury. Práce potrvají zhruba 4 měsíce. Lidé zatím musí využívat boční vchod. Do pondělka není možné se dostat ke službám, které fungují uvnitř vstupní haly. Městská budova bude nepřístupná až do poloviny června. Město postupně vybuduje přístupové trasy. Jak upřesnil náměstek primátora Andřej Bizoně ze SocDem, modernizace vyjde na 8 milionů korun.
4: Městský dům kultury je důležitou součástí kulturního života a společenského života našeho města. Ta investice, kterou tady provedeme, je dost kvalitní služeb pro naše občany a samozřejmě se pohybujeme v 21. století, to znamená, ta modernizace bude mít všechny prvky, které vyžaduje dnešní doba.
1: Počasí.
0: V noci a zítra bude na severní Moravě a ve Slezsku polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno. Noční teploty klesnou na 11 až 7 stupňů, přes den pak vystoupají na 20 až 24 a na horách zítra naměříme okolo 18 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Provoz na silnicích v kraji je bez vážných komplikací. Pokud o nějaké víte, volejte linku Zelené vlny 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
5: Český radio v Ostravě, wydarzenia.
6: Dobry wieczór, piątek 22 maja 2026 roku, imieniny Heleny i Wiesława. Przed mikrofonem wita Państwa Jacek Sikora i zaprasza do wysłuchania wydarzeń aktualności Czeskiego Radia w Ostrawie. Mieszkańcom Siwickiego osiedla w czeskim Cieszynie skomplikowało życie zamknięcie kładki nad torami, która ułatwiała Siwiczanom dotarcie do centrum miasta. Niestety, kolejne przejście przez tory znajduje się dopiero 1,5 kilometra dalej, przy dworcu kolejowym. Dlatego od przyszłego tygodnia autobusy komunikacji miejskiej będą kursować między Sibicą a ulicą Nowa Fabryczna. Przewoźnik uruchomi również specjalne połączenie dla uczniów uczęszczających z Nowej Fabrycznej do Sibickiej Szkoły pod Dzwonek. W Karwinie ruszyła modernizacja holu Miejskiego Domu Kultury. Jak powiedział wiceprezydent miasta Andrzej Biżoń z listy Partii Socjaldemokratycznej, remont potrwa około 4 miesięcy i ma kosztować 8 milionów koron. Władze Trzyńca zainstalowały na ulicach Frydecka i 1 Maja w centrum miasta nową sygnalizację świetlną. Na razie działa ona w trybie próbnym. Wykonawca stopniowo będzie dostosowywał częstotliwość włączenia i wyłączenia świateł, uwzględniając m.in. ruch na skrzyżowaniu po zakończeniu poszczególnych zmian w rucie. Rzecznik ratusza Stanisław Cieślar poinformował, że swoje uwagi w tej sprawie można zgłaszać w Wydziale Transportu Ratusza. Dzisiaj piątek, a zatem czas na audycję tematyczną. Tę dzisiejszą nazwałem z Józefem Szymeczkiem nie tylko o leśnych kościołach, a na razie posłuchajmy zespołu Parklife i pieśni Nasz Bóg.
7: Tak dobry jesteś, Panie.

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Medicine Man.

0: ja niemals lernbar des
1: Waldes Seidel, den Sie eben in der Archivaufnahme aus dem Jahre 1937 gehört haben, war zum Zeitpunkt der Aufnahme gerade einmal 32 Jahre alt. Wann genau die Aufnahme entstand, wissen wir nicht. Viel Zeit blieb ihm jedoch nicht mehr. Im August desselben Jahres starb Seidel in Neapel in den Folgen einer Typhuserkrankung, mit der er sich während einer Schiffreise nach Italien infiziert hatte.
2: Waltru Seidlovi, kterého jste slyšeli v archivní ukázce z roku 1937, bylo v době natáčení pouhých 32 let. Kdy přesně byla nahrávka pořízena, nevíme, ale Seidlovi tehdy už nezbývalo mnoho času. V srpnu téhož roku zemřel v Neapoli na následky tyfu, kterým se nakazil na lodi při plavbě do Itálie.
3: Das war aus unserer Sendung alles. Texte der Rubrik Jubiläum der Woche und Archiv der Sendung finden Sie auf folgende Webseite www.roslas.cz/sever/sousede. Einen schönen Freitagabend und nächste Woche. Und auf Wiederhören freuen sich Richard Schulko und Veronika Kindlova.
2: A to bylo z dnešního vydání Sousedů všechno. Text rubriky Výročí týdne, stejně jako archiv pořadu, najdete na webových stránkách www.rozhlas.cz/sever/sousedé. Pěkný páteční večer přeje a příští týden naslyšenou se těší Richard Šulko a Veronika Kindlová.
4: Český rozhlas, zprávy.
5: Stát podle premiéra Babiše uvažuje o prodeji firmy na výrobu výbušnin Explosia. V Česku zemřel předškolák na záškrt. Hygienici vyzývají ke kontrole očkování dětí. Zítra bude jasno nebo přechodně oblačno s teplotami do 28 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Stát možná prodá pardubickou Explosii. Dnes to po návštěvě firmy připustil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. O státního výrobce výbušnin a střelivin podle něj projevila zájem Francie a další evropské firmy. Výnosy z prodeje by se podle Babiše mohly použít třeba na splnění závazků NATO, řekl to České televizi.
6: Pokud by došlo k tomu, že bychom Explosii prodali, tak to musí být za extrémně dobrých podmínek pro stát a samozřejmě zachování si nějaké pozice i z toho titulu vztahu Explosie a České armády.
5: Po nákaze záškrtem zemřel předškolák z Ostravska, nebyl očkovaný. Potvrdila to hygienická stanice Moravskoslezského kraje. Dítě zemřelo v pražské nemocnici Motol, kam ho lékaři převezli kvůli zhoršení stavu. Šíření nákazy podle hygieniků nehrozí, rodiče by ale měli zkontrolovat očkování svých dětí. Jde to u pediatra anebo v aplikaci EZ-karta. Očkování proti záškrtu je součástí hexavakcíny, která chrání taky před tetanem nebo dětskou obrnou. Výskyt nákazy je v Česku vzácný právě díky povinné vakcinaci. Podle dětské lékařky Hany Cabrnochové z České vakcinologické společnosti, ale někteří rodiče vakcíny odmítají s tím, že se očkuje proti nemocem, které se už téměř nevyskytují.
7: No právě proto, že očkujeme, se ty nemoci nevyskytují a právě proto tento případ by měl být takovým apelem k tomu neodkládat očkování a dodržovat vyhláškou dané intervaly.
5: U Příbrami dál nejezdí vlaky kvůli požáru soupravy Regionova. Ta už nehoří, hasiči ale na místě zůstávají. Omezení podle mluvčího zprávy železnic pro mimořádnosti Martina Kavky může trvat několik hodin. Některé regionální spoje nebo osobní vlaky v úseku Příbram Březnice tak můžou nabírat zpoždění, pokračuje Kavka.
8: Toho zastavení provozu asi bude na delší dobu, tam opravdu záleží na tom, jak moc je ten vlak poškozen. Po dohašení se zjistí, jestli je ten podvozek schopný nějakého pohybu, anebo se bude muset povolat třeba nehodový vlak. V tuhle chvíli nemám takovou informaci.
5: Z vlaku se evakuovalo 30 cestujících, nikdo z nich není zraněný. Záchranáři na místě ošetřili strojvůdce. Lehce se zranil, když se pokoušel uhasit podvozek. Sport. Hokejisté Kanady vyhráli na mistrovství světa i páté utkání a zajistili si postup do čtvrtfinále. Ve Friburgu porazili Kanaďané Slovinsko 3-1.
4: Počasí.
5: Zítřejší ráno bude slunečné, postupně se začne zejména ve východní polovině tvořit oblačnost. K večeru se většinou znovu vyjasní. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách až 28.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
5: Na dálnici D1 směrem z Prahy do Brna těsně za sjezdem na Velké Popovice na kilometru 15,5 blokují prostřední pruh následky nehody kamionu a autobusu. Pomaleji se projíždí pravým a levým pruhem. A na dálnici D8 z Německa do Prahy jsou potíže v tunelu Panenská. Na kilometru 85,5 blokuje levý pruh, havarovaný kamion a dodávka. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: A teď už je tu repríza pořadu Vesele a zdravě.
4: Vesele a zdravě.
9: Tak to k tomu přistupujeme v následující hodině s doktorkou Kateřinou Cejdomovou a Patrikem Rozehnalem. Dobrý den.
10: Dobrý den, já jsem se nadechovala, abych řekla, cítím ve vzduchu,
9: co?
10: Že bude dnes krásný den a úžasný pořad. Jestli pak víte proč, Patriku?
9: O pocitech.
10: No, ale taky, že něco člověk čuchá člověk.
9: A nečuchá, že vlastně ztratí čich.
10: Ano.
9: Takže o ztrátě čichu.
10: Ano, přesně tak. Pak, a o tom, jak je důležitý.
9: Že prostě necítí.
10: Ano.
9: A taky ten prohlášení, nějak se necítím, řekl pacient doktorovi, po amputaci nosu.
4: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Rozbité zrcadlo, Karel Černoch, rozbila někdy zrcadlo, doktorka Kateřina Cejdlová?
1: No jejda.
0: Jo.
1: Ano. A byla jsem velmi pověrčivá a bylo to zajímavé, protože to je sebenaplňující proroctví, jak člověk si říká, tyjo, co špatného se stane, vždycky něco najde.
0: Teď k tématu, které ano. budeme mít v pořadu Vesele a zdravě. Ono se ho vlastně dozvíme i z ukázky z archivu zábavy, když už je to Vesele a zdravě, připomene nám to Miloslav Šimek a Luděk Sobota.
2: A co vy, s čím vy tam jdete?
3: Já s nosem, pane, s nosem.
2: Vy na ně jdete s dlouhým nosem.
3: Ale to nechte si to. Já ve svým věku nejsem zvědavý na nějaký vaše fóry. Já tam jdu se svým nosem, aby bylo jasno. Se svým nosem.
2: Oni čekají na vhýzky a on na ně jde s dlouhým nosem.
3: No dovolte, já snad tady ještě někde mám normální nos, ne?
2: Pokažte to.
3: No prosím.
2: Máte ho normálně.
3: Ty to povídá.
2: Tak proč tam s ním teda jdete?
3: No okázat jim ho, ne?
2: A vy si myslíte, že oni jsou zvědaví na nějaký normální nosy?
3: Já nevím, milej pane, na co jsou tam zvědaví, jak to mám vědět?
2: Tak se zeptám, když něco nevím. Já vám říkám, že jestli máte normální nos, tak tam s ním jdete zbytečně. To vás ještě vyhodí.
3: Už vás nemalujte na zeď, proč by mě vyhazovali? Snad mi aspoň poraděj, ne?
2: To víte, že ne.
3: Jak to, že ne? Musej mi poradit, já ztrácím čich na obě dírky.
2: To ne, to oni ne.
3: To já vím, že oni ne, ale já jo.
2: Já jo.
3: Pro zajímavost, co ztrácíte vy?
2: Já.
3: Že se ptám vůbec. Zajímalo by mě, co ztrácíte vy?
2: To ne.
3: Nemáte takhle náhodou něco s ušima?
2: To ne.
3: Ne. Tak jsem hold blbej, no.
2: A to jo, to je pravda.
3: Tak vy nemáte nic ušima.
2: Já jenom neslyším.
3: Proč tam teda jdete?
2: Já neslyším.
3: Povídám, proč tam teda jdete?
2: Já neslyším, ne?
3: Já nekam bejt. A ty tam jdeš čím chce, dědek jeden, ale nepříjemný.
2: Já špatně slyším, tak jdu doktorovi, ne?
3: Vy nám svátek Lochnesko.
2: Nevolali mě? Povídám, nevolali mě?
3: Čověče, co na mě řvete?
2: Protože neslyšíte.
3: Já vás slyším. Já vás slyším dobře. Já vás jenom necítím.
2: To buďte rád.
3: Proč?
2: To já cítím dobře. Ale jak tak vedle vás sedím, tak bych radši slyšel.
4: Vesele a zdravě.
1: No, tak já jsem zatímco jsme poslouchali tuhle ukázku, se Patrika ptala, z které doby to je. On říká, že z 80. let.
0: Ano.
1: Takže můžeme skonstatovat, že po 50 letech se to s léčbou moc nehnulo. Teda.
0: Takže to, nepozná je, se tedy jako
1: no,
0: problém s čichem.
1: Ten problém je v tom, že je nedostatek klinických studií, takže my například čich hodnotíme pořád kvalitativně, neboli je, nebo není, ale kvantitativně, jako kolik ho je,
0: Vy nám nemůžete jako doktoři říct tak jako u šaři, že to takhle řeknu, snížil se vám sluch o 10%, že by to bylo s čichem?
1: Nejsou žádné normy.
0: Aha.
1: A jsou ještě muži a ženy mají ten čich lepší,
0: jak
1: ale
0: to?
1: My nevíme o kolik. No, on totiž čich souvisí hodně se spoustou různých věcí a z těch čichových receptorů to jde rovnou do mezimozku a rovnou to ovlivňuje limbický systém, což je něco, co nám vytváří ty pocity, proto tomu říkáme, že někdo něco vyčuchá, nebo babička říkala, zčuchli se, teď se slejzaj. A byl na to dělaný velmi zajímavý pokus o souvislosti imunity vlastně jednotlivých pohlaví a jejich čichových jako zhodnocení a zjistilo se, že čím je imunitní systém muže vzdálenější od imunitního systému ženy, tím víc jí voní a v obráceně.
0: To znamená, že si takto podvědomě žena vybírá partnera, aby byla bohatší nějaká imunita pro děti.
1: Ano, aby dítě mělo bohatší imunitní systém, čili že mu to prospívá.
0: O čichu a hlavně o ztrátě čichu, kdy vám třeba slábne. Doktoři to ještě nedokáží přesně změřit, ale vy ten pocit určitě dokážete popsat, že to třeba bývalo lepší, nebo jste ho ztratili dokonce úplně na nějaký čas, nebo se vůbec nevrací. Tak tyhle problémy budeme řešit dnes v pořadu Vesele a zdravě.
4: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou na téma ztráta čichu. Připomenou nám to i posluchači, kteří opět básnili.
1: Zdraví Mirek z Mladé Boleslavy. Abych nestratil svůj čich, nekouřím, nepáchám tento odporný hřích. Nejraději má moje nosní slizice aroma jarní přírody nejvíce.
0: A pak máme posluchače Petra.
2: Zdraví Petr. Vlezli jsme tam pěkně potichu, jsem ale zcela bez čichu, takže mu věřím, když parťák tvrdí, zdráme odsaď, nějak to tu smrdí.
3: Ale tady si, Patriku, všimněte, jak krásně nám posluchač Petr vlastně řekl, jak je ten čich výrazně zaměřen na ty negativní čichové podněty.
0: Je to z obranných důvodů.
3: Je to z obranných důvodů a dokonce to aktivuje pud sebezáchovy, jak jsme slyšeli v této krásné básni.
0: Co všechno může vyvolat problémy s čichem, nebo jsou i nějaké zvláštní nemoci, které s tím čichem souvisí, které třeba neznáme?
3: My můžeme mít vrozenou poruchu čichu a můžeme ji mít získanou. A u té získané může to být dočasně, to je nejčastěji zánět nosní sliznice, ať už způsobený nějakou virovou nebo bakteriální infekcí anebo alergií. To jsou ty nejčastější věci. Ale potom může být trvalá ztráta čichu a to je velký problém, protože to tady i pár našich posluchačů se ptalo a obávám se, že tam jde o tu trvalou ztrátu, kdy vlastně u té trvalé ztráty, to je onemocnění centrálního nervového systému a té vlastně dekodovací centrální části. Čili v tom nose je to možná fajn, ale jako ta centrál limbického systému a mezimozku, která
0: mozek to špatně vyhodnotí,
3: to nevyhodnotí.
0: Nebo vůbec.
3: Ano. A to může být po úraze hlavy, nádorových onemocněních mozku, třeba meningeom, ten utlačuje dokonce čichové nervy. Další mohou být neurologická onemocnění jako Parkinsonova nebo Alzheimerova choroba, tam taky je to vlastně neurologický.
0: A to může být tedy náznak toho, že třeba tahle nemoc přichází, nebo tyhle nemoce?
3: Ano, může to být k tomu, že vlastně ten pacient subjektivně, my jsme říkali, že my to změřit jako neumíme, ale on subjektivně popisuje, konstatuje, že se mu snížil čich. Tady chci poděkovat zase panu Miroslavovi za to upozornění, že kuřáci mají opravdu ty čichové receptory tak jako omráčené a ten kouř je něco, co normálně je obrovský stresor, ale kuřák to má obráceně, že on ten kouř považuje za nevýznamný vlastně podnět. To znamená, že ho vůbec nevnímá, necítí.
0: Kuřáci by asi neměli dělat tedy hasiče.
3: No, to myslím, že ani dokonce nedělají. Nevím teda, že by to bylo v nějakém dotazníku, ale ne. A proto říkám, že velmi důležitá je anamnéza od pacienta, kdy to začal vnímat, co se stalo, jestli měl úraz, jestli měl nějaké onemocnění. Polypy mohou být problém. A ta diagnostika je poměrně svízelná, bohužel.
0: Můžeme i nějak špatně vyhodnocovat ty vůně, pachy?
3: Ano, můžeme mít vlastně to, co já jsem tady popisovala, je anosmie, to znamená, to je ztráta. Říká se tomu takzvaná čichotupost, to je velmi zajímavý vlastně název. A je to závažné, protože náš čich je strašně důležitým smyslem na pocit bezpečí, na rozeznávání nějakých vlastně lidí i stavů mysli těch lidí, protože pod vyděšeného člověka, to víme od psů, voní jinak než pod člověka klidného. Při konzumaci potravin my rozeznáme čichem, jestli ta potravina je nakyslá, zkažená, shnilá, něco, čili nám to zaručuje vlastně zdraví. A pokud my o ten čich přijdeme, a to může být i dočasně, i trvalé, no tak se člověk cítí ohrožen a je vlastně jako horší je to, než být možná slepý, protože není žádná kompenzace tohohle smyslu.
0: Je nějaká normální lhůta, když přijdou nemoci, třeba i ty virové nebo jiné, kdy může na čas tedy člověk přijít o ten čich, ale pak se vrátí. A teď, abychom věděli, pokud už se nevrací po téhle době, tak radši k doktorovi, nebo by mohlo hrozit, že to bude trvalé?
3: Tak, já bych šla k doktorovi v podstatě zhruba první týden po té, co ztrácím čich, aby se případně zahájila léčba, protože u těch třeba sinusitid, zánětů různých nebo polypů, tam jako dlouho čekat k čemu. To znamená raději dřív, jinak 4 týdny je ten limit, který od sebe odlišuje tu ztrátu dočasnou a ztrátu, která zavání tím, slyšíte, říkám zavání, tím, že je trvalá.
0: Doktorka Kateřina Cajdamová odpovídá na mé otázky, bude brzy už i na vaše, ty dopředu položené přes náš telefonní záznamník nebo kladené ve formuláři na stránce veseleazdravie.cz, už si pletu pořady. A pozor, dostane se brzy i na ty vaše živé dotazy na telefonní lince, ale k tomu za malou chvíli. Teď se na chvíli zase vrátíme za muzikou.
4: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: se to blíží.
1: Povídáme si i dnes v tomto čase pravidelně s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou, dnes na téma ztráta čichu nebo jeho výrazné omezení. Ptali jste se i dopředu přes telefonní záznamník, tady je jeden z dotazů.
2: Dobrý den, paní doktorko, zdravím vás. Prosím vás, prodělala jsem COVID hned na začátku 2020. Od té doby vůbec nic necítím. Málo kdy se mi povede, že cítím třeba česnek, nosem nic necítím. Jinak jsem stabilizovaná v pohodě. Nevím, co s tím dělat, protože ani necítím, jestli mi smrdějí nohy, nebo když se navoním, necítím to. Jsem alergik, teda jsem alergik.
1: Ty problémy na s COVID. Post-covidem to bylo hodně, ano.
3: Se ptalo hodně lidí, já bych jenom chtěla říct, že to je takové povzbuzující v uvozovkách, že bohužel ke ztrátě čichu u covidu dochází a proč vědci zatím nevědí, ztráta čichu je pravděpodobně v okamžiku, kdy koronavirus infikuje ty buňky a vlastně ty buňky jsou zranitelnější, mají nedostatek výživy, z čehož zaniká jejich část. Jinak každá z těch čichových buněk má tendenci rozeznávat třeba 4 pachy, jakože jsou, nejsou specializované, ale jsou to takový...
1: jsou multitalentové.
3: Multitalentovaný, ano. A takže italští vědci zjistili, že ke ztrátě čichu u pacientů dochází ve stejné době, kdy se najde vlastně interleukin 6, který je spojovaný se záněty. To znamená, ten zánět prostě způsobí ten zánik. No a co s tím, no. Tak nikdo moc neví. Zkouší se B-vitamin, zkouší se proplachování
1: někomu
3: nosu.
1: Se to počase velmi brzkém třeba vrátí a někomu ne, proč? Tady nevíme.
3: No, proč? No,
1: to... A je tam šance na to? Nobelovka. Nebo zaznamenáváte, že pak může být i zlepšení třeba po roce?
3: Právě psal nám tady jeden z pacientů, že může docházet k tomu, že to jako přejde a zlepší se, zhorší se. Je to záležitost toho, co dělá ten zánět. A další věc, velmi zajímavá, paní Ilona nám píše, že v září 22 od té doby, kdy byla vzata levá ledvina, tak má ztrátu čichu a necítí nic ani savo, výjimečně náznakem parfém. To je velmi zajímavé, že tu savo, které je tak intenzivní, ona necítí a ten parfém cítí.
1: Že jste říkala předtím ty spíš negativní věci, člověk cítí.
3: Běžně je to spíš v obráceně, že by to savo ještě cítila.
1: Jestli má dobře zvolený parfém, jestli dobře voní.
3: Tam je, ano, to je jedna moc, otázka, možnost, ale taky to může být, že došlo k selektivnímu úhynu některých buněk,
1: ano.
3: A ty jiné, které vnímají zase jiné věci, třeba parfém, ještě jsou naživu. Léky neužívají 60 let, neurolog i obvodní lékař tvrdí, že s tím nic nejde dělat, no tak co já na to říct jiného, než že s nimi bohužel souhlasím.
1: Podobné téma tady je v dotazu i telefoním.
4: Veselý den přeje Marie. Prosím, paní doktorko, jsem zvrácená nebo nemocná čichem, když mi voní síry, jako je Romadur nebo jihočeský zrající.
1: No.
3: Není zvrácená, nevím proč by, protože kdyby to byly nebezpečné síry, no tak ani nechutnají. Ale čich a chuť jsou spojeny a v okamžiku, kdy jí prostě něco voní, a tady bych chtěla upozornit na genetické výzkumy, které říkají, že tendence k tomu, že nám některé věci voní nebo chutnají, je dána geneticky. To znamená, s věkem se zvýrazňuje a jediný případ, kdy ten čich se vlastně s věkem nebo s nějakým začátkem nemoci začne ztrácet, je právě Alzheimerovská demence a je to považováno dokonce za první z diagnostických rysů. Já tu mám ještě jeden zajímavý dotaz.
1: Ano.
3: Před 15 lety paní měla rakovinu prsu, od té doby ztratila čich vinou chemoterapie a ozařování. Tady je to vlastně zánik pravděpodobně z důvodu zánětů a vlastně určitého poškození té sliznice a cítí pouze aromatické hodně věci, ale ty negativní, jako třeba chlévská mrva, parfémy ani květiny necítí. No, tak vzhledem k tomu, že ještě prostě cítí ty negativní, tak já věřím, že ten čich se postupně může vracet.
1: Že je to známka toho,
3: že je to známka, že by to mohlo dobře dopadnout. Jinak to, že cítí ty negativní věci, je proto, že oni jsou významnější.
1: Také máte problémy s čichem, vytrácí se vám třeba s věkem, slábne, nebo zmizel úplně, nebo ve vlnách, jak popisovala paní doktorka, přichází tyto problémy. Cokoliv na téma ztráta čichu řešte právě teď živě s námi přes telefonní linku, kterou otevíráme vám, a vaše dotazy budou znít ve vysílání už za malou chvíli.
5: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: odpovídáme už postupně na vaše otázky, dotazy po telefonu 731 800 900. Vy posloucháte totiž pořad Vesele a zdravě na vlnách Českého rozhlasu dnes na téma ztráta čichu. Další volající na naší lince 731 800 900. Kdo tam je?
1: Halo, halo.
2: Doležel Stanislav, prosím vás, to je rádio.
1: Ano.
0: A Vesele a zdravě je pořad. Voláte dobře.
2: Já mám takový problém opačný s čichem. Já po covidu mám čich naopak velice výrazný. Takže...
0: Ve smyslu, že je to až obtěžující, myslíte? Nebo cítíte naopak pozitivně spousta vůní a pachu?
2: No, to je až obtěžující, protože třeba když se vaří a krájí se syrová cibule, tak to je až moc. Případně při barvení vlasů, čpavé, které je v té barvě, tak to samé, to taky ano. Je moc.
0: Může se po té nemoci jako pročistit ten nos natolik, že dojde k nápravě i původně třeba, nechci to říct, ucpaného nosu, ale ne tak třeba dobře funkčního?
1: Pán mluví. Tam je otázka, jestli například tou léčbou, kterou pán absolvoval, jestli jste třeba nebral nějaké dietní doplňky, nebo co jste vlastně v době covidu se sebou dělal, abyste se té infekce zbavil? Halo, halo?
2: No takový ty běžný prášky, které se dají koupit na volno, čili že nějaký Paralen Plus a podobně.
1: Jo, takhle, čili vy jste nic lokálně nedělal.
0: Tělo no, si pomohlo samo.
1: Je to zvláštní, tělo si pomohlo samo způsobem, které je teda obtěžující. Chtěla bych říct to, co jsme říkali i během písničky. Je potřeba tomu sebrat ten význam, čili radovat se, že ten čich mám, protože ztráta čichu je horší, než když se ten čich zvýrazní a pracovat na tom významu, který tomu přikládáme. Čili čím víc vás to štve, tím to bude významnější, bohužel.
0: Radí, říká, prozrazuje doktorka Kateřina Cajdamlová, poradí, doufám i dalšímu, kdo má problém s čichem, dobrý den.
3: Dobrý den.
1: A někdo má puštěný rozhlas, můžete si to prosím stlumit?
3: Ano, už to vypínáme.
1: Jste moc laskav.
3: Měl jsem jemu jako
1: ano.
3: Delší dobu, no a šel jsem k lékaři,

0: to, že špatně jako jsem cítil potom, no, mi napsal nějaké kapky na sonek.
1: Ano.
0: No a ty, když jsem si nastříkal do nosu, tak jsem přestal cítit úplně.
1: Jasně, tady máme podobnou zkušenost pana Jana, který říká, že si po obyčejné chřipce začal taky nějakým způsobem kapat a že neví, jestli to teda byly kapky nebo náhoda. Někdy se může stát paradoxní reakce na ty kapky, že vlastně to jako kdyby poslední rána nebo poslední kapka a dojde k tomu. No. Zajímavé je, že jeho chuť pana Jana se vrátila k normálu, ale čich se mu změnil, kyselé cítí normálně, kouř úplně jinak. Je to prostě záhada a je to záhada zejména proto, že my to nemáme podpořeno žádnými moc výzkumy.
2: A co s tím,
1: to
2: tak máme tomu
1: těžké
2: dávat, jak vy říkáte, ty jiné významy, že se jako na to zvyknout, ano, a pozitivně tomu dát nějaký náboj, tak by to není tak špatný.
1: Ano, že aspoň něco cítím, no.
2: Jo, to je takové, no, tak jako když si jako maminka třeba zvykne na to, když přijde miminko a teď musí přebalovat, stolice nepříjemné a nakonec
1: to
2: prostě
1: vezme. Ale je to v pohodě.
2: Takže zkusit takto k tomu přistoupit.
0: No já to už mám dlouho, ale já něco cítím trošku, jako třeba kvalitní parfém cítím.
1: Výborně.
0: A jak jsou také ty horší, jak jsou ty horší, tak to cítím jenom jako puzr.
1: Ano, tak jenom už bych si...
2: To je výhoda, odhalíte dobrý parfém od špatného.
1: Přesně, už bych si liboval.
0: Jenom, že mi často mi říkají, že cítím, jak se potím, jako tak to necítím skoro vůbec.
1: Jasně, tam člověk na svůj vlastní pot si docela
2: zvykne.
1: Často i sám
2: tak
1: zvykne.
2: Odfiltruje vlastně v té
1: čichové
2: sloně.
1: Že to odfiltruje, protože to cítí pořád, no, tak hold prostě poprosit, ať vás někdo očuchá a řekne, ale vážně, jako...
2: Další dotaz telefonní u nás v pořadu Veselé a zdravě. Kdo se ptá na ztrátu čichu nebo problémy s ním? Kdo
1: halo,
2: tam je?
1: Halo.
2: Povídejte, ozvěte
3: halo,
2: se nám.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Posloucháme.
3: Tady posluchač z Trutnovska.
1: Ano.
3: Já bych se paní doktorky zeptat. Před 3 lety jsem byl na operaci očních kanálků.
1: Ano.
3: A tam mi doporučili, nebo dali po operaci... sůl, že si mám slanou vodou ty kanálky proplachovat několikrát denně.
1: Ano.
3: Co jsem dělal, i potom po propuštění z nemocnice jsem to dělal.
1: Ano.
3: A potom jsem mi ztratil čich a do dneška ho nemám zpátky.
1: To je právě problém, že mohla být přílišná koncentrace té soli a my se v medicíně velmi často ocitáme takzvaně mezi Skylou a Charybdou, čili mezi dvěma zly, a tam vlastně rozhodnout, co je horší a co je lepší, je velmi těžké. Já začínám být kapku frustrována, protože veselé a zdravě není veselé a já nemám zázračné řešení. Já fakt nevím. Jo, v situaci, kdy je tam ale přímá příčinná souvislost, no tak prostě ty buňky pravděpodobně nějak odumřely. Mě ještě teď napadá, jak to slyším od vás povídat, tak mě napadá, jestli neskusit upravit pitný režim, protože kvalita sliznice i v nose by mohla být zlepšena tím, že nebude dehydratován ten nos. Takže zkusit, protože pokud k tomu došlo vinou solného roztoku, který byl třeba hodně koncentrován, tak by to mohlo napravit zevnitř dostatečná hydratace. Takže zkusila bych tohle.
2: Zkouška tohoto typu. Ano. Doktorka Kateřina Cajda mluvá u nás ve studiu Veselé a zdravě a téma je ztráta čichu. Ptejte se dál na telefonním čísle 731 800 900.
4: Veselé a zdravě. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Když mi

0: My budeme stále ještě odpovídat na vaše otázky, které se týkají ztráty Čechů v pořadu Veselé a zdravě. Tedy odpovídat bude doktorka Kateřina Cajdamová, hledat cestu k nápravě. Telefonní číslo 731 800 900, kdo tam je teď právě? Dobrý den, vítám vás.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, o telefonu Milada Haklová.
0: Povídejte.
2: Já jsem se, prosím vás, chtěla zeptat, já trpím chordomem klivu a v roce 23 jsem měla vlastně operaci a od té doby jakoby cítím velice málo.
1: Ano.
2: Mám pocit, že se mi jakoby čich, jakoby nemám intenzivní čich.
1: Můžu vědět váš věk?
2: 58.
1: Jasně. A vy jste to řekla svému obvodnímu lékaři? Tento
2: já pravidelně dojíždím do Ústřední vojenské nemocnice,
1: no,
2: do Prahy.
1: A říkala jste jim to?
2: Netukou. Říkala jsem to.
1: A co říkal?
2: Ale jakoby ten stav je nezměněný.
1: Ano.
2: Ten nádor neroste. Tak
1: ano.
2: Jako...
1: Ano. No, já jsem říkala v tom úvodu, že při určitých typech nádorů je ztráta čichu způsobená útlakem čichových nervů, jo? Takže to může být tenhle ten moment s tím, že to hlavní je sledovat, co dělá ten nádor, a pokud ten nádor neroste, tak ta věc by neměla progredovat, že by se to nemělo jako zhoršovat. V okamžiku, kdyby se vám to začalo zhoršovat, tak bych asi rychle běžela do té nemocnice zkontrolovat, jestli nádor neroste. Máte to jako takovou kontrolku, to vnímám.
2: Já tam jako jezdím dvakrát do roka vlastně,
1: ano,
2: na magnetickou rezonanci,
1: no,
2: takže jakoby pod kontrolou,
1: ano,
2: se domnívám, že jsem.
1: Oni nepočítají s tím, že se bude operovat, nebo že se to bude nějakým způsobem, já nevím co, ozařovat nebo tak, nic?
2: Já jsem to ozářené měla.
1: Aha.
2: Na kybernetickém noži a operace,
1: aha,
2: v podstatě je nemožná, protože,
1: aha,
2: je to na nepřístupném,
1: místě. Jasně. Takže tady bych asi brala tu změnu schopnosti cítit jako bohužel vedlejší účinek toho spíš nádoru. A spíš bych měla radost, já vždycky doporučuji mít radost plné sklenice, čili radost, že to neroste, že se to nezhoršuje. Ach jo.
0: Doktorka,
1: já bych ráda radila nějak
0: kouzelně,
1: ale tady to je fakt, každá rada drahá, bohužel.
0: Snad se nám podaří vysvětlit třeba problémy někomu dalšímu. Dobrý den po telefonu, 731 800 900, naše linka, kdo tam je?
3: Dobrý den, tady je posluchačka z Moravy a chtěla bych se zeptat paní doktorky. Já jsem měla v roce 21 covida, dost těžkého, a od té doby nemám tu ani čich, ani chuť, což je docela už lustrující 5 roků. Je nějaká náděj, že by se mi něco vrátilo?
1: Jejde, Mane, zase. Já děkuju za otázku, vzhledem k tomu, že tam došlo ke ztrátě i čichu, i chuti, tak pravděpodobně se jedná o nějakou centrální prostě problematiku.
0: A pokud je to 5 let, tak asi.
1: A 5 let to už nevypadá. Jinak nám během písničky volala dáma, u které to bylo důsledkem boreliozy, a tam taky jako... Přestože boreliozu už nemá, tak furt ten čich špatný. Je to prostě čich je potvora. No.
0: Kdo se ptá další na telefonu? Ještě jeden. Poprosíme stišit rádio. Teď, když voláte, ať rovnou, tak to se, se omlouváme, musíme jít na další, kdo je připraven, a nevazbírám to. Dobrý den.
1: Dobrý den.
4: Prosím.
0: Ano, jste to vy, ptejte se v pořadu Veselé a zdravě.
4: Kde jsou?
0: Ve vysílání.
4: No, už se
1: ano,
4: slyším.
1: Ano.
4: Prosím vás, paní doktorko.
0: Já vás poprosím i vás, stište nebo vypněte rádio, slyšíme vaši ozvěnu, prosím, vypněte to, budete rozumět vy nám, i my vám.
4: Rozumím. Prosím vás, paní doktorko, nemohla byste aspoň z půlky těch, co volají, nakopat s proměnutím do řeči?
0: A tak omlouváme se. A není důvod.
1: Není
0: si
1: důvod. My děkujeme si moc za důvěru, se kterou nám lidé telefonují, a považuji to za báječné a děkujeme, že někdo volá.
0: Ano.
1: No, tak vypněte si rozhlas, když vás to zlobí.
0: Kdo pak tam je teď? Dobrý den.
1: Haló? Haló, haló? Se někdo nechal zastrašit teď? Doufám, že ne, pro boha. Je tam někdo?
5: Nenechal jsem se zastrašit.
0: Povídejte, ptejte se.
5: No, po covidu, tak před 4 rokama, nebo tak nějak to bylo, jsem měl těžký covid. Od té doby mám ztracený čich a jako chuť se mi pomalíku vrací, ale...
0: Ano, to je věc, kterou jsme tu, že vám do toho skočím, to řešili jsme mnohokrát. Ano.
1: A chtěli jsme slyšet, že aspoň něco se vrací.
0: To je dobrá zpráva.
1: Další důležité je, aby člověk trénoval. To znamená, jakýkoliv smysl, pokud vlastně my se snažíme ho trénovat, ať už tím, že čicháme k parfémům nebo k nějakým, já nevím, věcem jako aromatickým, jako je cibule, česnek a podobně, a radujeme se, že se nám to zlepšuje, tak to bývá jako možnost, že se to vrátí. Jinak těch věcí, které ještě mohou působit, je víc, třeba roztroušená skleróza, Huntingtonova choroba a další. Čili ještě zajít vždycky k lékaři a zjišťovat, jestli zatím něco ještě není jiného než ten covid. Po covidu to většinou bývá po 4 týdnech zpátky.
0: Další téma, další shrnutí, malé a krátké, za malou chvíli v našem pořadu Veselé a zdravě.
6: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Téma ztráta Čechů v našem vysílání v pořadu Vesele a zdravě. Ještě krátké informace a pár shrnutí na závěr od doktorky Cajtamlové.
1: Tak, jsme tady v situaci, kde opravdu řešení je těžké, ale diagnostika může aspoň část těch ztrát Čechů pomoct nějak zařadit a možná i trošku zlepšit. Takže dělá se nosní endoskopie, která potvrdí nebo vyloučí, že by byly polypy nebo otoky. Počítačová tomografie, magnetická rezonance, ta hledá ty nádory různé. Pacient nám musí říct, jestli neměl úraz, onemocnění, poranění. A vzhledem k tomu, že onemocnění COVID-19 je velmi častou příčinou, tak se dělá i PCR test. Dělají se i další testy na infekce, čili prosím, pokud týden nebo delší dobu pozorujete změny nějakého toho svého čichu, běžte k lékaři, protože, jak jsem říkala, Alzheimerova demence jako první příznak často bývá ztráta čichu.
0: Takové jsou rady. Najdete i na webu veseleazdravie.cz, v repríze po 20. hodině a nás ve vysílání zase za týden ve stejném čase. Paní doktorko, děkuju a hezký víkend.
1: Hodně zdraví přeju, nashledanou.
0: Mějte se pěkně, ať se daří a poslouchejte dál Český rozhlas.
2: Vesele a zdravě, magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Český rozhlas, zprávy.
1: Dál bez příznaků je v nemocnici Bulovka americký lékař, který byl v kontaktu s nakaženými ebolou. Policie obvinila agresora z Pardubic z vraždy studentky. Zítra bude jasno nebo přechodně oblačno s teplotami do 28 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Americký lékař, který byl v kontaktu s nakaženými ebolou, je dál bez příznaků. Na sociální síti X to napsala fakultní nemocnice Bulovka. Muž je tam v izolaci po dobu inkubační doby, kdy se u něj můžou objevit první příznaky nemoci. Pro veřejnost ani běžný provoz nemocnice hospitalizace lékaře nepředstavuje riziko. Američan přiletěl do Česka ve středu. V Africe léčil nakažené ebolou. O jeho přijetí do Česka požádala americká ambasáda. Policisté obvinili mladíka z vraždy studentky v Pardubicích. Násilník dívku pobodal ve čtvrtek u střední chemické školy. Po převozu do nemocnice zemřela. Policie útočníka rychle zadržela. Podrobnosti dodává policejní mluvčí Markéta Janovská.
2: Zadržený muž byl obviněn z provinění vraždy a vzhledem k věku obou zúčastněných osob nebudeme k případu poskytovat žádné další informace.
1: Tragická událost hluboce zasáhla i studenty a učitele. Škola dnes proto zrušila výuku a maturity. S komplikacemi musí od soboty počítat cestující na železničních tratích mezi Brnem a Přerovem a mezi Olomoucí a Nezamyslicemi. Důvodem je podle mluvčí Českých drah Vandy Rajnochové údržba tratí.
3: Obě výluky budou mít vliv také na provoz rychlíků linky R12 Bouzov. Od 23. května do 1. června budou všechny tyto spoje nahrazeny autobusy v úseku Brno, Vyškov na Moravě, Prostějov hlavní nádraží. Náhradní autobusová doprava bude zajištěna podle výlukového jízdního řádu. Přeprava jízdních kol bude v autobusech zajištěna nákladním automobilem nebo nosičem kol. Sport.
1: Po volném dni se čeští hokejisté vrátili na mistrovství světa ve Švýcarsku k tréninku a připravují se na zítřejší souboj se Slovenskem. To má zatím v tabulce skupiny o bod víc než třetí Česko. Hrát se bude zítra od 16:20. Souboj se Slováky je podle útočníka Dominika Kubalíka ideální před závěrem skupiny.
4: Já už jsem s nima dlouho nehrál, popravdě. Já si moc nepamatuju, když jsem s nima hrál naposled. Těším se samozřejmě, že takový ten bratrský souboj a vždycky ty zápasy jsou taky vypětější. Prostě ty Slováci pro nás. Já si myslím, že skvělý soupeř, ta atmosféra a ten prostě pojem musíme podat fantastický výkon, aby jsme porazili, takže bylo by dobré to nastartovat. Teď ty zápasy půjdou rychle za sebou a není moc čas tady hledět, čím přemýšlet. Počasí.
1: Zítřejší ráno bude slunečné, postupně se začne zejména ve východní polovině tvořit oblačnost. K večeru se většinou znovu vyjasní. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách až 28.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Dálnice D11 z Hradce Králové do Prahy je neprůjezdná za nájezdem od Kolína a Poděbrad. Na kilometru 38,5 se v omezení střetlo nákladní auto s motorkou. Provoz teď odklánějí na exitu přímo před nehodou na 38. kilometru. Zdržíte se ale na objížďce na silnici 38, vzniká tam kolona před kruhovým objezdem u Poděbrad. A na dálnici D1 na kilometru 302 směrem na Brno je odstavené porouchané auto. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Začíná country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Ještě jednou hezký večer a ničím nerušenou jízdu dnešním country dostavníkem. V jeho úvodu vám Texas and George Strait vykreslil hitparádové ráno v Amarillu, které o více než 10 let později vklouzlo do zpěvníku dnes už legendární Jablonecké Volupsie a otevře další pokračování pravidelně nepravidelných setkání s legendami, současníky i dávno zapomenutými hrdiny naší country, folku a trampské písně.

0: Letitý kormidelník Volups je Ondra Haken a ráno v Amarillu a pak přímo z Porty, kterou tahle parta z Jablonce v letech 1973 a 74 získala, Jirka Němeček se světoznámou melodií Krise Kristoffersona Help Me Make It Through the Night, proměněnou na starého klauna. V roce 1977 vstoupila Volups do elitní společnosti držitelů Zlaté Porty, zatímco budějická variace všudy byla Karla Peterky, slavila druhé vítězství i díky křehké písničce Už zase sám.
1: Já vím, že touhu schladil mráz, že zima přijde zas, že každý břeh

Dvojnásobný vítěz sporty, rodinná sestava Verunka z Kadaně a Česačů bavlny bal Vojty Kyďáka Tomáško se solovým Rudou Koblicem. Ten ji založil už v roce 1971 a prováděl všemi společenskými záludnostmi plných 19 let ve společnosti Tuláka, tedy Swagmana.

Kadaňská Verunka, píseň pro tátu se solovou Jarmilou Koblicovou, záhy všeobecně známou pod přezdívkou Jamajka. Společně s ní tady váčili pod dozorem Rudy Koblice, jeho syn Ruda mladší a kontrabasista Standa Vobr. A zpátky do Jablonce za skupinou známou od roku 1968 jako Krkonošské brambory na loupačku, tedy Volupsie a Soudcem Rojbínem.

Willie Nelson a jedna z dlouhé řady jeho hitparádových tref Proč se musím rozhodnout, Why do I have to choose, s letopočtem 1983. Nejspíš je znáte s Jindrou Malíkem a Fešáky jako Náš vůz, ale soudce Roy Bean z Karla Julkeše se skupinou Volupsie se u nás objevil o poznání dřív. Velkou inspirací téhle party, která vznikla už v roce 1968 a o pět let později zářila na Portě v sestavě Luděk Pilař, Milan Nermuť, Tonda Hanuš, Slávek Luc, Pavel Kudr a Vojta Prepiak, byla skupina Alabama.

sklizeň bavlny High Cotton z roku 1989, nejprve s nejslavnějším country rockovým spolkem Alabama a pak o 24 let mladší s Volupsí a solovým Petrem Lhotákem jako Zlatý oči. K zajímavým aktérům Porky patřili v roce 1975 i výlety Zdeňka Tázlera z Hradce Králové. Dnes vám nabídnou jeho Déšť.

Volupsy 1999 se solovou Katkou Rudolfovou a Pavlem Lhotákem a Loučení, které o 8 let dříve vynesla na vrchol hitparády písnička Rockin' Years s Dolly Partonovou a Ricky Van Sheltonem.

Jiřina Tiťourová, Jirka Soukup a Vlasta Houda neboli litvínevské trio Vodnáři a Sporty 1976, jeho otázky.

Blondětý country veterán, letos už 64letý Alan Jackson a trojnásobná jednička roku 96 Little Bitty, kterou současný kormidelník jablonecké volupsie Ondra Haken přejmenoval na Sliby chyby. Díky všem, kteří jste i dnes jeli se mnou, hezký zbytek večera a sametovou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším.

0: Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
1: Gips zabavila přes 10 litrů tekuté extáze. Část našla u policisty z Prahy. V Brně se na sousedské slavnosti sešli sudečtí Němci a Češi, přišli i protestující. Zítra bude jasno nebo přechodně oblačno s teplotami do 28 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Vyšetřovatelé Generální inspekce bezpečnostních sborů zajistili víc než 10 litrů tekuté extáze. Látku našli při domovních prohlídkách u dvou mužů. Jeden z nich pracuje v Praze jako policista. Podle GIPSu drogu sám užíval a podával ji i své bývalé partnerce. Druhý muž měl navíc nelegální látku přímo vyrábět. Pokračuje mluvčí GIPSu Jakub Augusta.
2: Jde o druhé nejvyšší zajištěné množství na území České republiky od doby zařazení GBL na seznam návykových látek. Proti oběma osobám již bylo zahájeno trestní stíhání.
1: Tekutá extáze je v Česku nelegální od roku 2025. Říká se jí taky predátorská droga. Násilníci je totiž házejí do pití svým obětem. Ty jsou po požití bezvládné, ztrácejí zábrany a mívají výpadky paměti. Několik stovek lidí, Němců i Čechů, dnes zasedlo u stolů na Moravském náměstí v Brně. Sousedská slavnost byla součástí festivalu Meeting Brno a zároveň sudetoněmeckého krajanského sdružení. Přišli i odpůrci, diskuze byla ale převážně klidná.
3: Zítra jdu na ten pochod, pouť smíření. Pocházím z Bavorska od českých hranic, pro mě je to velmi důležité.
4: Svěřil se Heinz Stoldrajer v rozhovoru s Janem a Vojtou.
5: Jako mladí lidi už bychom chtěli se soustředit v té Evropě na budování společné budoucnosti.
4: Nesouhlas se sjezdem sudeckých Němců šlo vyjádřit několik desítek lidí.
6: Jsou tady vlastenci, kterým jde o to, aby se takové věci neděly.
4: Řekl za protestující krajský zastupitel z KSČM Martin Říha.
7: Zatím velká vděčnost a radost.
4: Zhodnotil dosavadní průběh festivalu jeho spoluzakladatel David Macek. Protestující mu nevadí.
7: Aspoň můžou vidět na vlastní oči, kdo jsou sudečtí Němci, jak to vypadá, když se někde sejdou.
4: Na pořádek dohlíželi desítky strážníků, policistů a antikonfliktní tým. Z Brna Vlasta Gajdošíková, Český rozhlas.
1: Zlínský kraj letos podpoří turistické značení částkou 600 tisíc korun. Peníze získá Klub českých turistů na obnovu tras pro pěší, cyklotras i údržbu nebo výměnu směrovníků a turistických map. Ve Zlínském kraji je aktuálně vyznačeno asi 2,5 tisíce kilometrů pěších stezek a kraj jejich obnovu podporuje pravidelně už od roku 2007. Pokračuje mluvčí hejtmanství Jan Vandík.
8: Dobře značené turistické trasy jsou důležité nejen pro obyvatele našeho kraje, ale také pro návštěvníky z tuzemska i zahraničí. Přispívají k rozvoji cestovního ruchu a umožňují lidem bezpečně poznávat přírodní i kulturní zajímavosti regionu.
0: Počasí.
1: Zítra ráno bude slunečno, postupně se začne zejména ve východní polovině tvořit oblačnost. K večeru se ale většinou znovu vyjasní. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách až 28.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Dálnice D11 je po tragické nehodě uzavřená. Provoz je odkláněný na exitu před nehodou na 38. kilometru. A na Pražském okruhu na 23. kilometru směrem na D1 je po nehodě neprůjezdný pravý jízdní pruh. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A teď už je tu divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
9: Buďte vítáni, dámy a pánové. Víte, slýchávám od vás, že tyhle naše hodinky s archivem jsou pro vás něco jako večerní nebo noční zastavení v dnešní uspěchané době. Taková trochu nostalgie do moderního světa kolem nás. Asi každý z nás takovou chvíli občas potřebuje. Co říkáte? Tak dobrý večer.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Všimli jste si, kolik novinových nebo novinářských žánrů už zmizelo? Možná stejně jako pomalu mizí i zvuk, ten nenapodobitelný zvuk šustění novinových stránek? Co třeba takový fejeton? Ono, být fejetonistou, to bývala výsada mezi novináři, takový autor už byl vlastně napůl spisovatelem. Jan Neruda napsal těch fejetonů nepočítaně. A jeden z nich, Světe div se, byl právě inu o psaní fejetonu. Takový fejeton o fejetonu.
2: Je-li časopis Švarným junákem, je fejeton kytkou na jeho klobouku. Kytka po kytce vadne, junák zůstává junákem a denně nastrčí kytku novou. Již z toho je vidno, jak květnatý musí být ten, který kytky ty všechny dodává. Květnatější než celá lučina. A nikdy nestačí ani ta. A fejetonista musí užít pařenišť, skleníků nebo i vypůjčit si něco od souseda. Ale těžké postavení má pan fejetonista, tomu musím sám dosvědčit. Měl-li Bůh Janus dva obličeje pro celý věčný život svůj, musí jich mít fejetonista do jediného roku aspoň 100 a každý jiný. Jednou nadšený, po druhé uslzený, po třetí dětinský, po čtvrté mudrcký, po páté skotačivý a tak dále. On musí bavit, ať již baví pravdou nebo žertem. Ale je-li opravdový, řeknou mu, že nemá vtipu. Je-li žertovný, řeknou, že ze všeho jen si tropí smích. Všem nevyhoví nikdy. A to je to nejhezčí u něho, že si z toho nic nedělá. On musí být básníkem, filozofem, učencem, humoristou, kritikem, mužem plným citu, mužem zas skalnatého srdce. Ale ze všeho toho smí mít zas jen tak ždibeček, aby nenudil, aby nebyl jednotvárný. A co jiného mu často ještě vytýkají? Fejetonista musí být sám mozaikou jako jeho fejeton. Především musí mít nesmírný pojem o vlastní hodnotě. Řekněme hned o vlastní své vznešenosti. Pak má i hned omluvu, když se všemu směje. Proč je všechno na světě tak malé vedle něho? On může sice někdy ze zvláštní milosti uznat i náhledy jiných lidí, ale nesmírně by si ublížil, kdyby pak nepřidal i hned slůvko ale. Vždyť je názor jeho světový, obrovský. Smrtelník obyčejný není snad ani 100 vyhovět požadavkům toho jeho názoru. Náhled, že on, fejetonista, je mužem rozhodně velkým, musí také čtoucímu lidstvu vtloukat ve dne v noci, sic mu to na mou věru nikdo neuvěří. Kdykoliv řádku napíše, musí nějak obratně nevědomému čtenáři dát na srozuměnou, že ta řádka je v skutku výborná. A řekne-li někdo, že to neskromnost, musí být fejetonista nesmírně udiven a odmrštit drzého mluvku skromným poukázáním k tomu, že je vůbec nejvíc spravedlivý. Najde-li někdo něco výborného, že to vždycky upřímně uzná. A dělá-li sám pán Bůh sobě reklamu na každé stránce Bible, proč by on sobě neřekl na každé řádce svého fejetonu, vidím, že je to dobré. A dodat pak musí, vždyť je fejeton přece také alespoň tolik jako Bible, či ne? A řekne-li onen mluvka ne, ať s ním dále ani nemluví. Ale příliš moudrým také zas fejetonista nesmí být. Musí být také někdy, ano, musí být velmi často veselý a vtipný. Alespoň v sobotu od půl dne od 3 do 5, kdy píše na neděli. V neděli chtějí se čtenáři smát, vymluvme jim to. A fejetonista musí mít tedy vtip, i když ho nemá. Vždyť nemůže jako Šašek Prehaser pokleknout na jevišti, sepnout ruce a bídně žalostným tónem zvolat: pánové, pro boha vás, prosím, smějte se mě. Ale vtip je velké neštěstí pro člověka. Proto mám s fejetonisty tolik soucitu. Kdybych byl k nesmírnému leknutí svému někdy spozoroval jen jiskru vtipu při sobě, byl bych se zastřelil, nebo oženil, nebo jinak své existenci konec učinil. Vtipný člověk je nesmírným chuďasem. Žádný si ho neváží, neboť každý je sám dost vtipný. Třeba ho vtipy napadají vždy jen tenkrát, když ho holič drží za nos a on musí zůstat němý. A pak vtip fejetonistů sedává obyčejně na židli, jejíž nohy jsou nohy satyrovi. Kdo pak ale snese satyru? Ano, Kdyby satirik vždy jen milé mé sousedy tepal, ale čert mu věř, zítra snad zaleze si i na mne. Má-li stát pro každý druh choroby zvláštní dobročinné ústavy, proč pak jich nemá také pro ty nešťastníky, kteří mají vtip? Chyba, velká chyba. Do oboru fejetonisty spadá celý svět. On má právo hubovat se s Pánem Bohem, proč se ho nezeptal na radu, když tvořil člověka, a dokáže mu zrovna hravě, že lidé tak, jak jsou většinou ničemové, nehodící se ani pro fejeton. On může poslat čtvrtou božskou osobu z Říma na Maltu, kdy se mu zlíbí. On může rozřešit všechny otázky rakouské nesmírně lehce a říci s největší určitostí, nebude v Rakousku míru a spokojenosti, dokud neslijou se veškeří národové v národnosti toliko dvě. Ministrů v službě a ministrů v penzi. On může Němce chválit, aniž by je tím urazil, a může Čechy hanět, aniž by se ve Vídni proto zlobili. On může psát nejen o lidech, nýbrž i o věcech, o nových obrazech, o nových původních dramatech, a čím horší takové drama je, tím větší může mít z něho radost. On může psát z jara o prvních chroustech, 16. května o svatém Janu a celý rok o pražském blátě. On může dělat vtipy na každého a když si to ten každý nenechá líbit, může fejetonista v noci chodit domů se silnou holí. A když celý týden není v novinách nic než samé prohlášen za blbého a samá konfiskace, může si fejetonista vylítnout o 200 let dál a popsat, jaký svět bude pak. Ano, on může psát i o nejvyšším, nejkrásnějším na světě, o fejetonu samém. Ale pak, ať je obratný jako já, ať mluví, co chce, neřekne ale vlastně nic. Kvůli tomu, aby se řemeslo neskazilo.
0: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
2: Jan Neruda umřel v roce 1891. Bylo mu teprve 57 roků. Kdyby žil, řekněme, do svých 70 či 80 let, mohl číst a určitě by četl fejetony Karla Čapka. A mohl by poslouchat a určitě by poslouchal první české rozhlasové vysílání. Neruda znal ze všech našich dnešních technických vynálezů jen začátky telefonu, telegrafu a fonografu. Ve svých fejetonech často téma nových vynálezů rozvíjel, lehce s humornou nadsázkou, s nerudovskou ironií, aniž by věděl, jak blízko je budoucí realitě. Nesmějte se. Nesmějte se naivitě jeho fejetonu. Usmějte se a obdivujte ryzího básníka a ryzího novináře, který zemřel vlastně docela nedávno. Jan Neruda, telefon a telegraf optický. Kdybyste se mne pojednou a nenadále ptali, co všechno myslím, že se z telefonu ještě vyvine, řekl bych, na mou duši já to nevím. Není to žádná skromnost ode mne, že tak mluvím, já to v skutku nevím. Prozatím vyslovuju slovo telefon v rozmluvě 50krát denně jako každý jiný, hraju si s hezoučkým telefonkem hodinu denně jako každý jiný a občas zdvihnu oči do výše a pravím důmyslně obdivuhodné lidstvo. Tvůj duch nemá mezí pro sílu svou, co ještě vše vynalezneš, kam ještě poletíš, orle, duchu lidský. A za chvilku pravím rovněž důmyslně, pitomci, blbci ličtí, tolik tisíciletí jste tedy potřebovali k tomu, abyste vynalezli věc tak zázračně jednoduchou a jasnou, jako je telefon nemotorové. Je to pravda. Kousek pouzdra, kousek plíšku, malý magnétek a kousek drátu. Od předevčírka jsem přesvědčen, že bych dovedl telefon vynalézt kdykoliv sám a sám. Lidstvo vynalézá, ale trochu pomalu. Chci mu trochu pomoci, myslím, že je to mou povinností, když mám talent. Zvuk už nesem do dálky a to rychle. Elektrickou jiskru také nesem do dálky a to ještě rychleji. Navrhuju, abychom nesli do dálky také světelný paprsek. Zkrátka, já dnes v památný den 1. prosince roku 1877, a to v městě Praze, vynalézám právě telegraf optický. Když si pomyslím, že paprsek světla za jedinou sekundu urazí 40 000 mil, jde mě nad mým vynálezem samotnému hlava kolem. Je to ale zcela jednoduché. Chci například slečně NN nebo paní NN telegrafovat milostný, sladký, přímo plamený pohled. Dobře, zřídím si k ní tedy optický telegraf ze samých zrcadel, posadím se ve svém pokoji luzně před zrcadlo první, podívám se tam a slečna NN, paní NN už se štěstím rozplývá. Nebo já jsem například podnikatelem velkého politického žurnálu a právě se očekává úplevna velká bitva. Mít všude zvláštního zpravodaje je nepohodlno. Také zprávy telegrafem elektrickým podávané jsou už nám pomalé a k tomu jsou velmi kusé. Dobře. Zřídím si tedy v plevnu pomocí zrcadel svůj telegraf optický a jakmile se bitva strhne, vidím ji v zrcadle nad svým psacím stolem do nejmenších podrobností a dám ji prosazeče ze zrcadla prostě obsat. Ze samých zrcadel jsem řekl a tím jsem řekl všecko. Jsem naprosto proti telegrafování světelného paprsku drátem. Už jde elektřina drátem, zvuk drátem, už je svět zdrátován dost a dost. Hlavně se jedná o to, jak dostat paprsek kolem rohu. Elektrický telegraf, každý se o tom může přesvědčit sám, jde také všude po Praze kolem rohu. A to zdá se tedy být hlavní věc. Jedno zrcadlo se postaví semhle druhé, tamhle třetí, tamhle. Jak se postaví, do toho mě nic není. Do takových maličkostí se pouštět není mou povinností. Já zkrátka sděluju vynález svůj veřejně a nezištně. Já lidstvu činím kavalírský dar svým ať se jmenuje to moje telátko už jak chce. Svlékám ze sebe kavalírské roucho a vracím se zas mezi obyčejné lidi. Ti mluví teď jen a jen o telefonu. A přeci je telefon ještě chudinka, dítě samá nedokonalost. Z dálky někomu šeptat do ucha dovede. Někomu ale do dálky vytahat za ucho to neumí. Jak vítáno by bylo takové spojení například mezi některými žurnálovými redakcemi? Ostatně, kdo ví, co se ještě stane? Slyšel jsem už, jak telefon sdílel klepy. Slyšel jsem i docela, jak telefon lhal. To je zřejmý talent, to slibuje pro budoucnost mnoho. Nejrozmanitější kruhy přemýšlejí, jak ho prakticky využitkovat. Starostliví otcové rodin pomýšlejí, šlo-li by to rozvinovat cestou z domova drátové klubko za sebou, mít telefon zrovna na rameně pod uchem a slyšet stále, co se děje doma. Čeští herci sobě slibují zvláštních výhod. Již se každý vidí, jak s telefonkem elegantně do ucha zatknutým kráčí po jevišti, jak nebude naprosto třeba úlohu umět a nápověda, jak to svede všechno sám. Schází jen ještě, aby jiné drátky ze sufit jim zdvihaly ruce a nohy a ideál upřímně to myslícího herce bude dosažen. Ředitelstvo divadelní tone rovněž v nejrůžovějších nadějích. Když bude divadlo už vyprodáno, budou se později příchozímu obecenstvu za slušnou cenu pronajímat telefonky. Obecenstvo půjde si na pivo a vyslechne tam pohodlně operu akt za aktem, chci říci sklenici za sklenicí. Také dotyčné abonmá může se přijímat. Rozkvět telefonie bude as rychlý. A myslím sobě, že jako jsou už všude po částech velkých měst filiálky poštovní a telegrafní, budou as velmi záhy v každé ulici štace telefoní. Budu ležet po půlnoci už v posteli, tu se zazvoní, úřední sluha vejde, přiloží mi telefon k uchu a já budu slyšet, jak mě odněkud z hospody nadávají. Rozkoš. Jenže lidstvo trpí při tom trochu na klidu svém. Jaké to byly rajsky pokojné časy, když milení příbuzní pro velkou obtíž psaní a skládání dopisů psali člověku na nejvýš dvakrát ročně. A i tu měl člověk naději, že pošta alespoň jeden ze dvou listů ztratí. Teď listy letí parou, telegraf nás pere, telefon do nás hučí k zbláznění. Člověk, aby dal do novin jednou provždy inzerát à la Voltaire. Jistému neomrzelému dopisovateli totiž, který ho stále přípisy svými sužoval, odpověděl konečně Voltaire přec a sice, pane, já jsem umřel a nemohu tedy žádný z vašich listů zodpovídat. Posud vytýkají telefonkům slabý hlas, že prý jen šeptají. Že prý musí člověk těsně přiložit ucho, aby slyšel, vedle stojící, že už nic neslyší. Což je to chyba? Jaká je v tom síla pěkných náhod, přímo veseloherně pikantních situací, z nich jedna i hned zde následuje. Manžel jde po ulici. Drát se za ním šourá, manžel v chůzi drží telefonek u ucha, tvář jeho se usmívá. Potká ho přítel. Přítel, co se tak usmíváš, kamaráde? Manžel, bavím se cestou se svou milou žínkou. Roztomilá, roztomilá, ta má nápady. Přítel, ty jsi šťasten. Manžel, klasický nápad, tu máš. Telefonuji jí honem něco, ta bude překvapena. Přítel telefonuje. Jemnost paní, bavím se právě s vaším manželem. Velebíme vás. Přikládá si telefonek těsně k uchu. Paníčka telefonuje. To jste vy? Výborně. Jsem sama doma, nechte truhlíka mého manžela stát a pospěšte si honem ke mně.
3: Haló?
4: Haló, kdo volá?

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: A když už jsme dnes se spisovatelem, novinářem a básníkem Janem Nerudou začali, tak s ním i zůstaňme, protože jeho povídky a vyprávění, to je svým způsobem originální dokument doby. Nerudovy postřehy nám tak zachytili třeba 5. září roku 1847. Janu Nerudovi tehdy táhlo sotva na 13, ale tehdy poprvé ozářily pražské ulice plameny ve více než 200 plynových lamp. A nebo taková cesta koňkou z Karlína až na Smíchov. To všechno najdeme v Nerudových poznámkách.
2: Malostraňák je, chcete-li, podivín, ale on je originál, je svůj v myšlenkách i činech. Život němých ulic, mysli jeho nevzruší, jeho procházky vedou ho vždycky jen do odlehlých končin, někam k oblíbené houštím po zakryté lávce mariánských sadů, někam na opuštěné hradby za kapucíny, kde tak hlucho a ticho, někam za bránu kolem vojenského hřbitova a návrším pak nad Prahu vzhůru. Skoro všude je tu sám, nikoho nepotká, s nikým nemluví, oko bloudí po vyhlídkách krásou svou až čárných, duše se šíří, myšlenky zrají, velké nějaké předsevzetí klíčí. Například podíváš se přece jednou, tedy zase na staré město. A v skutku, předsevzetí se tuží, opakuje se, pojednou nadešel okamžik rozhodný, neodolatelný a Malostraňák jde. Přejde kamenným mostem, Karlovou ulicí, náměstím, ulicí Celetnou, zahne prašnou branou na příkopy a teď rovnou zpátky až k nábřeží a tím zase ke kamennému mostu. Rozeznáš ho zcela dobře mezi ostatním lidem, jen trochu pozor. Tvář nehybná, tichá, oko pozorné, klidné. Zajímá-li ho krám, zastaví se před ním. Zůstane-li ale také někdo jiný zde stát, on už jde dál. Vyhýbá se cestou lidem, chodí obloukem kolem nich, sestupuje z chodníku radši, než aby se tlačil. Krok je pomalý, odměřený. On rád čte, rád naslouchá zvěstem, rád si porozmluví o nich v kruhu sousedů a známých. A když jsem jednou v tom, podám zde raději také svědectví pravdám ještě jiným. Také plyn začal kdysi v Praze, ten svítivý plyn. Rok 1847. Opět to byl pán Hartmann, který se u nás zastavil pozdě na večer a vypravoval. Na staroměstském náměstí hraje hudba, lidí všude jako o parádě. A to osvětlení, to je zázrak, jako ve dne špendlík by mohl najít. No tohle to jsem musil vidět. Vytratil jsem se bez čepice a jen tak v kajdě a letěl Ostruhovou ulicí dolů k mostu a přes něj na staré město. To byla krása. Svítilny na železných bydlech a v nich ty plameny jasné, široké bez knotů, pochodnící procesí lidu. Díval jsem se blažen do plamenů, blažen do veselých úsměvných lidských tváří. Nemohl jsem se odtrhnout.
0: Divadlo pro vaše uši.
3: Pomalu vlézají lidé. Naproti mě usedne pán nějaký, zcela měl hostejný. Vedle mne usedne slečinka v černých šatech a s tvářičkami jako plamená broskev. Zároveň s ní vstoupla prostěji oblečená mladá ženská s nemluvnětem na ruce. My jedem až k prašné bráně, povídají jakási maminka s dorostou dceruškou, stojící venku ještě na dláždění. a salutující konduktor ukazuje mlčky dovnitř. Ještě několik mužských a ženských, konduktor vstoupil dovnitř, otevřel koženou kabelu, vyndal jízdní lístky, znamení to, že chce peníze. Nakonec Smíchova, pravím, co možná nedbale, a s vynecháním slůvka až, aby bylo vidět, že jsem zvyklý konat větší cesty. 15 krejcarů. Až nakonec Smíchova, pravím teď s důrazem. No ano, 15. A podává červený lístek. Na Josefské náměstí, zašveholila broskvička vedle. Konduktor hvízdnul, vůz se hnul. Lidé přibývají a vystupují, málo co se mluví. Skoro každý dá se do lektury jízdního svého lístku. Pak se dívá mlčky ven. Poříč! Josefské náměstí! Tak. A teď se mě broskvička vykutálela z vagónu ven. To je nějakých štací a notiční knížka pořád prázdná. Žádný cestovní dojem. Snad bych se mohl vpravit do nějakého filozofování, ne? Například ty štace mizí, lidský život mizí. Fuj, to zní už trochu známě. Štíhlý černý muž s černým bousem a černýma očima, hotový neapolitán, jenže mluví česky. Na hlavě francouzská čapka, na těle druh francouzské unie.

Nebo jsem ji snad strčil do hodinek? A tady je hloupost. A hledal jsem ji v té kapse třikrát. To ale dělá ten strach. Tak, a jsme už u Šlíkova paláce. Namáhám se vmyslit se do toho, že jedu jako někde cizím městem. Ale kam vyhlídnu samé známé tváře? Támhle paní S. má teď lejtnanta. Támhle pověstný lichvář A. Holomek. Támhle blondýnka z baletu. Věru. Nejde to představovat si cizí město se samými známými lidmi. Národní divadlo. Jak velebně se vypíná, ale nechám je se vypínat. Dnes mě už nenapadne bez toho pranic poetického. Nemám den. Také nemám čas na poezii. Musím pěšky přes řetězový most. Nesu si svá zavazadla. Totiž slunečník a jízdní lístek. Jízdní lístek držím v ruce, abych ho nehledal zase v hodinkách. Na Střeleckém ostrově hudba hraje a láká. Sedí tam dole 100 lidí. Hlupáci. Za polovičku outra ty mohli by vykonat cestu. Vagon za mostem už čeká. To byl nějaký kompliment od konduktora. Dobrý muž, patrně. A vzdělaný. Chvilinku čekáme, ale už nikdo nepřichází a konduktor cinknul. Vagon hraší, u náhlého záhybu oujezdského skřípe, jsme za branou a já sedím ve vagónu sám. Divný cit. Není mě jaksi volno v té samotě. Ven vyhlížet? Co pak člověk na Smíchově uvidí? Napravo šíře hledím, nalevo zrak bystře otáčím, než mé darmo oko v tramvaji lidstvo hledá. Není ho. Štace, nevím jaká, opět nikdo nepřistoupil. Dodám si srdnatosti. Na Smíchově nejezdí mnoho lidí, co? Pravím ke konduktorovi. V neděli máme plno, všedního dne je smutno. Štacion Plzeňská silnice. Opět nikdo. O, samoto, samoto. Člověk potřebuje půvabu ze společné zábavy. A když nemá nikoho, mluví sám se sebou. Nevím, kolik jsem tak prosnil štací. Náhle stojíme. Jsme na samém konci Smíchova. Kolem velebné ticho. Na nádraží ani človíčka, na silnici ani duše. Co teď? V tom vyskočila tam z jednoho hostince sklepnice, zatočila se vesele, zakvikla a zase zmizela. Pěkná holka. Vidím u hostince zahradu. V ní sedí lidé. Ženské. Snad tam najdu pro svou samotu rým.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Kolikrát jsme tu za poslední roky slyšeli v našem divadle Nerudova Hastrmana. Tu povídku, kterou známe asi všichni ze školních škamen. No tak dobře, no, od školních tříd. Za nás už ty lavice zase tak masivní taky nebyly. Asi dvakrát určitě, protože Hastrmana tu četli neopakovatelně pánové Zdeněk Štěpánek a Martin Růžek. A dnes se k ním stejně kouzelně přidá i pan Otakar Brousek, ten nejstarší. Ona totiž ta povídka sama, Hastrman, jakoby čtenářům už napovídala svou atmosférou a náladou. No a k naší noční nostalgii se, myslím, docela hodí. Dobré dny, přátelé.
2: Chodil vždy s kloboukem v ruce. Ať byl sebevětší úpal, mrazový nebo sluneční, na nejvýše držel svůj nízký, ale baňatý cylindr se širokou střechou nad hlavou jako parasol. Šedivé vlasy byly hladce přičísnuty klepce a spojovaly se vzadu v cůpek tak pevně stlačený a svázaný, že se ani nekýval. Jeden to z nejposlednějších cůpků v Praze, už tenkrát byly tu jen dva nebo tři. Zelený fráček jeho se zlatými knoflíky měl živůtek jen krátký, za to byly ale šosy dlouhé a tloukly hubenou malou postavičku páně Rybářovu do vychrtlých lítek. Suchý, špičatý obličej páně Rybářův byl ozářen věčným úsměvem. Podobalo se, že jeho myšlenky nejsou v něm, že jdou uctivě asi krok za ním a pořád ho baví nějakými veselými nápady, takže pan Rybář musí se usmívat. Když někoho pozdravoval, vyzdvihl jen ukazovač pravé ruky do výše a lehince hvízdl. Takové lehinké hvíznutí zafičelo. Jo? Což mělo význam potakující. Pan Rybář bydlel v hluboké cestě, hned dole vlevo, s vyhlídkou na Petřín. Ale kdyby byl býval již až u samého domu, jakmile spatřil nějaké cizince, kteří zahýbali vpravo na Hradčany, vždy šel za nimi. Když zastavili u rozložité vyhlídky a obdivovali se kráse naší Prahy, stál vedle nich, pozdvih prst a hvízdl. Jo, moře. Proč nebydlíme u moře? Pak šel za nimi do hradu a když se cizinci ve svatováclavské kapli obdivovali stěnám vyloženým českými drahokamy, hvízdl po druhé. To si myslím. U nás v Čechách hodí pasák kamenem za stádem. A kámen má často větší cenu než celé stádo. Víc jim neřekl nikdy. Pro jeho jméno, pro jeho zelený fráček a pro to moře říkali jsme mu Hastrman, ale v úctě jsme ho měli staří mladí. Pan Rybář byl justiciárem na výslužbě někde od Turnova. Zde v Praze žil u své blízké, příbuzné, mladé, která měla nevysokého úředníka za muže a s ním už dvě nebo tři dítky. Vypravovalo se, že pan Rybář je až báječně bohat. Ani ne tak na penězích, jako na drahokamech. Ve svém pokojíku měl, říkali, stát vysokou černou skříň. V té skříni byly samé nízké čtyřhrané škatule černé, hezky velké, a v každé škatuli byl vnitřek sněhobílou lepenkou rozdělen na samé čtverce. A v každém čtverci ležel na bavlnce lesknoucí se drahokam. Byli lidé, kteří to viděli. Našel a sebral prý vše sám na hoře Kozákově. Jednou jsem seděl nad příkopem vlevo za bruskou branou poblíž pana Rybáře. Tam usedal totiž pan Rybář každého krásného dne na hodinku pohodlně do trávy a kouřil si z krátké dýmky. Kdysi poslouchal jsem rád, co mluvili lidé dorostlí. Slyšel jsem ho, jak rozmlouval s dvěma kanovníky sedícími na lavičce. On stál. Mluvil o Frankreichu a o nějaké svobodě, samé divné řeči. Najednou zdvihl pan Rybář prst a hvízdl. Tjo, já se držím Rozenava. Rozena upraví. Svoboda je jako ty šťavnaté potraviny a silná vína, kterými se navyklé jim silné nátury živí a posilují, slabé ale přemáhají, opojují a zničují. A pak kýv kloboukem a šel. O Rozenauovi a o panu rybářovi měl jsem stejně vznešený pojem. Když jsem pak dorůstaje dostával sám rozmanité knihy do ruky, nalezl jsem, že pan rybář tenkrát v skutku citoval zcela věrně. Jen s tím rozdílem, že zmíněnou větu nenapsal Rozenau, nýbrž jakýs Ruso. Patrně mrzká náhoda pana rybáře zvedla s nějakou lehkomyslnou tiskovou chybou. Proto věru nepozbyl úcty mé. Dobrý, nesmírně dobrý člověk. Bylo to v sluneční den srpnový, tak až ke 3 hodině odpolední. Kdo šel právě Ostruhovou ulicí, zůstal stát. Kdo stál právě tak po domácku, venku, zavolal honem něco dovnitř domu. Z krámu vybíhali lidé. Všichni se dívali za panem rybářem, kráčejícím dolů. Jde někam se vychloubat svým bohatstvím, řekl pan Herzl, šenkýř u 2 slunců. Podotýkám, že 2. pád množného počtu pro slovo slunce je podle malostranského jazyka zcela určitě slunců. O je, volal pan Vitouš, kupec na rohu, musí být zle, nes se na prodej. Ale pan rybář kráčel klidně dál, trochu rychleji než jindy. Pod levým paždím nesl jednu z těch 4hranných škatulí černých, o nichž tolik povídáno. Tisklý pevně k tělu, takže smeknutý klobouk v ruce dole byl jakoby k noze přiblížen. V pravé ruce měl španělku s placatým knoflíkem ze slonové kosti. Znamení to, že pan rybář jde někam na návštěvu. Nikdy jindy nenosil hole. Pozdravován zdvíhal hůl a hvízdal mnohem hlasitěji než jindy. Sešel Ostruhovou ulicí, přešel Svatomikulášským náměstím a vešel do domu Žambereckého. Tam bydlel v 2. patře gymnazijní profesor pan Mühlwenzel, matematik a přírodospitec, tedy muž vzdělání trochu tenkrát neobyčejného. Návštěva netrvala dlouho. Pan profesor byl v dobré míře, pokynul panu rybáři k pohovce a ptal se, čím tedy mohu sloužit? Pan rybář položil škatuli na stůl a sundal svršek. Pestré kamínky zářily. Jakou to má asi cenu, koktal. Posadil se pak a opřel bradu o knoflík hole. Pan profesor se zadíval do kamínků, pak vyndal jeden temný, vážil v ruce a prohlížel proti světlu. To je moldavit, pravil. Jak? Moldavit. Jo, moldavit, hvízdl pan rybář. Na tváři jeho bylo tak trochu vidět, že slovo to slyší poprvé v životě. Ten by se hodil pro naši gymnazijní sbírku. Jsou už řídké. Mohl byste nám jej prodat? To by se vidělo. Co tak asi? 3 zlaté v 20nících byste za něj dostal. No? 3 zlaté, hvízdl tenounce pan rybář. Brada se zdvihla a sklapla pak zas na knoflík. A ostatní, šeptal po chvilce z náhle stísněného hrdla.
3: Chalc edony, jaspisy, ametisty, záhnědy, to nic není.
2: Za nějaký okamžik byl pan rybář zas již u rohu Ostruhové ulice. Kráčel pomalu vzhůru. Poprvé ho sousedé spatřili a měl klobouk na hlavě. Široká střecha byla stažena do čela,
3: Španělka se vlekla koncem po zemi a harašila odláždění. Nevšiml sobě nikoho, nehvízdl ani jednou. Také se na té cestě ani jednou neohlíd. Patrně dnes nedováděla žádná z jeho myšlenek venku. Všecky jeho myšlenky byly v něm hluboko. Dnes již z domu nevyšel. Ne na hradby a ne za brusku. A byl tak krásný den. Bylo již k půlnoci. Veselé světlo lilo se do pokojíku páně Rybářova oběma okny, do kořán otevřenými. U jednoho okna stál pan Rybář. Stál tu jako socha, strnulý. Zdáli hučeli jezy vltavské táhlým, mohutným tónem. Slyšel je stařeček. Náhle sebou trhl. Moře. Proč tu není moře? Šeptl. Ale ty se mu zachvěli. Snad se v něm vlnila tesknost jako bíjící moře. Škubl sebou pak a odvrátil se. Po podlaze ležely otevřené škatule a zrak jeho se jich dotkl. Vzal pomalu nejbližší z nich a vyndal z ní kamínky do hrsti. Fíj! Oblásky. A mejkl jimi oknem ven. Dole zapraskalo a zařinčelo sklo. Pan Rybář dnes ani nevzpomněl, že dole v zahradě je skleník. Strýčku, co pak děláte? Ozval se příjemný mužský hlas venku, patrně ze sousedního okna. Pan Rybář mimovolně ustoupil o krok nazpět. Dveře vrzly a vešel pan Šajvl. Strýčku, snad nechcete ty krásné kamínky vyházet všechny ven? Stařec sebou škubl. Tak zašeptal, dívaje se upřeně k Petřínu. Nemá to ceny. Oblásky. Já vím, že nemají velké ceny. Vždyť to znám sám. Ale cenu mají přec. Pro nás i pro vás. Vy jste je sobě pracně sebral. Strýčku, nechte je prosím všechny pro mé děti. Budou se na nich učit. Vy jim budete vypravovat. Mysleli jste snad, šeptal zas stařec monotónně a s namáháním, že jsem bohat a já v skutku... Strýčku, pravil pan Šajvl hlasem pevným, ale přitom měkkým a uchopil starcovou ruku. Co pak nejsme vámi bohatí? Moje děti by neměly dědečka. Moje žena by byla bez otce, kdybychom vás neměli. Vždyť vidíte, jak jsme kolem vás šťastní. Vy jste naším požehnáním v domě. Náhle přistoupil stařec zas až k samému oknu. Ústa se mu zachvěla. V oku cítil nevýslovný tlak. Pohlídl ven. Neviděl nic určitého. Vše se třpitilo, jakoby rozpuštěný démant. Vše se vlnilo. Až k samému oknu. Až do jeho oka. Moře. Moře. Dál už povídat nebudu. Dál už neumím.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Milí posluchači, vítejte u páteční noční linky Českého rozhlasu. Dnes si budeme povídat o tom, jak pečujeme sami o sebe, o své tělo, zdraví i o obyčejnou každodenní pohodu. Každý to máme trochu jinak. Někdo si dopřeje klid, dobrý spánek nebo jenom chvíli pro sebe. Jiný se snaží zvládnout všechno naplno a často na sebe zapomíná. Možná máte i vy své rituály denní, bez kterých si neumíte představit život. Možná řešíte, jak se s věkem mění naše potřeby, energie i pohled na vlastní tělo. Jak to máte? Nasloucháte svému tělu? Umíte to? Umíte si odpočinout bez výčitek? A co vám pomáhá cítit se dobře? Držíte diety, meditujete, cvičíte, jíte zdravě a hlavně kde se inspirujete? O své zkušenosti a příběhy se můžete podělit s Jarkou Barboříkovou ve zlínském studiu Českého rozhlasu. Těším se na vaše telefonáty, zprávy i noční společnost. Dnešní noční linka nese téma, jak pečujeme o sebe a o své tělo.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Krásný páteční večer všem, kteří ještě nespí. Dnes otevíráme v noční lince Českého rozhlasu téma, které se týká úplně každého z nás. Jak se staráme o sebe, o svou kondici, psychiku i obyčejnou životní pohodu? Teď je s námi David z Prahy, asi náš nejmladší posluchač.
1: Ano, dobrý den, přeji vám hezký večer.
0: Davide, tak povídej, jak rozumíš dnešnímu tématu?
1: No, jako, jak bych chtěla popeču, jako mám rád to cvičení, běhání, jo. Snažím se jít zdravě, no, jak pečovat o svý tělo, třeba občas nějaký ten mekáč, jo, kohout, vy to znáte, že jo, se furt mladá, takže, takže to jo, jako jo, ale jako jinak se snažím cvičit, běhat a jít zdravě, no.
0: No počkej, tak teď jsi to na nás vychlil tak, že nevím, z jaké strany to je pojmout. Tak co pro tebe znamená mít se dobře? Zkus tím začít cítit se dobře. Jak na to? Ty jsi tam zmínil nějaké rychlé občerstvení, tak ne, to asi neznamená cítit se dobře. To znamená chvilku si užít, ale není to asi dobré zrovna pro naše tělo, nebo?
1: No, jako já nevím, já spíš jako jim zdravě, no, běhám a tak, no.
0: Máš nějaký způsob, jak si odpočineš po škole nebo po nějakém dnu, který byl až moc dlouhý?
1: No, třeba zavolám do rádia, takhle se cítím dobře, no, a prostě pokecám se s mámou a tak, no.
0: A myslíš si, že mladší lidé jako ty na sebe mají dost času, aby se o sebe starali, pečovali? Máš to vůbec v hlavě, že by si měl myslet na svoje zdraví? A nebo ještě vůbec? V kolik je ti?
1: Jo.
0: Ve 13 letech, nebo kolik ti může být?
1: 13.
0: No.
1: 13.
0: No, tak myslíš si, že umíš pečovat o svoje zdraví a že rozumíš tomu, jak je to důležité?
1: Jo, jako je to důležitý, no, že kdybychom o něj nepečovali, byli bychom nemocní, bylo by to blbý, no.
0: Fajn. Tak co bys poradil dospělým, aby byli víc v pohodě?
1: No, já bych hlavně těm mladým, ať jsou spolu, ať nekoukají furt do mobilu, prostě ať jsou spolu a jako prostě ať nekoukají furt do mobilu, no.
0: Dobře, tak to řekl mladým. A dospělým? Z tvého pohledu, z té dětské perspektivy?
1: No. No, že by měli jít zdravě, jako, nějak se jako necpat, prostě střídně.
0: Dobře. Tak Davide, děkuji, že jsi dnes zavolal a podělil se i o svůj pohled, ať se tě daří ve škole i ve všem, co tě baví, a uchovej se dál dobrou náladu a energii.
1: Jo.
0: Krásný večer.
1: Taky děkuji, nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Každý člověk má jiný recept na spokojenost. Někdo potřebuje pohyb, jiný samotu, další dobrou knihu nebo ticho. Jak vypadá péče o sebe právě u vás? Volejte noční linku Českého rozhlasu a u toho poslouchejte písničku od Věry Špinarové. Krásnou noc.

0: 23 hodin 10 minut. Vítejte u noční linky Českého rozhlasu. Tentokrát se povídáme o tom, co pro sebe během dne děláme, aby nám bylo dobře. Ať už jde o odpočinek, jídlo, pohyb nebo chvíli klidu. Paní Jarka je s námi. Krásnou noc přejeme.
1: Dobrý večer, přeju všem, Jarko i vám, i tomu mladému klučinovi. To je tak skvělý klučina z té Prahy. Ten umí tak správně mluvit a je vidět, že se nebojí. Takže klobouk dolů před ním. On mluvil dneska do humoriáry. To opravdu klobouk dolů. Má je,
0: dobře,
1: má
0: a teď
1: rodiči,
0: pojďme k tématu, Jarčo.
1: No, tak tělo má člověka, má podle svého, jak to tělo má, tak se to tělo vidí podle toho člověka, jak vypadá a jakou má sílu a tak. A podle toho potom dokáže i dělat takovou tu túru třeba nějakou, nebo no prostě sport, kterýho člověka jakoby ten sport láká, co kdo má rád. Tak já včera zrovna byla na procházce, šla jsem na hřbitov a to mám 4 kilometry nahoru na kopec a pak jsem šla k Sevře z hřbitova a byla, a pak jsem u ní tam byla, pak přijel její syn, takže mě syn vezal domů a pak ještě říkal Jarčo, jestli to, tak jedeme na zbrzen. Tak jsme včera ještě na rozhrnilu do Raspenavy, takže jsem se takhle, tak, jako jsem se prošla a pak mě za odměnu vzal synové sebou na zmrzinu kteří jeho sestře. Takže to bylo taky skvělý včera.
0: To zní dobře. To je určitě recept na dobrou náladu a samozřejmě ta psychika nám potom ovlivní i tu fyzickou stránku, cítit se dobře, být s kamarády, dát si zmrzlinu, dělat si radost. Ano. Umíte si udělat i čas sama pro sebe a jak trávíte nejlíp čas, když jste úplně sama?
1: No když jsem úplně sama, no tak jako, když tak dělám se třeba svoji práci, co potřebuji doma, že jo, tak třeba nejdu nikam, tak dělám svoji práci a pak
0: no právě, když nejde o práci, ale když prosím? Byste měla relaxovat, odpočívat, tak jak čerpáte energii?
1: Jak čerpám energii, no tak vy...
0: Máte nějaký recept na vnitřní klid?
1: No, tak zítra budu prát a potom si
0: práce.
1: Dám odpočinu. Odpočinu si, při tom praní si člověk odpočine. Protože to je chvilka, co to staré, že jo, za vás pračka běží.
0: No, u vás to zní jako fyzická kondice rovná se duševní pohoda. No, myslíte si, že lidé dřív uměli odpočívat lépe než dnes?
1: Ale já si myslím, že jo, že i při práci lidi odpočívali. Protože měli třeba zvířata, no tak jako u zvířat.
0: Dobře, bezva. Jarčo, tak děkujeme za to, prosím, že jste teď s náma vysílala. Přejeme krásnou noční pohodu teď
1: a
0: s námi.
1: A taky krásnou noc a v dobrou cestu domů, Jarku. A všem lidičkám dobrou noc a potom ranní noc.
0: Pan Bohumír píše... Hlídám si váhu. Utěšuje mě, když stupnice ukazuje k 95. Dnes mám 97, nevím, kam dřív skočit, jak mám naloženo. A o tom to je. Jarní práce v plném proudu a když jsem namožený, sáhnu po pivku, chvíli schrupnu a jde se na to. Jen počkejte, až se dostanete do seniorského věku, poznáte a vzpomenete si, co jsem říkal. Píši, pro co má rodný dům a zahrádku. Tak Bohumíre, vzkaz je trošku delší, ostatní si mohou přečíst na našem webu rozhlas.cz/linka. No a volejte, pojďte si vy ostatní s námi povídat o tom, jak pečujete o své zdraví. Uvařte si čaj nebo kávu a pojďte si povídat o tom, jak stárneme. A když stárneme, tak jak se o sebe staráme, o tělo, o mysl, o energii i o obyčejnou radost ze života.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Milí posluchači, dnešní noc patří našemu tělu i duši. Jak poznáme, že už potřebujeme zpomalit? Jak pečovat o své zdraví? To je dnešní téma, téma také pro pana Miloslava Kalaše z Uhlířských Janovic. Vítejte.
1: Přeji všem krásný večer. Tady je Miloslav Kalaš z Uhlířských Janovic.
0: Máte prostor.
1: Tak hlejte, paní Jarko, já, jak se říká, na zdraví nekašlu. Já nekouřím a nepiju a pokud možno se zdravě stravuju. Takže já říkám, život je jenom jeden, tak proč bychom si ho měli kazit, že jo?
0: Mm-hmm. A jak moc tedy žijete zdravě, sportujete, stravujete se samými superpotravinami?
1: Hlavně stravou, jo? Je potřeba mít tučnýho a víc pohybu, jak se říká, na čerstvém vzduchu.
0: Dobře, tak zkuste doporučit nějakou potravinu, kterou považujete za zdravou a myslíte si, že díky ní máte víc energie, že jste zdravější, jste málo nemocný a podobně. Je něco takového, co vám třeba předešlé generace?
1: No, ale helejte, je potřeba bylinky.
0: Mhm.
1: Bylinky, my máme dvě zahrady, takže máme ovoce a zeleniny, teda víc.
0: Mm-hmm, takže třeba kysané zelí.
1: Jo, kysané zelí taky, samozřejmě.
0: Pravé domácí vývary, tvaroh pod máslí, kefír, luštěniny, tak to jsou potraviny, které
1: taky,
0: dnes všichni jíme. A považujeme za samozřejmost, ale dříve se říkalo, že to jsou poklady, alespoň teda já si to pamatuju. Česnek, cibule jako přírodní lék, med místo sladkostí, meltová, káva, domácí kompoty, kvašené okurky, vidíte?
1: Helejte, místo kafe, jak si dává, spoustu lidí si dává kafe, my si dáváme jenom meltu. Jo, mm-hmm. Protože ta je určitě, melta je zdravější než kafe.
0: Ano.
1: Jo. To je zásada číslo jedna.
0: Dobře. A myslíte si, že o sebe umíte pečovat? Jak to poznáte, že to děláte dobře? Máte nějaký takový hlavní ukazatel? Hlídáte si váhu? Nebo chodíte pravidelně na kontroly k lékaři a říkáte si tak? Za to může právě...
1: Na kontroly se musí chodit, samozřejmě, no. No, je potřeba tu váhu si udržovat, aby člověk měl přibližně stejnou váhu, no, aby jak se říká, neměl moc kil nad váhu. Mm-hmm. No,
0: a jak důležitý je pro vás spánek, pane Miloslave? I to si hlídáte?
1: Spánek, hlejte, já spím minimálně 8 hodin, 8 i víc hodin. Jo, já jak se říká, chodím když spát, ale zase když spím, no, takže... Já nejsem, jak se říká, brzy vyspalej, já vstávám třeba na 9, no ale jdu si lehnout třeba 10-11, jo, někdy i díl, no.
0: A naučil vás život víc poslouchat vlastní tělo?
1: No asi jo, helejte, protože já když vidím ty moje spolužáky, spousta už jich tady není, takže já říkám, no, máme ten život jenom jeden, tak bych tady chtěl být co nejdýl, že jo, no. Mm. Jako někdo, hlejte, spolužáci vždycky říkají, proč furt sedíš doma a proč nejdeš mezi nás třeba do hospody? Já říkám, no pánové, já než abych seděl v hospodě a poslouchal kecičky, tak radši sedím doma a skládám básničky. To si myslím, jako, že to je lepší.
0: Tak pane Miloslave, jestli je to všechno...
1: Dáme tu básničku?
0: Tak si dáme báseň závěrem. Dobře, pojďte na to.
1: Jdeme na ní. Já jsem Slávek Kalašů, na zdraví já nekašlu. Vždyť to je ten důvod pravý, proč mi tělo nechuraví. Mě tu život stále baví. Mám tu, co jsem vždycky chtěl, mít svůj domov, přízeň žen, taky svoji rodinu, žít už šťastně tu v klidu. Pro takový krásný svět žiju já už spoustu let. užívám ho každý den, s životem jsem spokojen. Tak tu chodím světem dál, prožívám ten ideál. Každý den tu na tom světě užívám si to, mi věřte. Vždyť tu na té krásné zemi žiju rád já s vámi všemi. Takhle chci tu jenom žít, veselit se, šťastný být. Děkuji.
0: Také děkujeme za návštěvu a loučíme se. Dnešní noční linka se zaměřuje na každodenní maličkosti, které nám pomáhají cítit se lépe. Máte své zvyky, rituály a tajemství, díky kterým si dobíjíte energii? Volejte noční linku.

0: rohlíče a nebo pinkat, to stačí zajít tady za barák a na louce a dá se dělat lecos. No, ale bohužel jsou lidi, kteří prostě propadají ty nečinnosti, no. Taky hezký večer všem.
1: I vám.
0: Aspoň
1: naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Každý člověk má jiný recept na spokojenost. Někdo potřebuje pohyb, jiný samotu, další dobrou knihu, ticho, někdo drží dietu, někdo sportuje. Jak vypadá péče o sebe právě u vás, paní Jeno? Zdravíme vás.
1: Já vás všechny srdečně zdravím. Jmenuji se Jana, ale já jsem to vyslechla všechno, třeba tu paní Magdalenu. Je velice náročná k světu, ale nebudu kritizovat. Není to moje doména, ale člověk taky by měl být skromnej a měl by být vděčnej, co se mu v životě poskytne. Já se tedy taky snažím, ale vím z okolí, že i jiní se taky snaží, ale přijde osud a jsme v háji. Můj spolužák, úplně báječný chlap, a dostal Alzheimera, je na vozejku a co teď? Nic. Před tím covidem jsem chodila 3x

0: týdnu cvičit k Marině Otáhalový. No já jsem jí pojmenovala, to je jedno. Ale dostala covid a je na tom tak, že nemůže být sama, musí být v nějakém zařízení. No, nechci být škarohlík, její manžel tedy umřel taky na covid Mariny. Ale nechci být, sama se snažím, co můžu, a člověk má být trošku skromný. Když to tělo dovolí, no tak dovolí. Ale není každý na tom tak dobře. No, nechci mluvit ošklivě, ale snažím se taky sama.
1: Já se, Jani, třeba zeptám, jak vypadá váš běžný denní jídelníček? Jíte střídmě nebo jíte, na co máte chuť?
0: No, tak já jim tak normálně. Nepředspávám se, nežím žádný husí kachny a takový podobné věci. Ale trošku mě v tom skrouhne vždycky dcera a je úplně tak hodně na zeleninu, na ovoce.
1: A jaký tak máte vztah ke sladkostem? Dokážete si je odpustit třeba večer?
0: Jaruško, já vůbec na sladký nejsem.
1: Tak to se já máte, to jsme na tom stejně.
0: Jo, já totiž jsem spíš masařka, no, ale taky mi k tomu okolnosti. Já mám kamaráda, který má cukrovku a ten tedy musí, to jsem tedy nevěděla, že cukr je i v rohlíku. No to je prostě, musí se snažit, aby žil, ale taky mi tenhle ten můj kamarád ukazuje, jak člověk má být schopný. Ten je prostě do poslední chvilky činej, čte, třikrát denně jí ráno v 8 snídá, ve 12 v obědva, přes večeří. No který chlap v letech tohle dodržuje? Mm-hmm. I tohle je potřeba, no.
1: Ano. A Jani, co pro vás znamená pohyb? Sport, procházka nebo práce na zahradě?
0: Důležitý velice. Pohyb je důležitý velice, ale u mě se upsala to následky boreliozy. Takže když mě vadilo, že ujdu jenom 15 kilometrů přes den, Jaruško, tak jsem měla stek. A teď můžu být ráda za toto, ale hlavně plavání. Chodím každý týden v pátek, dneska taky jsem byla, plavat tady u nás do okolí, no a to je báječný. Plavání to doporučuju, to je úžasný. To nadnáší a tam si můžete procvičit tělo velice.
1: No. Jani, máte nějaký večerní rituál, který vám pomáhá usnout?
0: No tak já se přiznám, že žádný rituál nemám. Když usnu, tak usnu a když třeba se někdy stane, že v noci nespím, tak z toho nedělám žádnou aféru, protože to se stane. Prostě je to tak, snažím se nebláznit, snažím se brát život tak, jak jde, no a snažím se být aktivní. Chodím taky, ve čtvrtek chodím zase šít, jezdím, no a moc toho tam kolikrát nenašijeme, protože jsme tam klub ženských a hezky se bavíme, no. Teď zrovna ve čtvrtek, jak jsem tam byla, já budu mít v neděli svátek, tak jsem holkám přivezla dort a nějaký víno, no tak jsme nic nešili samozřejmě, no.
1: Jani, tak to má být, dělat se radost.
0: A tak se snažím
1: na
0: život koukat pozitivně, mít radost ze života, hodně čtu, ráda zpívám, mám ráda lidi, ale to vám tedy řeknu, některý lidi vás vedou pěkně otrávit, když pořád jenom na svět nadávají. Tak to je nejlepší takový lidi neposlouchat.
1: Mm-hmm, tak Jani, my se budeme snažit dívat se na ten život trošku jinak jako vy, s nadhledem, s lehkostí. Budeme dál dělat, co nám dělá dobře a mít radost z maličkostí. Takže místo šití vytáhneme víno, zákusky a budeme se radovat. To je nádherný plán. Moc děkuju za ta slova, která
0: jste
1: nám přinesla.
0: Mějte se moc dobře a buďte vděční za to, co vám osud dovolí.
1: To zní hezky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Jak děkuje se andělům?

0: Dnes si povídáme o vztahu k vlastnímu tělu i k sobě samým v noční lince. Přijímáme se takový, jací jsme, nebo na sebe býváme až příliš přísní. Pan Marek je s námi. Krásnou noc vám přejeme.
1: Krásný večer vám i všem posluchačům.
0: Tak téma známe, jak pečujeme o své zdraví, co k němu máte?
1: No, já bych sem chtěl říct, že i někdo by řekl ve svým jakoby ještě ne příliš věku 41 letech, že asi toho moc za sebou nemám, ale opak je pravda. A proto vím, že nejdůležitější je prostě to, co člověk pro sebe dělá i vnitřně, jo, nejenom fyzicky. Ale já si spíš myslím, že opravdu taková ta vnitřní meditace a to uklidnění a prostě to, co můžete dát sama sobě, tak to je k nezaplacení. A několikrát v životě jsem se o tom i sám přesvědčil.
0: No a jakým způsobem tedy meditujete, nebo co tedy člověk může podle vás dělat pro ten svůj vnitřní klid?
1: Tak když budu mluvit sám za sebe, tak třeba já jsem už dvakrát po rakovině. A vlastně, když by jsem se tomu tak nějak, jak si říká lidově, podal, tak si myslím, že už by jsem tady možná dneska ani nebyl. Ale tím, že prostě se mám rád, mám pro koho žít, mám pro koho tady prostě dál fungovat na tom světě, tak to je vlastně takovej ten motor, co mě pohání dál a jsem teď, kde jsem. Takže prostě člověk se opravdu musí mít rád i sám sebe a vždycky si člověk musí najít nějaký ten důvod, proč tady chtít být.
0: To říkáte hezky, je důležité mít rád sám sebe, jsem ráda, že to zaznívá. Jak dlouho vám trvalo, než jste na to přišel?
1: No, trvalo mi to asi 38 let. No,
0: já myslím, že to člověku dochází až časem. A teď třeba, když na vás jde nějaký splín, tak jaká je vaše první pomoc? Jak zahnat ošklivé myšlenky?
1: No, tak dneska už je to samozřejmě moje rodina, konkrétně děti, manželka. To jsou vlastně ty lidi, proč, nebo ta moje nejsilnější motivace. Ale i tak by jsem prostě doporučil všem lidem, i prostě lidem, kteří už nikoho nemají. Vždycky je důvod prostě chtít bojovat, mít se rád a užívat si prostě toho světa. Já vím, že se toho strašně moc změnilo a ten dnešní svět je takový chaotický a globálně prostě už to není, co to bývávalo, ale já si myslím, že pořád je na světě krásně a pořád je prostě hodně důvodů tady být.
0: Ano, to je hezké poselství, máte pravdu, stojí to za to. Když se člověk naučí věnovat pozornost sám sobě, svému zdraví, odpočinku, psychické pohodě, tak většinou se to promítne i do toho, jak zvládla vztahy a každodenní život a samozřejmě na tom zdraví se to pak také otiskne. Není to vždycky jednoduché, to nám dáte za pravdu, ale ty malé kroky potom udělají velký rozdíl. Je to tak.
1: Přesně tak, souhlasím s váma. Já se třeba každý večer těším na vaše vysílání, poslouchám vás pravidelně a já zrovna momentálně se vracím z Prahy domů, já jsem z Teplic a říkám náhodně, zkusím vytočit to číslo, jestli se mě to dneska povede a podařilo se. A vidíte, i takováhle maličkost, jako prostě vás poslouchat, dělá člověku radost.
0: Děkuji vám za vaše slova. Jste skvělý. Jsem ráda, že jste se dovolal, mělo to smysl. Opatrujte se a zase se ozvěte.
1: Vy taky, mějte se krásně, všichni, naschledanou, díky, dobrou noc.

0: Noční linka.
1: Milí noční posluchači, vítáme vás u druhé hodiny Noční linky. Jsme rádi, že zůstáváte s námi i v této klidné noční době, kdy je prostor se na chvíli zastavit a jen tak si povídat. Dnešní téma se stále točí kolem péče o sebe, o zdraví, o pohodu, je taky o malých radostech všedních dní. Každý z nás to má trochu jinak. Někdo spoléhá na pohyb, jiný na odpočinek, další na diety, vitamíny. A možná právě teď je čas se zamyslet, co nám dělá opravdu dobře. Jarka Barboříková s vámi zůstane ještě hodinu a přivádím první návštěvu po půlnoci. Je tu paní Jana. Vítejte.
2: Dobrý večer, Jaruško, já vás zdravím a zdravím i posluchače Noční linky. A co se týče dnešního pořadu, každý si vlastně vybere to, co vlastně má rád, že jo. Takže, a nebo na co prostě mu stačí prostředky. Ale dá se i, jako tady, co máme v Plzni, tak máme prostě pro, jako pro důchodce hromadu jako prostě klubů, nebo prostě najde se spousta věcí, kde prostě ty důchodci se prostě můžou setkávat. Dvakrát jsem absolvovala jako policejní akademii, bylo to úplně skvělý a skvělí lidi to jako vedou, takže prostě opravdu to bylo prostě poučný jak pro nás, pro důchodce, tak vlastně i jo, prostě můžeme předávat prostě informace prostě dál. Potom vlastně o zdraví se člověk stará, musí starat v rámci vlastně možností, že jo, co mu to zdraví taky dovolí. A na preventivní prohlídky a takovéhle věci to prostě chodí každý člověk, že. A vlastně potom už vlastně sportovat chodím dvakrát v týdnu, zaplatila jsem si předplatný do divadla, teď už se zase těším, budeme zase v pondělí kupovat na novou sezonu, takže se už zase těším, že zase uvidíme něco nového, takže máme to prostě kombinovaný, je tam vlastně balet, opera, činohra, muzikály, takže opravdu prostě každý si vlastně v tom životě najde svý. A teďka taky mám nějaké knížky, co jsem dostal k Vánocům, tak teďka zrovna čtu z té humoriády o Nadě Konvalinkové, je to úplně bezvadná knížka, takže si taky člověk prostě udělá svý odpočine. Uvařím si, na co mám chuť, upeču si, na co mám chuť, takže vlastně si člověk udělá vlastně to, co má rád, že?
1: No a vy toho takže máte ráda hodně, krása.
2: No mám a ještě s vnučkama se ráda potěším, takže opravdu, jako já si myslím, že v tom důchodu, že si opravdu člověk prostě může najít spoustu jako věcí, co ho zajímá a nemusí jako sedět jenom doma a potom se litovat, že prostě se nedostane tady nebo tam. Prostě opravdu je možností, i když říkám, každý na to prostě jako ty finance třeba nemá, jo, to chápu, ale jako by chtěli, měli by ty důchodci se trošku zajímat v tom okolí, co pro ně ten prostě to město dělá, jo.
1: Ano, prostě, to zní jako velmi dobře. Věcí. No, že by se člověk měl rozhlédnout kolem sebe, nechat si třeba poradit, kam může jít do nějakého společenství, kde budou společně žít, třeba stejně jako vy, kulturně. To se mi moc líbilo.
2: No, ale jako i vůbec, jako i se můžou prostě ty lidi setkávat. To je jako teďka vlastně, když jsme měli tu policejní akademii, tak prostě si tam potom vlastně starosta vlastně toho našeho obvodu, tak když nám jako potom přáli na ukončení, tak vlastně říkal, jako jestli by ho zajímalo, jestli se tam prostě někdo dal třeba dohromady z těch důchodců, jako jo, jak nějaký pár, a nebo takhle prostě. Jako,
1: no počkejte, to, no a jaká byla odpověď?
2: No, ne, jako asi pravděpodobně ne, teda nikdo se teda nepřihlásil, ale nepřiznal. Je to možný prostě, jako, a, jo, že prostě máme i pro důchodce prostě tanečky tady, jo, a prostě Takže ty lidi, co jsou sami, takže se tam hromadu už jako mých kamarádek, co byli vdovy, tak si tam našli jako přítele. Takže jako říkám, prostě je to o tom, prostě, aby se jenom ty lidi trošičku poohlídli.
1: Mm-hmm. A také možná, Jani, aby se nebáli přijít, vidíte.
2: No jistě, no, neměli by, protože vlastně ten nikdo jako je neodsoudí od toho, prostě ty kluby jsou, aby prostě ty lidi si tam i mozek procvičili, prostě je těch možností opravdu moc, jako, jo, že prostě, a je vlastně některý, my máme jako částečně něco, co si platí jako tu jogu, za čtvrtletí 200 prostě není moc, že jo, na tu jogu. A druhý cvičení máme vlastně zaplacený, je to zadarmo. Takže já si myslím, že ty důchodci by si mě jenom měli prostě podívat na nějaké ty stránky a určitě by našli něco, co by je zajímalo. A některý mají zahrádky, tak jako se vyžijou určitě jako ve svým. My máme hromadu zvířátek, takže taky potom to, když chceme se někam dostat jako na ty hrady, zámky, tak potom se synem musíme, aby se někdo o ty zvířátka postaral, že jo. Takže tak je to prostě všechno je to na domluvě, no prostě těch lidí.
1: Jani, děkujeme za návštěvu, za slova povzbuzení.
2: Já taky.
1: Možná návod na to, jak se zapojit do společnosti a do společenství.
2: Je těch možností hodně. Děkuju a naschledanou a budu dále poslouchat.
1: Budeme rádi.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dnešní téma možná otevře i otázky, které si běžně nepokládáme. Umíme si odpočinout? Dopřejeme si péči, nebo až příliš často jedeme na doraz? Otázka na paní Danu v noční lince Českého rozhlasu.
1: Krásný dobrý večer vám, Jaruško, do Zlína a do celých Čech a Moravy a možná i do zahraničí. No, já bych to vzala jednoduše a zkrátka. Já si myslím, že na sebe docela dbám teď v tom seniorském věku, že se teda snažím udržovat si váhu, jíst zdravě, ale co teda hodně využívám, je spaní. Já teda samozřejmě poslouchám noční linku, pokud zrovinka neusnu nebo nemám nějakou kulturu, tak poslouchám každou noc. Někdy se účastním, někdy se neúčastním, jenom poslouchám a naslouchám. Ale to mi dává velice mnoho. A druhá věc je, hodně spím, potom teda dospávám samozřejmě, někdy až do 10 třeba, i se mi podaří do 9 běžně. No a je teda fakt, že jim celkem skromně, ale bohatě, to vysvětlím teda,
0: no,
1: jako
0: bohatě
1: na vitamíny, snažím se pít vodu co nejvíce, občas nějaký teda tonik nebo nějaký teda slazený nápoj, ale co nejméně.
0: A paní Dano, a kde berete inspiraci? Jak víte, v jakém poměru jíst různé na potraviny, vitamíny a podobně?
1: Jím hodně často, ale v menších porcích. Jím často za den. Já jím možná 7x za den. A to nemám cukrovku teda, jo, pozor. No a to je jedna věc, pak teda hodně, jak říkám, prodloužila jsem si spánek, asi vybírám deficit, když byly děti malí, tak prostě jsem to málo naspala a po nocích jsem ještě pracovala a tak dále, že takže to. A druhá věc je, mě dělá velice dobře povídání, prostě naslouchání druhým, povídání o těch běžných životních peripetích a slastech i strastech, abych to tak správně nazvala. No a myslím si, že mě dělá dobře i, já hodně věřím na anděly. Já věřím na Boha i na anděly. A na ty anděly ještě víc, jak jste hrála písničku Před půlnocí. Jak děkuje se andělům, tak to vždycky mě úplně slzičky vžene do očí. A úplně tím taju, jo, protože vzpomínám, co jsem všechno prožila, co jsem dokázala i nedokázala. A tak mě to prostě ladí. Aha. No a chcete se na něco zeptat? Abych nemluvila jenom já, monolog? No,
0: já bych se vás zeptala, kde berete inspiraci v tom, jak o sebe pečovat. Když jste mluvila i o tom, že jíte, jak jste to říkala skromně, ale bohatě, tak jak víte, v jakém poměru třeba jíste vitamíny a podobně? Radíte se v lékárně nebo s lékařem nebo na internetu?
1: Neradím se. Já teda jím tak, jak jsem říkala, těch 7 porcí za den já skoro sním, jo.
0: Tomu rozumím. Takže neřešíte, jestli máte
1: ale
0: dostatek neradím, toho nebo toho vitamínu.
1: Ne, nedržím dietu, udržuju si přitom stejnou váhu pořád. Moje dcera teď, zrovna včera jsme byli na koncertě, tak mi říkala, že mi docela závidí tu postavu. Já jsem říkala, hele, ale jako prostě to je nějak daný a jako musíme prostě něco dělat. Jezdím občas na kole a až jakmile to mi to čas dovolí a plovárna se otevře, tak budu chodit plavat, což je teda úplně nejoblíbenější sport. A Jaruško, ještě co je důležité, kromě té víry svojí, tak já si udržuju kondici i tím, že se ráda chodím ke stromům, ráda ty stromy obejmu a vnímám tu jejich energii. A prostě jak jsem citlivá na lidi, tak jsem citlivá i na ty stromy, na tu přírodu.
0: No vidíte to. Tak i objímání stromů jsme dneska probrali, tak to bych nečekala, že se k tomu dostaneme
1: pro mě
0: v noční
1: lince.
0: To je
1: velice důležité. Pro mě to je fakt důležité. Jo, jako splynout s tou přírodou tak, že prostě si pohladím tu drsnou kůru stromu a obejmu ho a já se tam jakoby vypovídám jako duchovně a to je taková moje meditace. No.
0: To jsem kdysi si říkala, že zkusím, paní Dano, protože když jsem byla asi tak před 3 lety v Lázních v Karlově Studánce, tak tam ti lidé, kteří tam byli s nějakými potížemi psychickými, tak nám potom vyprávěli večer, jak vlastně vypadá ta jejich terapie a mluvili o tom, že jdou do lesa. Tam teda se musí opravdu vykřičet a šahat na ty stromy, tak mě to hrozně zajímalo, tak jsem samozřejmě potom to taky šla, no já jsem to zkusila, šáhla jsem tam na nějaký strom, spadlo na mě spousta větví, listí a to bylo všechno.
1: No to ne, ono to spíš je nějaký mohutnější strom a já mám teda oblíbený tady dub starých 100 let, ale jako nezáleží na tom vůbec, jaký to je strom. Ale aby na vás nic zbytečně nepadalo, že jo, to ne. A Jeriško, zkuste se stišit a jako úplně se ponořit do toho ticha. Je to takový druh meditace. Já to doporučuji všem lidem, ať už jsou v jakémkoliv věku, jo, když se chtějí sklidnit, tak nejen, že se vykřiče, teda to já jako nejsem zase křiklon, to ne, ale splynout s tím stromem, jako s tou kůrou, obejmout ten strom a prostě mu sdělit jakoby pomyslně svoje problémy. Říká se, že vrba prostě je takovej symbol vlastně zpovědi, že, člověka. Takže zkuste to někdy prostě nějaký starý strom obejmout, zavřít oči a jenom vnímat jeho kůru a tu jeho energii. Totiž stromy jsou také živé organismy.
0: Tak já vám pak řeknu výsledek, paní Dano, uvidím, co na mě zase spadne. Děkuji za váš telefonát, za hezké rady, za milé povídání a budu se těšit, že v tom budeme příště pokračovat na vlnách Českého rozhlasu.
1: Děkuji pěkně, moc vám fandím a dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Jak v dnešní uspěchané době hledáme chvíli pro sebe. I o tom si dnes můžeme povídat v noční lince Českého rozhlasu. Téma zní, jak pečujeme o své zdraví. Volejte Jarku, volejte Zlín. Long time ago, when I was a young boy, I saw that movie Mutiny on the Bounty, staring my iron man and Rambo. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue seas, white sand, paradise.

0: Noční linka dnes otevírá téma, které bývá velmi osobní. Kdy jste naposledy mysleli sami na sebe? Věnujeme se zdraví, pohodě i malým radostem všedního dne. Co vám pomáhá udržet si vnitřní klid? Vítáme vás. Ano. Krásnou noc přejeme.
1: Jo, děkuju.
0: S námi je paní Anička, tak povídejte, co máte k tématu.
1: Ano, hned to bude.
0: Stlumíme rádio a budeme pokračovat.
1: No, já vás zdravím a všechny posluchače, kteří to poslouchají, poslouchám od začátku. Víte, já si myslím, že v životě je trošku třeba dodržovat pravidelnost ve všem. V jídle, v pohybu, prostě a také vztahy, kamarády, věnovat se trošičku kultuře, i ten pohyb je velmi důležitý, ale to všechno člověk může dělat, pokud může. Takto, pokud jsem byla mladá, tak jsem jezdila na kole, chodila túry, pracovala na zahradce, starala se o vnoučata, kamarádek plno, chodila jsem 22 let do pěveckého sboru, bylo to všechno krásné, ale když vám odejde zrak a k tomu nohy a už pak se jenom tak prostě po bytě můžete, anebo chodím ven, ale to jenom, když je hezké počasí, protože jak je škaredě, chodím o hůlkách, jak nemusela bych v plaštěnce, to mi zase prostě neslyším, to mi šustí po hlavě. Víte, tak to máte jedno s druhým. Myslím si, že když člověk může se najet, tam umýt ještě a zajít si na záchod, popovídat si s kamarádkami, sejít se občas s nimi, jsem tam na nějakou tu kulturu, kde už musí mít aj doprovod, protože když je večer, tak já už vůbec nevidím nic, to už vůbec nikde. A myslím si, že ať je každý vděčný za to, co má, a to, jak mluvil ten mladý pán, víte, i já jsem bojovala s takovou chorobou, už to je dávno za mnou. No, ale vidíte, žiju. Opravdu taková ta bojovnost myslí, aby člověk věřil, že to dobře dopadne. Pak nezavidět nikomu, nemít dluhy. No a tak dál. Prostě chodím jednou za měsíc na nějakou masáž. Upravuju se, ne že vyjdu ven, jak prostě jedno, co si na sebe obleču. Ne, vždycky člověk musí být upravený pro sebe i pro ty druhé. Tak to je. Takže vzpomínám na krásné chvíle, které jsem v mládí prožila. Ráda jsem tancovala. My jsme se s manželem tolik natancovali, když jsme byli mladí. Jenom chvilku bylo, kdykoliv bylo a měl nám kdo děti pohlídat. Tak prostě jsme byli na parketu. Takže mám krásné vzpomínky. Mám hodné děti, mám 4 vnoučata a 8 pravnoučata. Já mám pro to pořád žít. A když někdo přede mnou naříká, že to nemá a tam to nemá a to bych chtěla, toto, tak já mu vždycky říkám, podívejte se, já už dneska vůbec nemám nic, co jsem měla, to už jsem dětem rozdala, ale já jsem nejbohatší člověk na světě, mám krásnou rodinu a to je pro mě to nejdůležitější. A to je to, co bych všechno chtěla jako říct z mého hlediska. No.
0: Cítím z vašich slov vděčnost a pokoru, krásně se to poslouchalo.
1: Ano,
0: děkujeme.
1: Je to tak, být vděčný za všechno, co můžeme, víte, ale řeknu vám, že takový pro mě nejhorší handicap jsou ty oči, bo já nemůžu číst. A to mě mrzí, to já bych přečetla si ještě různých věcí, co mě zajímá, cestopisy a různé životní příběhy. A tak. Ale děkuju za radio, děkuju za televizi.
0: Ale poslouchejte, k tomu určitě jsou cesty, abyste se dostala k těm svazkům, které byste chtěla. Rozumím, že pokud vás trápí oči a nepomůže lékař speciální technika.
1: Nepomůže.
0: Tak alespoň nějaké audioknihy, abyste to poslouchala.
1: Jo, ale já hodně poslouchám. Chystáme se. Tady já to nemám dlouho, také covid, víte, to mi všechno. Já to nemám dlouho, takže ještě v roce 23 jsem chodila ještě poslední rok do pěveckého sboru, ale pak už to nešlo, protože tam to je všechno drobné a já jsem to nepřečetla, to, ty písně a tak dále. Já jsem 40. ročník, takže už jsem starší člověk. Ale ráda bych, kdyby mi něco pomohlo. Já už jedině přihlížet se něco s lupou. Ale jsem šťastná, že
0: Ani, ještě... A umíte si najít nějakou audioknihu na internetu?
1: Jo, to už mi všechno dcera zařídí. Ona říkala, že jo. No, ona také má své starosti, takto, ale všechno chodí mi uklízet, protože já nevím, kde to rozsypu.
0: Dobře, já jenom, že bych vám poradila, tak jestli to víte, tak to je dobře. Mějte se dobře, zůstávejte ve zdraví, ideálně s námi, s Českým rozhlasem.
1: Děkuju a přeju vám také zdraví a všem lidem, ať mají ze života radost.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: V dnešní noční lince hledáme odpovědi na to, co znamená cítit se dobře, nejenom fyzicky, ale i duševně. Co pro svou pohodu děláte právě vy, pane Pepíno? Zdravíme vás ze Zlína na Valašsko, není to daleko.
1: Já teď zdravím všechny posluchači, takže ještě nespěl, tak co dělám? Jako snažíme se s manželkou žít tak jako pokojně v čistotě, co je, aby člověk hygiena, jo, nebyt líny se namazat, nohy ošetřit mořské solí a na sluníčku. Teď už nám začnu sena pomaličku sušit, že tak už ten. No a hlavně blínky, blínkové čaje a takové příroda, jako vážit si přírody, protože já jezdím s koníkem do Hušťa každý den, takže jsem v přírodě, no, udržovat se v pohybu, že jasné, že v 80 už to tempo je jako nižší, že, ale podle potřeby, že, no a ne, tak se nepřejídat, že, ale jako my jíme, když jako máme hlad, že ne, že bychom se přejídali, ale podle potřeby teď je v přírodě, teď je nádhera, že to je všade všecko na vás, všecko voní, to je jako veselé. Že, no.
0: A taky bude teplo, čeká nás první letošní tropický den, takže bude hezky a také se hezky zahřejeme.
1: Tak u nás na těch horách to je jako trochu chladnější, není to zase tak, ale nám to jako nevadí, protože jak je moc třeba horko, tak lehnu pod dipu a postím, takže já jsem dobrý spáč, takže já...
0: Pepíno,

0: A máte v rodu dlouhověkost?
1: Jo, děda 93 roky se dožil.
0: No a čím to podle vás je?
1: Nevím, jako, ale já třeba zásada, nikdy jsem alkohol nepil, nikdy jsem nekuřil, že, ale jako zdravě, no tak nesmí být člověk jako líný, jo, že by něco vzdál, nebo a potom jako cvičit, aby člověk ty záda, tu páteř měl, ty svaly pohyblivé, že? To je jak ráno stanu, nebo opolední, nebo i když člověk jako dělám, že? Venku ten, ale ten pohyb, to jsou určité pohyby, že? Které jako člověk neudělá, že? Když při různé práci, že? Takže no a manželce tak tež pomáhám, že ať se udržuje jako ten, že takže a hygiena, to je hlavní, co jako na to člověk dbá, že? Takže tak asi,
0: Pepino, no. Řekněte jednu potravinu, která je pro vás super potravinou.
1: Super potravina zemákové placky, protože já to peču na velkém plechu. Na spodek dám pečící papír, na ten papíře, že tam popráším trošku jemně a až vrch, jak se v polovici pečenia, tak máslem pomastím, takže on není nasátý tukem, ten placek, anebo paní frgal, ten jako každé ráno na snídaní.
0: No, raz, dva, Pepino, já jsem čekala nějaké borůvky nebo kysané zelí a vy řeknete bramborové placky, potom frgály.
1: Poslouchajte, já borůvky, hafery, jako jím skoro každý večer před spaním, jako ve sklence, co máme zavařené, tak to já jím každý ten, no a zele zrovna dneska jsme měli na oběd.
0: Takže no teda hafery, to je na řeční výraz pro borůvky, to už jsem dlouho neslyšela.
1: To tady u nás.
0: Máte
1: to
0: krásný valašský slovník.
1: A potom aj v tém hůžky nebo lese, že tak
0: ještě jednou, stromy.
1: Objímám, víte? U nás na
0: Balašsku. A jak jste řekl to první slovo?
1: Hůžky, jezdím do Hůžky. No, to
0: jako do houští, myslíte? Nebo?
1: No, to já. Je do lesa, jo, spisovně.
0: Takže taky tak objímáte stromy?
1: Jo, mám buk ten, nebo smrk, anebo vrba. Tam je široko daleko, nikde není vrba a ta vždycky na jaře první pučí, že první ten, tak to se tak se sklidníte jako v té přírodě, takže čerpáme energii, že?
0: A čerpejte dál, Pepino, ano.
1: No, teď se mějte.
0: I vy. Opatrujte se a zavolejte zase někdy, až budete mít prostor.
1: Dobře, děkuju. Naslyšenou. A všechny zdravím. Dobrou noc. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, a to povídáním s paní Aničkou z Miroslavy. I vám přejeme krásnou noc, 11 minut před 1 hodinou.
1: Tak já vám taky určitě přeju krásnou noc, jinak bych nevolala, kdybych vám ji nechtěla přát. Ať se jim všem daří, ať jsou všichni zdraví.
0: Jak pečujeme o své zdraví, to je téma i pro vás.
1: Zdraví. No tak já už toho moc nenapečuju, ale já řeknu, čeho, jaké radosti jsem musela, jakých radostí jsem se, kterých radostí jsem se musela vzdát. Některé mi zůstaly, některých se nemohla, musela jsem odevzdat řidičský průkaz, takže jsem si nemohla zajet, kam jsem chtěla. Nemohla jsem číst knihy, protože na ty nevidím. Nemůžu chodit do přírody, protože nemám s kým a nic mi to už jako neříká. A nemůžu chodit, jezdit po zájezdech a po divadlech, protože to už, když to nevidím sama, tak mě to nebaví. No tak jsem si musela tak jako vždy nechat ty druhé věci, které mě baví. Takže mě baví mít hlavně pořádek kolem sebe, všechno, aby bylo na svém místě, abych si zapracovala trošku na zahrádce, protože už mě nohy bolí, záda mám celá pokřivená, s kterými se nedá nic dělat. Abych si přečetla knihu, audioknihu, kterou mi pošlou z Prahy, a abych se mohla poradovat s vnoučaty, abych si mohla zacvičit, a já si to tak všechno, nebo si, když ujdu kilometr po našem balkónu, kterým je to zábradlí, je mi takovým vodítkem, ne že bych se održela, ale ono je takovým vodítkem, takže tam chodím kilometry, cvičím a já si ty dny plánuju. Plánuju, kdy budu pracovat trošku na zahrádce, kdy budu uklízet, kdy se budu věnovat poslechu hudby nebo té četbě. No a samozřejmě, že k tomu patří už více jak 20 roků od začátku poslouchání noční linky. A to jsou asi to. No a radost to mi přináší vnoučata, pravnoučata.
0: No zase jsem ráda, že zmiňujete, to jsme tady ještě nezmínili a to už budeme končit.
1: Vnoučata, pravnoučata mi nejvíce přináší sílu. No a tak hodně těch svých koníčků a té své zábavy jsem se musela vzdát, no ale zase zůstalo mi ještě hodně věcí, tak těm se věnuju. Na počítači si najdu nějakou knihu, hudbu, nebo nějaké povídání, nějaký pořad, který je poučnej, takže já si nestěžuju, že by. A akorát bych si chtěla postěžovat, že nemám koho, kdo by se mnou chodil koupat. Můj muž ten nemá rád vodu na koupání a tomu je nejlépe zase doma na zahrádce a doma, když si může pustit film, něco si přečíst a se zahrádky už přijde tak vysílený, že my děláme hodně věcí spolu, takže už nemá náladu někde chodit tancovat nebo někam do divadla, to už je všechno za mnou, takže já už jsem si jenom upla na tyto věci, které můžu a na balkoně uchodím každý den kilometr, no a to mi stačí a uvařím, upeču, vyperu, vyžehlím, uklidím, takže a to takové aktivity mě uspokojují, přečtu si, co se mi líbí, poslechnu si hudbu, která se mi líbí a já víc nepotřebuju.
0: No, není toho málo, mluvila jste o pohybu, o vnoučatech, o vzdělávacích pořadech, procházky jste zmínila. Vy jste vlastně velmi aktivní, Aničko. Ano. Rozumím teda, že třeba plavání vám chybí, tak to mě mrzí, ale máte způsob, jak si to vynahradit.
1: Ano, každý týden mě manžel zaveze k holiči, on mezi tím nakoupí.
0: Počkejte, říkáte každý týden, nebo jsem se přeslechla?
1: Ano, každý týden chodím k holiči, každý pátek chodím k holiči.
0: Aničko, to je neuvěřitelné. No.
1: Proč by to bylo neuvěřitelné?
0: No.
1: Já mám tu výhodu, že moje netes je kadeřnice a má tady v Miroslavi oficínu, jo, takže ale platím jako, ne, že bych to, ale mám tu výhodu, že ona mi neodřekne, takže a tím mě pomáhá pozvedávat tu sebedůvěru a
0: taky jste hned s někým v kontaktu, popovídáte si, potkáte
1: jo, tam jsou kontakty nějaké, na povědě, doma těch kontaktů moc nemám, na povědě, jedině když přijedou ty děti.
0: No, takže umíte si poradit, Aničko, krása.
1: Umím si poradit, a já si věci plánuji, já mám ráda čisto okolo sebe, tak já si věci plánuji, kdy uklízet, kdy pracovat na zahradě, kdy číst, a já mám ten den takový rozplánovaný. A jídlo to, co mi chutná, ale samozřejmě v malé míře, ne, že bych si toho nadala jak do korítka, a zatím jsem spokojená. Zatím si, Jaruško, lžíci trefím do úst a toaletním papírem na zadek. Takže
0: dobře.
1: Pokud to takhle jde a není to obrácený, tak je to pořád ještě dobrý.
0: Tak to jsem ráda, že
1: kdybych ty bolesti bylo míň, loučíme s humorem.
0: Mm-hmm. Uzavíráme dnešní téma, Aničko, já. Moc děkujeme.
1: Každý si to udělá, jak mu to vychází, a každý nějak sportuje. Každý si určitě nějaký ten sport najde. Ona i ta cesta do té hospody je sportovní, takže a možná z té hospody je ještě sportovnější. Že jsou tam nějaký kotrmelce, jo, a takové věci, takže ještě sportovnější. Takže to bych chtěla říct, jak to mám já. Tak ať se všem daří.
0: Děkujeme za vaši návštěvu, ať se vám daří, Aničko.
1: Děkuju.
0: No a tím se pomalu dostáváme na konec dnešního povídání o tom, jak pečovat o své zdraví. Děkujeme vám, že jste s námi vydrželi až do konce, a hlavně děkujeme za všechny vaše rady, tipy i zkušenosti. Péče o zdraví je každodenní práce, malá rozhodnutí, která se sčítají, ať už jde o spánek, pohyb, stravu nebo psychickou pohodu. Doufáme, že pro vás dnešní díl Noční linky byl inspirací a že se z něj odnášíte něco užitečného do vlastního života. Ve vysílání Českého rozhlasu se loučí Jarka Barboříková a uslyšíme se v pondělí.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: A je to tady zase. Další část naší exkurze mezi klasiku českého humoru. Dnes si je obstaráme po telefonu. Ať už ten přístroj budou mít ve filmu, televizi nebo rozhlase. Patrik Rozehnal vás vítá a zve nejen k telefonům, ale hlavně k poslechu Českého rozhlasu. No, já jsem myslel, že v téhle chvíli už začneme, ale vypadá to, že tu všichni ještě nejsou. No, takže budeme muset asi volat. Pardon, točíme.
2: Dobrý den, to je pan Marván.
3: Co?
2: No, kdo? Tady Patrik, ty jsi mě nepoznal, co?
3: Ale jak pak, ne, no to víš, že jo, hned jsem tě poznal, jak jsi promluvil, no.
2: Prosím tě, co ještě děláš doma?
3: Co tady dělám? No co bych tady dělal, no, jsem tady a nemůžu odsud. No a co tam děláš ty?
2: Co asi, moderuju v rozhlase a ty jsi tu měl být s tou ukázkou z Anděla na horách.
3: No jo, no tak to si tam dej pozor, víš.
2: Hele, bez vytáček. Máme lidi bavit telefonáty a ty jsi měl být tady.
3: Co?
2: Ale mně je to fuk.
3: Jo? Tak to je to fuk?
2: Zavolám jiným hvězdám. Budu točit kolem telefonu.
3: Tak.
2: Ale ne, že já tebe budu schánět.
3: Ajím, to je mi.
2: Ale jak říkám, bude to bez tebe, když na tebe není spolek.
3: No tak počkej, tak to zase ne. To si nezvíkej.
2: Hele, Jardo, my bez tebe začínáme. Ty jsi někde na Lomničáku. Víš co, kdyby se zabloudil, tak zavolej.
3: Počkej, ještě jdu dolů. Jo, hned.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
1: Vítejte v pořadu, který se věnuje legraci, ale taky ho dnes celý provoláme. Takže si chystejte dost peněz, anebo velký kredit. Začínáme právě teď. Vytáčím číslo k Bohdalce. Zkouším to jinde prostě. S Marvanem to nevyšlo.
2: Haló, tady Zdeníčka Pažoutová. Naschledanou.
1: Naschledanou. Tak to jsme si pokecali. Tahle ženská je trochu šiblá, ne?
3: Jak jsem poznal, že je pobatená? No dovolte prosím, přijde děvče, má klobouk s husým brkem na hlavě, až čista jasna prohlásí, že hotel, který patří mezinárodní společnosti, zdědila po své tetě Barboze. No dovolte, to doufám stačí, ne? Prosím, pošlete záchrannou stanici, dva silné muže, svírací kazajku a pospěšte si, ano? Dobře, dobrý den.
1: Tohle už byla ale ukázka z hotelu Modrá hvězda. Komedie natočené v roce 1941 režisérem Martinem Fričem. Ve stejném roce natočil i režisér Jan Sviták jinou komedii s Vlastou Burianem a nazval ji Přednosta stanice. Pan Ťopka působí dojmem gentlemana trochu čeplinovského typu a nachomítne se na jedné stanici, kde si zahraje i na přednostu. No a když pak přijede revize, je třeba použít i služební telefon.
3: No dovolte, co to děláte? To nevíte, že máte tohle zmáčknout?
4: Jak pak bych to nevěděl?
3: No, prosím, tak proč to nedělám?
4: Musí se člověk nechat. No? Haló? Spuste šraňky a hned je zase vytáhněte. Dobrý. No. Haló? Už je ta lokálka? Ještě ne. Tak mě sem zazvoňte. Dobrý.
3: No, teď vím, že to mám zmáčknout.
1: V té výuce telefonování budeme i pokračovat. Tentokrát ale s Miloslavem Šimkem a Luďkem Sobotou.
5: Slyšíte to? Ano, to je číselnicový okruh. Přátelé, podívejte se na to. Já vezmu libovolný ukazovat. Vetnu do již třeba předem promyšleného jednoho některého čísla, například 7. Proč ne, ano, mohlo by to být třeba 5, ale já jsem si umínil, že vemu 7. 7, vyvinu sílu S směrem ku, to znamená ku předu, že ano. Zde je takzvaný zaražeč a zde, přátelé, funguje takzvaný samočinný zvraceč. Prosím vás, že ještě jedno, vetnu, vemu libovolný, vyvinu, zarazím, zvracím. Zde jsou dva rovnoramené čudly. Přátelé, prosím vás, klid. Já ty věci nebudu několikrát opakovat.
6: Skutečně dávejte na to pozor, kolega tady dělá práci navíc, to máte z nás domov.
5: Jak malý chlapci někteří? No poslechněte, já mám času dost.
6: Kolego, to jsou jedni a tichí, že byste měl přesadit.
5: Skutečně, já vás přesadím všecky. Tak dost. Nebo vám zabavíme svačiny. Tak to zasmáli, že? A teď zase k vážné práci. Učera, nehraj si s tím věčně. Tak učera si s tím kolego hraje a výsledky nejsou dobré. Rodiče si minule stěžovali.
6: Kolego, s čím si to tam hraje? Já tam špatně vidím.
5: Kolego, se svačino. Učero, co to u vás kučelo? To byl jenom takový vtip, tak už dost chlapci na úkor kučer. No a než...
6: Kolego, pokračujte, vy jste taky samý nevhodný štým.
5: No ne.
6: Žertujete, prosím, tady o kučerovi.
5: Já se snažím látku zpestřit.
6: Ano, ale dost podivně, kolego. Abych já vám nespestřil látku. Jdete potom za mnou a já vás vyhodím. Tak, pokračujte.
5: Vidíte, co se může stát? No. Tak zde jsou dva rovnoramené čudly. Já rozumím, co je na tom smíchu ostatní. Přátelé, tohle to je moje libustka. Uhni kolego s nohou. Při stisku tohoto čudlu, to je pozoruhodné. I tento. Prosím, já stisknu tento a tento. Tento taky. Prosím, ještě jednou. Stisk prska z DTR. To je co? No, vidíte to tam, prosím vás, všichni? I ti vzadu? To jsme rádi. Protože jestli ne, tak mě to je jedno.
6: Kolego, zapomněl jsi na šňůru. Šňůra je nejdůležitější na celém telefonu, protože nám svazuje lehkou část a těžkou část volně k sobě, abychom telefon nepostráceli.
5: Kolego, říkej si to sám. Říkej, já bych se býval ke šňůře. Dostal, říkej si to sám.
6: Prosím, přátelé, ta kolega napřed sám prýma, pak se uráží. No, nevadí, dokončím látku sám. Šňůra nám tady vybírá, jak vidíme, z lehké části, krouceně nám postupuje dolů a tady nám mizí uvnitř. Co je uvnitř? Já to rozeberu, podíváme se tomu na zubky. Kolego, budeme mi motýku, budeme šroubovat, motýku tlátku.
5: Vy to rozebrám místo, aby to vysvětlil, co myslíš, že je vevnitř?
6: Vevnitř je místo.
5: Místnost, a co je asi na té místnosti?
6: No tam lezou vždycky ty, kterým telefonuje.
5: Jak tam asi vlezou?
6: Jak tam asi vlezou, no šňůrou prolezou.
5: Že tam se to stalo samočině, ta šňůra ta je kroucená, pač je zbytečná, ve stejně všecko jenom ozdoba.
6: To
5: je, se urve.
6: Ta šňůra je důležitá, jak ty lidi lezou, ta je kroucená proto, aby jim to neklouzalo.
5: Ta šňůra je kroucená, pač je zbytečná, ve stejně všecko jenom automat.
6: Automat. Jako bife.
1: Posloucháte pořad Českého rozhlasu, kde se dnes jen a jen telefonuje, tedy v ukázkách z filmů, televize i rozhlasu. A možná bychom si mohli dát zase písničku.
7: No tak dobře, no tak Jirka Korn by mohl,
8: no,
7: že bychom zaspívali spolu.
8: No.
9: Jako, Jirkou bych zastepoval, rozumíš, jako ale zpívat.
7: No dobře, jako hele, si představuješ teda, dobře, když...
9: Gota. Pánové,
7: na Gota, ne, počkej.
9: Ne,
7: máme tady. Ale máme tady telefon, zavoláme. Zavoláme. Moment, počkej. Máš číslo?
10: 544.
7: Já nechci tvoje vysvědčení, číslo.
9: Ale ne.
7: Ale počkej, zavoláme, uvidíme. Co bude doma?
9: On nebude tuto je doma. No, není.
7: Vem si ho. Ne.
9: No, tak ahoj.
7: Počkej.
11: Haló?
7: Haló, to je Karel Gott?
9: Počkej.
11: Haló?
7: Tady je Kajzer.
10: Jirka Korn. Ahoj.
7: Co chceme? Prosím tě, Karle.
11: Dobrý večer,
7: pánové. Dobrý večer. No. Prosím vás, Karle, přijeďte sem do tábora. Voláme tady odsud. Nutně vás tady potřebujeme.
9: No, vidíš. No.
7: Tak to jsou to pro noviny. Gott telefonuje z vany. Ne, prosím. Prosím vás, Karle, my vás tady opravdu nutíme. Haló? Co se stalo?
10: Jsou v topě.
11: To nic. Upadlo mi mejdlo.
7: To muselo být pořádný mejdlo. Karle, prosím vás, nechte mejdlo mejdle. My vás tady potřebujeme. Vemte si cokoliv na sebe a přijďte. Čekáme na vás. Opravdu, než skončíme, ano?
11: Tak já jedu.
7: Fajn, prima.
9: No jo, ale pánové, to nemůže ani při troši dobrý vůle stihnout.
7: A možná, že jo?
9: Hele, já jdu na cigáro, když tak mě tam najdete,
7: dobře,
9: jo?
7: A pak tě zavoláme.
9: Fajn.
1: Dobře. Takovýhle telefonní rozhovor mohli vidět kdysi diváci v pořadu Možná přijde i kouzelník. Námět, scénář i režie byly dílem Františka Poláka. No a mám pocit, že i do dnešního dílu to ten Karel Gott stihne. A taky nám v písničce zavolá.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Vy posloucháte Český rozhlas a pořad věnovaný jen a jen telefonátům.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Mimochodem, obvykle je vynález telefonu přisuzován vynálezci jménem Alexander Graham Bell. Jeho první telefon byl sestrojen v Bostonu v roce 1876, ale podle novějších údajů vynalezl telefon italský vynálezce Antonio Meucci už v roce 1849. Jeho prvenství bylo dokonce oficiálně v roce 2002 schváleno třeba i Kongresem Spojených států. A podle dalších zdrojů vynalezl telefon i Philip Reis v roce 1860. No, tak si vyberte. Já si teď vybírám ze své kartotéky ještě jedno číslo na Jiřinku a zkusím se s ní opět spojit. Snad se nám to povede.
2: To jsi ty, Henry?
0: Ne, tady Patrik.
2: Já jsem u George.
0: Jo, a co tam?
2: Je to tu moc pěkné. No řekni George Henrymu, co jsme před chvíli dělali, no.
0: No, to mě teda zajímá.
3: No řekni, že jsme se líbali.
0: No tak co jste dělali?
4: Jsme se líbali.
0: Cože?
2: Tak pá.
0: No počkej.
2: S Bohem, George.
4: Ale Sabrino.
2: Ty jsi si opravdu myslel, že bych s tebou něco mohla mít? To bych si připadla jak jednička na $10.
4: Jak to?
2: Ta se sebou taky pořád tahá nulu.
4: Ale Sabrino, Henry mu si říkala, že je to tu moc pěkné.
2: Pitomče.
0: To byla ukázka z bláznivé crazy komedie Oldřicha Lipského. Čtyři vraždy stačí drahoušku, která byla natočena už v roce 1970. V téhle části našeho pořadu uslyšíte telefonáty, kde na jedné straně bude vždy Jiřina Bohdalová. Objevila se třeba i v roce 1981 na televizní obrazovce díky režiséru Jaroslavu Dudkovi v komedii A začalo to karafiátem. Žárlivá scéna v podání Jiřiny Bohdalové a Josefa Somra.
5: Prosím.
6: Neruším. Ne, to byl jenom vtip. Já vím o Pepíkovi, no. Hele, jak se chová? Je způsobnej? Ne, vážně, Valino, já ti volám kvůli tomu, že Miluš je doma. Teda, kdyby to Pepíka zajímalo. Je u ní zrovna František. A tomu snad neřekej. V jeho stavu. Jo, a Honza, ten je u Evy. Vaňkový. No, to ty víš, veď.
5: To jsem ráda, já ho tam totiž poslala. Jo, moment.
7: Co je? Prosím. Jo, ahoj. Hele, mě nezajímá, že je doma, já jsem tady. Jaký plyn? Jo, že si pustí plyn. Ano, dobrý, dobrý. To by musela jedině u sousedu, protože my jsme elektrická domácnost, víš? Ale ani prášky doma nemáme. Leda projímadlo. Hele, nepůjdu domů, nepůjdu domů.
5: Byl bych doma, bych.
7: Pro mě je to zásadní otázka.
6: No, ale to je právě ten nesmysl. Jako nakonec každý žárlení. Protože kdybych já měla na Františka žárlit, tak kam bych přišla?
7: Každý jsme na to asi jináč, citlivý. Tobě možná nevadilo, když František se vmontoval na to školení. Ale já bych na tvým místě, já bych si ho... Co na jaký školení? Na tom Bílým kříži přece. To si neuvědomuješ, že to bylo pro technický personál? To ti nebylo nápadný?
6: Jo, ty chceš říct, jak se tam vnutil kvůli tý blondiatý inženýrce, jo, no ovšem, že mi to nevadí. František mi všechno řekl, já jsem ovšem věděla. Proč bych mu, prosím tebe, nepovolila nějaký drobnej flirtíček, ne? Hele, ahoj. Podívejme se. Tak František se nám školil.
0: Jedna z dokonale sehraných scének v podání Jiřiny Bohdalové, vlastně skoro samotné, se objevila i v legendárním televariété, které režíroval Pavel Háša. Jiřina Bohdalová tam projednou získala i roli úřednice, která si v pracovní době stále soukromně telefonuje.
8: No byl to frajer, Verulo, co ti mám povídat. Tak já mu povídám, že šíleně spěchám domů, jo? Že jsem koupila mletý maso a to podlíhá rychlý zkáze a on těmi, Verulo, s takovým vlahým pohledem povídá, slečno. Já už ne dobrý karbanátky od počátku restaurace Národního divadla, veď. Hele, já udělala ještě jako psinu, že tuhle hospodu neznám, jo. A on jako, že nebydlí daleko a že má všechno doma, teda cibuli, magneťák, jo. A vůbec všechno na domácí karbanátky, veď. Prej česnek a špek, jo. Hele, špek, tak tenhle špek já znám z paměti, to a taky jednomu šla akorát vyžehli košily, veď. On se vrátila jeho stará, on to pak žehlil ještě 3 měsíce, veď. Dobrý den.
9: Dobrý den.
8: Ale to nic, Veruno, to přišel jenom nějaký chlap moment, jo. Veruno, já ti to musím doříct, protože to je teda, to budeš přímo žasnou, veď. Tak já mu povídám jako na chvíli, jo. Na chvíli to, že bych jako mohla to, že jo. A on ti chytil taxika a učili jsme někam do Nuslí, veď. Já v tašce to mletý maso a ocelej rozjařený a jestli prý mám ráda sekt. Ne sex jako 6. Sekt jako 7, veď. Veruno, ty mě znáš, já udělám 2 kamenáče a jsem růženka na rozebrání, tak mu povídám, posaďte se. Ale to jsem neříkala jemu, to říkám tady tomu, co jsem přišel, veď. Tak mu povídám, kde pak tohle? Když chcete karbanátek, to musíte být hodnej, veď. Ale já ty se ty stejně nerada, ono to štosuje. Já když tak něco málo, tak spíš koňak, nebo myslivce, nebo tak něco okolo rumu, veď.
9: Veslo, prosím vás, nezlobte se, ale já se
8: vám... Moment! Veruno, hele, ty mě znáš, mě hned tak nic neposadí, ale ten ti má doma nábytek, stylovej, veď. No, kdybys to viděla, anglický tapety i ve světliku, veď. No, jenomže on mě dovedl do kuchyně, přines vajíčka a housku a spoustu nějakých blbostí, veď. Holka, podrž se. On to s těma karbanátkama myslel vážně. No to mě předtím nenapadlo, že mě to mělo napadnout. Tak on se v tom taxiku vůbec o nic nepokoušel, vy.
9: Vyšlo, méně vejte se,
8: ale já... sporách, páne. A říkal, že prostře, vy. No já tam stále jak mokrý džíny. Protože dělat karbanátky, tak to můžu rovnou řídit kosmickou raketu. Hele, teď já to mletý koupila pro našeho Rexe, páč je starý, už nemůže kousat, ne? Veruno, já umím akorát tak polivky z pytliku, ne?
9: Pešlo,
8: tak
9: prosím
8: mu říkám,
9: vás, nezlobte se.
8: Tak mu říkám, pane inženýre, on to měl na dveřích, vy. Povídám, pane inženýre, když chcete karbanátek, to je částečný nedorozumění, páč karbanátek dostanete v každý restauraci. Spíš, kdybychom si takhle hačli, že byste pustil Elvise, jo, a pak jste taky mluvil něco o šampáňu, viď? Pojď sem, Veruno. On je frajer, ale vůl. On ti mi vrazil to mletý do tašky, otevřel dveře na chodbu a ještě kecal, že se ve mně zmejlil, vy. No ne, Veruno, chápeš to?
9: Nezlobte se,
8: no
9: ale já skutečně, já pospíchám.
8: Cvok,
9: ale ne, já...
8: Co?
9: Rozumíte, já jsem, já jsem s tou Veronou v jedné kanceláři, já měl cestu do města, ona mě prosila, abych vám vyřídil, že se to před půl hodinou přerušilo a ona se sem nemůže dovolat, viď?

0: Což mě připomíná, že opravdu byly doby, kdy jsme se třeba s někým nemohli spojit, protože byly telefony ještě s někým napůl, vypadávalo spojení a sem tam se také stalo,
1: že jste se propojili s úplně někým jiným. V telefonátech často začínaly i první lásky.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Už to tak bývá, že ne každý telefonát je v klidu a bez rušení. Pardon, budu se muset ještě na chvíličku zavolat domů, ať u mě vědí, kdy přijedu. Haló, můžu mluvit s mámou? Haló?
2: Haló?
1: Haló?
2: To je přerušený, to je vynález. Já bych s tím praštil nejradši.
3: To volal můj syn?
2: Ne, prosím, milostivá paní. To byl omyl.
3: Omyl?
2: Omyl. Omyl. To byl.
1: Hlavně to byl nepodařený telefon. V ukázce z filmu Andula vyhrála, kde si zahrála třeba Růžena Šlemrová a také Václav Trégl. Film byl natočen režisérem Miloslavem Cikánem už v roce 1938. Jiné nepovedené telefonické spojení čekalo i na studenty a instruktory jednoho lyžařského zájezdu, který režíroval Karel Smyček na plátnech. Objevil se 44 let potom, co jste slyšeli předchozí ukázku, a jednalo se o komedii Sněženky a Machři. Šlo o to, jak vylákat jednoho nápadníka od stolu překrásné dívky.
4: Ano, to jsi ty? Tak fajn. Vláďo, máš tady telefon?
5: Já?
4: Ty?
5: A kdo volá?
4: Já nevím, je to mezi město.
5: Proč píšeš? Haló? Haló, tady je Brčka. A kdo volá? Tady je Brčka u telefonu.
6: Tady Praha, moment, hned vás připojím, moment, počkejte. Mluvíte, Špindle? Tak moment, hned vás připojím, vydržte, vydržte. Pan Prtko?
5: Ne Prtko, Brčka.
6: Brčka, pane Brčka, vydržte u aparátu, moment, přepojím, ano. Vydrž, Brčka, vydrž.
5: Já vás, haló. Tak koho to vlastně voláte?
6: Tady Praha, Bleskově, moment, důležitý hovor, přepojím, moment.
5: Děkuju vám, pane vedoucí.
7: Není zač.
5: Haló. Co je s tím spojením? Haló, haló.
1: Kdysi v dobách dávno minulých nebyly problémy jen s vlastním telefonickým spojením, ale také s tím telefon vlastně získat, aby vám ho přidělili. O tom ví své Jiří Krampol, který se snažil i trochu zapracovat na protekci.
8: Když jsem bydlel na Žižkově, tak všichni v baráku už měli telefon, akorát já jedinej jsem telefon neměl. Tak jsem chodil pořád na ty telekomunikace, tam nějaký paní jsem spal lahve vizoura, kartony amerických cigaret, pětistovky a furt nic. Když to trvalo asi 3/4 roku, už mě to stálo dost peněz a telefon nikde, tak jsem se namíchšel sem tam. A oni mě oznámili, že paní Dvořáčkovou zavřeli pro úplatky. Tak vzteklej jsem šel, bylo to na podzim, naštvaný na celý svět, jsem šel po Jiřáku, takhle na Vinohradech, a tam zrovna na rohu, kde je nálevna sudového vína, řádili mi kamarádi a burčák byl na ulicích, všecko to tam prostě bylo, tak jsem si dal burčák a tam stál nějaký můj kamarád, kameraman, a povedal, proč si naštvaný, a povídám, představ si, co se mi stalo. Tak jsem mu vyprávil tu anabázi s tím telefonem a on říká, no to je skvělý, ty máš kliku, tady je sekretářka generálního ředitele telekomunikací. Já pám, to je bezvadný, tam stála taková už trochu chycená, jako slečná, pám, jasně, já to zařídím, já jsem nějaká Eva, pám, ahoj Evo. Zítra přijď, Jirko, já ti to zařídím. A pán, hele, páno, ne, to je opravdu sekretářka. A pán, co mám koupit? Kuplahe vizoura tomu řediteli, tak jsem tam přišel s vizourem, dobrý den. Ona říká, hele, já řeknu radši, jako, že jsi můj bratranec, já jsem tvoje sestřenice, aby to mělo lehčí průběh. A pán, to je výborný. Tak ona povídá, soudruh řediteli, tady můj bratranec jako přišel, tak jsem mu dal vizoura. Podívejte se, soudruh Krampole, udělám všechno, co bude v mých silách, abyste ten telefon získal. Uplyne týden, 14 dní, 3 neděle, nic. Pamnot, hrvo, to snad není možný, jak jsem šel normálně zase na ty telekomunikace. Tadle ta moje údajná sestřenice tam samozřejmě nebyla. Byla tam úplně jiná sekretářka. Já pán, prosím vás, já bych chtěl mluvit s tím soudruhem ředitelem. On stál ve dveřích a povídá, Tak pane Krampol, telefon nebude. Já povídám, Ježíš, co se stalo. Povídá, vaši sestřenici Evu jsme vyhodili pro opilství a já vám to řeknu upřímně. S takovouhle rodinou, jako jste vy, já nechci mít nic počít.
1: Když tak člověk připravuje tento pořad, zjistí, na co všechno už si pamatuje. I takové telefonní budky bývaly zdrojem zábavy. Možná i vy jste jako puberťáci občas otevřeli tamní telefonní seznam, který tam býval na poličce, zapíchli někam prsta, zkusili letmo někam zavolat. Z někoho si prostě vystřelit. Podobnou zábavu si s kamarády kdysi dopřával i Mirek Donutil.
9: Dana Klitová, to byla naše herečka. To jsme dospěli tak daleko, že jsme dva telefony měli, jeden nahoře v kanceláři a druhý dole v suterénu. A oba dva byly propojeny, takže se to dalo odposlouchávat vzájemně teda, že jo. A ona furt chtěla točit a furt nikdo nevolal, a tak jsme ji tam nechali vzkaz na nástěnce: Dano, volej produkci, stopy končí v krematoriu, a nechali jsme tam číst. Ona přišla: Ježíš Maria, mám tady vzkaz.

0: Merkelová, když ona nastoupila na ministerstvo zahraničních věcí, tak já jsem jí telefonoval jeden den, ona tam byla krátkou dobu, jo. Já jsem to vytočil, říkám, dobrý den, tady ministr Želeňac. Prosím vás, paní Fuchsová, my jsme odjeli na služební cestu do Frýdku Místku a padal sníh, takže jsme zapadani tady všichni. Nemáme tady auta, kdybyste byla tak laskavá, jsem našel jenom vaše telefonní číslo. Ano, píšu si, pane ministře. Pošlete nám sem zítra 4613, abychom mohli odjet všichni, jak jsme tady papalaši kompletně, ano. Ano, pane ministře, já to všechno zařídím. A jak jste našel moje číslo? Jiné nemám než vaše, já si vás pamatuju a teď si trhněte nohou. Prosím, pane ministře, teď si trhněte nohou, protože to jsem se ti nepředstavil. Nazdar, no ty jsi blbý, jo. My jsme s tím telefonem zacházeli až do takových krajností, možná bych to ani neměl říkat, aby to neznělo jako navádění, ale my jsme třeba si vybrali telefonní číslo, libovolný v telefonním seznamu, to jsme vytočili a tam jsme řekli, dobrý den, prosím vás, doma Karel? Ne, tady nebydlí Karel. Aha, tak promiňte, naschranou. Za hodinu znovu. Dobrý den, Karel je doma, prosím vás? Ne, tady nebydlí Karel, to bude asi on. Tak se nezlobte, naschranou, za hodinku znovu. Prosím vás, Karel už přišel? Ne, tady nebydlí Karel, já už to dneska vysvětluji po několikáté, já nevím, co se stalo, zřejmě to tam mají nějaké, ne, tak to bude asi omyl, naschranou, zase za hodinku. Dobrý den, prosím vás, Karel není doma náhodou. Ježišmarja, není doma Karel, tady žádný Karel ani doma nikdy nebyl, tady nikdy žádný Karel nebydlel, já už nevím, co mám dělat, furt mě sem někdo volá kvůli Karlovi, dejte mě pokoj, zase za hodinku. Prosím vás, Karel je doma, Ježiši Kriste, tady nebydlí Karel, já už nevím, co mám dělat. Po půlnoci do té doby ho necháte oddechnout, jsme zavolali znovu, ten už přiběhl k tomu telefonu, kdo je tam? Tady Karel, nevolá mě někdo?
1: Příjemné telefonování a zábavu u toho vám přeje dál Patrik Rozehnal. A pouštím zároveň písničku, která opět souvisí s telefonováním.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: A my pokračujeme v ukázkách z televize, rozhlasu i filmů, které pojí jen jedno jediné. Telefonování.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
2: Jo. Namailujte mi to, večer se domluvíme, jo. Haló, pošlete mi SMS-ku, já teď nemám čas, za hodinku se domluvíme, jo, moment, Hergot, mě to ním, jo, má nějaký hovadu, Jo, sakra, no, prosím vás, to se potom domluví, já mám vedle hovor, Hergot, já to povypínám, když se z toho zbláznil.
3: Imre, vy do mobilu děláte? Jo. Vám pošlu Jaruš. Tak když jsi mobil, tak jde odevřít.
2: No jo, Jaruš, nezlobte se, ale do roku 2010 mám úplně plno.
3: Ani nás byste nevzal.
2: Ale já bych vám rád vyhověl, nemám jediný volný okýnko, nemám.
4: To máte tolik žáků?
2: Žáků? No jednoho. Jednoho, ale to je plný barák. Karle, pojďte sem.
5: Dobrý večer.
0: Ano, pochopili jste, že u moderních mobilních aparátů zůstaneme. Tentokrát i v ukázce z pořadu Karle, styďte se, kde si na pódium divadla v Táboře, kde se natáčel i televizní pořad Možná přijde i kouzelník, pozval Jiří Vimr Karla Černocha. A šlo o to, jak ho naučit telefonovat s mobilem. Jako příklad si zvolili telefonát do jakéhosi imaginárního skladu s alkoholem.
2: Halo, teď by vám to měl zvonit. Halo, tady Karel Černoch, jo? Volám Velkosklad. Velkosklade, halo, zvedněte to, kurník šopat, přicházím. Halo, slyšíte mě, Velkosklade?
3: Už tomu chybí.
2: Velkosklade, slyšíte mě?
3: Hergo, co tak hulákáte, já vás slyším.
2: Já potřebuji, abyste mě slyšel přes mobil, a ne tady. Zvedněte to, zelený tlačítko, jdi to tam i jak pro děti, to ten telefonek to... takový, tím to zavěšujete, červeným to zavěšujete, zeleným to zvednu, zvednu to.
3: No, takhle, ani to nemá sluchátko, ale.
2: Taky ho tam nehledejte, no, to si pak dáte k tomu obličeji svýmu.
3: Zvedně, ježišmarja. Vy to mačkávám, ono to nefunguje.
2: Ne, vy to nemačkáte, vy to promačkáváte. Tohle jsou ruce na mobil, takovýhle jitrnice místo prstů, já si... Patníky místo prstů, co já si to otlučil, ty prsty svoje od takovýhle
3: jelita.
2: Dělá špatně, tak se neklepte jak ratlik. To jaký těžký s vámi, vy byste potřeboval mobil jak kanape. Tam by vám to šlo, ovšem, tam by vám to šlo.
3: No, mě ten telefon nebaví, já jsem myslel, že přinesete počítač s myší.
2: Černochu, dokud se nepřehoupneme přes mobilní telefon, tak vás k myším nepustím. Na myši zapomeňte, volejte ten Velkosklad. Jinak bude zle, já vás vyrazím. Volejte ten, na čím přemýšlíte?
3: Dobře, tak já...
2: Velkosklad, denní váš chleba, automaticky to mám v paměti, ne? Když to číslo znáte, udělám ping, ping, ping, ping, ping, volám to denně, ping, ping, ping, ping, volám.
3: No dobře,
2: ping, ping, ping, ping.
3: No tak já to mačkám. Ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping.
2: To je tak těžké.
3: No, už se vám zvoní, no.
2: No zaplať, pán.
3: Halo, tady je Karel Černoch. Objednávám 50 lahví koňaku.
2: A je to tak složitý.
3: Co? Co? Do klubu? Proč tak naříkáte? Oni tam nějak hekají.
2: No, přijel zboží, vykládají vagóny, to budou skladnice.
3: Cože?
2: Vidíte? Co? Promptně.
3: Co? Promptně. Ze zadu.
2: No jistě, že ze zadu truhlíku snad nepůjdete hlavní vrátnici, jako každý vůl, tam se ženete prdlaj. A ještě jí strčím něco do ruky.
3: Co, když to nebude chtít?
2: Ale bude. A potom šáhne ani nemrknete.
3: Že
2: hlavně,
3: šesta...
2: hlavně nebuďte měkej. Jdu ze zadu, sfouknu to s ní a rychle ven. A žádná měkota.
3: 333 stříbrných stříkaček.
2: Tak šunty neberte. Žádný krámy z potopených lidí. Dejte to sem. Chcete koňak? Objednáme koňak. A razantě. Halo, slečno, koňak. My jsme 50 let, cože? Ne, kolega má čím stříkat na zahrádce. O to vy se nestavíte. My chceme koňak. My, co? Helejte, já volám, ale ne večer. Já to chci... Co? Dámo, vašte slova. Vaše, já nevím, s kým mluvím, ale kdo je u vás spode kulovej? Pardon. Karle, styďte se. Vážení, tak teď si poslechněte, jak podnikatel Karel Černoch volá velkosklad.
4: Jsme mladé, jsme hravé, volej k nám do klubu. Čekám tě, tak přijď. Přijď, nečekaj.
2: Tak Karle, a jsme tam, kde jsme byli. Vy jste se vůbec nezměnil. Já už chápu, co to je ta vaše agenturní činnost. Žrádlo, prachy, chlast a děvky. Karle, fuj!
0: Telefonování bylo ale základem jednoho slavného divadelního představení. Když Miloslava Šimka opustil Jiří Grossman a on hledal inspiraci i nového partnera, pustil se sám do projektu, který nazval Zavěste prosím, volá semafor. Šlo vlastně o velice jednoduchý model. Ale to už posuďte sami.
6: Hudební skladatel Jaroslav Uhlíř a Karel Šíp, to je vlastně dneska už dvojice, my samozřejmě z úsporných důvodů jsme je poprosili, aby byli v jednom bytě. My jsme malé, chučí divadlo, nemůžeme si dovolit volat na všechny strany a tak budeme volat do bytu pana Uhlíře.
7: Tady je Šimek, divadlo Semafor. Dobrý večer.
8: Já se jmenuji Uhlíř. Dobrý večer.
7: Proč tak zdůrazňujete to vaše jméno?
8: No, aby se mě jenom neobjednával třeba.
7: Tak to bychom si nedovolili. Jo, vás, prosím vás, Karel Šík také?
8: Jo, je tady, jmenuji mi okna.
7: No, a jak to?
8: No, tak my jsme čekali na ten váš telefon a já nemám rád, když Karel zahálí.
7: Aha, tak Karel Šík jmenuje okna. Co děláte vy?
8: No, tak já tak na ně koukám a zapisuju si, jak mu to jde.
7: No, to já si rád. Vy prostě pracujete systémem jeden dělník, jeden úředník, jo?
8: No, tak
7: dejte mi prosím vás, pana Šípa, k telefonu.
8: Děkuji.
7: To je slušný člověk, pan Uhlíř. Poděkuje, když ho o něco žádáte, to mám rád.
8: Já jsem jmenuji Šíp, halo?
7: Ano, to vy nemusíte zdůrazňovat, na vás by někdo snad Šípy nechtěl. Jak to jde, to umývání oken?
8: Ale špatně, tady má velký okna a špinavý.
7: No jo, to víte, Uhlíř. No, pane Šípe, já vás vysvobodím, jestli dovolíte.
8: Ano.
7: Dneska je to takové slavnostnější představení, protože firma Suprafon ho natáčí.
8: Ano.
7: Co myslíte, byla by vaše tvář vhodná figura pana Uhlíře, kdybyste se přišli prezentovat přímo na jeviště?
8: Ano, já přijdu rád.
7: Jo, no to...
8: Sám,
7: to věřím, když tam takhle dřete. A myslíte si, že pan Uhlíř to schválí?
8: Já
7: nevím, schválí. Hovraďte mi ho. Ano, já vás slyším. I když matně.
8: Je to nutný, aby...
7: Je to nutný, se... velice nutný je to.
8: On se vymluvá se mě, že na to špatně vidí. Já trošku poboženu, a to dodělá a my přijdeme, no.
7: No, to je vaše věc, jak si to zařídíte, hlavně prosím vás přijďte, ano?
8: Tak jo, tak nashledanou.
7: Děkuji, nashledanou.
0: Ať už budete volat kamkoliv, nebo někdo bude volat vám, nezapomeňte mluvit pomalu, zřetelně a dobře se představit, aby nedošlo k něčemu podobnému, jako zažívá Uršula Kluková se svou maminkou. Vyprávěla o tom kdysi v legendárním představení Pohoda Vánoc.
9: Moje maminka je takový vděčný objekt, ona je hrozně roztomilá, já bych ještě chtěla říct, jak telefonuje. Ona, protože prožila přes 30 let v cizině a naučila se česky velice špatně, takže z těchto těch věcí, jako je telefon, má hrozný strach. Vždycky, když u vás někdo zazvoní, tak letí k tomu telefonu a úplně celá nervózní to zvedne a začne do toho křičet: Halo, kdo je? Co je? Co chcete? Takže každý se řekne a pohodí. Ty musíš telefonovat, takže když někdo zazvoní, tak ty to zvedneš a řekneš: Kluková, prosím. A vyslechneš si, co ty lidi chtějí. No dobře, dobře, no tak já to já zazvonil telefon, má na to se dá. Kluková, prosím. Halo, co chcete? Jednou přijela ke mně, když jsem ještě byla prostě nad Labem na návštěvu a Já jsem nějak pospíchala do divadla a říkám mi, mami, prosím tě, zavolej na přesný čas. Já nevím, kolik je hodina, já bych nerada tu zkoušku nějak propásla, tak prosím. A jak se to volá? Já jsem říkala, no vytočíš 112 a oni ti řeknou, kolik je hodin. No počkej, jak řeknu? Říká, no řeknou ti přesně, nic neříkej, oni ti řeknou, kolik je hodin. No dobře, za chvilku přišla a povídá, no je asi 3:15. A jak to asi? No asi, ona mě, ta ženská, řekla asi 3:15. Já jsem říká, prosím tě, co jsi vlastně udělala? On říká, no co jsem udělala? Co jsi mi řekla? Vytočila jsem jedničku, dvě nuly, zase jedničku, dvojku, ozvala se nějaká paní, povídá, tady Bergerová, prosím, já jsem říká, prosím vás, nevíte, kolik je hodin.

No, myslím, že kdybych zavolal na takovou službu v téhle chvíli, já zjistil bych, že nejvyšší čas říci, zazvonil telefon a dnešního dílu je konec. Nezbývá také, než si ze svého mobilního telefonu vyzvednout všechny zmeškané hovory. I na příště se na vás těší i bez telefonu Patrik Rozehnal.

Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

Tak ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem.